0: ostrý. Musíme si uvědomit, že těch 11 tisíc dílejících je teprve od září roku 2024, takže vlastně za rok a půl.
1: To poměrně krátkou dobu se to vyrostlo, protože to bylo poté, co byl schválen zákon, který to umožní.
0: Přesně tak, vlastně v září 2024 jednak zákon už v té době platil, ale hlavně začalo svoji činnost energetické datové centrum, které to sdílení umožňuje, kam vlastně se může každý přihlásit a díky tomu se do sdílení zapojit.
1: Tak právě odtud jsme měli vlastně ta čísla o tom počtu lidí, kteří se zapojili do té komunitní energetiky. Já jsem měla možnost se dívat, jak to vychází v porovnání s jinými evropskými zeměmi, jakože premianty v obnovitelných zdrojích, to je tuším Skandinávie nebo Nizozemsko. A vlastně napadá mě obrátit se na Jakuba Šmíra, jestli třeba i ta cizina byla inspirace, nebo spíš jako nějaké místní nápady, nároky, přání.
2: Ta cizina do nějaké míry určitě nás inspirovala, ale ten primární záměr, který jsme měli, byl z ciziny jenom těžko přijatelný, protože u nás jsou odlišné podmínky oproti té cizině. My jsme navštívili několik projektů v Německu, navštívili jsme několik projektů v Rakousku, kde jsme se určitě inspirovali. Nicméně v Žárovce jsme potom ty procesy všechny museli uspůsobit české legislativě.
1: Za pár okamžiků vlastně představíme to podrobněji, jako jak vlastně vůbec vznikalo celé to vaše, řekněme, společenství, ta děčínská energetická skupina, protože myslím, že to může být jako inspirace pro lidi, kteří se třeba té komunitní energetice chtějí věnovat. Já, jestli to dobře chápu, tak ten pojem komunitní energetika si spojuje vlastně se sdílením elektřiny se sousedy. Chápu to správně?
2: Je to tak, celá ta myšlenka je taková, že ve chvíli, kdy máte nějaký zdroj, což u nás jsou typicky solární panely, tak pravděpodobně nejste schopní celou tu energii spotřebovat. A myšlenka je taková, že místo toho, abyste tu energii pod cenou prodal distributorovi, tak ji prodáte sousedovi za nějakou cenu, která je pro něj i pro vás přijatelná.
1: Takže přínos tohohle principu je v čem? Zase se vracím k Ondřeji Paškovi.
0: No těch přínosů je celá řada. Když tady zazněla otázka ceny elektřiny, tak samozřejmě hrozí teď, že ceny elektřiny budou stoupat, nebo už to vidíme i u některých obchodníků. A to, co se ukazuje právě jako jedna z těch zahraničních zkušeností, a u nás to začíná, takže možná, že se toho dočkáme i u nás, tak je to, že vlastně energetická společenství v zahraničí při té minulé energetické krizi, když došlo k napadení Ukrajiny, tak zachovala ceny svým členům. To znamená, oni nemusí být nejlevnější na trhu, samozřejmě musí být nějak konkurenceschopní, ale ta velká výhoda pro ty členy je ta, že mají vlastně nějakou stabilitu a jsou to zároveň zdroje, které jsou postaveny přímo v místě. Ti lidé se na nich často podílejí investičně a zároveň vlastně nějakým demokratickým způsobem si o nich rozhodují, takže právě třeba například cenu si mohou nastavit.
1: A v tom roce 2022 ještě v Česku nebyla ta zákonná opora.
0: Přesně tak.
1: Ale už se jako dalo začít nějak.
0: No, zapsat energetické společenství skutečně jde až od toho roku 2024. Vznikaly tady dřívější projekty, můžeme jmenovat třeba energeticky soběstačnou obec Kněžice. To nebylo společenství, ale je to vlastně podobný model. Vznikalo tady samozřejmě řada dalších obecních projektů, projektů místních akčních skupin, takže nějaké podhoubí v tomhle smyslu tady bylo, ale skutečně podle zákona založit energetické společenství a sdílet elektřinu, to můžeme až od roku 2024.
1: Jakuba Šmíra, se ptám, co vás zaujalo tenkrát v tom Německu a Rakousku, když jste se tam byli podívat, jako co stálo za pozornost?
2: To, co mi přišlo pozoruhodný a inspirativní, a nejenom mě, byl ten sociální přesah tady těch projektů. Bylo zajímavý a příjemný sledovat, že ty komunity fungují nejenom na tom obchodním principu, ale zároveň jsou mezi těma uživatelema a členama nějaký přátelský vazby, nějaký lidský vazby a z toho vyplývající i nějaký pocit sounáležitosti, no a sociálního zasíťování. No, člověk má pocit, že když se něco bude dít, takže tady je velká komunita lidí, která mu nějakým způsobem pomůže, protože mají nějaký společný projekt.
1: No, trošku jiná sociální síť, než na jaké sdílíme videa a obrázky, ale takové to sdílení, jako živí lidé spolu sdílejí nějaký zájem a nejenom obchodní.
2: Je to tak, výrazně zdravější sociální síť to je.
1: A tohle byl pro vás hlavní motor, proč jste se pustili do komunitní energetiky?
2: Myslím si, že u nás v Žárovce je to hodně roztříštěný, my jsme hodně pestrý spolek, máme tam jak matky samoživitelky, tak rodiny s dětma, souběžně i nějaký komunitní spolek, dejme tomu. Takže ty motivace nás byly rozdílný, ale ten sociální aspekt pro nás byl určitě důrazný, nebo důležitý a je pořád důležitý.
1: Pane Pašku, vy jste asi viděl také nějaké ty, jak bych řekla, instalace nebo ty formy komunitní energetiky také leckde možná. Zas nějaký příklad možná na úvod, než se pustíme do toho popisu vlastně těch konkrétních projektů, které máte jeden i druhý tady v Česku.
0: No, vlastně zmíním taky sociální přínosy, kromě toho, že to lidi propojuje samozřejmě, tak třeba na západě se energetická společenství věnují také poradenství pro ty své členy, nebo dokonce pomáhají jim při zateplování budov, ať už co se týče projektu, nebo dokonce i realizace. Zase u nás se některá energetická společenství tímhle směrem poohlížejí. Dobře u nás funguje poradenství, které vlastně dělají místní akční skupiny a zároveň energetická společenství, které ty místní akční skupiny pomáhaly založit. Takže to je nějaký příklad, který se k nám postupně dostává. My bychom rádi i jako Hnutí Duha, aby energetická společenství u nás právě nebyla spojovaná jenom se sdílením elektřiny, což je výborný princip, ale prostě vidíme právě, že těch funkcí může být mnohem více.
1: Sdílení elektřiny, poradenství.
0: Zateplování.
1: Zateplování.
0: Ještě jsem chtěl dodat k tomu, co tady říkal Jakub, k tomu sociálnímu rozměru té komunikace mezi lidmi, potkávání se a podobně. My vidíme, že komunitní energetika tady často může být nějakým doplňkem, kde už prostě nějaká parta lidí se dala dohromady, kde mají nějaký společný záměr. Může to být komunita kolem školy, kolem mini pivovaru, kolem farmy a podobně. Tahle komunita prostě si může společně pořídit nějaký zdroj energie a sdílet z něj energii. Takže ukazuje se, že ti lidé pak vlastně ve chvíli, kdy mají nějakou důvěru mezi sebou a ve chvíli, kdy mají nějaký společný zájem, tak se do toho mohou pustit a pak jim to začne dávat i ten ekonomický smysl.
1: V našich podmínkách asi nejčastěji soláry, solární panely.
0: Je to tak zatím.
1: Ale zase třeba, když myslím, nebo pořád odskakuji k té Skandinávii nebo k tomu Nizozemsku, tak častěji také větrníky.
0: Je to tak, na západě jsou komunitní větrníky velmi rozšířené a je to, myslím, úplně nejvhodnější forma toho, jak větrné elektrárny instalovat. U nás dneska běží poměrně rozjitřená debata kolem větrné energie a je strašná škoda, že tady zaznívá strašné množství dezinformací, ale mezi jednou z těch výtek, které platí pro ty projekty, tak je to, že jen málo z nich nabízí skutečně nějaký benefit těm lidem, kteří žijí okolo, protože ti lidé skutečně se na to dívat musí, nějaký zásah do krajinného rázu to je. A právě na západě my jsme byli v Německu například se podívat na projektu, kde každý člověk, který viděl ze svého bydliště na tu elektrárnu, tak dostal slevu na elektřinu. Takže naprosto jasná kompenzace a pak samozřejmě ti lidé se na to dívají jinak, protože oni si samozřejmě říkají, my tady budeme mít větrník, co z toho budeme mít a ve chvíli, kdy už mají vážit nějaký přínos, který je přímo pro ně a vážit ty nevýhody, tak ta úvaha může vypadat úplně jinak.
1: Když jste mluvil o dezinformacích kolem větrníku, tak v čem spočívají nebo jaké jsou ty nejčastější?
0: No, je to teď taková módní vlna. Vidíme, že se tady zapojují některé kanály na sociálních sítích, nebo dokonce i někteří lidé konkrétně tady objíždí vlastně republiku s prezentacemi o tom, jak je větrná energetika nebezpečná, jak šíří infrahluk, jak zabíjí ptáky a tak dále. Je tady samozřejmě řada naprosto oprávněných obav lidí, například z hluku. Hluk je potřeba sledovat, je potřeba ho měřit a je potřeba samozřejmě větrné elektrárny stavit v takovém odstupu, aby splňovaly hlukové normy, úplně jako jakákoliv jiná stavba, to samozřejmě platí.
1: Posloucháte Leonardo Plus a jeho hosty jsou tentokrát z Olomouce, z festivalu Akademie Film Olomouc, Ondřej Pašek, energetický expert Hnutí Duha a Jakub Šmíz, děčínské energetické skupiny SK Žárovka.
3: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Ta energetická skupina SK Žárovka, kterou zde zastupuje pan Schmidt, tak pokud jim tvoří 8 domácností, vy se tedy připravujete teprve na ten projekt komunitní energetiky, čili v jaké to je fázi, jak si to máme teď představit?
2: V tuhle chvíli máme založený energetický spolek, máme vytvořený systém, pomocí kterého se ta energie bude rozpočítávat a tuhle chvíli získáváme finance na stavbu té první solární elektrárny.
1: Ty finance se získávají od vašich členů.
2: Část, jak jsem říkal, to naše Složení je velice pestrý. Bohužel žádný z našich členů není milionář. To jsme podcenili, když jsme zakládali žárovku. Takže část financí máme vlastních, část financí tvoří bezúročné půjčky od rodinných příslušníků a přátel a část financí tvoří dary a pak je tam poslední část, kterou získáváme pomocí fundraisingu na portálu Darujme.
1: Tak to je možná ta nejtěžší část, jo, sehnat peníze, aby se to dalo vůbec provozovat.
2: Je to tak. Přiznávám, že když jsme s tím začínali, tak jsme byli optimističtější a teď mám pocit, že každá koruna je poctivě vytřená.
1: Pokud vím, tak jedním z podnětů k tomu, že jste se takhle dali dohromady, byl pád společnosti Bohemia Energy, jak jste ustáli tuto etapu zdražování elektřiny?
2: Není to tak, že bychom reagovali přímo na tady tu situaci. My jsme vznikli později. Tady to byl takový první impuls, kdy různí naši budoucí členové byli hodně ovlivněni touhle krizí a my jsme viděli, že ten trh vlastně hodně rozkýval, ty ceny šly výrazně nahoru. Spousta lidí se dostalo pod toho dodavatele poslední instance. Pro spoustu lidí bylo strašně složitý to řešit. Já jsem to řešil se svojí maminkou, takže vím, jak z toho byla bezradná. Takže tady ta situace nám ukázala, jak, nevím jestli naivní, ale krátkozraký je spolehat jenom na velký dodavatele energie.
1: Někdo bydlí v rodinném domku, někdo bytě, někdo bytovém domě. To jako je možné sdílet elektřinu mezi úplně různými bytovými situacemi, nebo jak to mám říct. Je možné sdílet elektřinu v situaci, kdy ti lidé, kteří jsou v té komunitě, tak jsou v úplně jiných bytových situacích.
2: Možný to je. Jedinou podmínkou pro sdílení energie je vlastnictví elektroměru. A pak jsou tam nějaké další legislativní podmínky, že musíte být v navazujících třech krajích nebo v sousedících třech krajích. Vy mě opravíte, že to nejsou kraje?
0: Jo. Můžu to říct? To.
1: Jasně, dobře. Tak jak zeptám se Ondřeje Paška, jako, jaké jsou vlastně ty podmínky v situaci, kdy ty bytové poměry lidí, kteří se na tom chtějí podílet, jsou různé.
0: Do sdílení se může zapojit naprosto každý, kdo vlastně má na sebe napsaný elektroměr a sdílení probíhá sice s nějakými omezeními, jako je třeba území tří obcí s rozšířenou pravomocí, ale to bude teď končit. Máme tady dva typy sdílení aktivního zákazníka, to jsou menší skupiny, energetická společenství, to jsou větší skupiny, ale v zásadě ve chvíli, kdy máte na sebe napsaný elektroměr, buď se přihlásíte do společenství, nebo si s někým dáte dohromady aktivního zákazníka, zaregistrujete se v energetickém datovém centru, tak elektroměr vám zdarma vymění distributor energie. Jakmile ho vymění a proběhnou ty procesy v tom energetickém datovém centru, tak můžete začít sdílet.
1: Vy potřebujete ten takzvaný výrobní EAN, nebo stačí jako klasický ten, co má každý vlastně?
0: Výrobce, když se chce přihlásit do sdílení, tak EAN, to znamená ten kód toho odběrného místa, který každý najde na své faktuře, to není nic složitého to najít, tak zadává do energetického datového centra a tím se identifikuje, že toto je ta výrobna, ze které se bude ta energie sdílet.
1: Ještě se zeptám, Jakuba Šmída, vy jste potřebovali nebo budete potřebovat nějakého energetického manažera, který by vám to propočítal, nebo jste sami si jako už dělali odhady, věděli jste si rady, víte si rady?
2: Nevěděli jsme si rady, ale obrátili jsme se na odborníky, kteří nám spočítali pravděpodobnou spotřebu v těch jednotlivých domácnostech a navrhli optimální řešení a kapacitu té solární elektrárny.
1: Ale nechtěli jste, myslím, dotace z té nové zelené úsporám? To by bylo ještě za těch starých podmínek, předpokládám. Proč? A nebudou chybět finance tady z toho důvodu?
2: Já bych neřekl, že jsme je nechtěli. Spíš to nebylo možné. My jsme se už na začátku během debaty o zakládání a dalších debat jsme si uvědomili, že je potřeba, aby ta elektrárna byla nikoli jednoho člena, ale aby byla spolku, protože se tím předchází různým krajním situacím ve chvíli, kdy ten člen s výrobnou by chtěl spolek opustit.
1: Když se někdo pohádá.
2: Ano, když se někdo pohádá. My jsme se snažili všechny dokumenty, všechny procesy nastavit hádovzdorně.
1: To je běžná praxe, nebo ještě zase pořád se ptám i na tu praxi třeba jinde v Evropě, jo, ale...
0: No, já spíš řeknu z praxe našeho energetického družstva Hnutí Duha. My jsme ho vlastně založili proto, že jsme chtěli ukázat tady nějaký příklad, že skutečně je možné vybudovat komunitní energetiku z dola, že je možné udělat to s lidmi. Takže Hnutí Duha, které tady kromě družstva pracuje také na legislativě a dalších věcech v energetice, tak oslovili jsme naše příznivce, přihlásilo se nám vlastně původně asi 500 lidí, z nichž dneska je 230 členů energetického družstva. My máme stanovy demokratické, to znamená jeden člen má jeden hlas a naši členové vkládali do družstva členské vklady 5000. Udělali jsme to schválně takhle nízké, aby to nebylo velkou bariérou. A z těchto vkladů jsme získali základní kapitál, kterým dneska dostavujeme první fotovoltaiku naší 50 kW pík ve velkých hostěrátkách na biofarmě. A vlastně od června už naši členové budou sdílet, naši první členové v Brně a okolí budou sdílet z téhleté elektrárny elektřinu.
1: Takže tohle je biofarma jižně od Brna, která je teď spojená i s tímhletím projektem komunitní energetiky. Já jsem se vlastně ptala na to jako běžnou praxi, když se zakládají tahle ta energetická společenství, tak jaké formy to má, jo, je to obvykle takhle, jak už jste se domluvili, dali jste nějaký minimální vklad. Nevím, jestli se to dělá ještě jinak.
0: Nejběžnější společenství dneska u nás vklady členské nemají, jsou to většinou spolky, zakládají je města nebo je zakládají místní akční skupiny často. Zároveň tedy jednak mají problém teď z čeho vlastně stavět svoje investice a zároveň je to spojeno s tím, že tato společenství dost často vlastně nenabízejí moc možností běžným lidem, jak se zapojit. Sdílejí třeba mezi obecními budovami nebo obecní budovy a pár lidí. To znamená, ty členské procesy jsou nastavené tímhletím způsobem. My naopak je máme nastavené tak, abychom skutečně nabídli tu možnost být členem družstva a postupně časem sdílet tu energii každému, kdo se přihlásí.
1: Působíte v Unii komunitní energetiky. Když si jako promítnete právě, kdo jsou ti členové, tak nejčastěji jsou to ta velká společenství nebo spíš ti menší?
0: Ta společenství, která tam máme, tak jsou vlastně ta nejrozvinutější v Česku. Řada z nich existuje už několik let. Založili ty spolky ještě před platností zákona a pak se transformovali na ta energetická společenství. Mezi naše členy patří také obce samotné, asociace obcí, patří tam firmy, asociace firem a podobně, takže to spektrum je široké. Vlastně ta praxe jejich dneska ukazuje to, že oni začali se sdílením energie právě od loňského září a ukazuje se, že sdílení energie jako takové v tom množství, v jakém to zatím dělají, to znamená relativně v malém, vlastně ekonomicky neúplně dobře vychází, protože pořád se pohybujeme na nějakém energetickém trhu, pořád cena ve sdílení musí být nižší nebo minimálně srovnatelná s cenou, kterou vám dává obchodník, proto aby mělo smysl to dělat, ale přitom ty zdroje, které musíte platit, tak zase mají svoje náklady. Takže ukazuje se právě, že jednou z těch cest, kterou by se komunitní energetika měla vydat, jsou vlastní investice těch společenství. A tady se vracím k těm příkladům ze západu, protože tam vlastně naopak ta společenství vznikla, protože lidé chtěli společně investovat, chtěli se dát dohromady. Někde dokonce ani v zákonech nemají sdílení, jako u nás, a vznikaly tam ty občanské elektrárny. No a to je vlastně také ta naše inspirace a zároveň ten projekt, který teď dokončujeme, pokud vím, tak je první investiční projekt energetického společenství v Česku. Budeme zahajovat sdílení v červnu. Předpokládám, že do té doby žádný další projekt se neobjeví ještě.
1: Kdo je tahounem třeba u vás v té energetické skupině? Jsou to třeba podnikatelé, nebo jsou to lidé, kteří jenom řeší energii pro svoji rodinu, pro svoji domácnost?
2: V našich 8 domácností jsou 2 domácnosti, které to celé táhnou. Máme to štěstí, že nemáme existenční problémy. Je snadný něco táhnout, když člověk nemusí se bát, že nebude mít co jíst a tak.
1: Obvykle, když si třeba pořizujeme, nevím, pro rodinné domy solární panely, tak přemýšlíme o návratnosti. Každý se často zeptá, kdy se vám to vrátí, když si pořídíte ty soláry. Tak vy máte nějak propočítanou, nevím, jestli v obou případech tu návratnost?
0: My máme návratnost počítanou, je poměrně dlouhá. U toho prvního projektu 50 kW je 15-letá, ale je to proto, že nabízíme členům elektřinu za 2 koruny za kWh, to je konečná cena za silovou elektřinu a tedy cena, která vlastně je jedna z nejnižších dneska na trhu. A je to také proto, že to je pilotní projekt. My se na tom projektu samozřejmě učíme, museli jsme rekonstruovat rozvodnu, museli jsme přidat hromosvody, narostly nám náklady, ale tím zájmem naším a i vlastně zákonnou povinností, nám zákon zakazuje tvořit zisk, tak tím naším zájmem je uspokojit ty potřeby těch členů. Čili ta návratnost, určitě je potřeba se na ní dívat, na druhou stranu není to pro nás hlavní kritérium.
1: Říká Ondřej Pašek a jak Jakub Schmidt uvažuje o té návratnosti? Mluvili jste o tom se sousedy?
2: My máme návratnost spočítanou na necelých 8 let, 7,5 roku, protože tu elektřinu, energii plánujeme prodávat trošku dráz, kolem 3,50 a je to proto, že musíme mořit ty půjčky, které na to máme. Takže doufejme, že za 15 let už budeme mít vyděláno na druhou solární elektrárnu a postavíme ji na nějaký další střeše.
1: Posloucháte Leonardo Plus, které tentokrát natáčíme na festivalu Akademia Film Olomouc, natáčíme v Olomouci v Českém rozhlase a hosty Leonarda Plus jsou dnes Ondřej Pašek, energetický expert hnutí Duha a předseda energetického družstva tohoto hnutí a Jakub Schmidt z dětinské energetické skupiny SK Žárovka.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Plus se vracíme k rozhovoru o komunitní energetice. Tentokrát pořad natáčíme na Akademia Film Olomouc v Českém rozhlase v Olomouci. Jak motivace k tomu zapojit se do komunitní energetiky souvisí s geopolitickou situací a co je důležité pro lidi, kteří stojí o tenhle model toho, jak financovat svoji energetiku, jak ji provozovat, svoji energetiku a co je důležité nastavit ze strany státu. Nejen tomu se budeme věnovat v další části debaty. Ještě jednou vítám hosty pořadu Ondřeje Paška, energetického experta Hnutí Duha. Dobrý den. A Jakuba Šmída z děčínské energetické skupiny SK Žárovka. Ještě jednou dobrý den.
1: Dobrý den, jsem rád, že jsem tady.
0: Příjemný poslech nadále přeje Martina Mašková.
2: Leonardo Plus.
0: Jak se promítá do našeho uvažování o komunitní energetice, o sdílení elektřiny geopolitika? Průzkumy, které jsem citoval, zejména průzkum Ipsos, odráží to, že lidé přece mají obavy z takových záležitostí, jako je uzavření Hormuzského průlivu, válka na Blízkém východě, válka na Ukrajině. Ondřej Pašek má slovo.
3: Vidíme to teď při té energetické krizi a viděli jsme to velice prakticky při té energetické krizi předchozí, to znamená při napadení Ukrajiny. Jakmile jsme závislí na dovozu energií, tak nevíme, co se může všechno stát. Ta dnešní situace je skutečně nestabilní. Lidé se začínají zajímat mnohem více než dříve, jednak o úspory energie, o to, jak můžou ušetřit, ale také o to, jak zajistit vlastně svoji domácnost, svoji komunitu, svoji obec, jednak proti nějakým výpadkům, ale také samozřejmě proti těm cenovým výkyvům.
0: Sousedé, Slovensko, že tam se ještě donedávno spoléhalo na ropovod Družba, Maďarsko taktéž, teď se to zase mění s novou politickou situací. Já to říkám, protože je vidět, jak ta politika ovlivňuje i takovéhle praktické věci, jako je energetika. Ropovod Družba, jak víme, se opravoval po útoku ruského dronu. Takže všechny tyhle ty tlaky světové, jako cítíte, že debatuje se o tom mezi lidmi, se kterými mluvíte, mezi lidmi, kteří uvažují o zapojení do nějakých projektů komunitní energetiky?
3: Lidi přirozeně zajímá to, jak bude vypadat jejich budoucnost. A komunitní energetika je příležitostí, jak tuhle tu budoucnost uchopit do vlastních rukou. Samozřejmě je to nové téma, je to taky téma poměrně složité, technické, zákony tam vstupují a tak dále, ale vidíme, že roste zájem lidí o to energii sdílet. Vidíme to konec konců i na těch číslech, které vy jste tady na začátku citovala. Co je důležité, je, že také ten tlak lidí vlastně vedl k tomu, že se v minulém volebním období schválily zákony, které komunitní energetiku sdílení umožnily. Co je velká škoda, je to, že vlastně dneska, když opět čelíme energetické krizi, opět řetězec fosilních paliv se někde zasekl, tak vlastně adekvátní odpověď, která by měla přijít, tak vlastně nepřichází. Dneska z té politické scény vidíme spíše kritiku obnovitelných zdrojů, nálepkování a strašení a podobně. Přitom máme prostě tady potenciál pro fotovoltaiku, máme potenciál pro větrnou energetiku a mohli bychom se stát na té politické situaci mnohem nezávislejší právě i díky energetickým společenstvím.
0: Ale přinejmenším na té evropské úrovni je to momentálně téma, protože vím, že Ursula von der Leyenová právě měla nedávno v Evropském parlamentu řeč, ve které zdůrazňovala, že je potřeba víc sdílet informace především, to znamená koordinovat energetické dodávky, třeba i zásoby ropy, řešit společné nákupy plynu, ale také třeba mluvila právě o tom, že je potřeba víc elektrifikovat a dokonce se uvažuje v Evropské unii o tom, že by se snížila daň z elektřiny. Mám dojem, že tyhle ty věci se probíhají jako na evropské úrovni. Takže ten netlak, ale ten zájem možná přichází ze širšího regionu, než jenom tady Česká republika.
3: Z Evropské unie vlastně k nám přichází možnost komunitní energetiku dál posílit. Mezi těmi věcmi, které vy jste jmenovala, jako je změna zdanění, informace, společné nákupy a tak dále, to jsou ta velká opatření, které mohou dělat státy, mohou dělat velké podniky, ale vlastně dělení Evropské unie, energetický balíček pro občany, který teďka vydala, tak v něm říká, že bude dál posilovat podporu pro komunitní energetiku, dokonce nastavila nějaký cíl pro to, kolik energie by tady energetická společenství měla vyrábět. Samozřejmě komunitní energetika není řešení všech energetických potřeb, které máme, ale je to segment, který umožňuje lidem přímo mít tady prospěch z toho, co se dneska v energetice děje. To znamená, my se můžeme přesunout od těch obav a od té závislosti k tomu, že lidé do nějaké míry a i vlastně s velmi malou úrovní znalostí nebo i s málo penězi se mohou nějakým způsobem stát aktivními na tom energetickém poli a mít z toho ať už levnější elektřinu, jistější dodávky nebo třeba nějaký podíl na elektrárně.
0: Myslím si, že asi občanům Evropské unie se ulevilo, když přišel ten společný roaming. Já nevím, jestli to přirovnání je správné v tomhle případě.
3: To je vlastně velmi hezké přirovnání. Česko zatím nemá implementovanou legislativu, abychom mohli dělat přeshraniční energetická společenství, ale zase existují jinde v Evropě i přeshraniční energetická společenství. Komunitní energetika je skutečně způsob, jak v oboru, ve kterém vlastně měli vždycky navrch velké firmy, dát nějakou výhodu běžným lidem.
0: Takže to pravidlo, o kterých jste mluvil, nebo to nastavení té komunitní energetiky z evropské úrovně, to bude nějak závazné, anebo to je zatím spíš doporučení, protože to je dost velký rozdíl?
3: Závazná ustanovení už tady máme, díky nim také vzniknul ten český zákon nebo ta novela Lex OZE 2. Na co se ten balíček Evropské unie dívá, tak jsou vlastně hlavně bariéry. A ty bariéry nám tady zbyly také, protože například v Rakousku, když sdílíte elektřinu lokálně na území jedné obce nebo ještě menším, tak získáváte výraznou slevu na distribučních poplatcích. U nás se distribuční poplatky platí za sdílení elektřiny bez ohledu na vzdálenost a jsou stejné jako při běžné obchodní dodávce elektřiny. Takže to je třeba tady ekonomická bariéra, která, kdyby to tady bylo podobně jako v Rakousku, tak by to sdílení mohlo pomoci skutečně sousedům na malých obcích a tak dále tu elektřinu sdílet, zatímco dnes, jak jsem říkal, je to někde na hranicích té ekonomické návratnosti.
0: Kde, ptám se Jakuba Šmída, vidíte ty bariéry vy? Cítíte jakoby nějakou určitou oporu třeba na té evropské úrovni nebo v nějaké české legislativě nebo spíš nemáte pocit, že se tím musíte proklestit sami?
4: Za nás můžu říct, že tam těch opor moc nevnímám. Mám pocit, že jedna z těch bariér je složitost celého toho procesu. Ale dokážu si představit, že kdybychom byli tak velký, jako je třeba Duha, a měli někoho, kdo se tomu může věnovat systematičtěji, tak by nám tahle bariéra odpadla.
0: A složitost je při schvalování všech těch věcí, nebo v čem vidíte tu složitost?
4: Vlastně i v uchopení toho problému dílení. Pro hodně lidí u nás a v našem okolí je vlastně už jenom ta představa, že ty elektrony zničí střechy, přiletějí k ním do elektroměru natolik abstraktní, že nejsou schopní uvažovat o tom, co pro to zařídit, na koho se obrátit, kde získat podklady, kde získat inspiraci, když už se dostanou tak daleko pro napsání stanov třeba. Jo, je to vlastně spousta maličkých kroků, který snadno člověka zahltí.
0: Co z pohledu Ondřeje Paška může pomoci tedy těm menším zájemcům o komunitní energetiku, kam se můžou podívat, o co se můžou opřít, kdo jim může poradit?
3: No, na prvním místě bych se podíval někde ve svém okolí, jestli nějaké sdílení nebo energetické společenství nezaložila třeba vaše místní akční skupina na venkově, vaše obec, vaše město a podobně. Můžete se obrátit na nás, na Hnutí Duha, pokud byste chtěli vědět, kde je možné sdílet, můžeme vás odkázat. Pro zájemce o sdílení v Brně a na jihu od Brna máme teď právě otevřené dveře v našem družstvu, takže to se na nás také neváhejte obracet. A jinak třeba Unie komunitní energetiky vydala řadu manuálů, kde podrobně vysvětluje to, co tady Jakub zmiňoval, ať už přípravu stanov, registraci do energetického datového centra a lokační klíče.
0: Pokud tedy nepostupujeme tou komunitní cestou, tak si hledáme dodavatele. A jak je to v tomhle případě?
3: Energetické společenství není o obchodním vztahu, to znamená nejprve ti lidé se musí dát dohromady, musí mít nějaký společný zájem a potom vytvořit energetické společenství jako právnickou osobu. Může to být spolek, to je úplně jednoduché na založení vlastně, vzory stanov lze najít na internetu. Ve chvíli, kdy mají spolek, tak vlastně mohou jednotlivé ty elektroměry těch členů a ty výrobny těch členů zaregistrovat do energetického datového centra. Zase asi mají lidé různé zkušenosti s různými státními systémy IT. Já bych řekl, že energetické datové centrum je relativně přátelské, aspoň v tomhle segmentu, abych to řekl diplomaticky. Takže přihlásí se do energetického datového centra, nastaví si alokační klíč. Pokud je to v malém, pokud je to skupina do 10, 11 odběrných míst, ten takzvaný aktivní zákazník. Není to otázka velkého počítání, nastavit si alokační klíč, čili říct si v tom společenství, jak si tu energii v každou chvíli, kdy ta elektrárna vyrábí, jak si ji budeme rozdělovat.
0: Ve vysílání Českého rozhlasu Plus pokračujeme v rozhovoru hosty Leonarda Plus, těmi jsou tentokrát Jakub Šmíd z děčínské energetické skupiny SK Žárovka a Ondřej Pašek, předseda energetického družstva Hnutí Duha a energetický expert tohoto hnutí.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory

0: současnou geopolitickou situaci. Je všechno s cenami nepředvídatelné? Nebo přece jenom se může někdo, kdo třeba začal uvažovat o tom, že nevím, zvažoval by komunitní energetiku, se může o něco opřít, něco z toho odráží realitu, z toho, co sledujeme ve světě?
1: Lidé, kteří typovali na pokles ceny elektřiny, tak vlastně typovali správně, protože začíná letní sezóna fotovoltaická, takže tady vidíme, že skutečně nárůst obnovitelných zdrojů v celé Evropě vede ke snižování ceny elektřiny. Samozřejmě geopolitika tady hraje roli, může se stát to, že Evropa nestačí včas nakoupit zásoby plynu pro zimní období a podobně, nechci tady vykreslovat nějaké černé scénáře, ale z srovnání mezi tou minulou energetickou krizí a touhle, které vydala tuším agentura Ember, vyplývá, že ty náklady dneska nám nestouply tolik právě kvůli tomu, že Evropa mezi tím masivně investovala do obnovitelných zdrojů.
0: Není jenom jedna cesta v komunitní energetice. My jsme už se to trošku dotkli v té první části debat. Co je tedy vyzkoušeno v České republice? Protože těch společenství je, myslím, více než 100
1: ano.
0: Česku. Takže jaké cesty jsou teda vyzkoušeny v té komunitní energetice?
1: Tak to, co dneska ta společenství dělají na prvním místě, tak je sdílení energie mezi jejich členy. To znamená, nejčastěji je to na základě obecních budov, to znamená fotovoltaiky na školách, na obecních úřadech, na domovech s pečovatelskou službou a tak dále na těch obecních budovách, tak zásobují vlastně ve sdílení další obecní budovy, případně jsou do toho zapojení občani, jejich fotovoltaiky a podobně. Dneska vlastně je vypsán dotační program Komunerk, který umožňuje společenstvím také investovat. Dotace v energetice tady byly a jsou na řadu různých odvětví, takže teď i komunitní energetika konečně se mohla zařadit bok po boku těch ostatních sektorů. Právě společenství začínají uvažovat o tom, jak zlepšit svoji ekonomiku skrz právě investice do obnovitelných zdrojů. Ta nejpokročilejší, když budu mluvit třeba o Enercomu Slovácko, tak uvažují o velké komunitní baterii s výkonem v megawatt hodinách. Enercom Opavsko uvažuje o větrné elektrárně. Jsou tady energetická společenství, která uvažují o malých vodních elektrárnách. Jsou tady města, které do sdílení už zapojili nebo chtějí zapojit megawattové obnovitelné zdroje ve formě fotovoltaik. Takže sdílení nám funguje, investice se připravují a ta zkušenost současná těch energetických společenství je taková, že vlastně nelze to společenství, a už jsme na to tady narazili, dělat bez nějakého společného zájmu, bez důvěry. Ta myšlenka v tuhle tu chvíli je na začátku, stále má svoje porodní bolesti, ale ten rozvoj je relativně rychlý, hodně nových subjektů se to učí a vstupuje do sdílení.
0: Pokud vím, tak jsme také se dotkli, jsme se připravili na to naši debatu tady v Olomouci. Situace v Chorvatsku, kde tahle ta společenství také půjčují svým členům, to jsou takzvané mikropůjčky, kde se tedy složí na zdroje. Jak to funguje?
1: To je jeden z příkladů vlastně investic. V chorvatské družstvo Zelená energetická zadruga ZES udělalo crowdfunding mikropůjček běžných lidí, to ani nemuseli být žádní členové toho společenství, ale oni prostě tím crowdfundingem dali dohromady částku, která pokryla náklady a teď nevím přesně, jak velká ta elektrárna je, budou to nějaké desítky kilowatt peak na obecní škole a zase ty úroky z těch půjček se vyplácejí těm lidem zpátky, mají tam garantovanou návratnost. Tohle je trošku jiný model než u nás. Oni nezdílí tu elektřinu nevyužívají přímo ti lidé, ale tím, že ta škola vlastně za ní platí nižší cenu, než by platila běžnému dodavateli a oni z toho mají vlastně ten zisk.
0: Jaké překážky případně, nebo zase naopak, jaký prostor vidíte vy? Ptám se Jakuba Šmída, třeba již slyšíte, jak to funguje jinde. Vy jste mluvil o těch financích, že to je to nějak inspirativní pro vás? Zajímá vás to tenhle aspekt komunitní energetiky?
2: Je to pro nás inspirativní v tom ohledu nebo kontextu, že jedna z cest, kterou se dá jít, poté, co jsou splacené všechny půjčky, tak jedna z cest, jak to investovat dál, je právě budovat další fotovoltaiky. Eventuálně je budovat na budovách potřebných, to znamená, ať už jsou to lidi v nějaký špatný ekonomický situaci. Vlastně tam vidíme primárně ten sociální rozměr, že jsme chtěli udělat rozumitelný návod pro ostatní, kteří by chtěli jít stejným směrem, to znamená ze spoda budovat tu komunitu energetickou.
0: Já se ptám na ty příklady i ze světa, i z Česka, proto, že vlastně teď se snažíme uvést nějaké příklady dobré praxe, ale i překážek. Takže teď

0: tam jako byla v té sféře těch překážek, kde případně ve světě můžou být menší. Možná, že ještě nějaký jiný příklad budeme potřebovat. Náš host Ondřej Pašek mluvil o Belgii a družstvu EcoPower.
1: Ano, to je opravdu velká inspirace. Na družstvu EcoPower, které vlastně dneska asi největším energetickým družstvem v Evropě, mají 80 tisíc členů, tak je zajímavé to, že to vzniklo vlastně jako iniciativa pěti přátel, kteří zrekonstruovali vodní mlýn a v něm měli první elektrárnu. A dneska je to skutečně masivní projekt. Dodávají těm svým členům elektřinu 24/7, mají desítky větrníků, mají stovky fotovoltaik, mají biomasové výtopny a tak dále a tak dále. A to všechno vlastně s tím, že podobně jako v energetickém družstvu Hnutí Duha, tak začali na financování podílů jejich členů. I dneska je možné tam za 250 euro za podíl vstoupit. Samozřejmě pak to financování pocházelo z běžných půjček, asi i z dotací, hledali jiné zdroje, ale právě to společné investování vlastně pomohlo tomu, aby se z toho původně malého projektu postupem času vyvinul vlastně občany vlastněný obchodník s obnovitelnou elektřinou.
0: A ty mikropůjčky dovoluje i česká legislativa, nebo ne? Zatím asi ne.
2: U nás je to trošku složitější. Je to tak, že pokud, v podstatě to neumožňuje, pokud chcete přijímat půjčky, tak potřebujete bankovní licenci a tím je řečený vše.
0: A takže je možné příspěvky členů, dotace, příspěvky, řekněme, jako fundraising, jo, jak jste o tom
2: mluvil. Je to tak, dary.
0: Či sponzoři nebo ano. Dary. Já nevím, jestli jsme během té naší diskuse inspirovali někoho, kdo by třeba se rád zajímal o tu komunitní energetiku. Máte pocit, že těch překážek je ještě momentálně víc než těch příležitostí, nebo je to obojí a dá se to prošlapat?
2: Pokud bych mluvil za nás, tak překážky nějaký jsou, určitě se to dá prošlapat. Přijde mi, že čím dřív člověk nebo společenství vyrazí na tu cestu, tak tím dřív dojde k tomu cíli. A pro mě je tam hodně důležitý ten mezilidský kontakt, ta komunita. Takže za mě, i pokud se to nepodaří a získáte během té cesty nový známý a nový vazby, tak i to je jako úspěch.
0: Cesta je cíl. Ano, ale co vy potřebujete kromě těch financí?
2: Kromě těch financí.
0: Nebo co by vám pomohlo ze strany státu, ze strany Evropy?
2: Bylo by příjemné, kdyby u nás byla ta distribuční sazba nebo ta částka za distribuci odstupňovaná podle vzdálenosti. To si myslím, že by byl velký impuls ze strany státu, že opravdu podporuje to komunitní sdílení. Bylo by určitě hezký, kdyby bylo snažší, kdyby byla kapacita té sítě větší všude na území České republiky, což teď bohužel není, ale doufíme, že se to v horizontu 100 let zlepší.
0: Kapacita sítě.
2: Tak. Jsou lokality u nás, kde není možný připojovat velký soláry nebo velký elektrárny, protože ta síť na to není stavěná. Ta síť u nás je prostě stará a někde je udržovanější a někde je novější a někde má tu kapacitu omezenou. Takže i to je překážka.
0: A jaké překážky by bylo dobré zbourat podle Ondřeje Paška?
1: No, určitě připojování do sítě. Jižní Morava, jižní Čechy, řada jiných oblastí, skutečně lidé tam nemohou do sítě připojovat nové elektrárny a tudíž ani se účastnit sdílení. To je velká překážka. Já předpokládám, že k jejímu zlepšení bude docházet spíš v jednotkách let než v delším období, protože investice tady probíhají, ale určitě potřeba tady výrazně zrychlit. Ale máme tu i mnohem jednodušší úlohy, jako je třeba přístupnost energetického datového centra. Energetické datové centrum dnes nekomunikuje přes takzvané API, to znamená přes rozhraní, ve kterém by s ním mohly komunikovat aplikace a počítačové programy. Takže to je třeba jedna z překážek, která nám velmi otravuje život, protože my, když chceme někoho přijet do sdílení, tak skutečně musíme jít na web EDC a tam ho naklikat. Určitě by pomohla změna těch alokačních klíčů. Dneska vlastně díky tomu, že máme pouze takzvané statické alokační klíče, to znamená, ten alokační klíč se může měnit jenom jednou za měsíc, tak spousta energie, která by se dala vyzdílet mezi členy, třeba kdyby mohli mít jiný alokační klíč o víkendu, kdy ve škole prostě nikdo není, nazdílelo by se to prostě na plovárnu nebo do domácností, tak by to pomohlo tomu, že to společenství by využilo více té energie, méně energie by odcházelo jako přetok obchodníkovi. A celkově myslím, že je důležitá stabilita pro to odvětví. Podařilo se vlastně novelu energetického zákona schválit hlasy všech stran, které byly ve sněmovně v tom minulém období, to znamená včetně ANO, včetně SPD. Takže my doufáme, že tady ten nastolený kurz i s pomocí těch stran, které proto dříve hlasovaly, ten stát bude dál podporovat. Mluvil jsem tady o dotačním programu Komunerk, takže tam snad společenství najdou i možnost, jak najít část svých financí, a s těmi investicemi se začne ukazovat, že těch příležitostí je více a více, jak se zapojit do společenství, a to zároveň znamená, že se to zjednoduší pro ty lidi, jo, protože ta složitost, o které tady mluvil Jakub, která tam skutečně je, tak se dá vyřešit jedině tím, že ta společenství se dokáží postarat o ty svoje členy. Zaregistrovat je, ukázat jim, vysvětlit jim, kdy zapínat, kdy vypínat spotřebiče, jak mohou nejlépe ušetřit za energie. A právě ten komunitní rozměr, to, že je to také postavené na tom lidském kontaktu, tak tohle strašně usnadňuje, protože díky tomu se ke sdílení můžou dostat lidé, kteří prostě nevědí, jak ovládat IT systémy státu, nevědí, co je to EAN a tak dále. A to je strašně důležité. U nás v družstvu vlastně většina členů se přidala, protože chtěla být u něčeho nového, u něčeho zajímavého, u něčeho, co tady prostě pokládá nějaké základy progresivního demokratického směru v energetice. Ale samozřejmě ten výhled toho, že časem budou moci odebírat elektřinu z jejich vlastního zdroje, ze zdroje, který spolu vlastní, tak samozřejmě je také zajímavý. Já bych obecně řekl, že důležité je, aby se vlastně v té komunitě objevil někdo, kdo má o to zájem, kdo se stane prostě ať už formálním nebo neformálním nějakým lídrem toho. A ve chvíli, kdy v té komunitě je nějaká důvěra a zájem dělat věci společně a objeví se tam někdo, kdo řekne, podívejte, komunitní energetika, to by mohlo být zajímavé, máme tady volnou střechu nebo máme vysoké účty za energie, pojďme s tím něco dělat, tak to jsou vlastně asi ty tři hlavní podmínky pro to, aby energetické společenství vzniklo.
0: Mluvíme o příkladech dobré praxe a tím, jak je možné se zapojit do komunitní energetiky. A mluvili jsme o tom, jak je to, když třeba jde o obec nebo nějakou firmu, ale jak je to v případě, že třeba nějaká rodina má na střeše rodinného domu fotovoltaiku, solární panely, má možnost jako se zapojit, nebo jak se může zapojit do té komunitní energetiky?
1: Tak takhle v malém je to vlastně poměrně jednoduché, to je ten koncept aktivního zákazníka, to znamená ve chvíli, kdy už mám fotovoltaiku, mám k ní ten kód toho odběrného místa, ten EAN výrobní, tak ten si zaregistruji do energetického datového centra, no a s dalšími rodinnými příslušníky se domluvím na tom alokačním klíči, kdo kolik procent bude té energie odebírat. A ve chvíli, kdy jsem rodina, takhle si to zařídím, tak se nemusím zabývat nějakým placením, babička mi peče koláč, já babičce sdílím elektřinu do té trouby, ve které to peče, takže vlastně tam jde opravdu jenom o tu registraci do energetického datového centra, je to poměrně jednoduché.
0: Z festivalu Akademia Film Olomouc a Olomouckého studia Českého rozhlasu jsme vysílali Leonardo Plus. Mými hosty byli Ondřej Pašek, předseda energetického družstva Hnutí Duha a energetický expert tohoto hnutí. Děkuju, že jste byl účastníkem této diskuse.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: A Jakub Šmíd, který působí v děčínské energetické skupině SK Žárovka. Děkuju vám za váš vklad.
2: Děkuju, že jsem tu mohl být.
0: Martina Mašková, děkuji za pozornost.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus
4: na Rádiu Praha.
3: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině.
5: Petra Procházková je oceňovaná novinářka, spisovatelka a humanitární pracovnice. Během své kariéry mnohokrát vyjela do válečných oblastí a často si sáhla na dno. Jak se vyrovnává s lidským neštěstím, jak pečuje o své psychické zdraví a jak se podle ní proměnila role novináře. I o tom promluví v pořadu Až na dřeň.
3: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Ziny.
1: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha. Ziny.
0: Zpátky do osmdesátek. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987? Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.

Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Baví vás rock?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rock je náš.
2: Rock je náš.
3: Rock je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rock je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.

0: Pražákům je hej na Rádio Praha.
1: Pražákům je hej.
0: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
1: Pražákům je hej.
0: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

Rádio Praha. Rádio Praha. Aj.

0: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
1: Zóna 90.
0: Hodina hitů, která baví vás i nás.
1: To nejlepší.

0: Hlavka.
1: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Dobré ráno, je pátek 29. května, 6 hodin a začínáme velmi dobrou zprávou. Naše zprávařka Anna Hašková má za sebou státnice, gratuluju.
1: Dobré ráno a děkuji.
0: Radio Praha v 6 hodin vysílá zprávy, slovo má bakalářka Anna Hašková. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Nový metropolitní plán schválili zastupitelé hlavního města. Pardubický soud poslal do vazby cizince obviněného ze žhářského útoku na zborovku LPP Holding. Izrael přerušil styky s kanceláří generálního tajemníka OSN. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští zastupitelé schválili nový územní plán. Od 1. září bude určovat pravidla pro výstavbu v Praze. Omezuje třeba výšku nových budov a určuje, kudy povedou nové silnice a trasy hromadné dopravy. Ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Ondřej Boháč ocenil, že nový plán získal dostatečnou podporu.
3: Ta diskuze vlastně byla velmi konstruktivní, přestože byla náročná, trvala asi 8 hodin nebo přes 8 hodin a mám strašnou radost, že se to hlasovalo napříč politickým spektrem opozice koalice.
1: Takzvaný metropolitní plán nahradí současný dokument z roku 1999. Naučná stezka Svatojánské proudy jižně od Prahy je uzavřená. Hrozí, že na ní spadne skála a uvolněné kamení. Trasa vede ve svahu nad hladinou Vltavy mezi Štěchovicemi a Slapskou přehradou a mezi turisty patří k velmi vyhledávaným. Jak dlouho omezení potrvá, není podle mluvčí povodí Vltavy Pavlíny Mertl jasné.
4: Geotechnické posudky provedené po zimním sesuvu hornin vyhodnotily oblast jako vysoce rizikovou kvůli nestabilnímu skalnímu masivu. V současné době byla poptána odborná firma k podání nabídky na práce týkající se zabezpečení skalních útvarů.
1: Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby dalšího člověka kvůli žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding. Policisté o tom informovali na síti X. Podezřelého dopadli ve středu a obvinili ho z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Kriminalisté zadrželi po březnovém požáru 11 lidí, 3 z nich jsou v Polsku. K útoku se přihlásila údajná proizraelská skupina The Earthquake Faction. Izraelská mise při OSN přerušila styky s kanceláří generálního tajemníka organizace Antonia Guterreše. Na síti X to oznámil izraelský velvyslanec při Organizaci spojených národů Danny Danon. Důvodem je podle něj dosud nezveřejněné zapsání židovského státu na seznam zemí a organizací, které se v době války dopustily sexuálního násilí. Dotčené státy dostávají podle agentury AFP informace o zápisu ještě před publikací seznamu. Stálá mise Izraele při OSN upřesnila, že zmrazí vztahy s Guterrešovou kanceláří do konce funkčního období generálního tajemníka. To je do konce tohoto roku. Hokejisté Česka prohráli s Finskem 1-4 a na mistrovství světa vypadli ve čtvrtfinále stejně jako Švédi. Ti prohráli 1-3 s domácím Švýcarskem. Premiérové semifinále si po vítězství 2-0 nad Lotyšskem zahrají Norové a Kanada porazila 4-0 Spojené státy americké. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer začne přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 25 až 27 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na silnicích po ránu sleduje Katka Jelenová. Katko, hezké ráno. Pakliže se tady s Katkou spojíme. Nicméně, jestli ne, tak vám o té dopravní situaci můžu říct i já. V Evropské vesměru z centra opatrněji na úrovni Džbánu před odbočkou do Libocké řeší nehodu trolejbusu a osobního auta, provozu ale příliš nebrání, kolona se netvoří. V Praze při pátečním brzkém ránu jinak v celku klid, jen kratší frontu čekejte jako obvykle na příjezd do Běchovic od Kolína v Českobrodské, zdržení maximálně 5 minut, podobně ve Kbelské směrem z Letňan do Hloubětína v úseku mezi Kolbenovou a Poděbradskou. Dobře dojďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezké ráno, vstáváte do posledního květnového pátku, dnes je 29.5. Aktuální čas, 6 hodin a necelých 5 minut a ranní Praha se vám opět chystá postarat nejen o informační, ale i o hudební náskok do nového dne. Už za chvíli nás proberou třeba Kygo a Donna Summer. zazní skupina Imagine Dragons. Za chvíli si budeme bavit třeba o jménech. Viktorie totiž přeskočila Elišku a je tak nejčastějším jménem pro nově narozené dívky. Podrobnosti už za chvíli. Klidné vstávání a hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý. I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see these corners swallow me whole.

0: Dobré ráno. Kygo, Donna Summer a Hot Stuff, skladba, kterou jsme vám slíbili, kterou jsme vám velmi rádi zahráli. Posloucháte Radio Praha, 6 hodin a 15 minut, to je aktuální čas. No a je to oficiální, Viktorie loni po 13 letech se sadili z prvního místa žebříčku nejoblíbenějších dívčích jmen Elišky. Eliška skončila druhá, Sofie byla stejně jako v roce 2024 třetí. Mezi chlapeckými jmény, která rodiče vybírají nejčastěji pro své narozeniny, děti, dál vede už od roku 2011 Jakub. Omlouvám se, za ním následuje Matyáš a Jan. Na tiskové konferenci o tom ve čtvrtek informoval předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček. Nicméně pozor, důvodem střídání v čele toho žebříčku dívčích jmen nebyl, jak by člověka mohlo napadnout, výrazný nárůst u Viktorií, ale naopak pokles Elišek. Mimochodem, když jsme u těch jmen, tak dnes, tedy v pátek 29. května, slaví svátek Maximiliáni. Podle zmiňovaného žebříčku loni v Česku u novorozenců 46. nejčastější chlapecké jméno, narodilo se jich 222, tak jestli nějakého máte v okolí i vy, nezapomeňte mu popřát. Praha je nej.
1: Je stále považovaný za největší stadion v České republice, přestože největší slávu už má dávno za sebou. Velký strahovský stadion je dnes spíš historickou připomínkou všesokolských sletů, spartakiád, ale i těch největších hudebních koncertů. Dokáže pojmout až 250 tisíc lidí a koncert tu měly samé slavné kapely, třeba Rolling Stones. Dokonce tu sloužil bohoslužbu i papež Jan Pavel II. Dnes je strahovský stadion bohužel už jen chátrající betonový kolos, kde trénují mladí fotbalisté. Praha je nej. Radio
0: Praha. Kdo slaví svátek, to víme. Jaké bude počasí, to vám řekneme právě teď. Bude jasno nebo skoro jasno. Večer začne přibývat oblačnosti, teploty mezi 25 až 27 stupni Celsia. A situaci na pražských silnicích sleduje kolegyně Katka Jelenová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, spojení navázáno, slyšíme se?
0: Je to tak, slyšíme se výborně.
2: Výborně, takže krásné ráno všem. Na západě metropole začíná zlehka housnout provoz v Karlovarské do centra. Zpomaluje se hned za sjezdem z okruhu, za odbočkou na Ruzině se pak pokračuje plynule až na Bílou horu. Krátce se brzdí zase o kus dál před Vypichem v Bělohorské. V evropské směrem do centra se tvoří fronta na úrovni Dědiny. K Vokovické vozovně pojedete okolo 10 minut. Na trase navíc řeší nehodu osobního auta a trolejbusu. Ve Kbelské směrem z Letňan do Hloubětína čekejte o něco silnější provoz mezi Novopatskou a Poděbradskou. V Liberecké směrem do centra pak mezi Střížkovem a Bulovkou. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Vinyl. Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
5: Vinyl. Zpátky do osmdesátek. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987? Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.

0: Legendární hit z roku 67 v podání italské skupiny Måneskin. Dobré ráno, je 6:30 a krátké zprávy Rádia Praha připravila Anna Hašková.
1: Nejoblíbenější dívčí jméno roku 2025 je Viktorie. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Viktorie tak nahradila dosud nejoblíbenější Elišku, kterou vyměnila po 13 letech. Jméno Eliška se u dívek umístilo na druhém místě, třetí byla Sofie. Mezi chlapci vedou Jakubové, na druhém místě je Mateáš a na třetím Jan. Nezávislá iniciativa Nula představila interaktivní mapu dopravních nehod a nebezpečných míst v Praze. Lidé můžou do webové aplikace zaznamenávat například přechody, křižovatky nebo ulice, kde se necítí bezpečně. Nová mapa má upozornit politiky a úřady na problematická místa v hlavním městě. Do charitativního projektu Recykluj mobil se nově zapojí Praha 5. Staré telefony budou moci lidé odevzdávat od června do konce srpna na úřadu městské části ve Štychfánikově ulici a na náměstí 14. října. Z každého mobilu dostane 10 korun jedličku v ústav. Část peněz získá i pražská zoo na podporu goril nížiných. V Ugandě už je minimálně 8 lidí nakažených ebolou. O nárůstu ze 7 nemocných informoval generální ředitel Afrického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí Jean Kaseya. Kvůli šíření viru včera Uganda uzavřela hranice se sousedním Kongem, kde epidemie eboly tento měsíc propukla. Od té doby tam zemřelo nejméně 220 nemocných. Minimálně u 900 dalších lékaři vyšetřují možnou nákazu. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, večer pak přibývání oblačnosti. Teploty vystoupí nejvýše na 25 až 27 stupňů. Vítr bude foukat slabý severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pohled na silnice a Katka Jelenová, hezké ráno.
3: Se teď pohybujete v oblasti Nových Butovic, potíže čekejte v křížení Radlické a Jeremiášovy ulice. Přímo uprostřed křižovatky se srazila dvě osobní auta, výrazně blokují provoz, čekejte tak radší zdržení ze všech směrů. V Bělohorské ve směru z centra popojíždí fronta před Vypichem, v ní kousek před odbočkou do Ankarské či Kukulovy, navíc pravý pruh blokuje nepojízdné osobní vozidlo. Z druhé strany od okruhu narůstá zdržení v Karlovarské. Nesouvislá kolona popojíždí k Bílé hoře více než 10 minut. A provoz sílí i před Europarkem v obou směrech, jak na jižní spojce od Lanového mostu, tak na Štěrboholské od Běchovic. A Českobrodská do centra a kolona na příjezdu do Běchovice ve Kbelské z Letňan do Hloubětína se popojíždí mezi Novopatskou a Poděbradskou a kratší fronta už se sune i na výjezdu z Nuselského mostu směrem do centra. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: Hezké ráno, máte rádi adrenalin? Nebojte, do něčeho adrenalinového vás 3 minuty po 6:30 nutit nebudeme. Naše létající redaktorka Monika nicméně adrenalin miluje a proto vyrazila na hru podobnou paintballu. Reportáž už za chvíli, klidné vstávání, přeje Vojtěch Přívětivý. Tady jsou Imagine Dragons.

0: skladba, kterou netřeba představovat. Ghostbusters v ranní Praze. Dobré jitro přejeme. 6 hodina 43 minut, aktuální čas. Naše létající redaktorka Monika Doleželová si šla zahrát paintball. Akorát, že bez barev. Této hře se říká Reball. O čem je?
1: Reball je ve zkratce úplně to stejný jako paintball s jedním rozdílem, a to ten, že se používají gumové kuličky namísto barevní. Takže tady se hráči musí víc přiznávat při zásahu. A co je výhoda oproti paintballu v Reballu je to, že když vám dojdou kuličky, tak se můžete sbírat.
2: Vysvětlil mi rozdíl Martin Ondříček, vedoucí provozu Reballu ve Fan Areně. Jde o adrenalinový sport, který vyžaduje rychlost, cílu a taky fyzickou kondici. Proto jednu hru hrajete maximálně 5 minut. Záleží vždy na hráčích, jak jsou ve hře akční. Zajímalo mě, jaká je povinná výbava každého účastníka.
1: Tak to máme overall celotělový, kdy máme i našitý chránič na krk, pak jsou rukavice a maska.
3: Ale překvapuje mě, že je přesto dobře i vidět teda. Je to jako kdybych měla lyžařský brýle.
1: Většinou se po to vejdou i brýle.
3: A co teda ta zbraň?
1: Zbraň, tak to je taková malá paintballka, lehčí.
2: V aréně na Chodově mají 2 hřiště, kde si můžete zahrát.
1: Černobyl, tak podle názvu automaticky se snažíme přiblížit vizuálně k Černobylu, kde první část toho hřiště, tak jsou skladovací prostory, máme tu nějaký sudy, bedny a v druhé části tak už máme právě tu řídící místnost, která je skoro 1:1 Černobylu.
3: A tady jsme teda v District, se to jmenuje?
1: Přes Neurotic District, je to inspirovaný Iriou 51, kdy první část jsou právě laboratoře, nějaký výzkumný plochy a druhá část jsou nějaký skoterský doupata. Máme tu vlastně i 2 auta. Výhoda tohohle hřiště je i ta, že tu máme několik baráčků a hlavně tady se může i do patra.
2: Zásah kuličkou bolí méně ve hře, když vám v těle funguje adrenalin. Já si ale ten zásah zkusila jen tak.
1: Hele, já tě trefím jenom do vesty, jo?
3: Já se bojím.
1: Že jo? Připravená?
3: Ježiši, jo. Tak a teď do těla?
1: Chceš do těla? Tak jo. Ale víš co? Teď si jdem zahrát, jo? Takže 3, 2, 1, hra! Tak co, bolelo to?
3: Bolelo to míň.
1: Jo?
3: Super.
2: Tato hra je ideální také na team building pro stmelení kolektivu. Monika Doleželová, Rádio Praha.
0: Pátek 29. května, pojďme se podívat, jaké bude počasí. Čekáme jasno nebo skoro jasno, večer potom přibývání oblačnosti, teploty vystoupí nejvýš na 25 až 27 stupňů Celsia a vítr bude foukat slabý, severozápadní. To vypadá na silnicích, na to se ptám Katky Jelenové. Hezké ráno, Katko.
4: Pěkné ráno. Při pátku, jak bývá zvykem, sledujeme spíše pozvolný rozjezd ranní špičky. Zatím jen kratší zdržení nabíráte například v Liberecké do centra, a to v úseku mezi Prosekem a Bulovkou, ve Kbelské z Letňan do Hloubětína mezi Novopatskou a Poděbradskou i na příjezdu do Pěchovice v Českobrodské směrem do centra. Před Europarkem popojíždí nesouvislé fronty v obou směrech. Jižní spojka se plní od Spořilova, Štěrboholská od Běchovic. I před Vypichem čekejte fronty z obou směrů.

0: bělohorské z centra tradičně od kláštera. Od okruhu se nesouvisle popojíždí Karlovarskou. A v ulici k Barandovu směrem do centra zpomaluje provoz omezení u teras. Kolona od Lamačovy je na 5 až 10 minut. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách.

0: Pátek 29. května, Radio Praha vysílá zprávy ve studiu s nimi bakalářka Anna Hašková. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Bude 7 hodin.
1: Během zítřejšího dopravního dne v pražském Braníku se zájemci svezou historickými vlaky a autobusy. Novým velvyslancem ve Spojených státech bude bývalý ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Evropské země dál sužují horka, v Portugalsku padl 25 let starý teplotní rekord. Dnes bude jasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 27 stupňů.
2: Rádio Praha, zprávy.
1: Na nádraží Praha-Braník se zítra koná dopravní den dětí. Návštěvníci se tam budou moci svést historickými vlaky, autobusy nebo tramvajemi. Soupravy pojedou třeba až do Zbraslavy, Radotína nebo Vršovic. Akce je zdarma, říká mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: Bude od 9.30 do 17 hodin připraven bohatý program pro malé i velké návštěvníky. Chybět nebudou ani ukázky železniční techniky.
1: V okolí Mnichovic u Prahy se nejspíš pohybuje vlk. Zvíře zachytila fotopast tamnější obyvatelky. Agentura ochrany přírody a krajiny následně potvrdila, že se jedná o vlka obecného. Nezávislá starostka Mnichovic Margita Valentová ale ujistila, že se lidé šelmy nemusí obávat.
4: Vlk je ze své podstaty plaché zvíře, není třeba se ho bát, nicméně lidé by na svých procházkách v lese měli být ohleduplní a především pejskaři by měli mít své čtyřnohé kamarády na vodítku.
1: Velvyslancem Česka ve Spojených státech se stane Jakub Kulhánek. Potvrdil to ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Kulhánek je českým vyslancem při OSN v New Yorku. Předtím byl od dubna do prosince 2021 ministrem zahraničí ve druhé vládě Andreje Babiše z ANO. Ve funkci vystřídá Miloslava Staška. Evropské země se dál potýkají s vlnami veder. Itálie vydala nejvyšší stupeň výstrahy před horkem pro Řím, Florencii, Boloňu, Brešu a Turín. Meteorologové ve Španělsku varují před vedrem na severu a severovýchodě země, kde očekávají až 37 stupňů Celsia. Portugalsko včera zaznamenalo nejteplejší květnový den v historii měření. Ve městě Mora ve středu země vystoupala teplota na 40,3 stupně Celsia. Dosavadní rekord z roku 2001 byl 40 stupňů. Historicky nejteplejší naměřené květnové dny od začátku týdne zaznamenaly také Británie a Francie. Čeští fotbalisté zahájili přípravu na mistrovství světa. V Praze se sešlo všech 29 hráčů širší nominace, kterou trenéři na konci týdne ještě o 3 jména zúží. Poprvé je s národním týmem i teprve 17-letý Hugo Sochůrek. Záložník Sparty se v neděli v přípravném utkání s Kosovem může stát nejmladším reprezentantem v samostatné historii.
5: Nejvíc mě se potěšila gratulace od Vládi Krejčího, protože to je hráč, na který jsem koukal jako malý v televizi a když jsem dostal od něj zprávu, tak to bylo hezký. Já jsem hodně soutěživý a chci se jako odmala vyrovnat těm nejlepším. Budu se snažit nebýt nervózní, nesnažit se na to úplně upínat, abych hrál co hrál vždycky. Pro ně spíš těší takovýhle tiskovky, protože moc jako nerad mluvím před kamerama.
1: Hned po nedělním zápase s Kosovem odletí národní tým do Spojených států, kde ho 4. června čeká v New Jersey další příprava proti Guatemale. Do šampionátu Češi vstoupí 12. června ráno našeho času v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Během dneška bude v Praze a okolí jasno nebo skoro jasno. Večer čekejte přibývání oblačnosti. Teplotní maxima 25 až 27 stupňů. Povane slabý severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích? Po ránu to ví Katka Jelenová. Dobré jitro.
6: Dobré jitro, na Štěrboholské spojce z Černého na Barandovský most čekejte pomalejší provoz v úseku mezi Běchovicemi a Europarkem. Z opačné strany pak na jižní spojce od podjezdu magistrály za Lanový most. Nuselský most směrem do centra se zaplnil v celé délce do Lagerovy. K prvním semaforům je to zhruba na 10 minut. Libereckou do centra se popojíždí od Stříškova k Bulovce, trasa k Blance zabere čtvrt hodiny. Dál do centra je volně průjezdná Argentinská, na magistrále naberete jen kratší zdržení z úrovně hlavního nádraží. A před omezením na Ohradě delší fronta v ulici pod Krejcárkem, sune se z odbočky na Palmovku 10 až 15 minut, v Hartigově zpomalíte u Žižkovské vozovny. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré ráno, 4:15 po 7 hodině, ladíte 107,1 FM, posloucháte Rádio Praha. Děkujeme za to, čeští hokejisté bohužel končí na mistrovství světa ve čtvrtfinále. I letos šampionát nicméně sledovali tisíce diváků, a to i na velkých projekcích. Na jednu takovou nás v této hodině vezme kolega Josef Beneda, připravená i spousta muziky, zazní Činasky. Taky Billie Eilish. Na samotný začátek nicméně DJ Tiesto a The Business, a už za chvíli třeba informace o tom, kdo dnes slaví svátek, kdo slaví narozeniny a jaká výročí si dnes připomínáme. Hezký poslech přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Leone Kelmscott dozněli v ranním vysílání Rádia Praha. Dobré jitro přejeme, 7 hodin a 14 minut, aktuální čas, za chvíli další muzika. Teď ale pohled na to, kdo dnes slaví narozeniny, kdo slaví svátek a jaká výročí si dnes připomínáme. Slovo má Petr Jungmann.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Poslední květnový pátek 29. Svátek mají Maximilián, Maxim a Max. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jeden z největších sportovních stadionů na světě byl otevřen přesně před 60 lety v roce 1966 v mexickém hlavním městě. Dostal název Aztécký stadion a pojme 104 tisíce diváků. Za pár dní 24. června na něm nastoupí naši fotbalisté k zápasu s domácím týmem Mexika. Výkladní skříň československého nábytku byla v Praze na Pankráci nad stanicí metra Budějovická otevřena před 45 lety v roce 1981.
4: V Domě bytové kultury je pro zákazníky na 11 tisících metrech čtverečních prodejní plochy připraven v 8 podlažích sortiment v současnosti vyráběného nábytku u nás i nábytek z dovozu.
3: Dům bytové kultury.
5: Poptávka daleko převyšuje nabídku, což dokládají i fronty tvořící se v nočních hodinách před vchodem. Dnešní ráno bylo ve znamení boje o kuchyňské linky UKN.
3: I to patřilo k tehdejší kultuře. Před 40 lety v roce 1986 byla před sídlem Evropské komise v Bruselu poprvé slavnostně vyvěšena vlajka Evropské unie se 12 hvězdami, symbolizujícími evropské tradice. Zásady pro sestavení seznamu podniků a majetkových účastí státu určených pro privatizaci schválila vláda před 35 lety v roce 1991. Tím byla zahájena velká privatizace. Jan Kubice svou zprávu přednesl před 20 lety, jen 4 dny před volbami. Uvedl v ní, že organizovaný zločin pronikl do státní správy.
6: Byl to tedy boj proti části lidí v médiích, proti jednotné frontě zločinců typu Krejčíře, lhářů typu Kubiceho, mocichtivé ODS.
3: Vypukla jedna z největších afér polistopadové politiky. A kulatou 70 dneska slaví sestra Michaela Jacksona LaToya. Taky zpěvačka, ale zdaleka ne tak úspěšná jako ostatní členové rodinného klanu. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
0: Ten poslední květnový pátek se v Praze ponese ve znamení jasné nebo skoro jasné oblohy. Večer ovšem čekejte přibývání oblačnosti, teploty se budou pohybovat mezi 25 až 27 stupni Celsia. A jak to vypadá na silnicích, to ví Katka Jelenová. Hezké ráno.
7: Hezké ráno. V Liberecké ve směru do centra popojíždí kolona od nájezdu z Veselské. Zhruba 10 minut zabere trasa k nehodě těsně za Molkou. V levém pruhu bourala dodávka s osobním autem. Dál k Blance už pokračujete plynule. Od sjezdu z Cínovecké sledujeme silnější provoz i ve Kbelské směrem na Hloubětín. Tam je to pouze vlivem hustší dopravy. První část fronty se rozjíždí před sjezdem na Prosek, druhou čekejte mezi Novopatskou a Poděbradskou. O výraznější zdržení se ale nejedná ani v jednom z případů. Před Europa parkem přetrvávají nesouvislé fronty z obou stran. Štěrboholská spojka je plnější od Běchovic, jižní od podjezdu magistrály. Na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti popojíždí kolona na výjezdu z Lohkovského tunelu. Sune se k Ořechu plno i z druhé strany, brzdí se u sjezdu na plzeňskou D5. I zmíněná D5 od Plzně na příjezdu do metropole se ucpává. Fronta v obou pruzích od Rudné přibližně ze 4. kilometru. Dobře dojeďte.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Rozvod?
10: Rozvod.
9: Dobře, bez rukavic.
10: Ano, bez rukavic.
11: Černá komedie Válka Rouzových v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
12: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
13: Baví vás rok?
14: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
15: Rok je náš.
16: Rok je náš.
13: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
15: Rok je náš.

0: Půl minuta zbývá do půl osmé, posloucháte Rádio Praha, teď krátké zprávy a Anna Hašková.
1: V Praze nejezdí část metra linky A. Kvůli technické závadě stojí provoz mezi stanicemi metra Želivského a náměstí Míru. Pražský dopravní podnik o tom informuje na svém webu. Kdy se provoz obnoví, zatím není jasné. V úsecích Želivského, depo Hostivař a náměstí Míru nemocnice Motol jezdí metro normálně. Sídliště Řepy v Praze 17 hlídá více strážníků. Zaměří se například na porušování zákazu konzumace alkoholu například v okolí školek nebo zastávek městské hromadné dopravy. Některá místa nově kromě psovodů kontrolují i hlídky na koních. Státní agentura CzechInvest podpořila v prvním kole programu akcelerace startupů 90 začínajících českých firm. Rozdělila mezi ně 160 milionů korun. Program má firmy připravit na úspěšný vstup na zahraniční trhy. CzechInvest ho financuje z národního plánu obnovy. Jedna firma mohla získat maximálně 2 miliony korun. V Bruselu dnes bude maďarský premiér Peter Maďar jednat s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Předseda maďarské vlády usiluje o to, aby unijní exekutiva uvolnila fondy, které Budapešti zmrazila kvůli porušování principů právního státu. Brusel kroky učinil za vlády premiéra Viktora Orbána. Celkově Brusel blokuje Maďarsku zhruba 18 miliard eur. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer začne přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 25 až 27 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se podívat také na pražské silnice. Katka Jelinová ví, jak to na nich vypadá. Hezké ráno.
3: Pěkné ráno. V Liberecké ve směru do centra popojíždí kolona od nájezdu z Veselské, tedy od Letňan, zhruba 10 minut zabírá trasa k nehodě těsně za Molkou. V levém pruhu odklízejí následky po srážce dodávky s osobním autem. Jedete-li do hlavního města brněnskou D1, připravte se na menší potíž v Brněnské ulici. Kousek za sjezdem do Spořilovské zastavilo v levém pruhu nepojízdné osobní auto, zatím označené pouze výstražným trouhelníkem. Na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti trvá kolona z výjezdu z Lochkovského tunelu, sune se k Ořechu a plno i z druhé strany, tedy ve směru z letiště. Tam zabrzdíte u sjezdu na plzeňskou D5 na 23. kilometru. Rozjedete se opět za Ořechem. D5 na příjezdu do metropole směrem z Plzně také ucpaná fronta v obou pruzích od Rudné přibližně ze 4. kilometru. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Host Lenky Vahalové. Designér, vítěz ceny Czech Grand Design za rok 2025 Jiří Krejčiřík. Porotu oslovil třeba kolekcí svítidel s názvem Emílie a Emil. Co pro něj toto ocenění znamená? Co bude dělat v Japonsku? A proč je pro designéra důležité obklopovat se skvělými řemeslníky?

Hezké ráno, děkujeme, že vstáváte s Rádiem Praha, 7:33, aktuální čas. Čeští hokejisté si na šampionátu ve Švýcarsku bohužel o medaile nezahrají. Ten čtvrtfinálový duel českých hokejistů s Finskem nicméně sledovali tisíce fanoušků. A někteří z nich třeba i v Riegerových sadech v Praze. Přidal se k nim taky jeden legendární hokejový útočník. O koho se jedná, to prozradíme v reportáži kolegy Josefa Benedy už za chvíli. Teď slíbená Billie Eilish. Dobré ráno.

0: Ano, na rádiu Praha, dobré jitro přejeme. Česká hokejová reprezentace letos další medaily z mistrovství světa do sbírky nepředá. Ve čtvrtfinálovém duelu s Finskem prohrála 1-4. Utkání ovšem sledovali tisíce fanoušků po celém Česku, třeba i v lídrových sadech v Praze, kde přímý přenos vysílali na velkoplošné obrazovce.
1: Dobrý zatím. Chtělo by to tam nějaký gól.
2: Popisuje fanoušek Matěj, který se na hokej do Rígrových sadů přišel podívat se svojí partnerkou Evou.
3: Jsem tu poprvé a líbí se mi tady. Tady hodně lidí. Dobře.
2: Tak teď právě v tuhle chvíli Finsko dalo gól na 2-0, tak co na to říkáte?
1: Škoda, no. Doufejme, že to bude lepší.
2: Špatná nálada ale nevydržela příliš dlouho a ve druhé třetině se českému týmu povedlo skórovat. Na utkání se v hokejovém dresu přišla podívat i faninka Saša.
4: Hlavně to mistrovství. My jsme takový teď klasický český fanoušci. Jednou za rok nám dají dres a jdou fandit.
2: Fanoušci zápas sledují na velké obrazovce. Krom toho jsou tady také stánky s občerstvením a lidé si můžou zahrát doprovodné hry. Popisuje spolupořadatel Jan Balder.
5: Tady bude takových 750 lidí. Super jídlo, bohatý program, soutěže. Kluci bojujou, já věřím, že jako není všem dům konec. Nevzdáváme se a jedeme dál.
2: A podpořit český tým přišel do Rígrových sadů i hokejový útočník Jakub Voráček, kterému se ale prý zápas nesledoval lehce.
6: Tak jako nic moc, upřímně, je to těžký. Firma má lepší pohyb a se zvládá těžko taky do zápasy.
2: Proč se přišel sledovat zápas zrovna sem do Rígrových sadů?
6: Jsem tady asi na nějakém pátém zápase. Je tady příjemná atmosféra, hezký počasí.
2: I přes velkou snahu v záběru nakonec čeští hokejisté nedokázali zápas s Finskem otočit a na šampionátu končí. Jak dopadnou semifinálové duely a kdo se nakonec stane mistrem světa, se můžou fanoušci dozvědět v živém vysílání radiožurnálu Sport. Z Rígrových sadů Josef Beneda, Český rozhlas.
0: I přes neúspěch na šampionátu ve Švýcarsku nicméně svět nekončí. Obloha nad Prahou dnes bude jasná nebo skoro jasná, byť večer začne přibývat lehce oblačnosti. Teploty mezi 25 až 27 stupni Celsia a k tomu slabý severozápadní vítr. Jak to vypadá na silnicích? To sleduje Katka Jelenová. Hezké ráno.
7: Hezké ráno, D1 na příjezdu do Prahy dnes plynula průjezdná, menší potíž, čekejte dál na trase do centra, a to v ulici 5. května. Kousek za sjezdem do Spořilovské překáží v levém pruhu nepojízdné osobní auto. Čeká na příjezd policie a odtahovky, zatím je označené pouze výstražným trojúhelníkem. A ještě o další kus dál směr centrum. Naberete kratší zdržení tradičně na Nuselském mostu. Do 10 minut zabere trasa k prvním světlům v Legerově. V Liberecké do centra se pomalu rozjíždí fronta před dřívější nehodou u Molky, havarovaná

0: vozidla přesunuli mimo jízdní pruhy, stále se brzdí na úrovni Střížkova. Silnější provoz trvá i na příjezdu k Europarku z obou směrů, jak od Běchovic na Štěrboholské spojce, tak od podjezdu magistrály na jižní spojce. A před Barandovským mostem naopak klid i v ulici k Barandovu do centra před omezením u teras, dnes jen velmi krátké zdržení, maximálně do 5 minut. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách.

0: Je 8 hodin, posloucháte Rádio Praha a vysíláme zprávy ve studiu s nimi kolegyně Anna Hašková. Hezké ráno, Aničko.
1: Pěkné ráno.
0: Je 8 hodin.
1: Hlavní město Praha má nový územní plán. Pomoc lidem v bytové nouzi by se mohla částečně přesunout na úřady práce. Na východě Rumunska zasáhl dron obytnou budovu. Tamní média hlásí 2 zraněné. Dnes bude jasno až skoro jasno. Teplotní maxima 25 až 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Výstavba v hlavním městě se bude od 1. září řídit pravidly podle nového metropolitního plánu. Schválili ho pražští zastupitelé. Reguluje například maximální výšku nových budov. V dokumentu je také vyznačený prostor pro výstavbu 350 tisíc bytů a nových tras hromadné dopravy. Pro metropolitní plán hlasovalo 50 zastupitelů, včetně těch opozičních. Podle Radomíra Nepila z hnutí ANO je dokument nezbytný pro další rozvoj města.
3: My vnímáme ty nedostatky, které v tom plánu jsou. To je objektivně fakt a vlastně to přiznali všichni naši zastupitelstvem. Na druhou stranu je to věc, která se táhne 13 let a už je potřeba s tím pohnout, je prostě důležitá pro město a to, že jsme to schválili, je významný milník k tomu, aby se Praha mohla posouvat zase dál.
1: Plán kritizuje například občanské sdružení Arnika, podle kterého dokument nepočítá s dostatečnou kapacitou škol, školek a zdravotních a sociálních zařízení. Muzeum v Jílovém u Prahy připravilo novou výstavu s názvem Kosti třas na trati a neb cyklistika na Jílovsku. Začne zítra a představí historii tohoto sportu v oblasti jižně od metropole. Nejstaršími exponáty jsou vysoká kola z 80. let 19. století. Součástí výstavy jsou podle kurátorky Veroniky Stachurové-Kucurové také panely na náměstí.
4: Na náměstí v parku budou umístěné panely, které se právě věnují zejména závodům, které tudy projížděly osobnostem a různým zajímavostem, které si můžou návštěvníci prohlédnout vlastně po celé léto.
1: Pomoc lidem v bytové nouzi by mohly částečně řešit i úřady práce. Počítá s tím vládní novela zákona o podpoře bydlení. Schvalovat by měli poslanci na dnešní mimořádné schůzi. Novela také zavádí kontaktní místa na pomoc pro lidi s bytovou nouzí ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Kdo na podporu dosáhne, popisuje ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
5: Nově nastavuje limit na 3x životního minima pro osoby ve specifických situacích, jako jsou osoby se zdravotním postižením nebo osoby v rozvodovém řízení. Pro oběti domácího násilí není stanoven žádný limit. Ty budou podpořeny vždy. Nově také zavádí možnosti individuálního posouzení.
1: Opozice kritizuje částečný přesun agendy na úřady práce. Podle starostů jde o přitížená pracoviště, kde chybí proškolení pracovníci k podpoře bydlení. V rumunském městě Galaci nedaleko hranic s Ukrajinou a Moldavskem zasáhl dron obytnou budovu. 2 lidé jsou lehce zranění. Uvedlo to rumunské ministerstvo obrany, podle kterého šlo o ruský bezpilotní letoun. Na místě zasahují hasiči a záchranáři, kteří z budovy evakuovali 70 lidí. Ukrajinská média předtím informovala o tom, že její protivzdušná obrana zasahovala proti náletu bezpilotních letounů v Oděské oblasti na východě země. Vít Kopřiva ani Kateřina Siňaková do třetího kola tenisového Roland Garros nepostoupili. Kopřiva prohrála se Španělem Landalusem v 5 setech. Siňaková podlehla Kanaděncem Bokové 1-2 na sety. S turnajem se rozloučila i světová jednička Sinner z Itálie, kterého vyřadil Cerundolo z Argentiny. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, večer pak přibývání oblačnosti. Teploty vystoupí nejvýše na 25 až 27 stupňů. Vítr bude foukat slabý severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jaká je situace na pražských silnicích? V 8.04 je to ví Katka Jelenová.
6: V ulici 5. května kousek za sjezdem do Spořilovské stále překáží v levém pruhu nepojízdné osobní auto, jedná se o směr do centra. Na místo už dorazila policie, fronta se sune přibližně z úrovně Chodova. Na hlavní části okruhu směrem z letiště, kde jedničce popojíždí kolona od sjezdu z plzeňské D5 z 23. kilometru za Ořech na 19. Dál na trase, kde jedná, čekejte komplikaci v Cholupickém tunelu. Na 7.5. kilometru zastavil v pravém pruhu porouchaný kamion. Na výjezdu z Prahy směrem k D7 a na Slaný popojíždí kolona od sjezdu do Evropské z 28. kilometru až k omezení u letiště. Zdržíte se více než 20 minut. Hodně ucpaný je i sjezd z Evropské ulice z centra. Evropská do centra a nesouvislá fronta mezi Dědinou a Veleslavínem. Před Vypichem trvá zdržení v obou směrech v Bělohorské. V Patočkově postojíte před tunely od Kajetánky. Dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: A 5,5 minuty po 8 hodině přejeme z našeho karlínského studia dobré ráno. Vstáváte s Rádiem Praha i v pátek 29. května. Se vám staráme jako ten informační, tak o ten hudební náskok do nového dne připravení Coldplay. Taky zpěvák Sombrem. Mluvit budeme třeba o tom, že téměř 40% mladých Čechů užívá nikotin, z toho čtvrtina z nich denně. Ukazuje tu průzkum, detaily ve vysílání už za chvíli. Teď Elton John a Britney Spears, Hold Me Closer, hezké vstávání, přeje Vojtěch přívětivý.

0: minuta po čtvrt na devět. Dobré ráno přejeme, ladíte 107,1 FM, posloucháte ranní vysílání Rádia Praha. Je pátek 29. května a téměř 40% Čechů od 15 do 24 let užívá nějakou formu nikotinu. Čtvrtina z nich denně. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. V celé populaci kuřáků i uživatelů alternativních výrobků, ale postupně ubývá celkem jejich 29,5%. Klesá i spotřeba alkoholu a podíl škodlivého pití. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v Česku, který dnes zveřejnil Státní zdravotní ústav. Celý článek si můžete přečíst na našem zpravodajském webu www.irozhlas.cz. Jak už jsem zmiňoval, je pátek 29. května, v Praze dnes čekáme jasnou nebo skoro jasnou oblohu, večer pak přibývání oblačnosti, teploty a letní mezi 25 až 27 stupni Celsia a vítr bude foukat slabý severozápadní. Pojďme taky na pražské silnice, jak to na nich vypadá, na to se ptám Katky Jelenové.
1: Hezké ráno. Před Europarkem zůstávají plné obě spojky, jak Štěrboholská od Běchovic, chvílemi se brzdí už na východní části okruhu za sjezdem z Hradecké D11, tak jižní spojka od Spořilova. V průmyslové zhloubětí na Dohostivaře naberete kratší zdržení mezi Spalovnou a sjezdem na jižní spojku. Lepší zpráva z ulice 5. května směr centrum. Kousek za Spořilovskou porouchané osobní auto z levého pruhu odstranili, fronta odchodova se pomalu dává do pohybu. Na magistrále do centra čekejte jen velmi krátkou frontu na výjezdu z Nuselského mostu k Legerově, mnohem delší po pojíždí směrem od Holešovic. Z úrovně Florence k omezení u IP Pavlova pojedete čtvrt hodiny. Kvůli havárii vodovodního řadu jsou ze 4 pruhů průjezdné pouze 2, krajní, pravý a levý. A na výjezdu z Prahy směrem k D7 na Slaný po pojíždí kolona od sjezdu do Evropské z 28. kilometru k omezení u letiště zdržíte se bezmála 20 minut. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Dobré ráno, posloucháte Radio Praha, bylo 8:30 a krátké zprávy připravila Anna Hašková.
1: V Praze nejezdí část metra linky A. Kvůli technické závadě stojí provoz mezi stanicemi metra Želivského a náměstí Míru. Pražský dopravní podnik o tom informuje na svém webu. Kdy se provoz obnoví, zatím není jasné. V úsecích Želivského depo Hostivař a náměstí Míru nemocnice Motol jezdí metro normálně. Do Prahy by mělo v létě přijet zhruba 2 300 000 turistů z celého světa. Odhaduje to městská společnost Praxity Tourism. To je zhruba podobně jako v loni. Nejvíce zahraničních návštěvníků dorazí z Německa, Polska nebo třeba Spojených států amerických. Češi ode dneška začínají pomyslně vydělávat sami na sebe. Je takzvaný den daňové svobody. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Před tímto dnem daňoví poplatníci vydělávají na pokrytí výdajů státu, tedy vlády a vládních a veřejných institucí. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v porovnání s dalšími státy vede v porovnání daňové zátěže dobře. Třeba na Slovensku tento den oslaví až za měsíc. V Madridu dnes odhalí pomník Čechovi, který ukrýval popel obětí nacismu. Někdejší ředitel strašnického krematoria František Suchý tak zachránil ostatky více než 2000 lidí. Bylo mezi nimi i několik Španělů, kteří zemřeli v koncentračním táboře ve středočeském Hradišťku. Poctu Františku Suchému zorganizovali rodiny jejich potomků. Během dneška bude v Praze a okolí jasno nebo skoro jasno. Večer čekejte přibývání oblačnosti. Teplotní maxima 25 až 27 stupňů. Povane slabý severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Anu Haškovou střídá Katka Jelenová. Katko, jak to vypadá na silnicích?
3: Na plzeňské D5 před Prahou čekejte kolonu nejen kamionů od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh. Směrem k D1 na okruhu trvá potíž v Cholupickém tunelu. Na kilometru 7,5 blokuje pravý pruh porouchaný kamion. Míříte-li okruhem směr D7 na Slaný, připravte se na popojíždění v koloně. Začíná už před sjezdem do Evropské na 27. kilometru a k omezení u letiště zabere téměř půl hodiny. Ucpané jsou i kruhové objezdy u letiště, hlavně trasa od Tuchoměřic. A před Vypichem trvá zdržení v Bělohorské v obou směrech o něco delší ve směru z centra. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Hezké páteční ráno, poslední květnový pátek máme dnes. Děkujeme, že posloucháte Radio Praha, děkujeme, že s námi vstáváte. Praha žije hudbou, anebo začátek sezóny v Radlické kulturní sportovně. To jsou dva typy, které pro vás už za chvíli bude mít Jirka Štefl. Jestli ještě nemáte plány na víkend, tak by se vám určitě mohly hodit. Teď nicméně pokračujeme v muzice, 8 hodin 33 minut a 50 vteřin. Tady je Sombr, hezký poslech a klidné vstávání. Vám

0: Tohle byla Pink, posloucháte Rádio Praha, dobré ráno přejeme, za minutu bude 8:45, je pátek 29. května, před námi poslední květnový víkend, no a co během něj podniknout, to vám poradí Jirka Štefl.
1: Praha v pátek a v sobotu ožije hudbou, ulice, náměstí, parky, ale i vnitrobloky budou patřit muzikantům nejrůznějších žánrů. Baskeři rozezní pod širým nebem v malých pouličních stanech i na chodnicích 20 míst nejen v centru metropole. Zaposlouchat se můžete do popu, rocku, jazzu, rapu, beatboxu a uvidíte taky krátká divadelní vystoupení nebo slam poetry. Kompletní a velmi bohatý program najdete na webu prahažijehudbou.cz. V Radlické kulturní sportovně zase odstartují letní sezónu a v pátek večer tam vystoupí Paulí Garant. Těšit se tam můžete i na DJské sety. A v pátek bude taky noc kostelů. Farnosti si pro vás připravili nejen prohlídky, ale taky koncerty, výstavy nebo přednášky. V Praze se můžete vydat třeba na Vyšehrad nebo do kostela na Karlínském náměstí. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Ať už máte v plánu cokoliv během dneška podnikat, tak počítejte s tím, že v Praze a okolí bude jasno nebo skoro jasno, večer potom přibývání oblačnosti, teplotní maxima mezi 25 až 27 stupni Celsia. A přidáme taky pohled na pražské silnice. Katka Jelinová, sledujeme, jak to vypadá. Hezké ráno.
2: Hezké ráno. V Liberecké do centra ztratíte pár minut po pojížděním mezi Střížkovem a Bulovkou. Na trase k Blance naberete zdržení i v Povltavské mezi Zenklovou a Bulovkou. Trojskou dnes pojedete naopak téměř plynule, jak směrem od zámku, tak se zhora od Kobylis. Ve Kbelské z Letňan do Hloubětína se sune fronta mezi Novopatskou a Poděbradskou. Dál na Hostěváš zpomalíte v Průmyslové na úrovni Spalovny a o něco pomaleji pojedete ke sjezdu na jižní spojku. Na jižní spojce od Barandovského mostu jen nesouvislá kolona mezi Spořilovem a Průmyslovou. Z opačného směru také jen nesouvislá, a to z východní části okruhu přes Štěrboholik Europarku. V Radlické do centra se popojíždí okolo 15 minut od Valtrovky k Dobřížské. Ve Vrchlického do centra zpomalíte u křížení s Jinonickou. K tunelům je to také zhruba na čtvrt hodiny. A na magistrále se zdržíte v obou směrech od Pankráce, pomalejší provoz zhruba z poloviny Nuselského mostu až k omezení u Vinohradské. Od Holešovic pak mezi Bulharem a Muzeem. Přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rodinný den na výstavišti.
4: To je odpoledne plné zábavy,
5: hudby,
4: sportu
5: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
4: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
5: Čekají vás workshopy,
4: sportovní aktivity,
5: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
4: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
5: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
4: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
6: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
7: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
8: Pražský update.
9: Každé pondělí na Rádiu Praha.
10: Na Rádiu Praha.
7: Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.
8: Rádia Praha.

rico. Welcome to the paradise. Radio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: pátek 29. května, Praha vysílá zprávy, připravila je Anna Hašková, dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Bylo 9 hodin.
1: Pražští hygienici pokračují v kontrolách školních jídelen. Skoro 40% mladých Čechů užívá nikotin. Raketa společnosti Blue Origin explodovala během zážehového testu, nikdo není zraněn. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští hygienici pokračují v kontrolách školních jídelen. Zaměřují se hlavně na množství soli v jídle a cukru v nápojích. Podle ředitelky odboru hygieny dětí a mladistvých hygienické stanice hlavního města Prahy Anny Fileové se nadměrné množství soli našlo v polévkách.
3: Tam je skutečně riziko v dětském věku například i osteoporózy, o kterém se velmi málo ví, protože tím, že je nadbytek soli v těle, tak tělo, když se ho snaží zbavit, tak sebou bere i vápník a v dětském věku je vápník nesmírně důležitý pro stavbu kosti, kostní hmoty.
1: Více se dozvíte v 18.45 v pořadu K věci. Sídliště Řepy v Praze 17 hlídá více strážníků. Zaměřují se například na porušování zákazu konzumace alkoholu například v okolí škol nebo zastávek městské hromadné dopravy. Některá místa nově kromě psovodu kontrolují i hlídky na koních, říká místostarosta Prahy 17 Martin Benkovič z Hnutí ANO.
4: Vítáme také vznik preventistů pod městskou policií, protože právě prevence může pomoci sklidnit situaci v problémových místech. Stejně tak považujeme za důležité, aby se v ulicích Prahy 17 objevovaly například i psovodi, což se podle zkušeností osvědčilo i v dalších městských částech.
1: Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové užívá nikotin téměř 30% Čechů nad 15 let. Denně je to přes 22%.
5: Největší zastoupení mají kuřáci, kteří tvoří přes 22% populace. 3/4 současných kuřáků přitom kouří denně. Více než třetina současných kuřáků se v roce 25 pokusila přestat kouřit, a to většinou bez odborné pomoci.
1: Po elektronické cigaretě alespoň jednou měsíčně sahne každý desátý respondent. Zahřívaný tabák užívá zhruba 5% lidí a nikotinové sáčky asi 2,5%. Na americké Floridě vybuchla vesmírná raketa společnosti Blue Origin. Podle společnosti vlastněné miliardářem Jeffem Bezosem při rozsáhlé explozi nebyl nikdo zraněn. Těžká nosná raketa New Glenn byla v době výbuchu na odpalovací rampě. Explodovala při zážehovém testu před startem rakety. Ten byl plánovaný na příští týden. Čeští volejbalisté na úvod reprezentační sezóny prohráli přípravný zápas se Slovenskem 2-3 na sety. Nejproduktivnějším hráčem utkání, které bylo pro český tým prvním testem formy před začátkem Evropské ligy, byl za 17 body český univerzál Marek Šotola. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer začne přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 25 až 27 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se podívat také na pražské silnice. Katky Jelenové se ptáme, jak to na nich vypadá.
7: Dálnice D5 na příjezdu do hlavního města směrem z Plzně je plná od Rudné z 5. kilometru. Zdržení nabírají hlavně nákladní soupravy v pravém pruhu. Osobní auta brzdí jen chvílemi. Silný provoz trvá i na pražském okruhu směrem k D1. Kolona se sune až k Ořechu na 18. kilometr. Dál na trase, kde jedničce trvá komplikace i v Cholupickém tunelu. V pravém pruhu tam překáží nepojízdný kamion. A okruh ještě jednou, teď výjezd z metropole směr D7 na Slaný. Zastavíte před sjezdem do Evropské přibližně na 27. kilometru a k omezení u letiště budete popojíždět bezmála půl hodiny. V Patočkově do centra, respektive na příjezdu k tunelům, čekejte dlouhé až 20-minutové zdržení v koloně téměř od Kláštera. Z úrovně Kláštera zůstává plná i Bělohorská před Vypichem. A na jižní spojce od Barandovského mostu trvá jen nesouvislá fronta mezi Spořilovem a Průmyslovou. Z opačného směru také nesouvislá z východní části okruhu přes Štěrboholy až k Europarku. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré Retro, 9:05, pokračuje vysílání ranní Prahy. Vstali jsme do dalšího letního dne, teploty až kolem 27 stupňů Celsia, jak už zaznělo ve zprávách od Aničky. Ať už máte v plánu cokoliv, tak budeme rádi, když u toho budete ladit 107,1 FM stejně jako teď. Po 9:00 další muzika, zazní skupina One Republic.

No a jaká výročí si dnes připomínáme? Kdo slaví svátek a kdo slaví narozeniny, to všechno vám řekneme už za pár minut. Hezký poslech, vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Silná trojice, David Guetta, Therese Williams a Tones and I dozněli v ranním vysílání Rádia Praha. Minuta a půl po 9:45, to je aktuální čas, dobré ráno vám přejeme. No a kdo dnes slaví svátek, kdo slaví narozeniny nebo jaká výročí se dnes připomínáme, to nám řekne Petr Jungmann.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Poslední květnový pátek 29. Svátek mají Maximilián, Maxim a Max. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jeden z největších sportovních stadionů na světě byl otevřen přesně před 60 lety v roce 1966 v mexickém hlavním městě. Dostal název Aztécký stadion a pojme 104 000 diváků. Za pár dní 24. června na něm nastoupí naši fotbalisté k zápasu s domácím týmem Mexika. Výkladní skříň československého nábytku byla v Praze na Pankráci nad stanicí metra Budějovická otevřena před 45 lety v roce 1981.
4: V Domě bytové kultury je pro zákazníky na 11 tisících metrech čtverečních prodejní plochy připraven v 8 podlažích sortiment v současnosti vyráběného nábytku u nás i nábytek z dovozu.
3: Dům bytové kultury.
5: Poptávka daleko převyšuje nabídku, což dokládají i fronty tvořící se v nočních hodinách před vchodem. Dnešní ráno bylo ve znamení boje o kuchyňské linky UKN.
3: I to patřilo k tehdejší kultuře. Před 40 lety v roce 1986 byla před sídlem Evropské komise v Bruselu poprvé slavnostně vyvěšena vlajka Evropské unie se 12 hvězdami, symbolizujícími evropské tradice. Zásady pro sestavení seznamu podniků a majetkových účastí státu určených pro privatizaci schválila vláda před 35 lety v roce 1991. Tím byla zahájena velká privatizace. Jan Kubice svou zprávu přednesl před 20 lety, jen 4 dny před volbami. Uvedl v ní, že organizovaný zločin pronikl do státní správy.
6: Byl to tedy boj proti části lidí v médiích, proti jednotné frontě zločinců typu Krejčíře, lhářů typu Kubiceho, mocichtivé ODS.
3: Vypukla jedna z největších afér polistopadové politiky. A kulatou 70 dneska slaví sestra Michaela Jacksona LaToya. Taky zpěvačka, ale zdaleka ne tak úspěšná jako ostatní členové rodinného klanu. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
0: Ten pátek bude nad Prahou jasný nebo skoro jasný večer. Počítejme s tím, že by mohlo začít přibývat oblačnosti. Teploty vyloženě letní 25 až 27 stupňů Celsia. Situace na pražských silnicích sleduje Katka Jelenová. Dobré ráno.
7: Dobré ráno. Na magistrále popojíždí kolony v obou směrech od Pankráce na výjezdu od Nuselského mostu až k omezení ve Vinohradské. Od Holešovic čekejte nesouvislou frontu z úrovně hlavního nádraží k omezení před IP Pavlova. Tam jsou po havárii vodovodního řadu průjezdné jen dva krajní pruhy. V Reslově následně Ječné ztratíte okolo 10 minut až k odbočce do Legerovy. Plnější je Vinohradská do centra od Italské i Anglická od náměstí Míru. V Patočkově do centra popojíždí kolona před tunely od Kajetánky. Zdržení se o něco zkrátilo, teď ztratíte okolo 10 minut. Bělohorskou směrem z centra se sune 10-minutová fronta od Kláštera k Vypichu. Silnější provoz čekejte i v Kukulově ze spod od Plzeňské. A potíže stále na okruhu na výjezdu z metropole směr D7 na Slaný. Zastavíte před sjezdem do Evropské na 27. kilometru a k omezení u letiště budete popojíždět 20 až 30 minut. Dobře dojeďte.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: Dobré jitro přejeme. Je 9:30 a tady jsou krátké zprávy Rádia Praha. Připravila je Anna Hašková.
1: Metro A v Praze znovu jezdí po celé trase bez omezení. Pražský dopravní podnik o tom informoval na svém webu. Kvůli technické závadě metro ráno několik hodin nejezdilo mezi stanicemi Želivského a náměstí Míru. Nezávislá iniciativa Nula představila interaktivní mapu dopravních nehod a nebezpečných míst v Praze. Lidé můžou do webové aplikace zaznamenávat například přechody, křižovatky nebo ulice, kde se necítí bezpečně. Nová mapa má upozornit politiky a úřady na problematická místa v hlavním městě. Nejoblíbenější dívčí jméno roku 2025 je Viktorie. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Viktorie tak nahradila dosud nejoblíbenější Elišku, kterou vyměnila po 13 letech. Jméno Eliška se u dívek umístilo na druhém místě, třetí byla Sofie. Mezi chlapci vedou Jakubové, na druhém místě je Matyáš a na třetím Jan. Bývalá americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová dnes bude znovu vypovídat kvůli případu odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Slyšení u výboru sněmovny reprezentantů pro dohled nebude veřejné. Bondiová ještě v čele ministerstva spravedlnosti čelila kritice ze strany opozice i od prezidenta Donalda Trumpa, a to kvůli přístupu ke zveřejnění spisů týkajících se odsouzeného Epsteina. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, večer pak přibývání oblačnosti. Teploty vystoupí nejvýše na 25 až 27 stupňů. Vítr bude foukat slabý severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a pojďme ještě na silnice. Katka Jelenová sleduje tu situaci. Hezké ráno.
3: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy ze severu ústeckou dálnicí D8 čekejte zdržení v Cínovecké. Brzdí se u sjezdu na Čakovice a okolo 15 minut se popojíždí až do Kbelské. Kousek za sjezdem z Cínovecké blokuje pravý pruh, nepojízdné nákladní vozidlo, zatím označené pouze výstražným trojúhelníkem. Na magistrále čekejte kolony v obou směrech od Pankráce na výjezdu z Nuselského mostu až k omezení ve Vinohradské. Jedete-li od Holešovic, tak počítejte s nesouvislou frontou z úrovně hlavního nádraží. Sune se k omezení před IP Pavlova. Připomínáme, že po havárii vodovodního řadu jsou tam průjezdné jen dva krajní pruhy. Dobře dojďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Hostem pořadu K věci bude ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých hygienické stanice hlavního města Prahy Anna Fileová. Štěpánka Duchková se jí zeptá na kontroly ve školních jídelnách nebo příměstských táborech.
6: K věci Štěpánky Duchové. Dnes v 18.45 na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Přejeme dobré páteční ráno, posloucháte Rádio Praha, jsme rádi, že vstáváte s nalazenou frekvencí 107,1 FM. Zastupitelé hlavního města schválili nový územní plán, koalice ale nebyla v hlasování jednotná. Co některým zastupitelům vadilo, uslyšíte v reportáži už za chvíli, teď ale uslyšíte třeba Olivii Dean a Sema Fendra, tady je Rain Man. Hezký poslech.

0: Kendrick Lamar Sia, hezké ráno přejeme za pár vteřin, 9:45, posloucháte Radio Praha. Praha má nový územní plán. Na včerejším jednání ho schválili zastupitelé hlavního města. Výstavba a rozvoj metropole se dokumentem bude řídit od 1. září.
1: Nový metropolitní plán schválili zastupitelé 50 hlasy. Proti byli 3 a 1 se zdržel. To ocenil ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Ondřej Boháč, který se na tvorbě plánu podílel.
2: Mám strašnou radost, že se to hlasovalo napříč politickým spektrem opozice, koalice. Představte si, že by někdo do sněmovny donesl důchodovou reformu a hlasovalo i 200 poslanců. Tak my jsme právě něco takového zažili a mám z toho velkou radost.
1: Proti plánu hlasovala například náměstkyně primátora pro životní prostředí Jana Komrsková z Pirátů. V dokumentu je podle ní malá kapacita pro takzvanou veřejnou vybavenost.
3: Zejména vybavenost sociální, jsou domovy seniorů, zdravotní zařízení a tak dále. Druhá věc je úbytek zeleně, zejména parkové zeleně. A třetí věc je dostupnost bydlení.
1: Podobně kritizuje plán taky Anna Vinklárková z organizace Arnika, která přišla s dalšími občany na jednání zastupitelstva. Požadovali odložení hlasování o plánu.
4: Metropolitní plán počítá ve svých bilancích sice ze školami a školkami, i tam je to podceněné a nedostatečné, ale nepočítá už další občanskou vybaveností, jako jsou zdravotní a sociální služby, to znamená polikliniky, nemocnice, domovy pro seniory.
1: S tím nesouhlasí náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z Hnutí STAN.
5: Metropolitní plán pracuje s tou vybaveností, pracují s ní i ty plánovací smlouvy a je to jako genetický kód toho plánu, že zajišťuje tu vybavenost školskou, ale i sociální a další.
1: Metropolitní plán podpořila taky opozice. Podle předsedy zastupitelského klubu SPD Milana Urbana je plán důležitý pro rozvoj města.
6: Vidím jako hlavní oblast, kde se Praha bude rozvíjet, takhle budou to ty brownfieldy, ty oblasti, kde byly průmyslové zóny, ano, takže ať už to máte na Praze 9, na Praze 8, na Praze 7, další rozvoje budou podél dálnice D1, to znamená dále z Prahy, jak máte újezd, jo, budou se plánovat věci další k tomu.
1: Nový metropolitní plán nahradí starý územní plán z roku 1999. Platit by mohl přes 20 let. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Pátek 29. května v Praze čekáme jasno nebo skoro jasno, večer potom přibývání oblačnosti a teploty vystoupí nejvýš na 25 až 27 stupňů Celsia. Jak to vypadá na silnicích, to ví Katka Jelenová, hezké dopoledne.
7: Hezké dopoledne. Na začátku Kbelské směrem na Hloubětín, těsně za nájezdem od Cínovecké, blokuje pravý pruh nepojízdné nákladní vozidlo. Je stále označené pouze výstražným trojúhelníkem a čeká na příjezd policie. Kolona narůstá, už se zpomaluje na D8 u Zdib, zdržíte se zhruba 20 minut. Před Europarkem trvá silnější provoz na obou spojkách. Štěrboholskou se nesouvisle popojíždí od Běchovic, jižní od Spořilova. A o něco lepší situace už panuje na výjezdu z Prahy směrem k D7 na Slaný. Kolona k omezení u letiště se sune už jen maximálně 10 minut od sjezdu z Evropské z 28. kilometru. Dobře dojeďte.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: Dobré dopoledne, odbyla 10. hodina, před námi jsou další aktuální zprávy, ve studiu s nimi kolegyně Anna Hašková. Hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne. Antimonopolní úřad požádal o přístup k datům o pohybu a volání, návrh ale nakonec stáhl. Železničáři prověřili opakované poškozování sběračů lokomotiv na trati mezi Prahou a Berounem. Na to chce posilovat obranu, včetně té protidronové. Aliance to uvedla po dronovém útoku na rumunské město Galaci. Dnes bude jasno až skoro jasno, teplotní maxima 25 až 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se už podruhé pokusili získat přístup k údajům o tom, s kým si lidé volali a kde se pohybovali. Sběr takových dat přitom loni označil nejvyšší soud za protiprávní. Úřad proto po kritice požadavek zrušil. Serveru i rozhlas to potvrdil mluvčí úřadu Martin Švanda.
3: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže od uvedeného ustanovení v rámci mezirezortního připomínkového řízení ustoupil a z návrhu novely jej tedy vypustil.
1: Antimonopolní úřad chtěl tuto pravomoc prosadit v novele o své působnosti. Návrh kritizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu i Úřad pro ochranu osobních údajů. Přístup k datům o volání a pohybu teď má policie, zpravodajské služby a Česká národní banka. Vždy k tomu ale potřebují soudní souhlas. Správa železnic stále neví, co na začátku května poškodilo osobní vlaky na trati mezi Prahou a Berounem. Kontrola, kterou železničáři provedli, nic mimořádného neprokázala, říká mluvčí správy železnic David Kabele.
4: Pro udržení toho provozu na této velmi důležité vytížené příměstské trati tak děláme maximum a skutečně na dennodenní bázi tam jezdí měřící vozy a kontrolují ten stav toho trolejového vedení a ta podrobná měření se v tuto chvíli ještě vyhodnocují.
1: Pořádání příměstských táborů, škol v přírodě nebo výletů podpoří Praha 5 částkou 600 tisíc korun. To je zhruba stejně jako v loni. Instituce prostředky využijí také na sportovní dny nebo dětské olympiády, říká místostarosta Prahy 5 Martin Damašek z TOP 09.
5: Chceme, aby děti měly možnost zažívat společné aktivity i mimo běžnou výuku a tím rozvíjet vztahy se spolužáky a získávali nové zkušenosti.
1: Severoatlantická aliance bude posilovat obranu proti bezpečnostním hrozbám, včetně dronů. Na to to uvedlo na sociální síti X v reakci na dronový útok na obytnou budovu ve východu rumunském městě Galaci, nedaleko hranic s Ukrajinou a Moldavskem. Podle rumunského ministerstva zahraničí stálo za úderem Rusko, které tím nezodpovědně eskaluje situaci. Bukurešť už si kvůli tomu předvolala ruského velvyslance. Kreml ani Kyjev se k dronovému incidentu zatím nevyjádřili. Plavec Miroslav Knedla na mítinku ve Francii překonal vlastní český rekord na 50 metrů znak. Časem 24,43 sekundy zlepšil maximum z loňského mistrovství světa v Singapuru o 9 setin. Celkově pak Knedla skončil druhý za Rusem Samusenkem. Během dneška bude v Praze a okolí jasno nebo skoro jasno. Večer čekejte přibývání oblačnosti. Teplotní maxima 25 až 27 stupňů. Povane slabý severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se podívat také na pražské silnice, jak to na nich vypadá, ptám se Katky Jelenové.
6: Sever metropole aktuálně ucpaný od zdib, přes 20 minut se budete sunout s Cínoveckou až na začátek k Belské, tam stále v pravém pruhu překáží nepojízdné nákladní vozidlo. Plzeňská D5 před Prahou plná kamionů zpomalují před Rudnou okolo 7. kilometru a krokem pokračují až k okruhu, tím pak směr D1 až za Ořech na 18. kilometr. Dál na trase k D1 trvá potíž v Cholupickém tunelu. Na 7,5 kilometru už několik hodin blokuje pravý pruh porouchaný kamion, řádně označený světelnou šipkou i obestavený kužely. A před omezením u letiště ve směru z centra, kde sedmičce už se fronta téměř celá rozjela, provoz výrazně zeslábl. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 4,5 minuty po 10. hodině posloucháte Rádio Praha, kde teď začíná dopolední vysílání. Děkujeme, že nás ladíte, děkujeme, že ten poslední květnový pátek trávíte právě s námi. Po 10. je další muzika, připraven.

i James Bay, The Lumineers a Noah Kahan. No a noc kostelů otevře běžně nedostupná místa, rozezní se desítky zvonů i chrámové sbory. Podrobnosti už za chvíli, hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Znění vašeho pátečního dopoledne se stará Rádio Praha. Minuta po čtvrt na 11, to je aktuální čas. Dobré dopoledne vám přejeme. Letošní ročník celorepublikové akce Noc kostelů se uskuteční už dnes a nese téma odvaha. Podle organizátorů je to pozvání k zamyšlení nad tím, co znamená překonávat strach a hledat smysl a nést odpovědnost za sebe i druhé. Regionální redakce Českého rozhlasu se podívali po nejzajímavějších místech Noci kostelů a právě Praha během té dnešní noci zpřístupní stovky chrámů, kostelů a nebo kaplí. V populárním Vinohradském kostele Největšího srdce Páně začne Noc kostelů mší v 18 hodin, následovat bude prohlídka kostela, krypty, varhan a zázemí kostela doplněná zábavnou hrou v interaktivní formě pro děti. Slavnou budovu architekta Jožeho Plečníka pak ve 20 hodin rozezní vokální uskupení Mysterium a studenti konzervatoře Jaroslava Ješka. Podrobnosti taky na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. A jak to vypadá na pražských silnicích? Sever metropole aktuálně ucpaný od Zdib. Přes 20 minut se budete sunout Cínoveckou až na začátek k Belské. Tam stále v pravém pruhu překáží nepojízdné nákladní vozidlo. Plzeňská D5 před Prahou plná kamionů, zpomalují před Rudnou okolo 7. kilometru a krokem pokračují až k okruhu. Tím pak směr D1 až za Ořech na 18. kilometr. Dál na trase D1 trvá potíž v Chlupickém tunelu na 7,5 kilometru už několik hodin blokuje pravý pruh porouchaný kamion, řádně označený světelnou šipkou i obestavěný kužely a před omezením u letiště ve směru z centra D7 už se fronta téměř celá rozjela, provoz výrazně zeslábl. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Scrollujete? Jen si

0: Nico Santos nás v dopoledním vysílání Rádia Praha dovedl ke krátkým zprávám. V 10:30 je pro vás má Anna Hašková.
1: Propuštěným vězňům by mohla s životem na svobodě pomáhat chystaná platforma s názvem Pro výstup. Česko je totiž dlouhodobě zemí s jednou z nejvyšších recidiv v Evropě. Do vězení se vrací 7 z 10 propuštěných lidí. Web pomůže třeba s hledáním práce nebo oddlužněním. Testovat ho budou do konce léta 3 věznice. Platformu zaštítila vězeňská služba a asociace organizací v oblasti vězeňství. Metro A v Praze znovu jezdí po celé trase bez omezení. Pražský dopravní podnik o tom informoval na svém webu. Kvůli technické závadě ráno metro několik hodin nejezdilo mezi stanicemi Želivského a náměstí Míru. Na nádraží Praha Braník se zítra koná dopravní den dětí. Návštěvníci se tam budou moci svést historickými vlaky, autobusy nebo tramvajemi. Soupravy pojedou třeba do Zbraslavy, Radotína nebo Vršovic. Akce je zdarma. Přesně před 60 lety se v hlavním městě Mexika poprvé otevřel aztécký stadion. S kapacitou přes 100 000 míst je jedním z největších fotbalových stadionů na světě. Za svou historii hostil zápasy světového šampionátu v letech 1970 a 1986. Aztécký stadion v Mexico City má za sebou dvouletou přestavbu. Letos 11. června se na něm uskuteční první zápas mistrovství světa ve fotbale mezi domácím Mexikem a jeho Africkou republikou. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer začne přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 25 až 27 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme také na pražské silnice, jak to na nich vypadá, to ví Katka Jelenová. Dobré dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Na D8 před Prahou narostla kolona až ke Klíčanské odpočívce na 3. kilometr. Už se ale dává do pohybu. Porouchané nákladní vozidlo na začátku Kbelské se podařilo odstranit. Opět se tam projíždí oběma pruhy. Na D8 čekejte zdržení i v opačném směru, tedy z Prahy do Ústí. Před sjezdem na Kralupy na 8,5 kilometru pracují silničáři. Fronta se sune okolo 15 minut z úrovně Odoleny vody z 5. kilometru. Před Vypichem v Bělohorské trvá zdržení ve směru z centra ve frontě od Kláštera. V Patočkově před tunely se popojíždí od Kajetánky. V Dejvicích přímo na Vítězném náměstí před odbočkou do Svatovícké bourala dvě osobní auta. Na místě jsou policisté, nedá se projet pravým pruhem. A ještě pohled na plzeňskou D5 před Prahou, ta je stále plná kamionů. Zpomalují před Rudnou okolo 7. kilometru a krokem pokračují až k okruhu. Tím pak směr D1 až za Ořech na 18. kilometr. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi. ČT1. Tonda chce podepsat chartu, ale bojí se o rodinu. A vztah Evy a Karla začíná být minulostí. Seriál Vyprávěj. ČT2. Se šarmem a elegancí podvádí a svádí. Jean-Paul Belmondo je nenapravitelný. A ČT Art uvádí v premiéře jedinečné hudební spojení vynikajícího hudebníka, skladatele a textaře se skvělým saxofonistou. Hudební návštěva v muzeu Ondřej Brzobohatý a Matouš Kobylka. Páteční večer s Českou televizí.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobrý den, 3:15 po 10:30 pokračuje dopolední Praha. Cestující z Kladenska a Kralupska od pondělí čekají výrazné změny ve vlakové dopravě do centra Prahy. Podrobnosti k tomu přidáme už za chvíli, teď Činasky a selhání. Hezký poslech.
2: Rádio Praha a Vojtěch Přívětivý.

0: zpěvačku Do Jacket jste poslouchali v dopoledním vysílání Rádia Praha. Modernizace pražského Masarykova nádraží vstupuje do další etapy. Od pondělí 1. června výrazně zasáhne do provozu několika příměstských vlakových linek. Omezení se dotkne hlavně spojů s Kladna, Rakovníka nebo Kralup nad Vltavou. Další informace má Laura Hájková. Lauro, co se tedy od pondělí pro cestující nejvíce změní?
1: Dobrý den. Největší změna je v tom, že řada příměstských vlaků už nebude zajíždět přes Negrelliho viadukt na Masarykovo nádraží. Novou konečnou bude stanice Praha Bubny. Týká se to hlavně linek S4 od Kralup, S5 od Kladna, rychlíků R24 na Rakovník, spěšně

0: větší část příštího roku.
1: A jak se tedy lidé dostanou dál do centra Prahy?
0: Náhradní doprava zavedená nebude. Cestující budou muset pokračovat pražskou MHD, hlavně metrem C z Vltavské nebo metrem B z Florence. České dráhy doporučují počítat s delším časem na přestup.
1: Dalších vlaků se to dotkne nějak?
0: Jen částečně. Menší úpravy čekají i některé spoje linky R42 směrem na Lysou nad Labem, Poděbrady a Kolín. Některé ranní a odpolední spěšné vlaky budou nově končit nebo začínat už ve Vysočanech místo na Masarykově nádraží. Ostatní spoje ale zůstávají beze změn.
1: Od pondělí tedy některé příměstské vlaky od Kladna, Rakovníka nebo Kralup nad Vltavou nedojedou až na Masarykovo nádraží, ale budou končit v Bubnech. V podstatě až do konce roku. Mluvili jsme o tom s Laurou Hajkovou. Lauro, díky, naslyšenou.
0: Rádo se stalo, hezký den a naslyšenou.
1: No a pojďme se ještě podívat, jak to vypadá na pražských silnicích. Na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most popojíždí fronta. Opatrně také na D8 před Prahou, tam narostla kolona až ke Klíčanské odpočívce na 3. kilometr. Už se ale dává do pohybu, porouchané nákladní vozidlo na začátku Kbelské se podařilo odstranit, opět se tak projíždí oběma pruhy. A na D8 čekejte zdržení i v opačném směru, tedy z Ústí, z Prahy do Ústí, před sjezdem na Kralupy na 8,5 kilometru. Pracují silničáři, fronta se sune 15 minut z úrovně Odoleny vody z 5. kilometru. Před Vypichem v Bělohorské trvá zdržení ve směru z centra. Ve frontě od Kláštera v Patočkově před tunely se popojíždí od Kajetánky. V Dejvicích přímo na Vítězném náměstí před odbočkou do Svatovícké bourala dvě osobní auta, na místě jsou i policisté a nedá se projet pravým pruhem. A plzeňská D5 před Prahou stále plná kamionů, zpomalují před Rudnou okolo 7. kilometru a krokem pokračují až k okruhu, tím pak směr D1 až za Ořechna, kilometr 18. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Viny.
2: Každé pondělí jedině na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
3: Viny. Zpátky do 80. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987. Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.

0: pátek 29. května Praha vysílá zprávy, připravila je Anna Hašková. Hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Je 11 hodin.
1: Praha má nový územní plán, začne platit 1. září. Novela o podpoře bydlení je v závěrečném schvalování. Francie začne proplácet ze zdravotního pojištění léky na snížení nadváhy. Odpoledne čekejte jasno nebo skoro jasno s teplotami do 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha má nový územní plán, dnes ho schválili zastupitelé hlavního města. Dokument bude platit od září, určuje, co a kde se ve městě může stavět. Takzvaný metropolitní plán nahradí ten dosavadní z roku 1999. Podle vedení města umožní výstavbu 350 tisíc bytů. Proti schválení územního plánu protestovalo několik místních spolků, zahrádkářů nebo zastupitelé některých městských částí. Upřednostňuje podle nich developery a na prostudování bylo málo času. Finální verzi magistrátu zveřejnil minulé úterý. Naučná stezka Svatojánské proudy jižně od Prahy je uzavřená. Hrozí, že na ní spadne skála a uvolněné kamení. Trasa vede ve svahu nad hladinou Vltavy mezi Štěchovicemi a Slabskou přehradou a mezi turisty patří k velmi vyhledávaným. Jak dlouho omezení potrvá, není podle mluvčí povodí Vltavy Pavlíny Mertl zatím jasné.
3: Geotechnické posudky provedené po zimním přesuvu hornin vyhodnotily oblast jako vysoce rizikovou kvůli nestabilnímu skalnímu masivu. V současné době byla poptána odborná firma k podání nabídky na práce týkající se zabezpečení skalních útvarů.
1: Lidé ohrožení bytovou nouzí by se mohli obracet na kontaktní místa ve všech obcích s rozšířenou působností. Počítá s tím vládní novela zákona o podpoře bydlení, kterou mají na dnešní mimořádné schůzi schvalovat poslanci. Vzniknout má podle ní také dobrovolný systém garancí pro soukromé majitele bytů. Agentů bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. Zejména kvůli tomu novelu ale nepodpoří opoziční starostové, říká jejich poslankyně Eliška Olšáková.
4: Celou dobu tvrdíme, že úřady práce jsou extrémně přetížená pracoviště, že ta agenda, která by tam měla být od 1. září, v podstatě není na těch úřadech dneska ani prezentovaná, nejsou ti pracovníci proškolení. Máme informace o tom, že je velký nedostatek sociálních pracovníků na úřadech práce, kteří by tu agendu měli vlastně vykonávat, měli by kontrolovat ty byty, které do systému přijdou.
1: Francie začne ze zdravotního pojištění alespoň částečně proplácet léky na hubnutí pacientům s těžkou obezitou. Oznámila to ministryně zahraničí Stéphanie Ristová. Nové opatření má začít platit od poloviny června a týká se léků Wegovy a Mounjaro. Ty jsou ve Francii druhým rokem dostupné na recept. Pacienti si je ale platí sami stejně jako v Česku. Nárok na náhradu bude záviset na indexu tělesné hmotnosti. Tenistka Karolína Muchová zabojuje dnes na Roland Garros o postup do 4. kola. Někdejší semifinalistka antukového Grand Slamu se utká se Švýcarkou Teichmannovou. S tou má vyrovnanou vzájemnou bilanci 1-1 na zápasy. Poprvé s ní hrála ve finále turnaje v Praze před 7 lety.
5: Tím, že jsem prohrála, tak na to moc pěknou vzpomínku nemám. Ale hráli jsme spolu ještě jednou minimálně. Už je to fakt dost dávno. Je to dobrá antukářka, levačka. Bude to určitě těžký zápas. Vím, že teď měla nějakou pauzu od tenisu, ale já jsem ji tady neviděla hrát, takže se kouknu na ty zápasy a budu se připravovat na další boj.
1: Kromě Muchové zabojují o postup do 8. finále také Jakub Menšík a Marie Bousková. Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 27 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Máme taky informace pro řidiče, sledujeme situaci na silnicích. Katka Jelenová ví víc.
6: Na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most po pojíždí fronta od Spořilova za Lanový most. Z druhé strany se zdržíte na Štěrboholské spojce mezi Běchovicemi a Europarkem. Před omezením na Ohradě trvá zdržení v koloně v ulici pod Krejcárkem. Sune se z odbočky na Palmovku 10 až 15 minut. V Hartegově zpomalíte u Žižkovské vozovny. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy směrem z Ústí po pojíždí nesouvislá kolona z úrovně Odoleny vody. Přibližně z 5. kilometru do Kbelské ke sjezdu do Novopatrské pojedete okolo půl hodiny. A D5 z Plzně do Prahy, tam brzdí kamiony za loděnicí okolo 8. kilometru a krokem se sunou až k Pražskému okruhu, tím pak ve směru k D1 až za Ořech na 18. kilometr. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha.
7: Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 5 minut po 11. hodině, posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že jste s námi, a to ať už na 107,1 FM v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Po 11. hodině další muzika, zazní DJ Cyril. Taky DJ Felix Jen. A festival Mezi ploty, festival Praha žije hudbou, pražské Vinice anebo oslavy Dne dětí. V Praze se toho o víkendu bude dát podniknout mnoho podrobností a tipy už za chvíli. Teď nicméně Maroon 5 a Megan Thee Stallion. Hezký poslech, přeji těch přívětivých.

0: anglickou skupinu OMD jste poslouchali v dopoledním vysílání Rádia Praha. Před námi poslední květnový víkend. V metropoli sice čekáme v sobotu počasí s přeháňkami, v neděli můžou přijít bouřky. Navzdory tomu, ale třeba areál psychiatrické nemocnice v Bohnicích ovládnou hudba, divadlo a umění. Bohatý program festivalu Meziploty zabaví všechny věkové kategorie a vystoupí třeba Lucie, No Name, Tomáš Klus, Marpo nebo Bem Rabbit. Festival Praha žije hudbou se nás bude snažit přesvědčit o tom, že hudba a umění patří do veřejného prostoru. Ulice hlavního města a obsadí hudebníci, báskeři a umělci všeho druhu. No a zítra v neděli bude opět možné navštívit taky městské i soukromé vinice hlavního města v rámci akce Pražské vinice. A doplním taky, že se bude konat i spousta dnů dětí. Detaily a další tipy najdete na našem webu praha.rozhlas.cz. Pojďme se podívat taky na to, jak to vypadá na pražských silnicích. Na konci Zlíchovského tunelu směrem k Barandovskému mostu se srazila tři osobní auta, která blokují levý pruh kolona po pojíždí do Břížskou téměř od Mrázovky. Před vypichem v Bělohorské trvá zdržení ve směru z centra, ve frontě od Kláštera, v Patočkově do centra naberete zdržení od Kajetánky, tam je to kvůli regulaci vjezdu do tunelů. A před Europarkem se po pojíždí v obou směrech na Štěrboholské spojce od Běchovic a na jižní od Záběhlic. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha. Holly Humberstone nás dovedla ke krátkým zprávám. Minutu po půl dvanácté je pro vás má Anna Hašková.
1: Češi ode dneška začínají pomyslně vydělávat sami na sebe. Je takzvaný den daňové svobody. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Před tímto datem daňoví poplatníci vydělávají na pokrytí výdajů státu, tedy vlády a vládních a veřejných institucí. Podle ředitele institutu Jakuba Kuneše si Česko v porovnání s dalšími státy vede v porovnání daňové zátěže dobře. Třeba na Slovensku tento den oslaví až za měsíc. Do Prahy by mělo v létě přijet zhruba 2 miliony a 300 tisíc turistů z celého světa. Odhaduje to městská společnost Prague City Tourism. To je zhruba podobně jako loni. Nejvíce zahraničních návštěvníků dorazí z Německa, Polska nebo třeba Spojených států amerických. Muzeum v Jílovém u Prahy připravilo novou výstavu s názvem Kostitřas na trati a neb cyklistika na Jílovsku. Začne zítra a představí historii tohoto sportu v oblasti jižně od metropole. Nejstaršími exponáty jsou vysoká kola z 80. let 19. století. Na americké Floridě vybuchla vesmírná raketa společnosti Blue Origin. Podle společnosti vlastněné miliardářem Jeffem Bezosem při rozsáhlé explozi nebyl nikdo zraněn. Těžká nosná raketa New Glenn byla v době výbuchu na odpalovací rampě. Explodovala při zážehovém testu před startem rakety. Ten byl plánovaný na příští týden. Odpoledne čekejte jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí nejvýše na 25 až 27 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích mapuje kolegyně Katka Jelenová. Dobré dopoledne.
3: Hezké dopoledne, Vojto. Na výjezdu ze Zlíchovského tunelu směrem k Barandovskému mostu je po nehodě 3 osobních aut stále neprůjezdný levý pruh. Začali kvůli tomu výrazně regulovat provoz v tunelech na městském okruhu. S kolonami tak počítejte v Troji, v Nové Povltavské před Blankou. Na Břevnově v Patočkově popojíždí se i ulicí Vrchlického i Radlickou. Před Europarkem čekejte zdržení stále z obou stran na Štěrboholské spojce od Běchovic na jižní od Záběhlic. Na magistrále směrem z Holešovic fronta od Florence k muzeu, Reslová plná od tančícího domu, dál i Ječná až nahoru k IP Pavlova. A na hlavní části okruhu směrem z letiště, kde jedničce budete brzdit na úrovni z Líčína ještě před sjezdem na D5. Za Ořech na 18. kilometr se jede 15 až 20 minut. D5 od Plzně Ucpaná od Loděnice z 9. kilometru. Pravým pruhem se sunou kamiony, chvílemi ale zpomalují i osobní auta. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Petra Procházková je oceňovaná novinářka, spisovatelka a humanitární pracovnice. Během své kariéry mnohokrát vyjela do válečných oblastí a často si sáhla na dno. Jak se vyrovnává s lidským neštěstím, jak pečuje o své psychické zdraví a jak se podle ní proměnila role novináře. I o tom promluví v pořadu Až na dřeň.
6: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobrý den, děkujeme, že s námi trávíte poslední květnový pátek. Metropoli čeká další horký den, už teď měříme kolem 21 stupňů Celsia, jak zaznělo už ve zprávách, teploty můžou vyšplhat až k 27 stupňům. Praha hold zažívá teplotně letní týden a to automaticky láká lidi k vodě. Už za chvilku proto vyrazíme do pražských žlutých lázní. Teď nicméně další muzika, třeba Bob Marley nebo Sebastian. Hezký poslech. Přeji Vojtěch přívětivý.

0: nějaká svoje pravidla, nebo jak to vlastně ta vaše hra vypadá?
1: Hrajeme si svoje vnitřní pravidla, které se opírají o nějaký typ, jak se to má hrát, ale za tu dobu jsme si vytvořili svoje vlastní.
0: Já teda se přiznám, že jsem vás sledovala chvilku a přišlo mi teda, že vám to docela jde. Takže evidentně volejbal už jste hráli nějakou dobu, nebo jste hrál.
1: Tak to jste hodná teda, že nás tak chválíte, ale tak asi za ty roky se to pozná.
0: Ono se říká, že podání, já se teda přiznám, že zrovna v podání nejsem úplně nejlepší adept, ale je podání nejnáročnější v té hře?
1: Náročný je všechno, prostě dostat ten míč na druhou stranu a užít si to, to je nejdůležitější.
0: Dodává pan Michal, který si sem beach volejbal chodí pravidelně zahrát s přáteli. Podle mluvčí Žlutých lázní Hanky Týce nabízí areál několik novinek.
2: Samozřejmě to všechno, co tady bylo, se tady stále dá dělat, půjčit si něco na vodu, paddleboard, člun a samozřejmě jsou to hlavně sportoviště. A u těch sportovišť se zastavím, protože to, co je nové, jsou nově udělané beach volejbalové kurty, které jsou nově udělané tak, aby se tady mohly hrát profesionální soutěže. A taky se tady budou hrát v průběhu léta, to se dozvíte asi nejlépe na našich webových stránkách a sociálních sítích. Každopádně ty kurty mají úplně nový písek, o který se staráme, aby stále odpovídal všem normám. Mají nové sítě, nově jsou sítě mezi kurty, aby nelítal tolik míč a nově jsou také takové chrániče kolem sloupků, aby se nikdo nezranil.
0: Přibylo taky několik pingpongových stolů a kromě toho taky hřiště na minitenis. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
3: No a pojďme ještě na silnice s Líchovským tunelem směrem k Barandovskému mostu. Už projedete opět bez omezení. Následky nehody na jeho konci se podařilo odklidit. Kvůli výrazné regulaci provozu v tunelech ale narostly velmi dlouhé kolony. Ulicemi Vrchlického a Radlickou se sunou až 20-minutové. V Patočkově od Kajetánky stravíte 10 až 15 minut. V Troji před Blankou je plná jak Nová Povltavská, tak sjezd z Holešoviček. Korunovační se zaplnila na trase z Davids k Veletržní. Fronta se sune i Letenským tunelem. Nábřežím, následně i magistrálou od Florence až k muzeu a na Štěrbholské spojce přetrvává nesouvislá fronta směrem z Černého na Barandovský most a to v úseku mezi Běchovicemi a Průmyslovou. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Topíte se v reklamách.

0: Poslední květnový pátek, 29. Teď Praha vysílá zprávy. Ve studiu s nimi Anna Hašková. Hezké poledne.
1: Dobré poledne.
0: Bude 12 hodin.
1: Čeští politici odsoudili útok, který zasáhl i obytný dům v Rumunsku. Pražští hygienici pokračují v kontrolách školních jídelen. Evropské země dál sužují horka, v Portugalsku padl 25 let starý teplotní rekord. Odpoledne čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Čeští politici odsoudili útok, který zasáhl i obytný dům na jihovýchodě Rumunska a zranil dva lidi. Podle Bukurešti za úderem stojí Rusko, které v té době útočilo na Ukrajinu. Prezident Petr Pavel to označil za zcela nepřijatelné a podpořil výzvu Rumunska na silnou mezinárodní odpověď. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib vyzval státy Evropské unie ke spolupráci.
3: Je nutné spojit síly v rámci Evropské unie, vytvořit účinnou protidronovou obranu na té východní hranici tak, aby menší země prostě nenesly tu zátěž těch ruských provokací, které zcela zjevně budou do budoucna stále častější.
1: Útok odsoudil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dodal, že Česko stojí při aliančních partnerech. Pražští hygienici pokračují v kontrolách školních jídelen. Zaměřují se hlavně na množství soli v jídle a cukru v nápojích. Podle ředitelky odboru hygieny dětí a mladistvých hygienické stanice hlavního města Prahy Anny Fileové se nadměrné množství soli našlo v polévkách.
4: Tam je skutečně riziko v dětském věku například i osteoporózy, o kterém se velmi málo ví, protože tím, že je nadbytek soli v těle, tak tělo, když se ho snaží zbavit, tak sebou bere i vápník a v dětském věku je vápník nesmírně důležitý pro stavbu kosti, kostní hmoty.
1: Více se dozvíte v 18.45 v pořadu K věci. V okolí Mnichovic u Prahy se nejspíš pohybuje vlk. Zvíře zachytila fotopast tamnější obyvatelky. Agentura ochrany přírody a krajiny následně potvrdila, že se jedná o vlka obecného. Nezávislá starostka Mnichovic Margita Valentová ale ujistila, že se lidé šelmy nemusí obávat.
5: Vlk je ze své podstaty plaché zvíře, není třeba se ho bát, nicméně lidé by na svých procházkách v lese měli být ohleduplní a především pejskaři by měli mít své čtyřnohé kamarády na vodítku.
1: Evropské země se dál potýkají s vlnami veder. Itálie vydala nejvyšší stupeň výstrahy před horkem pro Řím, Florencii, Boloňu, Brešu a Turín. Meteorologové ve Španělsku varují před vedrem na severu a severovýchodě země, kde očekávají až 37 stupňů Celsia. Portugalsko včera zaznamenalo nejteplejší květnový den v historii měření. Ve městě Mora ve středu země vystoupala teplota na 40,3 stupně Celsia. Dosavadní rekord z roku 2001 bylo 40 stupňů. Historicky nejteplejší naměření. Květnové dny od začátku týdne zaznamenaly také Británie a Francie. Čeští volejbalisté na úvod reprezentační sezóny prohráli přípravný zápas se Slovenskem 2-3 na sety. Nejproduktivnějším hráčem utkání, které bylo pro český tým prvním testem formy před začátkem Evropské ligy, byl se 17 body český univerzál Marek Šotola. Během odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, teplotní maxima 25 až 27 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a jak to vypadá na pražských silnicích popoledně? Na to se ptám Katky Jelenové. Dobré poledne.
6: Hezké poledne. Na příjezdu do metropole ze severu od Ústecké D8 se nesou vyslasunou kamiony v pravém pruhu. Poprvé brzdí na úrovni Klíčan na 3. kilometru, pak za Zdiby a pomaleji pokračují Cínoveckou i Kbelskou až ke sjezdu do Novopatské. Ve Kbelské dál na Hloubětín nabírají zdržení i osobní auta, a to mezi Novopatskou a Poděbradskou. Trasa dál na Hostivař se plní za sjezdem do Českobrodské. V Průmyslové nesouvislá fronta až k jižní spojce. Na Štěrboholské spojce před Europarkem se zdržíte od sjezdu na Běchovice z druhé strany na jižní jen krátce v okolí Lanového mostu. A připomeneme na výjezdu ze Zlíchovského tunelu směr Barandovský most odklizené následky nehody z levého pruhu. Už se opět jede bez omezení, zdržení ale přetrvává. Kvůli regulaci vjezdu do tunelu na městském okruhu se sunou kolony ulicemi Vrchlického, Radlickou. V Troji před Blankou je plná jak Nová Povltavská, tak i Holešovičky od Bulovky. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Dobrý den, necelých pět minut po 12. hodině posloucháte Rádio Praha a dobře děláte, i dnes totiž popoledni dorazí speciální host, tím dnešním bude herec a daber Václav Šanda. Za dvě písničky jsme u vás, hezký poslech.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. A Vojtěch.

0: Dobrý den, posloucháte vysílání Rádia Praha. Můj dnešní host patří k výrazným tvářím činoherního klubu, kde je aktuálně k vidění mimo jiné v Komuně, Ošklivci, v Zakletých dámách anebo v novém radostném výletu. Diváci ho ale dobře znají i z filmu a televize, loni také ze Survivoru. Má rád pořádek, během sledování filmu neváhá vstát a jít uklízet a právě filmy miluje už od dětství, sám se označuje za filmového nadšence. Pakliže to z popisu není patrné, tak mým dnešním hostem je herec Václav Šanda. Václave, vítejte, dobrý den.
1: Krásné poledne.
0: Václave, já jsem někde četl, že jste někde řekl, že v činoherním klubu jste nějak podezřele hodně často. Předpokládám, že už se z toho trošku stává váš domov. Ostatně, pokud se nepletu, tak hrajete i dneska večer v Tramvaj do stanice Touha.
1: Ano, hrál jsem včera, hraju i pozítří.
0: A hrajete i dnes.
1: Ano, dnes i zítra i pozítří. Ano.
0: Takže trojáček.
1: Ne, já mám takovej teďka opravdu asi 8 dní v kuse jedu.
0: Aha, do toho točíte, říkal jste mi teďka mimo mikrofony, že jste měl 3 nočky za sebou.
1: Ano, ale to je nejhorší, že točím za Brnem, takže já se vracím.
0: Takže to jsou ještě takové dálky,
1: ano,
0: které musíte absolvovat.
1: Teď ano.
0: No, já si říkám, jak asi vypadá v tuhle chvíli, v těchto dnech, život pořádku milovného člověka. Vy máte, pokud jsem to správně pochopil, rád věci uspořádané a urovnané a teďka vlastně točíte noční směny, hrajete neustále. Jak se vám v tom funguje?
1: No, teď jsem odcházel sem k vám na rozhovor a zapnul jsem vysavač, který to teď zvládne za mě. Já si to radši teda vysaju vždycky doma sám, že mám pocit, že to je takový poctivější, ale hod není čas na hrdinství.
0: Potom co vám robotický vysavač vyluxuje byt, tak to ještě vezmete velkým vlastním vysavačem.
1: No, kolikrát to zkontroluje, jestli opravdu zajel všude.
0: Aha, asi nejste moc velký fanoušek umělé inteligence, co?
1: No, moc ne, no. Důvěřuj, ale prověřuj.
0: Teďka hrajete tu Tramvaj do stanice Touha jenom teďka v těch dnech, jak jsme si říkali,
1: ne.
0: No, ale že jste hrál včera a hrajete
1: každý večer,
0: zítra.
1: Každý večer je úplně jiný představení.
0: Něco nového. A to jsem rád, že to říkáte, protože to mě dovádí k otázce, jestli je složité se každý večer ocitnout v úplně jiném prostředí a v úplně jiné roli, když do toho člověk ještě točí, což je ještě další jiná role. Já vím, že to herectví je vlastně dost chameleonská profese. Jak to ale vy osobně vnímáte?
1: No, když už to představení je zajeté, hraje se často, což v činoherním klubu se nám děje, že nechci to teď zakřiknout, ale ve většině případech se povede a hraje se dlouho, tak už to pro mě není žádný stres s tím jít do té práce, s tím, že hraju něco, na co jsem se třeba, co se třeba díl nehrálo. Ale když je to představení nový, jako třeba teď ten radostný výlet.
0: Radostný výlet.
1: Tak,
0: hrajete ani ne dva měsíce.
1: No,
0: vlastně.
1: Tak vlastně k tomu teda pak ještě přidáváme takzvanou breptačku. Breptačku, to znamená, že si všichni herci, kteří v tom hrajeme, nesejdeme v 6:30 jako normálně na představení, ale už v 5 a celý představení si v šatně společně řekneme.
0: Dobře. Říká?
1: Ano, a to je vlastně časově ještě horší, protože to máte ten den jako zasekaný, pak už jako fakt jako celý.
0: No jasně, no. Říká můj dnešní host, herec Václav Šanda, a za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: No a pojďme se ještě podívat na pražské silnice. Na příjezdu do metropole ze severu od Ústecké D8 se nesouvisle sunou kamiony v pravém pruhu, poprvé brzdí na úrovni Klíčana na 3. kilometru, pak za Zdiby a pomaleji pokračují Cínoveckou, Igbelskou až ke sjezdu do Novopatské. V Igbelské dál na Hloubětín nabírají zdržení i osobní auta, a to mezi Novopatskou a Poděbradskou. Trasa dál na Hostivař se plní za sjezdem do Českobrodské. V Průmyslové nesouvislá fronta až k jižní spojce. Bohovské spojce před Europarkem se zdržíte od sjezdu na Běchovice, z druhé strany na jižní spojce jen krátce v okolí Lanového mostu. A připomeneme taky na výjezdu ze Zlíchovského tunelu směr Barandovský most odklizené následky nehody z levého pruhu. Už se opět jde bez omezení, zdržení ale stále přetrvává. Kvůli regulaci vjezdu do tunelů na městském okruhu se sunou kolony ulicemi Vrchlického, Radlickou. V Troji před Blankou je plná jak Nová Povltavská, tak i sjezd z Holešoviček. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Rodinný den na výstavišti.
5: To je odpoledne plné zábavy,
6: hudby,
5: sportu
6: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
5: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
6: Čekají vás workshopy,
5: sportovní aktivity,
6: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
5: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
6: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
5: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
7: Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, mým dnešním hostem je herec a dabér Václav Šanda. Václave, já jsem v tom předchozím vstupu říkal, že máte rád pořádek, že máte rád urovnané věci, když tak mě opravte, jestli se pletu, ale četl jsem to v nějakých rozhovorech, že jste pořádku milovný.
1: No ano, tak to jsem teď dal rozhovor, protože natáčím novou českou komedii, která se jmenuje Rozlučky se svobodou.
0: Ano.
1: A my jsme tam jako čtyři kluci, kteří jedou tady na tu rozlučku a ta moje postava Lukáše má OCD,
0: to znamená obsedantně kompulzivní poruchu.
1: Což znamená, že pořád něco přerovnávám a pořád chci mít všechno jako pod kontrolou a naplánovaný. A což vlastně v rámci té klučičí rozlučky skýtá spoustu vtipných situací. Takže takovýho kluka na rozlučce nechcete. No a právě jsem k tomu dal, teďka jsme měli tiskovku, nějaký rozhovor, kde se mě ptali, co mám společného se svojí postavou, tak jsem odpověděl takhle, že ne, že bych to měl takhle teda.
0: Takže není to tak militantní, jak se z toho rozhovoru může zdát.
1: Ne, ale pořádek mám rád a mám rád věci, které šlapou podle plánu. To ale neznamená, že bych nebyl spontánní člověk, to zase jako jsem.
0: Ten film, který točíte, se tedy jmenuje Rozlučky se svobodou. Jak jste se k němu dostal? Jak to vzniklo? Jak jste byl nakástován?
1: Už jsem měl točit před rokem, pak se to odkládalo. Já jsem původně byl oslovený na jinou roli, než jakou teď ve výsledku dělám. A dlouho se vlastně nevědělo, jestli se film bude točit a najednou se v dubnu ozvali, že by točili a mě vyšli vstříc v činoheráku v rámci termínů. Proto vlastně je to teď, že teď hraju denně, protože jsem potřeboval se vyblokovat na nějaký týden, abych mohl točit za tím Brnem. Tak v činoheráku mi vyšli vstříc a tak točím. Vlastně je to pro mě návrat do filmu po... Myslím, že před 16 lety jsem natočil Čertovou nevěstu, což byl můj poslední film do kin, takže mám comeback.
0: No, ale já jsem včera viděl video na Instagramu,
1: jo.
0: Díky kterému jsem zjistil, že vy jste byl v Čertově nevěstě předabován.
1: No, ano.
0: A přitom jste dabér.
1: No to až teď.
0: Jak se to stalo? Jak to, že vás předabovali?
1: To až teď jsem dabér, až teď mě vlastně ten hlas trošičku živí. No jak se to stalo? Stalo se to jednoduše. Zdeněk Troška, který natočil tu pohádku, tak vlastně to dělal často ve svých filmech. Ten zvuk, protože my jsme točili ještě na film, tak zvuk byl nepoužitelný, protože prostě nad náma kolikrát proletělo letadlo nebo něco, takže celý zvuk se smazal a musel se dělat znovu.
0: Jasně.
1: Postprodukci. No a nás vlastně hlavní tři mladí představitelé pozvali tehdy do studia, abychom se zkusili namluvit, no a asi to úplně nestálo vlastně za nic, asi by to trvalo spoustu času, tak se tehdy oslovili prostě zkušení dabéři, kteří to měli za jedno dopoledne hotový a my bychom se s tím trápili i několik dní, takže tak to jsme z toho vlastně vypadli. Já jsem byl tehdy, jsem z toho byl jako hodně smutnej.
0: To mě zajímalo, no.
1: Hodně. Teď už si z toho dokážu dělat legraci, že o tom dokážu udělat teda i video na Instagram, jasně, který teda včera opravdu teda zbouralo Instagram.
0: Ano.
1: A už je to dobrý. A vlastně já ani v té pohádce si teď nejsem úplně podobný, jak vypadám teď, protože oni...
0: Tak teď máte vousy, no, máte kratší vlasy.
1: Mám kratší vlasy, oni mi tam i vlastně zesvětlovali vlasy a hodně mi je jako takovým produktem jako solili, aby byly víc jako vlnitý a tak. Takže já vlastně... Ne, ale vlastně, když já se na tu pohádku teď zpětně podívám, tak tam pro mě stojí úplně jiný člověk. Takže i co se týče vlastně toho hlasu plus ten vizuál, takže je to takový, že vlastně je to pro mě něco, co je hodně vzdálený.
0: A kdo vás to předaboval v té pohádce?
1: Olda Heilig. Jeden z nejlepších dabérů, které my máme.
0: Jeden z nejobsazovanějších dabérů v současné době. Znali jste se předtím?
1: Ne, my jsme se poznali až na základě tady toho, až že jsem ho pak někde potkal.
0: To je pravda, jak to setkání asi vypadalo.
1: A že jsem mu to řekl. A vlastně Ivičku Josefíkovou Podzimkovou nadabovala tehdy Jitka Ješková.
0: Aha.
1: A máme takový jako krásný zážitek, že byla premiéra. A viděli to teda první diváci před těmi 15 lety a přišla za náma paní a tý Evičce říká, to bylo tak krásný a vy jste mi něčím hrozně připomínala Kate Winslet. Pro posluchače Jitka Ješková je ano, dvorní daberkou Kate Winslet.
0: Přesně tak.
1: Takže takhle, ale myslím, že i ta Evička už je jako za tím, že jsme se s tím smířili vlastně velmi, velmi rychle.
0: Herec a daber Václav Šanda je dnes mým hostem, za chvíli pokračujeme.

0: Posloucháte Rádio Praha, mým dnešním hostem je herec Václav Šanda. Václave, ještě jednou vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Václave, já už jsem na začátku zmiňoval, že sám sebe označujete za filmového nadšence. Máte ale vůbec teďka s tím pracovním nasazením čas na filmy koukat?
1: Mám a víte kdy? Když se přesouvám z toho Brna do té Prahy.
0: Jo, to je pravda.
1: Protože
0: no,
1: já neřídím, vždycky mě někdo odveze a to znamená, že já si můžu na zadním sedadle otevřít svůj notebook a,
0: jedna.
1: Ano, a pustit si film a někdy stihnu i dva.
0: Fakt?
1: No tak záleží, jak je plná D1.
0: Ano, jestli je pátek odpoledne, rozumím. Co jste viděl naposledy?
1: Já teďka doháním Resty, to je zase to, co asi možná souvisí s tím pořádkem a tak, ale prostě se dívám na filmy, které byly nominované na Oscara nebo na Zlatý Globus v jakékoliv kategorii. A dělám si ten seznam, že vlastně ten rok jsem viděl každý film, který byl za něco nominován. A takhle,
0: jo, takhle
1: jedu rok po roce a dostanu se k filmům třeba, které nikdy nikdo neviděl. Ale byly třeba nominovaný za zvuk, jo?
0: Jestli,
1: tak já ho vidím.
0: Václav Šanda je prvním divákem.
1: V Čechách asi. Tak si ho jako odškrtnu, že jsem ho viděl a jdu dál. No. A takhle jdu vlastně jako po letech a už jsem asi u roku tak 83. Takže takhle teďka dokoukávám filmy, teď jsem viděl s Jackem, s tím, co jsem to viděl? S tím, tak jsem blázen, s Robertem De Nirem, Půlnoční běh, což je taková kriminální komedie, kterou málo kdo tady v Čechách viděl, tak v tu jsem si pustil.
0: No, viděli minimálně Václav Šanda.
1: Ano, ano, ale tak ta zrovna, myslím,
0: jasně,
1: že to jako viděli, ale jedu opravdu takovýhle svůj jako seznam.
0: A říkám si, četl jsem, že milujete filmy od dětství, že jste filmový nadšenec od dětství. Jak se promění ten vztah ve chvíli, kdy v tom filmu člověk začne pracovat? Kdy ty filmy začne točit?
1: No, já mám takový dilema teď, protože já mám instagramový profil svůj,
0: ano.
1: Václav.Sanda,
0: ano.
1: Který je založený na tom, že já tam každé pondělí hodnotím 5 filmů, které jsem viděl, ale nových filmů teda, že na ně diváci, posluchači můžou jít do kina. A jsem takový, že kolikrát mi někdo jako řekne, že vlastně jsem takový dost jako drsnej v tom, někdy i nekompromisní, třeba teďka, když byl Ďábel nosí Pradu 2 anebo Michael Jackson, tak jsem tomu docela naložil, že mě ty filmy úplně neuspokojily, ani jeden z nich. A občas mi ty sledující jako napíšou, je, ale nám se to líbilo, tomu jste klidně mohl dát víc procent. No a když pak já něco točím, tak si říkám, ty vole, a teďka mi to vrátí ty lidi. Ty lidi jako s tím, že no tak ty nám tady říkáš, co je dobrý a co je špatný film a pak točíš něco, co dopadlo takhle, anebo tvůj herecký výkon je takovej. Tak v tom jsem takovej, teď jsem začal být takový opatrnější. Já jsem se teďka, musím zaklepat tady, že jsem se teď trošičku roztočil, že točím víc, než jsem točil před lety, jako před kamerou. A takže jsem začal být takový hodnější, aby i na tom Instagramu, aby mě to jako nedojelo.
0: A změnil se nějak ten vztah k tomu prostředí filmovému po tom, co jste se teda teďka třeba roztočil? A tak jasně není to jako to, že jste se roztočil, neznamená, že jste netočil dřív.
1: Ne, já to teda miluju asi konstantně pořád stejně.
0: Konstantně pořád stejně.
1: Obecně to herectví jako celkově, nejenom natáčení filmu, seriálu. Pro mě je furt prim to divadlo, to zbožňuju úplně maximálně a hodně dabuju a když to jde všechno tak jako ruku v ruce, tak já jsem opravdu jako přešťastný. Když se vám jako v jeden den stane, že jedete ráno natáčet, máte pár obrazů něčeho, co vás baví, skončíte, pak jdete do dabingu, kde dostanete roli ve filmu, který jste třeba už předtím viděl a ta role je hezká a potom si skočíte do divadla, do činu heráků. Já jsem v angažmá v činoherním klubu, kde prostě si myslím, že děláme jako mimořádný divadlo, tak pak teda se mi moc hezky usíná, když si to uvědomím, jaký štěstí mě potkalo.
0: Říká herec Václav Šanda, můj dnešní host, za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Hej. pojďme se podívat taky na pražské silnice. Situaci na nich sleduje kolega Lukáš Miller. Hezké odpoledne.
3: Je to tak, hezké odpoledne jsem tady, tak začneme na jižní a štěrboholské spojce. Tam je silný provoz obousměrně před průmyslovou kolonisu, jak od Běchovic, tak také od Lanového mostu, je to vždy asi na 10 minut. Pomalu se jede také ve Kbelské z Letňan do Hloubětína, tamto zdržení provozem také 10 až 15 minut. Ucpává se i magistrála ve Vilzenově, fronta od Florence až do omezení u IP Pavlova, zdržení asi 10 minut. Regulují teď také průjezd tunely, takže kolony před vjezdy do nich jsou v Radlické od Motorletu nebo i v Plzeňské na Smíchově, také v Patočkově na Břevnově. Silný provoz. Ucpává se i Bělohorská z centra před křižovatkou Vypich. Pomalu se jede asi 15 minut a na Pražském okruhu poměrně výrazné zdržení směrem z letiště k dálnici D1. Pomalu se jede od Karlovarské dálnice D6 až ke sjezdu na Ořech. Je to asi na 40 minut a plní se i příjezd po dálnici D5 z Plzně. Tam ty kolony jsou od Loděnice. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
4: Baví vás rok?
5: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
6: Rok je náš.
5: Rok je náš.
4: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
6: Rok je náš.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha, mým dnešním hostem je herec Václav Šanda. Jsme se teď mimo mikrofony tak zakecali, že jsme skoro prošvihli živý vstup. Václave, já jsem se vás ještě chtěl zeptat na letní Shakespeareovské slavnosti, protože ty vlastně začínají zanedlouho a vracíte se na ně s Macbethem, pokud vím.
1: Ano, a ještě jsem ve Veselých paničkách.
0: A ještě jste ve Veselých paničkách Windsorských. Zajímá mě, jaké to je se vlastně vždycky vracet po celkem dlouhé době do těch rolí, protože jasně, divadelní prázdniny trvají 2 měsíce, ale tohle je vlastně těch 10 měsíců, kdy čekáte od toho konce srpna potom zase do začátku toho července.
1: No, důležité je si uvědomit, že první sezónu, kdy se hraje ta nová věc, což u nás byl někdy před 4 rokama ten Macbeth s Markem Němcem
0: 22 byla premiéra.
1: A s Lenkou Krobotovou, tak za ty jedny prázdniny my jsme odehráli asi 42 repríz. Mm-hmm. Což teď, když si na to vzpomenu, tak nechápu, jak jsme to mohli přežít, protože vlastně říkat jako každý večer ty verše, a říkáte 40krát za sebou, je opravdu jako vlastně obdivuhodný výkon pro všechny. No a když jsme potom teda po těch 10 měsících vlastně se k tomu vrátili, pak jsme si to i pamatovali, tak samozřejmě se na to každý doma podíval znova a zopakoval si to, ale nějak se to tak jako zarylo prostě pod kůži, že...
0: A předtím se vždycky probíhaly ty, jak jste tomu řekl, ten výraz?
1: No, v Činoheráku máme breptačky, což znamená, že si to jenom řekneme v šatně, ale když se takhle vrací představení ano. Po nějaké době, tak je oprašovačka, která je i jako v prostoru, když si to sjedeme vlastně komplet, třeba bez kostýmu, ale komplet se to jako zahraje.
0: A těšíte se vždycky po těch 10 měsících spíš na Veselé paničky anebo na Macbetha?
1: Vidíte, tak takhle jsem na tím nikdy nepřemýšlel, protože já jsem měl asi 2 léta, kdy jsem hrál ještě v Mnoho povyku pro nic, kde jsem vlastně zaskočil hlavní roli. A to mě bavilo nejvíc, protože to bylo tak jako nejvíc vzrušující tím, jak jsem se to učil jenom vlastně jednorázově na pár představení, tak to byl takový adrenalin, protože oni to hráli už třeba 6-7 let a já tam najednou byl nový element.
0: Jasně.
1: Ale no, těžko říct, tak Macbeth je tragédie, Veselý paničky jsou komedie, v Macbethovi mám daleko víc prostoru, než mám v těch paničkách. Takže Macbetha mám radši, co se týče hraní, že tam je co zahrát v rámci té mé role Rose. A paničky mám hrozně rád v tom, že tam na jevišti zase moc nejsem, jsem hodně spíš v šatně, takže tam toho hodně prokecám.
0: Říká herec Václav Šanda, můj dnešní host, za chvilku ještě pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: No a pojďme se ještě podívat na pražské silnice. V Praze silný provoz na jižní a štěrbolské spojce obousměrně před průmyslovou kolony a jsou od Běchovic a také od Lanového mostu vždy na 10 minut. Pomalu se jede Vekbelské z Letňan do Hloubětí na zdržení asi 10 až 15 minut. Zdržení taky na magistrále, ve Vilzonově od Florence k muzeu, zdržení i tady kolem 10 minut. Regulují průjezd tunely a kolony jsou tak v Radlické od Motorletu nebo i v Plzeňské na Smíchově a také v Patočkově na Břevnově i v Povltavské v Troji. Ucpává se i Bělohorská z centra před křižovatkou Vypich. Pomalu se jede asi 15 minut a na Pražském okruhu jsou kolony směrem z letiště k dálnici D1. Pomalu se jede od Karlovarské dálnice D6 až ke sjezdu na Ořech. Zdržení asi 15 minut a plní se i příjezd po dálnici D5 z Plzně. Kolony jsou od Loděnice. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Posloucháte Rádio Praha, herec Václav Šanda je dnes mým hostem. Václave, my jsme se chvilku zpátky bavili o letních shakespearovských slavnostech. Což je vlastně něco, co jsem vždycky dost obdivoval, nejen vzhledem k tomu, že si pamatujete ty verše, ale vzhledem k tomu, že jste ochotně se vzdát hereckých prázdnin divadelních. Protože jsou podle mě jenom dvě profese, které mají letní prázdniny i v dospělosti, to jsou učitelé a herci, ale potom tady jsou herci, kteří vlastně jdou do těch Shakespeareovek a nebo hrají na těch letních scénách a tak dále a vlastně se těch divadelních prázdnin vzdají. Říkám si, jestli za to ty Shakespeareovky stojí. Já vím, že jsou skvělé a že to je samozřejmě skvělý formát a že to lidé mají rádi, ale stojí to za to nemít tu možnost těch divadelních prázdnin?
1: Tak je to asi ten jediný handicap jako toho, že vlastně musíte zůstat v té Praze přes to léto, nebo aspoň jako na dojezd té Prahy. To znamená, že výlety a tak po okolí jsou možné, ale ten večer prostě tady musíte strávit. Ale on je takový smrtící jenom ten první rok, protože v druhý rok už se ze 40 repríz stane 20 repríz, protože už je nová premiéra a my vlastně teď Macbetha hrajeme už asi jenom, dejme tomu třeba 8krát a Paničky třeba 10krát.
0: Aha.
1: Takže najednou už ty prázdniny
0: to,
1: zase jsou.
0: Takže už se dvěma představeními na 18 zhruba
1: termíny. No, to už je dobrý. To už se tam ta dovolená vejde.
0: Za léto. Václav, když se ještě vrátíme do asi rok staré minulosti, vy jste byl v Survivoru.
1: Mm-hmm.
0: Přijde mi, že jste muž, kterému se plní dětské sny, protože do Survivoru, nebo do toho formátu, kdo přežije, tak jsme ho vlastně znali dřív, jste plíchtěl už od puberty. Vždycky jste byl filmový nadšenec, teď filmy točíte. Je to štěstí, nebo je to cílevědomost?
1: Tak asi půl na půl bych řekl. Samozřejmě, že bez toho štěstí to nejde. Zároveň si myslím, že úplně se nedá jenom tak jako sedět na zadku a čekat, že to přijde, že tomu musíte jít trochu naproti. A naproti v tom smyslu, to jsem už pochopil teda za tu dobu, co se v této branži pohybuju, ne, že někomu lezete do zadku a neustále jako o sobě dáváte vědět, ale v té píli.
0: Mm-hmm.
1: Ne, jak se říká, neusnout na vavřínech, neustále se zlepšovat a dělat tu práci vlastně nejlíp, jak vy dokážete a jak vám umožní podmínky zrovna. A nebrát jí automaticky a pořád se zlepšovat. No. Myslím si, že toto v kombinaci s tím štěstím, že to pak může takhle působit.
0: Říká herec Václav Šanda, který byl dnes mým hostem. Václave, moc vám držím palce a moc vám děkuju za rozhovor.
1: Já taky děkuju, ještě bych diváky tedy rád pozval k nám do Činoherního klubu. Máme tam opravdu krásné představení a jestli já můžu doporučit nějakou svoji srdcovku, tak je to třeba představení Kšeft. Mějte se krásně.
0: Já přijdu. Moc děkuju, Václav, mějte se hezky.

0: Skoro 40% mladých Čechů užívá nikotin. Železničáři prověřili opakované poškozování sběračů lokomotiv na trati mezi Prahou a Berounem. Rumunský prezident odsoudil dronový útok na obytnou budovu na východě země. Obvinil z něj Rusko a vyzval k mezinárodní reakci. Odpoledne čekejte jasno nebo skoro jasno s teplotami do 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové užívá nikotin téměř 30% Čechů nad 15 let. Denně je to pak přes 22%.
2: Největší zastoupení mají kuřáci, kteří tvoří přes 22% populace. 3/4 současných kuřáků přitom kouří denně. Více než třetina současných kuřáků se v roce 25 pokusila přestat kouřit, a to většinou bez odborné pomoci.
0: Po elektronické cigaretě sahá alespoň jednou měsíčně každý desátý respondent. Zahřívaný tabák užívá zhruba 5% lidí a nikotinové sáčky asi 2,5%. Správa železnic stále neví, co na začátku května poškodilo osobní vlaky na trati mezi Prahou a Berounem. Kontrola, kterou železničáři provedli, nic mimořádného neprokázala, říká mluvčí správy železnic David Kabele.
3: Pro udržení toho provozu na této velmi důležité vytížené příměstské trati tak děláme maximum a skutečně na dennodenní bázi tam jezdí měřící vozy a kontrolují ten stav toho trolejového vedení a ta podrobná měření se v tuto chvíli ještě vyhodnocují.
0: O tomto víkendu ožijí pražské ulice hudbou. Dnes začíná 11. ročník festivalu Praha žije hudbou. Maskotem je červený uličník, tedy muž v green screen obleku, který bude snažit příznivce festivalu rozhýbat přímo na chodnících. Na festivalu vystoupí mimo jiné Aneta Langerová. Rumunský prezident Nikušor Dano svolal na dnešní dopoledne schůzi nejvyšší rady obrany. Reagoval tak na dronový útok na obytnou budovu ve východorumunském městě Galaci, který zranil dva lidi. Podle Bukurešti za ním stojí ruská armáda. Prezident to na svém Facebooku označil za nejhorší incident na rumunském území od začátku ruské invaze na Ukrajinu a vyzval ke koordinované mezinárodní reakci. Kajakář Josef Dostál se připravuje na evropský šampionát rychlostních kanoistů. Zlatý olympijský medailista z Paříže se představí na mistrovství v Portugalsku, které začne 10. června i kvůli kvalifikaci na olympijské hry 2028 v Los Angeles. Pravidla pro účast se totiž změnily a Dostál tak musí absolvovat více závodů.
4: Já jsem dřív hrozně těšil z toho, že jsem se dokázal připravit na jeden závod za sezonu, který jsem opravdu dokázal jet výborně. Teď se ta situace trošku změnila, musím se soustředit právě na všechny závody. Já bych raději byl doma s rodinou. Na druhou stranu si říkám, že změna je prostě patří k životu a budu se na to muset adaptovat anebo skončit, no tak se zkouším adaptovat.
0: Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 27 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý nebo severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Krásné odpoledne, po zprávách už se vracíme na silnice a jak to momentálně vypadá, řekne Lukáš Miller, zdravím tě.
6: Taky zdravím, hezké odpoledne, tak vypadá to jako pátek odpoledne. V Praze je silný provoz a navíc nehoda na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most. Na konci Lanového mostu se tam srazila 3 auta v levém pruhu. Kolona je od magistrály asi na 20 minut a 15 minut naberete pak i na Štěrboholské spojce od Černého mostu Průmyslové, tam je to bez nehod. Pomalu se jede ve Kbelské ulici, z Letňan do Hloubětína, zdržení provozem 10 až 15 minut. Zdržení je pak i na magistrále ve Vlzenově od Florence do omezení u IP Pavlová, tam opravují poškozený vodovod, zdržení celkově 15 minut. Regulován je průjezd tunely, kolony jsou tak před vjezdy do nich v Dobříšské, také v Radlické, v Plzeňské, na Smíchově nebo i v Patočkové na Břevnově, pomalu se jede i v Povltavské v Troji. A na Pražském okruhu, tam čekejte kolony směrem z letiště k dálnici D1, pomalu se jede od Karlovarské D6 až ke sjezdu na Ořech, to zdržení asi 40 minut a plní se i příjezd do Prahy po dálnici D5 z Plzně, kolony jsou od Loděnice. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Hezké odpoledne, posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou. Máme 5 minut po 13. a já mám pro vás další dobrou muziku. Bude tu Eli, nadechnout.

0: Krásné odpoledne, Lenny Kravec dospíval na Rádiu Praha minutu po 14:15 a já mám pro vás pár tipů. Festival Mezi pluty můžete navštívit zítra a v neděli, tedy 30. a 31. května a potom můžete vyrazit i na Světový den bongů a papoušků do Trojské zoo. Ta akce je zítra, tedy v sobotu, začíná ve 12 hodin a je ideální pro rodiny s dětmi. Podrobnější informace a samozřejmě i další tipy přímo na našem webu praha.rozhlas.cz. Jak to vypadá na silnicích? V Praze je silný provoz a nehoda na jižní spojce směrem na Černý most. Na konci Lanového mostu se srazila 3 auta v levém pruhu, kolona je od magistrály na 20 minut. 15 minut naberete i na Štěrboholské spojce od Černého mostu k Průmyslové. Pomalu se také jede ve Kbelské z Letňan do Hloubětína. Zdržení 10 až 15 minut. Zdržení zůstává také na magistrále ve Vilzonově od Florence do omezení u IP Pavlova, tady je to na 15 minut. Regulují průjezd tunely a kolony jsou jak v Dobříšské od Zlíchovského tunelu, tak v Radlické od Motorletu, nebo i v Plzeňské na Smíchově a také v Patočkově na Břevnově. A na Pražském okruhu jsou kolony směrem z letiště k dálnici D1, pomalu se jede od Karlovarské dálnice D6 až ke sjezdu na Ořech, tady zdržení až 40 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
1: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
2: Zpátky do osmdesátek. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987? Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.

0: krásné odpoledne, 13.30, stále posloucháte Rádio Praha, teď už krátké zprávy s Aničkou.
1: Velvyslancem Česka ve Spojených státech se stane Jakub Kulhánek. Potvrdil to ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Kulhánek je českým velvyslancem při OSN v New Yorku. Předtím byl od dubna do prosince 2021 ministrem zahraničí ve druhé vládě Andreje Babiše z ANO. Ve funkci vystřídá Miloslava Staška. Za záchranu lebky svaté Zdislavy udělí pražský arcibiskup Stanislav Přibyl českolipským policistům čestný titul Útvar svaté Zdislavy. Informoval o tom mluvčí litoměřické diecéze Jiří Nývlt. Zloděj ukradl relikvii 12. května, zalili do betonu a chtěli pohřbít v řece. Policisté ho po dvou dnech pátrání dopadli a restaurátorům se podařilo lebku z betonu vyprostit. Sídliště Řepy v Praze 17 hlídá více strážníků. Zaměří se například na porušování zákazu konzumace alkoholu třeba v okolí škol nebo zastávek městské hromadné dopravy. Některá místa nově kromě psovodů kontrolují i hlídky na koních. Bývalá americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová dnes bude znovu vypovídat kvůli případu odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Slyšení u výboru sněmovny reprezentantů pro dohled bude neveřejné. Bondiová ještě v čele ministerstva spravedlnosti čelila kritice ze strany opozice i od prezidenta Donalda Trumpa, a to kvůli přístupu ke zveřejnění spisů týkajících se odsouzeného Epsteina. Odpoledne čekejte jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí nejvýše na 25 až 27 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na Rádio Praha teď pohled na silnice. Lukáši, jak to vidíš?
3: Hezké odpoledne, tak v Praze je silný provoz a nehodu stále řeší na jižní spojce směr Černý most. Na konci Lanového mostu blokují tři auta po kolizi. Levý pruh na místě policisté, no a kolona je na jižní spojce od magistrály na 20 minut. Čtvrt hodiny pak naberete i na Štěrboholské spojce na příjezdu k Průmyslové z Černého mostu. Pomalu se jede i ve Kbelské, a to z Letňan do Hloubětína. Čekejte provozem zdržení asi 10 minut. Také na magistrále ve Velzenově, tam jsou kolony od Florence do omezení u IP Palova. Pojíždí se asi 20 minut. 10 minut se na magistrále pak zdržíte i na Nuselském mostě do centra před Legrovou. Regulují průjezd tunely, takže kolony jsou teď hlavně v Patočkově na Břevnově asi na 10 minut. 10 minutové zdržení je pak i v Troji v Povltavské od mostu Barikádníků. A na Pražském okruhu jsou kolony z letiště k dálnici D1. Pomalu se jede už z plzeňské dálnice D5 od Loděnice z 10. kilometru až na pražský okruh Ořechů. Pro osobní auta zdržení přes půl hodiny. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Host Lenky Vahalové. Designér, vítěz ceny Czech Grand Design za rok 2025 Jiří Krejčiřík. Porotu oslovil třeba kolekcí svítidel s názvem Emílie a Emil. Co pro něj toto ocenění znamená? Co bude dělat v Japonsku? A proč je pro designéra důležité obklopovat se skvělými řemeslníky?

Krásné odpoledne, Rádio Praha s Lenkou Vahalovou stále s vámi a za chvíli taky s Monikou Doležalovou. Naše letající redaktorka si totiž šla zahrát paintball, akorát že bez barev. Jak to vypadalo, jak se této hře říká, tak to vám řeknu.

0: Krásné odpoledne, naše létající redaktorka Monika Doležalová si šla zahrát paintball, ale bez barev. Téhle hře se říká reball.
1: Reball je ve zkratce úplně to stejný jako paintball s jedním rozdílem, a to ten, že se používají gumové kuličky namísto barevný. Takže tady se hráči musí víc přiznávat při zásahu. A co je výhoda oproti paintballu v rebolu, je to, že když vám dojdou kuličky, tak se můžete sbírat.
2: Vysvětlil mi rozdíl Martin Ondříček, vedoucí provozu rebolu ve Fan Aréně. Jde o adrenalinový sport, který vyžaduje rychlost, cílu a taky fyzickou kondici. Proto jednu hru hrajete maximálně 5 minut. Záleží vždy na hráčích, jak jsou ve hře akční. Zajímalo mě, jaká je povinná výbava každého účastníka.
1: Tak to máme celotělový, kdy máme i našitý chránič na krk, pak jsou rukavice a maska.
3: Ale překvapuje mě, že je přesto dobře i vidět teda. Je to jako kdybych měla lyžařský brýle.
1: Většinou se po to vejdou i brýle.
3: A co teda ta zbraň?
1: Zbraň, tak to je taková malá paintballka, lehčí.
2: V aréně na Chodově mají 2 hřiště, kde si můžete zahrát.
1: Černobyl, tak podle názvu automaticky se snažíme přiblížit vizuálně k Černobylu, kde první část toho hřiště, tak jsou skladovací prostory, máme tu nějaký sudy, bedny, a v druhé části tak už máme právě tu řídící místnost, která je skoro

0: Připravená?
1: Jušiši, jo. Tak a teď do těla?
0: Chceš do těla? Tak jo. Ale víš co? Teď si jdem zahrát, jo? Takže 3, 2, 1, hra!
1: Au, jsem mrtvá.
0: Tak co, bolelo to?
1: Bolelo to míň.
0: Jo?
1: Super.
2: Tato hra je ideální také na team building pro stmelení kolektivu. Monika Doležalová, Rádio Praha.
3: Praha žije sportem.
4: Zpátky na silnice v Praze stále překáží nehoda na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most. Na konci Lanového mostu blokuje levý pruh nehoda a kolona je od magistrály zdržení 20 minut. Jinak nehoda překáží i na výjezdu z Prahy po dálnici D1 do Brna. Na 12. kilometru jsou 3 auta v levém pruhu, kolona od 9. kilometru vás zdrží 15 minut. A tolik tedy dálnice D1 a zdržení je i přímo v Praze na magistrále ve Wilsonově od Florence do omezení u IP Pavlova. A také 10 minut se zdržíte na Nuselském mostě do centra před Legerovou. A regulují také průjezd, tunely a kolony jsou hlavně v Patočkově na Břevnově na 10 minut. 10 minut se zdržíte v Troji v Povltavské od mostu Barikádníku. A na Pražském okruhu jsou kolony směrem z letiště k dálnici D1. Pomalu se jede už z plzeňské dálnice D5 od Loděnice z 10. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu, je to na 30 minut.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Topíte se v reklamách.

0: Praha má nový územní plán. Všichni seniori už domov ve Lhotě na Kladensku po zásahu policie a záchranářů opustili. Čeští vodní slalomáři vstoupí do sezóny světového poháru v Tacenu. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty maximálně 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Výstavba v hlavním městě se bude od 1. září řídit pravidly podle nového metropolitního plánu. Schválili to pražští zastupitelé. Reguluje například maximální výšku nových budov. V dokumentu je také vyznačený prostor pro výstavbu 350 tisíc bytů a nových tras hromadné dopravy. Pro metropolitní plán hlasovalo 50 zastupitelů, včetně těch opozičních. Podle Radomíra Nepila z hnutí ANO je dokument nezbytný pro další rozvoj města.
2: My vnímáme ty nedostatky, které v tom plánu jsou. To je objektivně fakt a vlastně to přiznali všichni naši zastupitelstvo. Na druhou stranu je to věc, která se táhne 13 let a už je potřeba s tím pohnout. Je prostě důležitá pro město a to, že jsme to schválili, je významný milník k tomu, aby se Praha mohla posouvat zase dál.
0: Plán kritizuje například občanské sdružení Arnika, podle kterého dokument nepočítá s dostatečnou kapacitou škol, školek a zdravotních a sociálních zařízení. Všech 25 seniorů už opustilo domov s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku. Hladové a bez řádné péče je tam ve středu objevili policisté a záchranáři. Nyní jsou buď v náhradních ubytovacích zařízeních v okolí nebo u svých rodin. Potvrdil to mluvčí středu Českého kraje Adam Hejda. Doplnil, že společnost zřizující domov ve Lhotě nikdy nebyla registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a ani od kraje na svůj provoz nedostávala žádné příspěvky.
3: U společnosti KV Lhota SRO byla krajským úřadem v loňském roce zahájena mimořádná kontrola kvůli podezření na poskytování neregistrované pobytové sociální služby, což bylo kontrolou potvrzeno. V současné době však není možné poskytovat bližší informace k případným úkonům ani k tomu, zda a v jaké formě jsou, či budou vedeny další navazující procesy.
0: Majitele společnosti jsme se snažili kontaktovat, jeho telefonní číslo je ale nedostupné. Kongu propustili z nemocnice prvního vyléčeného pacienta, u kterého byla při současné epidemii potvrzena nákaza ebolou. Měl negativní výsledky dvou testů. Dnes to podle agentury Reuters oznámila Světová zdravotnická organizace. Nyní je v Kongu podle organizace evidováno 906 případů podezření na nákazu ebolou, včetně 223 podezřelých úmrtí. Českým vodním slalomářům dnes začíná sezóna světového poháru v Tacenu. Vít Přindiš a Jiří Prskavec ve Slovensku nejsou, protože se připravují na příští zastávku elitního seriálu v pražské Troji a blížící se mistrovství světa. Martina Sadková, která vstoupí do závodu na kanoji v sobotu nad vynecháním úvodu světového poháru, ani nepřemýšlela.
4: Já jsem spíš závodní typ, takže já ty závody využívám k tomu, abych se pořád zlepšovala v tom závodním procesu. A ty tréninky jsme tady měli. Mně sedí i změnit charakter vody. Mistrovství světa máme už za relativně krátkou dobu, takže těch závodů už nezbývá moc a přijde mi to jako dobrý starter.
0: Dnes má být jasno nebo skoro jasno a teploty 25 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jaká je situace na silnicích, to už nám řekne Lukáš. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne, tak v Praze stále jsou nehody, a to třeba na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most. Na konci Lanového mostu stále blokuje levý pruh, 3 auta po kolizi, kolona je od magistrály asi na 20 minut. Nehoda překáží i na výjezdu z Prahy po dálnici D1 do Brna na 12. kilometru, také 3 auta v levém pruhu, tam ta kolona je od 8. kilometru asi na 25 minut. Komplikace jsou teď nově i ve Kbelské z Letňan do Hloubětína, před nájezdem na Novopatskou stojí nepojízdné auto, je v pravém pruhu. Kolona je zletněna asi na 20 minut. Ucpávají se i obvyklá místa, třeba magistrála ve Vlzonově od Florence do omezení u IP Pavlova, to zdržení je 20 minut, 10 minut se stojí v koloně i na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy. Regulován je průjezd tunely, takže kolony jsou třeba v Patočkově na Břevnově nebo i v Troji v Povltavské. A na Pražském okruhu zdržení směrem z letiště k dálnici D1, pomalu se jede už z plzeňské D5 od Loděnice z 10. kilometru až na pražský okruh Ořechů přes půl hodiny navíc. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Nalaďte se na Prahu s další dobrou muzikou. Dua Lipa.

0: Krásné odpoledne, 14 minut po 14. Rádio Praha stále s vámi. Noc kostelů otevře běžně nedostupná místa, rozezní se desítky zvonů i chrámové sbory. Podrobnosti na našem webu praha.rozhlas.cz. Stále sledujeme samozřejmě i situaci na silnicích. V Praze stále překáží nehoda na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most. Na konci Lanového mostu blokuje levý pruh nehoda. Kolona je od magistrály a zdržení 20 minut. Nehoda překáží i na výjezdu z Prahy po dálnici D1 směrem do Brna. Na 12. kilometru jsou 3 auta v levém pruhu a kolona váze zdrží 15 minut. Začíná už u 9. kilometru na dálnici D1. Jinak komplikace jsou také ve z Letňan do Hloubětína před Novopatskou je nepojízdné auto a kolona z Letňana vás zdrží 20 minut. Zdržení zůstává na magistrále ve Vilozonově od Florence do omezení na náměstí IP Pavlova. 10 minut se stojí v koloně na Selském mostě do centra před Legerovou a regulují průjezd tunely. Kolony jsou hlavně v Patočkově na Břevnově, je to na 10 minut. 10 minut zdržení je i v Troji v Povltavské od mostu Barikádníku a na Pražském okruhu jsou kolony směrem z letiště k dálnici D1, pomalu se jede už z plzeňské dálnice D5, od Loděnice z 10. kilometru na Pražský okruh. Je to bezmála na půl hodiny.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Krásné odpoledne, Rádio Praha stále s vámi, teď už zprávy na 14.30. Přeji dobré odpoledne. Zhruba 1000 vozidel nabídne třídenní motoristická akce Legendy, která dnes začala na výstavišti v pražských Holešovicích. Ukáže unikátní sportovní vozy, veterány i novinky světových automobilek, včetně domácí Škody Auto. Celkem se výstavy zúčastní 100 komerčních vystavovatelů. Cenový strop na pohonné hmoty, který denně stanovuje stát, o víkendu opět o více než půl koruny na litr klesne. Litr benzínu v Česku zlevní o 61 haléřů na 42 korun 57 haléřů. Cena nafty pak po delší době klesne pod 40 korun za litr. Čerpací stanice ji budou moci prodávat nejvýše za 39 korun 72 haléřů za litr, což je o 54 haléřů méně než dnes. Jde o ceny na víkend i pondělí. Sněmovna nedokončila závěrečné schvalování návrhu na přesun části pomoci lidem v bytové nouzi z obcí na úřady práce. Debata vyplnila 5 hodin. Čtyřnásobná šampionka Iga Świątecková z Polska ve třetím kole Roland Garros porazila 2x6-4 krajanku Magdu Linetovou. V osmifinále přemožitelka Sary Bejlek z předchozího kola nastoupí proti Martě Kostiukové z Ukrajiny. Počasí má být dnes jasné nebo polojasné a teploty 25 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Teď už zpátky na silnice a slovo má Lukáš Miller.
2: Hezké odpoledne, tak v Praze stále komplikace na řadě míst, třeba na jižní spojce směrem na Černý most, na konci Lanového mostu jsou tam 3 auta, po nehodě v levém pruhu, kolona je tak od magistrály asi na 20 minut. Také na výjezdu z Prahy po D1 do Brna na 12. kilometru, také odklízí nehodu 3 aut, blokován levý pruh, kolona je už od Opatova z 2. kilometru asi na 40 minut. Komplikace jsou v Praze Vekbelské, z Letňan do Hloubětína, před Novopatskou stojí nepojízdné auto v pravém pruhu, kolona je z Cínoveckého cizdu na Zdiby asi na 30 minut. Ucpané jsou příjezdy do centra po magistrále ve Vlzonově od Florence i z Nuselského mostu vždy k IP Pavlova, je to asi na 15 minut. Regulují také průjezd tunely, takže kolony jsou de facto na všech vjezdech do tunelů v Radlické Zinonic, v Plzeňské Sklamovky a třeba i v Patočkově nebo po Vltavské jsou kolony. A na Pražském okruhu velké zdržení z letiště k dálnici D1, kolona je od Karlovarské D6 ke sjezdu na Ořech, čekejte skoro 40 minut navíc. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne s Rádiem Praha, teď máme 2:30 a dnes je 29. května. Nesmí chybět Petr Jungmann. Připomene, co důležitého se odehrálo právě 29. května. Bude tu perný den.

0: Berný den. Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Poslední květnový pátek 29. Svátek mají Maximilián, Maxim a Max. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Jeden z největších sportovních stadionů na světě byl otevřen přesně před 60 lety v roce 1966 v mexickém hlavním městě. Dostal název Aztécký stadion a pojme 104 tisíce diváků. Za pár dní 24. června na něm nastoupí naši fotbalisté k zápasu s domácím týmem Mexika. Výkladní skříň československého nábytku byla v Praze na Pankráci nad stanicí metra Budějovická otevřena před 45 lety v roce 1981.
4: V Domě bytové kultury je pro zákazníky na 11 tisících metrech čtverečních prodejní plochy připraven v 8 podlažích sortiment v současnosti vyráběného nábytku u nás i nábytek z dovozu.
3: Dům bytové kultury.
5: Poptávka daleko převyšuje nábytku, což dokládají i fronty tvořící se v nočních hodinách před vchodem. Dnešní ráno bylo ve znamení boje u kuchyňské linky UKN.
3: I to patřilo k tehdejší kultuře. Před 40 lety v roce 1986 byla před sídlem Evropské komise v Bruselu poprvé slavnostně vyvěšena vlajka Evropské unie se 12 hvězdami, symbolizujícími evropské tradice. Zásady pro sestavení seznamu podniků a majetkových účastí státu určených pro privatizaci schválila vláda před 35 lety v roce 1991. Tím byla zahájena velká privatizace. Jan Kubice svou zprávu přednesl před 20.

0: kulatou sedmdesátku dneska slaví sestra Michaela Jacksona LaToya. Taky zpěvačka, ale zdaleka ne tak úspěšná jako ostatní členové rodinného klanu. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
1: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha a samozřejmě stále sledujeme situaci na silnicích. V Praze silný provoz stále překáží nehoda na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most. Na konci Lanového mostu jsou 3 auta v levém pruhu, policisté už jsou na místě, kolona od magistrály je na 20 minut. Na výjezdu z Prahy po dálnici D1 směrem do Brna čekejte zdržení na 12. kilometru. Tady stále odklízí nehodu, kolona je z Opatova a to zdržení je 40 minut. Lepší situace je ve Kbelské. Z Letňan do Hloubětína před Novopatskou už nepojízdné auto odklidili. Ucpané jsou ale příjezdy do centra po magistrále ve Vilzonově od Florence i z Nuselského mostu vždy k náměstí IP Pavlova, je to na 15 minut. Regulují průjezd tunely a kolony jsou de facto na všech vjezdech v Radlické z Jinonic, v Plzeňské z Klamovky i v Patočkově nebo Povltavské směrem do tunelu. A na Pražském okruhu jsou stále kolony směrem z letiště k dálnici D1. Pomalu se jede už z Karlovarské dálnice D6 k Ořechu a celkově to zdržení je na 40 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: už zprávy na 15. hodinu a ve studiu už je Denisa Žižková. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Festival Praha žije hudbou přináší dnes a zítra hudbu a tanec do ulic hlavního města. Sněmovna nestihla projednat novelu o podpoře bydlení, hlasování zablokovala opozice. Čeští hokejisté přiletěli po čtvrtfinálovém vyřazení na mistrovství světa zpátky do Prahy. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty až 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Festival Praha žije hudbou nabízí dnes a v sobotu v centru Prahy téměř 200 volně přístupných pouličních koncertů a uměleckých vystoupení. Vedle začínajících muzikantů vystoupí například i Aneta Langerová. Festival se koná na 19 místech. Hlavní festivalová trasa vede od Národního divadla přes můstek Palác Savarin a ulici Na Příkopě až na náměstí Republiky. Program se odehrává také na Smíchovské náplavce nebo na různých místech Prahy 6. Poslanci dnes nestihli schválit novelu zákona o podpoře bydlení. Jednání zablokovala opozice. Poslanci tak nestihli hlasovat do 14 hodin, dokdy je možné jednat o zákonech ve třetím čtení. Sněmovna se k zákonu vrátí příští týden. Vládní návrh počítá s tím, že by se rozšířil okruh lidí, kteří budou mít na pomoc nárok. Část agendy by se také z obcí přesunula na úřady práce. Podle předsedy ODS Martina Kupky by novela znamenala zvětšení byrokratické zátěže.
3: Věnujme mnohem méně prostoru debatám o větší a větší regulaci, omezujme zbytečné kroky k nabírání úředníků, propojujme je co nejlépe.
1: Sněmovna měla odpoledne jednat také o novele stavebního zákona. I tento bod ale hned na začátku jednání poslanci přerušili. Evropská komise odblokuje Maďarsku 10 miliard eur, to je v přepočtu bezmála 250 miliard korun z unijních fondů. Oznámila to předsedkyně unijní exekutivy Ursula von der Leyenová po jednání s maďarským premiérem Peterem Maďarem. Komise tak reaguje na reformy právního státu, které Maďarova vláda od svého nástupu začátkem května provádí. Von der Leyenová oznámila také pokrok v jednání o uvolnění dalších peněz z kohezních fondů a maďarští studenti se budou moci od začátku příštího akademického roku opět zúčastnit programu studijních pobytů Erasmus. Čeští hokejisté už jsou po vyřazení z mistrovství světa zpátky v Praze. Den po porážce 1-4 ve čtvrtfinále s Finskem přiletěla reprezentace z dějiště šampionátu ve Švýcarsku. Trenér Radim Rulík, který na lavice národního týmu končí a přesouvá se do extraligového Kladna, rozdělil hodnocení turnaje na dva pohledy.
4: Z pozice České republiky, která vždycky má ty nejvyšší ambice, je to neúspěšný turnaj. Pozice mě jako trenéra, jsme měli dva cíle. První cíl postoupit do čtvrtfinále a druhý cíl zabojovat v tom čtvrtfinále o to, aby jsme se dostali mezi 4 nejlepší týmy. A podařil se nám jenom jeden.
1: Finsko si zahraje v sobotním semifinále proti Kanadě a domácí Švýcarsko nastoupí proti Norsku, které bude bojovat o medaile ze světového šampionátu poprvé v historii. Dnes má být jasno nebo skoro jasno a teploty 25 až 27 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Teď už zpátky na silnice a slovo má Lukáš Miller.
6: Hezké odpoledne, tak v Praze je silný provoz, odpolední špička stále překáží nehoda na jižní spojice směrem na Černý most, na konci Lanového mostu, 3 auta v levém pruhu, na místě už je teďka odtahová služba a kolona je od magistrály asi na 20 minut. 20 minut nebudete na jižní spojice, také směr Smíchov a toho cizdu na Krč do Vídeňské po Barandovský most. Také na výjezdu z Prahy po D1 do Brna na 12. kilometru řeší nehodu v levém pruhu, jsou tam 3 auta, kolona od Opatova z 2. kilometru asi na 40 minut. Ve Kbelské ulici čekejte kolony obou směrně mezi Hloubětínem a Letňany, je to vždy asi na 20 minut. Plné jsou příjezdy do centra Prahy po magistrále, jak ve Vlzunově od Florence, tak i z Nuselského mostu vždy k IP Pavlova, to je asi na 4 hodiny. Regulují také průjezd tunely, kolony jsou de facto na všech vjezdech, v Radlické, Zinonic, v Plzeňské od Klamovky, ucpaná třeba i Patočkova nebo Povltavská směr tunely. A na Pražském okruhu stále kolony z letiště na D1 před sjezdem na Ořech, kolona od Karlovarské dálnice D6 asi na 40 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne, posloucháte Rádio Praha i 4 minuty po 15. A je tu další muzika. Kit Laroi a Justin Bieber. Bude tu i kapela Monkey Business. Nebo One Republic.

0: Kapela Ariem dozněla přesně minutu před 15:45 na Rádiu Praha. Do Zoo Praha po Vltavě plavba pravidelnou lodní linkou je zážitkem sama o sobě. Podrobnosti, ale samozřejmě i fotky, jak ta loď vypadá, najdete na našem webu praha.rozhlas.cz. Vracíme se na silnice a slovo už má Lukáš Miller.
1: Dneska odpoledne tak v Praze stále je velmi silný provoz a nehoda překáží na jižní spojce směrem na Černý most. Je to na konci Lanového mostu, 3 auta v levém pruhu, kolona od magistrály je na 20 minut. 20 minut se popojíždí po jižní spojce i směr Smíchov a to od sjezdu na Krč do Vídeňské po Barandovský most. Na vině je kolona, která vede do Myší díry. Také na výjezdu z Prahy po D1 do Brna řeší nehodu na 12. kilometru, to je u sjezdu na Pražský okruh. Kolona začíná už v Praze na Opatově, to na výjezdu z Prahy na 40 minut. V Ekbelské ulici jsou kolony mezi Hloubětínem, Letňany obou směrně na 20 minut. Ucpané jsou příjezdy do centra po magistrále ve Vlzenově od Florence i z Nuselského mostu. Vždy k IP Pavlova je to na 15 minut. Regulován je průjezd tunely, takže kolony jsou de facto na všech vjezdech do nich v Radlické, Plzeňské, Patočkově nebo i Povltavské. Tam jsou kolony. V ulici k Barandovu směrem z centra před Lamačovou stojí v pravém pruhu nepojízdný autobus. Kolona začíná už kousek za Barandovským mostem. A na Pražském okruhu 3/4 hodiny naberete v koloně z letiště k dálnici D1 a to od Karlovarské D6 ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Smith dospíval na rádiu Praha přesně v 15.30. Čas na krátké zprávy.
1: Dobré odpoledne. Simulované řízení jaderného reaktoru si budou moci vyzkoušet návštěvníci veletrhu vědy, který začne 4. června na výstavišti v pražských Letňanech. Umožní jim to České vysoké učení technické v Praze, které v interaktivní expozici Svět vědy a techniky představí například také hydraulický model vodácké slalomové dráhy nebo ukázky robotiky. Univerzita to uvedla v tiskové zprávě. Populárně naučný veletrh vědy od roku 2015 pořádá Akademie věd České republiky a vstup je zdarma. Svoz bioodpadu v Praze 14 zajistí městská společnost Pražské služby. Změna začne platit od srpna. Služba zůstane nadále bezplatná a nebude se měnit ani četnost svozu. Odlišný ale může být svozový den hnědých nádob. Přesné termíny si lidé můžou zjistit na webu pražských služeb. Italská premiérka Giorgia Meloniová vyzvala unijní lídry, aby kvůli šíření eboli v Kongu posílili spolupráci při hlídání evropských hranic. Státy Evropské unie se na to podle Meloniové mají zaměřit také na nadcházejícím summitu v červnu. V jedné z římských nemocnic je na speciálním oddělení lékařka, která v Kongu přišla do styku s pacienty s ebolou. V Africe působila v rámci mise Lékařů bez hranic. Podle italské tiskové agentury ANSA nemá žádné příznaky nemoci. Filip Salač zajel v tréninku na velkou cenu Itálie v třídě Moto2 čtvrtý čas a bez problému postoupil přímo do druhé části sobotní kvalifikace. Jediný český účastník mistrovství světa ztratil 164 tisícin na nejrychlejšího Itala Celestina Vietiho. Trénink byl mimořádně vyrovnaný, kompletní postupující čtrnáctka se vešla do jedné sekundy. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty 25 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jaká je situace na silnicích, to nám řekne Lukáš Millar. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne, tak typicky páteční. V Praze je velmi silný provoz, hlavní tahy poměrně dost ucpané, nicméně lepší situace je na jižní spojce směrem na Černý most. Na konci Lanového mostu byla nehoda, ta už je teď ale odklizená. Kolona je od magistrály asi na 25 minut, bude se nějakou dobu rozjíždět. Ucpává se pak jižní spojka stále i směrem na Smíchov, a to na příjezdu k Barandovskému mostu, také od magistrály asi na 25 minut. Na výjezdu z Prahy po dálnici D1 do Brna nehodu na 12. kilometru odklidili, ale nově řeší nehodu na 9. kilometru. Hasiči na místě, blokován pravý pruh, kolona je tak stále od Opatova z 2. kilometru na 40 minut. V Ekbalské ulici, tam se po pojíždí obousměrně mezi Hloubětínem Letňany, je to vždy asi na 20 minut. Ucpané jsou tradičně příjezdy do centra po magistrále, zejména ve Vlzenově, tam je fronta od Florence až do omezení u IP Pavlova. Regulován je průjezd tunely Blanka, kolony jsou tak třeba v Dobříšské, v Radlické, tam je to Zinonic, také v Plzeňské, v Patočkově nebo i v Troji jsou kolony v Povltavské ulici. A ještě Pražský okruh, ten je ucpaný z letiště na D1, kolona je od Karlovarské D6 k Ořechu, zdržení 35 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Tonda chce podepsat chartu, ale bojí se o rodinu. A vztah Evy a Karla začíná být minulostí. Seriál Vyprávěj. ČT2. Se šarmem a elegancí podvádí a svádí. Jean-Paul Belmondo je nenapravitelný. A ČT Art uvádí v premiéře jedinečné hudební spojení vynikajícího hudebníka, skladatele a textaře se skvělým saxofonistou. Hudební návštěva v muzeu Ondřej Brzobohatý a Matouš Kobylka. Páteční večer s Českou televizí.
7: Užijte si pohodové víkendové vysílání s Lenkou Vahalovou.
0: Mám pro vás dobrou muziku, rozhovory s osobnostmi, ale samozřejmě spoustu zajímavých reportáží a pozvánek na víkendové akce. S Lenkou

Krásné odpoledne s Rádiem Praha, teď máme 4:05 a za chvíli nás čeká ochutnávka vína. Nebojte, ale ne přímo v éteru. Ochutnávky vína nebo komentované prohlídky vinařství v hlavním městě, tak to nabídne o víkendu akce Pražské vinice. Podrobně už za chvíli.

0: sobotu před 3:15. Teď už slíbená pozvánka. O víkendu bude v hlavním městě 8. ročník akce nazvané Pražské vinice. Můžete navštívit profesionální i amatérská vinařství napříč metropolí a podrobnosti má redaktor Ondřej Mikušek, který je už se mnou ve studiu. Krásný den.
1: Hezký den. Do akce se letos zapojí 19 pražských vinic. Většina z nich nabídne komentované prohlídky, ochutnávky vín a další doprovodný program. V každém ze zapojených vinařství budou také informační stojany, z nichž se návštěvníci dozví různé zajímavosti o dané vinici a lokalitě. Pokračuje národní someliérka Klára Kolárová.
2: Je to opravdu vlastně unikátní příležitost ochutnat si 19 vín, která jsou velmi jedinečná a na otevřených pražských vinicích to může být taky jediná příležitost, kdy si ta vína ochutnáte, takže v tom je určitě jejich jedinečnost velká.
1: Lidé budou moci navštívit vinice oba dny od 10 do 18 hodin. Vstup bude zdarma s výjimkou vinice svaté Kláry v areálu botanické zahrady v Troji.
0: Jak se vinařům v Praze daří?
1: Podle těch zapojených se jim daří dobře a loňskou produkci vína označují za úspěšnou. V minulých letech měli někteří problém, když jim úroda pomrzla, ale loni jim hrozny naopak ideálně dozrály. Someliérka Klára Kolárová vysvětluje, že vinařství je jednou z mála oblastí, které u nás prospívá klimatická změna.
2: Dozrávají tady odrůdy, které dříve třeba nedozrávaly. Projevuje se to určitě i ve vysoké kvalitě červených vín, tedy především z odrůd Pinot Noir, která k nám určitě do Prahy patří. A ta kvalita je jako jednoznačně vyšší.
1: Díky vysokým teplotám hrozny lépe dozrávají, což podle ní pomáhá především velkým vinařstvím.
0: A na závěr, na jaké konkrétní vinice se tedy lidé mohou přijít podívat?
1: Pokud chtějí začít historicky, měli by navštívit svatováclavskou vinici na Pražském hradě. Podle pověstí nechal založit sám svatý Václav před více než 1000 lety, je proto nejstarší vinicí v Praze. Pro změnu tou největší je Salapka v Troji. Podle tamního vinaře Jana Tomáška odpovídá s rozlohou 4,5 hektarů velikosti Václavského náměstí. A pokud lidé chtějí zažít osobitější atmosféru, můžou vyrazit třeba na Albertov, Prosek nebo do Lisolají. Celkem se tedy o víkendu otevře už zmíněných 19 vinic.
0: Do pražských vinic nás pozval redaktor Ondřej Mikušek. Moc děkujeme. Naslyšenou.
1: Hezký víkend a naslyšenou.

0: Od magistrály k průmyslové k Europarku čekejte půl hodiny navíc, 30 minut se jede v koloně i po jižní spojce směr Smíchova, to od magistrály k Barrandovskému mostu. Na výjezdu z Prahy po D1 do Brna na 9. kilometru tam stále řeší nehodu, jsou v odstavném pruhu, ale pomalu se i tak jede odchodová a ta kolona pak de facto pokračuje i za nehodou až do omezení na mostě Šmejkalka, celkově na výjezdu z metropole 40 minut navíc. Ve Kbelské ulici na severu metropole kolony obou směrně mezi Letňany a Hloubětínem, to je asi na 20 minut. Na magistrále čekejte plné příjezdy do centra, třeba ve Vlzenově od Florence do omezení u IP Pavlova, tam opravují poškozenou kanalizaci. Regulován je stále průjezd tunely, takže kolony jsou třeba v Radlické, Plzeňské, Patočkově nebo i na severu, tam je třeba ucpaná Povltavská ulice směr tunely Blanka. A ještě Pražský okruh z letiště na D1 přes půl hodiny naberete od Karlovarské D6 ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
3: Pražský update.

0: Krásné odpoledne, kapela Tata Boys, třetí osoba, jejich single dozněl na rádiu Praha a my pro vás máme další zprávy. Tentokrát na 16. hodinu ve studiu už je Denisa Žižková. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Pikem od června povede Romana Benešová. Poslanec Beran za motoristy rezignoval ve sněmovně, ho nahradí jihlavský podnikatel Forman. Ruské ministerstvo zahraničí označilo obvinění ohledně ruských dronů v evropských zemích za nepodložená. Dnes má být jasno nebo skoro jasno a teploty maximálně 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Institut klinické a experimentální medicíny povede Romana Benešová. Od června nahradí Helenu Regnerovou, která vedla IKEM od září 2023. Ta se teď vrací na ministerstvo zdravotnictví jako poradkyně pro oblast veřejného zdravotního pojištění a řízení nemocnic. Nová ředitelka Romana Benešová se chce ve vedení víc soustředit na podporu strategických projektů, modernizaci zázemí a podmínky pro zaměstnance i pacienty. V minulosti působí byla třeba v poradenské společnosti KPMG nebo skupině Caprine. Poslanec za motoristy Karel Beran se vzdal mandátu. Českému rozhlasu to potvrdil předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura. Beran teď podle Okamury míří do diplomacie. Beran působil jako místopředseda výboru pro obranu. Podle výsledku voleb ho ve sněmovně nahradí jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman, řekl Okamura.
3: Nový poslanec, pan Forman, složí poslanecký slib i hned v úterý ve 14 hodin na příští schůzi poslanecké sněmovny. Už v této vteřině bývalý poslanec Karel Beran by se měl stát českým velvyslancem při OSN.
1: Jde o šestou výměnu v tomto volebním období. Sám Beran se zatím ke svému konci ve sněmovně nevyjádřil. Podle ruské diplomacie jsou obvinění o ruských dronech létajících v evropských zemích nepodložená. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovová reagovala na nejnovější incident v Rumunsku. Ve městě Galaci spadl dron na obytnou budovu ve chvíli, kdy ruská armáda útočila na Ukrajinu. Úřady hlásí dva zraněné. Bukurešť kvůli tomu uzavře ruský generální konzulát ve městě Konstanca a vyhostí tamního konzula. Moskva na to podle Zacharovové urychleně zareaguje. Kajakář Josef Dostál se připravuje na evropský šampionát rychlostních kanoistů. Zlatý olympijský medailista z Paříže se představí na mistrovství v Portugalsku, které začne 10. června i kvůli kvalifikaci na olympijské hry 2028 v Los Angeles. Pravidla pro účast se totiž změnila a Dostál tak musí absolvovat víc závodů, jak vysvětlil ve vysílání Českého rozhlasu.
4: Já jsem dřív hrozně těžil z toho, že jsem se dokázal připravit na jeden závod za sezonu, který jsem opravdu dokázal jet výborně. Teď se ta situace trošku změnila, musím se soustředit právě na všechny závody. Já bych raději byl doma s rodinou. Na druhou stranu si říkám, že změna je prostě patří k životu a budu se na to muset adaptovat a nebo skončit, no tak se zkouším adaptovat.
1: Dnes má být jasno nebo skoro jasno a teploty v Praze mezi 25 a 27 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách se vracíme na silnice a slovo má opět Lukáš Miller. Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne a opět připomínáme, že v Praze je velmi silná odpolední špička, hlavní tahy kompletně ucpané, třeba jižní spojka, půl hodiny naberete směr Černý most od magistrály k průmyslové k Europarku a 30-minutová kolona je pak na jižní spojce i směr Smíchovatou z magistrály k Barandovskému mostu. Velmi silný provoz je na výjezdu z Prahy po D1, to znamená po dálnici do Brna, kolona je nesouvislá, schodová z prvního kilometru až do omezení na mostě Šmejkalka na 24. celkově zdržení asi 40 minut směr Brno. ráno. Ve Kbelské ulici čekejte kolony mezi Hloubětínem Letňany obou směrně na 20 minut. Regulovány průjezd tunely, kolony jsou tak de facto na všech vjezdech. Největší zdržení stále v Radlické Zinonic, v Plzeňské Sklamovky, ale ucpává se i Patočkova, Povltavská směr tunely a kolony jsou třeba i v Dejvicích. Hodně plná je Vídeňská z centra i Kundratická spojka, tam ta fronta je z jižního města k Vídeňské asi na 25 minut. Komplikace jsou v ulici k Barandovu směrem z centra, u Lamačovy stojí autobus v pravém pruhu, kolona od Barandovského mostu asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne, 4 minuty po 16. Rádio Praha stále s vámi a taky dobrá muzika. Bude tu třeba Olivia Rodrigo. Taky Sam Feld. Nebo Taylor Swift. Teď Justin Wellington a Small Jam.
6: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

0: Krásné odpoledne, duren, duren, teď máme minutu po 4:45, stále posloucháte Rádio Praha, poslouchejte nás i dnes v 21 hodin večer, je totiž další, nebo připraven další díl pořadu Rok je náš s Iljou Kučerou mladším, protože pátek, tak samozřejmě ten čas začátku je stále stejný, začátek je v 9 večer, nenechte si to ujít.
1: Praha je nej. Jen pár minut od rušného centra Prahy existuje místo, kde je najednou úplné ticho. O zahradě Ztracenka na pražském Albertově moc lidí neví. A možná proto byste sem měli zajít. Odměnou vám bude překrásný výhled na Podskalí a nedaleký Vyšehrad. Původně sloužila zahrada jako sad a vinice a v období socialismu fungovala taky jako dětské hřiště. Dnes díky rekonstrukci připomíná zahradu italského typu. Tvoří ji totiž cihlové terasy. Sovité zítky, které můžete znát ze zahrad pod Pražským hradem.
2: Praha je nej. Praha je nej. Rádio Praha.
0: A jaký je provoz na silnicích, to už ví Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, jedním slovem velmi silný. Hodně ucpaná stále v Praze jižní spojka směr Černý most, a to od magistrály k Průmyslové z Europarku zdržení asi 30 minut. Stejně tak je kolona na jižní spojce také na příjezdu k Barandovskému mostu směr Smíchov. Tam od magistrály budete popojíždět také 25 až 30 minut. Stále velmi silný provoz je i na výjezdu z Prahy po dálnici D1 do Brna. Ty kolony začínají už na Chodově, pokračují okolo Pražského okruhu až de facto do omezení na mostě Šmíkalka na 24. kilometr, zdržení celkově v té roztrhané koloně asi 40 minut. Stále regulují průjezd tunely Blanka, kolony jsou de facto na všech vjezdech, největší zdržení ale zůstává v Radlické, tam se stojí Zinonic, v Plzeňské kolona od Klamovky, ale kolony jsou třeba i v Patočkově nebo také v Povltavské ulici od Bulovky směrem do Blanky. Hodně plná je Vídeňská ulice směrem z centra od IKEMu ke Kunratické spojce a pak také i samotná Kunratická spojka z jižního města k Vídeňské, to vždy na 20 minut. A na Pražském okruhu přes půl hodiny pojedete v koloně z letiště na D1, a to od Karlovarské D6 ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
2: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
4: Rok je náš.
5: Rok je náš.
1: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
4: Rok je náš.
2: Jedině na Rádiu Praha.

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha, teď zprávy na 16.30.
1: Dobré odpoledne. Odborníci na závislosti a sociální začleňování budou v pondělí stávkovat kvůli přesunům agent z úřadu vlády a uvnitř ministerstev. Adiktologové přeruší služby na 2 hodiny a protest vyjádří černým oblečením. Odboráři agentury pro sociální začleňování nepůjdou na svá pracoviště a odpoledne představí společné požadavky s dalšími odbory veřejné sféry. Středočeské muzeum v Roztokách připomíná ode dneška výstavou Zapomenuté osudy legionářů. Expozice propojuje velké dějiny s konkrétními lidskými osudy. Představí příběhy mužů z malého města, kteří prošli zákopy první světové války, zajateckými tábory i bojišti napříč Evropou. Výstava nazvaná Osudy psané válkou, českoslovanští legionáři Roztok a Žalova, bude v galerii v areálu Roztockého zámku do 1. listopadu. Ostravská zoo poprvé odchovala vzácného kočkodana Hamlinova. Zahrada má tyto africké opice necelé 3 roky. Žijí v zázemí mimo návštěvnické expozice. Ostravské mládě je za poslední rok jediným narozeným kočkodanem Hamlinovým ve všech 10 zahradách na světě, které jsou do záchranného programu zapojené. Kajakář Jakub Krejčí skončil 3. v úvodním závodě světového poháru ve vodním slalomu. Úřadujícího vicemistra světa dnes v Tacenu porazili jen Ital Xavier Ferrazzi a Polák Michal Pasiut. Zítra bude ráno oblačno až zataženo s přehánkami. Postupně bude oblačno až polojasno. Od severozápadu čekáme přehánky, pak jen místy a večer srážky od severu ustanou a ubude i oblačnost a teploty zítra 25 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jaká je situace na silnicích, to už nám řekne Lukáš.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále je silný provoz, ty kolony prakticky na obvyklých místech na jižní spojice směrem na Černý most, teď asi 25 minut se jede od Spořilovské k Průmyslové k Europarku, 20 minut naberete v koloně také na jižní spojice směr Černý, směr Barandovský most a to právě od Vídeňské k Barandovskému mostu, směr Smíchov. Kolony pak čekejte kvůli regulaci průjezdu tunely před vjezdy do nich, to znamená v Radlické kolona Zinonic, v Plzeňské se popojíždí od Klamovky, ucpaná je třeba i Patočkova na Břevnově, nebo také Povltavská ulice, ta popojíždí od Bulovky, respektive z Holešoviček. Pomalý provoz pak čekejte i na Pražském okruhu, a to směrem z letiště k dálnici D1, kolony začínají na Zlíčíně, pokračují až ke sjezdu na Ořech, zdržení asi 30 minut. A plný je kvůli tomu i příjezd do Prahy po D5 se z Plzně, ta fronta je tam od Loděnice z 12. kilometru nesouvisle až na Pražský okruh. Silný provoz pak třeba čekejte také v křížení Vídeňské a Kondratické spojky před křížením obou těchto silnic zdržení v obou směrech asi 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Hezké odpoledne, 5 minut po 4:30, za chvíli tu bude Jirka Štefl a má pro vás pravidelné odpolední tipy. Yeah.

0: Brian Adams dospíval na Rádiu Praha, teď už pro vás máme tipy od Jirky Štefla.
1: Na výstavišti v Holešovicích můžete až do neděle zažít legendy. To je festival pro všechny milovníky aut a motorek. Poznáte automobilové a motocyklové novinky. Někteří zavzpomínají na své dětství u historických vozidel. Na místě je přes 1000 exponátů. Na nádraží Praha Braník můžete zase oslavit Den dětí. Největším lákadlem jsou bez pochyby jízdy historického vlaku, který zamíří na trasu Praha Braník, Praha Zbraslav se závěrečnou jízdou až do Vraného nad Vltavou. A areál Vysočanské Pragovky se v sobotu promění v živé centrum současného umění. V rámci akce Pragovka Open otevřou více než 20 uměleckých rezidentek a rezidentů dveře svých ateliérů v hale E a v budově strojírny. I tam vás na Rádiu Praha zveme. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Pražská kultura.
0: Vracíme se na silnice a slovo už má Lukáš.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze ten provoz je poměrně silný, ale začíná pozvolna slábnout, to jsou dobré zprávy. Na jižní a štěrboholské spojice ty kolony se zkrátily, teď jsou směrem na Černý most od Lanového mostu k průmyslové, zdržení 15 minut. 15 minut naberete na jižní spojice také směrem na Smíchova, to od sjezdu na Pankrác k Barandovskému mostu. Stále čekejte kolony třeba i na magistrále, na příjezdu k náměstí IP Pavlova, je to obousměrně, jak od Bulhara asi na 15 minut, tak také z konce Nuselského mostu, také zdržení 10-15 minut. Regulují průjezdy tunely Blanka, kolony jsou třeba v Radlické, tam to zdržení poměrně výrazné je, sino nic, plní se třeba i Plzeňská na Smíchově nebo Patočkova na Břevnově, stejně tak i Povltavská ulice, ta popojíždí od Holešoviček a také od Bulovky. Na Pražském okruhu tamto zdržení je stále asi půl hodiny, směrem z letiště k dálnici D1, kolona je od Zlíčína k Ořechu a plný je i příjezd do Prahy po dálnici D5 z Plzně, kolona teď ze 7. kilometru až k nájezdu na Pražský okruh. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Viny.
2: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
5: Na Rádiu Praha. Viny.
4: Zpátky do 80. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987? Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.

0: Tak to byla Miley Cyrus na rádiu Praha. Máme 17 hodin, jsou tady další dnešní zprávy. Ve studiu se mnou už je Denisa Žižková. Deny, hezké páteční odpoledne.
1: Ahoj Petře, hezké odpoledne. Letos v létě podle odhadů Praxity Tourism navštíví stejný počet turistů jako v loni. 5 zájemců se přihlásilo do výběrového řízení na ředitele Národní galerie. Poslanec Beran za motoristy rezignoval ve sněmovně, ho nahradí jihlavský podnikatel Forman. Zítra ráno bude v Praze oblačno a zataženo, ojediněle přehánky, postupně polojasno, teploty až 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Do Prahy by mělo v létě přijet zhruba 2 miliony 300 tisíc turistů z celého světa. Odhaduje to městská společnost Praxity Tourism. To je zhruba podobně jako v loni. Nejvíc zahraničních návštěvníků dorazí z Německa, Polska a nebo třeba Spojených států amerických, říká mluvčí organizace Klára Janderová.
3: Je samozřejmě možné, že se změní lehce skladba návštěvníků s ohledem na geopolitickou situaci, tedy že přijede méně návštěvníků z Blízkého východu nebo třeba Asie.
1: Do výběrového řízení na nového ředitele Národní galerie se přihlásilo 5 zájemců. Na sociálních sítích to oznámilo Ministerstvo kultury, které chce vybrat vedení v dvoukolovém hodnocení do konce června. Šéf rezortu Otto Klempíř za motoristy odvolal předchozí ředitelku Alisu Knast v březnu. Zdůvodnil to tím, že Národní galerie v Praze potřebuje výraznější odborný rozvoj a mít také ambici se posunout mezi přední evropské instituce. Galerii vede dočasně ředitelka sbírky starého umění Olga Kotková. Americký lékař ve fakultní nemocnici Bulovka v Praze, který byl v kontaktu s pacientem nakaženým ebolou, je po týdnu ve třetině své povinné karantény po dobu 21 denní inkubační doby nemoci. Stále se u něj žádné příznaky neobjevily, řekla ČTK mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Poslanec za motoristy Karel Beran se vzdal mandátu. Českému rozhlasu to potvrdil předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura. Beran teď podle Okamury míří do diplomacie. Beran působil jako místopředseda výboru pro obranu. Podle výsledků voleb ho ve sněmovně nahradí jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman, řekl Okamura.
4: Nový poslanec, pan Forman, složí poslanecký slib i hned v úterý ve 14 hodin na příští schůzi poslanecké sněmovny. Už v této vteřině bývalý poslanec Karel Beran by se měl stát českým velvyslancem při OSN.
1: Jde o 6. výměnu v tomto volebním období. Sám Beran se zatím ke svému konci ve sněmovně nevyjádřil. Tenistky Karolína Muchová a Marie Bousková si osmifinále Roland Garros nezahrají. Obě vypadly ve třetím kole. Bousková podlehla Rusce Andrejevové 4-6 a 2-6. Světová desítka Muchová prohrála i vinou zdravotních problémů se Švýcarkou Teichmannovou 1-6 a 5-7. V podvečer bude o osmifinále antukového Grand Slamu bojovat ještě Jakub Menšík, kterého čeká duel s Australánem Deminorem. Zítra ráno bude v Praze oblačno a zataženo, ojediněle přehánky, postupně by se mělo vyjasňovat a teploty 25 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď dopravní informace a Lukáš Miller.
5: Hezké odpoledne, tak v Praze stále vrcholí odpolední špička. Kolony třeba čekejte na jižní spojce směrem na Černý most. Pomalu se jede od Spořilovské až za Průmyslovou ulici ke sjezdu na Štěrboholy. Zdržení asi 20 minut. 20 minut se jede v koloně také na jižní spojce směr Smíchov, a to od sjezdu na Krč do Vídeňské až k Barandovskému mostu. Stále regulují průjezd tunely Blanka. Velké kolony jsou třeba v Radlické, tam se stojí Vinonic. V Plzeňské jsou kolony od Klamovky. Spává se třeba i v Troji Povltavská ulice, vždy směr tunely. Kolony jsou pak na příjezdech do centra po magistrále ve Vilsonově od Bulhara do omezení u IP Pavlova, stejně tak také z konce Nuselského mostu do omezení u muzea. Na Pražském okruhu pak je pomalý provoz z letiště k dálnici D1, kolony začínají na Zlíčíně, pokračují ke sjezdu na Ořech, je to asi na půl hodiny, a ucpává se i příjezd do Prahy z Plzně, fronta před Prahou je ze 7. kilometru k nájezdu na Pražský okruh. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha.
6: Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to je nabídka muziky po 17. hodině. Bude tady Charlie XCX. Leony a Callum Scott. Baby, won't you stay for a minute, stay for the pain. A nebo The Killers. A Petr Zajíček vám ze studia přeje příjemný pátek.

0: Máme 16:15, hned se podíváme na dopravu a ještě předtím připomínám, dnešní hudební speciál Rádia Praha je pátek a to znamená, že dnes mezi 9. a 10. večerní tady bude 55 minut rockové muziky z domova i ze světa, kterou jako vždy bude vybírat kolega Ilja Kučera mladší. Takže kdo máte rádi rockovou muziku, nezapomeňte, že je tady pořád Rock je náš po 21. hodině po zprávách. A teď doprava a Lukáš Miller.
1: Hezké odpoledne, tak v Praze stále ještě čekejte odpolední špičku kolony třeba na jižní spojce směrem na Černý most, teď aktuálně od sjezdu na Zahradní město až na Zálanový most k Průmyslové ulici, zdržení 15 minut, 20 minut naberete na jižní spojce také směr Smíchov a to od sjezdu na Krčdovídeňské za Barandovský most. Regulován je průjezd tunely Blanka kolony, kvůli tomu stále čekejte třeba v Radlické ulici, stojí se Zinunic až k tunelům, stále ještě zaplněnější je třeba Plzeňská ulice na Smíchově, Patočkova na Břevnově, nebo také ulice Povltavská v Troji na vjezdu do tunelu Blanka. Tam ty kolony jsou od Bulovky, jak v Povltavské, tak i v Holešovičkách. Čekejte zdržení také na Pražském okruhu z letiště na D1 od Zlíčína ke sjezdu na Ořech přes půl hodiny navíc a hodně ucpaná je dálnice D1. Za výjezdem z Prahy do Brna je to kvůli omezení na mostě Šmejkalka, ta kolona je od Pražského okruhu z 12. kilometru až do zúžení na 23. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách.

0: Tak tolik Síza na Rádiu Praha, jsou tady krátké zprávy s Denisou.
1: Přeji vám dobré odpoledne. Státní zástupce Jaroslav Šaroch nepodá odvolání proti rozsudku Pražského městského soudu, který v kauze Čapí hnízdo potrestal europoslankyni Janu Naďovou. Podmínkou a peněžitým trestem serveru Seznam zprávy to řekli mluvčí Pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala a mluvčí soudu Kateřina Eliášová. Vrchní soud v Praze se tak bude zabývat pouze odvoláním Naďové, která s odsuzujícím rozsudkem nesouhlasí, protože se žalobce neodvolal, nebude moci odvolací senát ženě případně uložit přísnější trest. Zhruba 1000 vozidel nabídne třídenní motoristická akce Legendy, která dnes začala na výstavišti v pražských Holešovicích. Ukáže unikátní sportovní vozy, veterány i novinky světových automobilek, včetně domácí Škody Auto. Celkem se výstavy účastní 100 komerčních vystavovatelů. Pro evropskou dopravu významná dálnice přes Brennerský průsmyk mezi Rakouskem a Itálií bude v sobotu několik hodin pro silniční dopravu uzavřena kvůli protestní akci. Na rakouské straně Brennerského koridoru nebudou moci automobily a motocykly projíždět od 11 do 19 hodin. Na italské straně bude sobotní uzavírka platit od 10:30 do 20 hodin. Pro nákladní automobily bude alpský průsmyk neprůjezdný už o několik hodin dříve. Hokejové mistrovství světa v roce 2030 se bude hrát v Helsinkách a Rize. Rozhodl o tom kongres Mezinárodní hokejové federace v Curychu. V Helsinkách se světový šampionát uskuteční už po osmé. Naposledy finská metropole hostila turnaj v roce 2022 spolu s Tampere. V Rize se hrálo o rok později. Mistrovství světa zavítá do lotyšské metropole po čtvrté. V Praze by mělo být zítra dopoledne většinou oblačno a teploty maximálně 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď pražská doprava a Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze čekejte komplikace nově ve Kbelské ulici směrem z Letňan do Hloubětína. Před sjezdem na Prosek je nehoda, osobní auto tam stojí v levém pruhu a kolona je z Cínovecké asi na 15 minut. Pomalý provoz pak čekejte na jižní Štěrboholské spojice obou směrně před Průmyslovou. Od Lanového mostu je od sjezdu na Štěrbohol je to vždy na 10 minut. 10 minut naberete v koloně i na jižní spojice směr Smíchov a to na příjezdu k Barandovskému mostu. Stále probíhá regulace tunelu Blanka, takže kolony jsou třeba v Radlické, tamto zdržení výrazné. Od Jinonic asi na půl hodiny. Spíše menší kolony jsou pak třeba v Plzeňské na Smíchově nebo v Patočkově na Břevnově a pomalejší provoz je také v Povltavské ulici v Troji před vjezdem do tunelu Blanka. Komplikace pak stále čekejte i na Pražském okruhu z letiště k dálnici D1. Ta více než půlhodinová kolona se táhne od Zlíčína až ke sjezdu na Ořech, tam navíc řeší nehodu v odstavném pruhu. A výrazné zdržení je na dálnici D1 za výjezdem z Prahy do Brna. Kolona začíná u Pražského okruhu na 12. kilometru a do omezení na mostě Šmejkalka čekejte asi 40 minut navíc v koloně. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Hostem pořadu K věci bude ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých, hygienické stanice hlavního města Prahy, Anna Fileová. Štěpánka Duchková se jí zeptá na kontroly ve školních jídelnách nebo příměstských táborech.
7: K věci Štěpánky Duchové. Dnes v 18.45 na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Čeští odborníci naučili umělou inteligenci odhalovat výmoly na cestách. Díky tomu mohou silničáři jednodušeji zjistit poškození vozovky a zajistit opravu. Výhodou je, že aplikace rozliší i malou prasklinu. Více se dozvíte už za chvíli.

0: Tak to byly Nickelback na Rádiu Praha. Najít výmoly na silnici dřív, než poškodí nějaké auto, pomáhá odborníkům umělá inteligence. Ředitelství silnic a dálnic tak může efektivněji plánovat komplexní rekonstrukce. Základem je algoritmus ostravských vědců, který v kombinaci s českým patentem na mikrovlnnou technologii oprav může prodloužit životnost silnic. Detektor výtluků zároveň umí odhalit i drobná poškození, která může sledovat v čase.
1: Mikrovlnný cestář, ten stroj nahřívá okraj výtluku.
2: Ano, vidíme, že vlastně tady je udělaný takový výřez a teď kolegové začínají pracovat hlučně.
1: Toto už je finální fáze, kdy se ten ohřátý okraj, do něj hutní nová asfaltová směs a dochází vlastně k prolnutí těch dvou asfaltových ploch a to zamezuje právě vzniku spáry, jo? Protože kdekoliv je spára, je později větší výtluk.
2: Vysvětluje mě přímo na jedné z pražských ulic Ondřej Rušikvas ze společnosti Tutek, kde právě mikrovlnná technologie oprav vznikla.
1: A tímto způsobem jsme schopni opravit jak menší výtluky, tak větší. De facto ta vozovka se dostává do původního stavu a není důvod, aby byla narušena v krátkodobém horizontu roku, dvou a tak dále.
2: Základem je záznam z běžné GoPro kamery, která snímá silnici a pak v ní umělá inteligence najde jednotlivá poškození.
3: Tady jde krásně vidět, že se přibližujeme ke křižovatce. Vidíme tady určité poklopy, které se označují takovými zelenými čtverečky. Můžeme vidět jednotlivé spáry, případně ty výtluky.
2: Ukazuje mi Dominik Vlímek z Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava, že v kombinaci s lidským okem je rozpoznání téměř 100%.
3: My se nedíváme jenom na to, kolik tam máme těch defektů, my se díváme i na to, jak moc jsou velké i jak jsou rozvětvené, protože tohle všechno potřebujete vědět, když to potom jdete opravovat.
2: To, co kamera zaznamenala vizuálně, tak se tady už převede přímo do mapových podkladů. Tady vidíme na Rostilské ulici zelená a žlutá kolečka.
3: Tady mi značí závažnost. Tady vidím několik zelených bodů, značí menší defekty.
2: Těch bodů vidím, že je zhruba 10. Jsou tam i žluté, to znamená, že tam je nějaký větší problém.
3: Přesně tak. Tady se mi nachází dva velké defekty aktuálně. Já když to takhle rozkliknu, tak jsem schopen to sledovat i v čase a jsem schopen si ten stejný výtluk, když si to najdu tu trasu znovu, například třeba po měsíci, tak jsem schopen si to hezky zmonitorovat a podívat se na to, jak se vyvíjí v čase.
2: To zatím odborníci ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic testují. V budoucnu by měl systém i předpovídat změny na vozovce. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Praha žije vědou.
5: Praha žije vědou.
0: A také pražskou dopravou, jak to teď vypadá, řekne Lukáš Miller.
6: Hezký podvečer, tak v Praze jsou stále komplikace ve Kbelské ulici z Letňan do Hloubětína. Před sjezdem na Prosek řeší nehodu osobní auto, tam stojí v levém pruhu a kolona ze Cínovecké ulice je asi na 15 minut. Stále silný provoz, čekejte třeba na Jižní a Štěrboholské spojce obousměrně před Průmyslovou ulicí a

0: Michalka na 23. kilometru je kolona od Pražského okruhu z 13. kilometru, zdržení za Prahou asi 30 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rozvod?
3: Rozvod.
2: Dobře, bez rukavic.
3: Ano, bez rukavic.
4: Černá komedie Válka Rouzových v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
5: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
6: Každou neděli v 9 večer
7: na Rádio Praha.

0: something I want to talk about.
1: Tak to byly společně Madonna a Sabrina Carpenter na rádiu Praha. Teď už zprávy na 18. hodinu, které připravila opět Denisa Žižková. Hezký podvečer.
2: Dobrý podvečer. Praha dá 600 tisíc korun na akce pro školní i předškolní děti. Poslanci dnes nedokončili projednávání ani jednoho návrhu zákona. Evropská komise Maďarsku v reakci na reformy právního státu uvolní většinu zadržovaných unijních fondů. Zítra ráno bude v Praze oblačno až zataženo, ojediněle přehánky, postupně polojasno, teploty maximálně 27 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Pořádání příměstských táborů, škol v přírodě nebo výletů podpoří Praha 5 částkou 600 tisíc korun. To je zhruba stejně jako v loni. Instituce prostředky využijí také na sportovní dny nebo dětské olympiády, říká místostarosta Prahy 5 Martin Damašek z TOP 09.
4: Chceme, aby děti měly možnost zažívat společné aktivity i mimo běžnou výuku a tím rozvíjet vztahy se spolužáky a získávali nové zkušenosti.
2: Sněmovna dnes za celý den neprojednala žádný zákon. Nejdřív poslanci pokračovali v mimořádné schůzi, na které měli schválit pravidla pro pomoc lidem v bytové nouzi. Debata, ve které vystupovali hlavně zástupci opozice, bez výsledku trvala 5 hodin.
5: Jednání o tomto bodu poslanci přerušili ve 14:00. Poté se na chvíli vrátili k novele stavebního zákona. Krátce na to ale i toto téma na žádost ANO odložili. Hnutí odklad odůvodnilo tím, že kvůli zaměstnancům sněmovny nechce další noční jednání. Podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé se v dolní komoře nedodržují žádné dohody.
6: Skutečně už to nemá s konstruktivním jednáním a debatou nic společného, dochází skutečně k porušování dohod.
5: Podle opozičních zástupců, například Marka Bendy z ODS, je to ale právě koalice, která nedodržuje dohody, například co se týče volebních bodů. Tento týden třeba nebyla zvolena Barbora Urbanová z Hnutí STAN místo předsedkyní sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Evropská komise odblokuje Maďarsku dohromady víc než 16 miliard eur, to je v přepočtu bezmála 400 miliard korun. Oznámila to předsedkyně komise Ursula von der Leyenová po jednání s maďarským premiérem Péterem Maďarem. Komise tak reaguje na reformy v oblasti soudnictví, boje proti korupci a ochrany akademických svobod, které nová vláda provádí od svého nástupu do funkce.
7: Nová vláda podle von der Leyenové začala rychle plnit nutné reformy a jasně ukázala, že otáčí list. Většina uvolněných prostředků je z fondu obnovy po pandemii. Maďarsku přitom hrozilo, že o ně nenávratně přijde. Komise také Budapešti odblokovala většinu kohezních fondů. Péter Maďar prohlásil, že to pomůže nastartovat ekonomiku země. Dohodu označil za historický průlom. Maďarští studenti se také od začátku nového akademického roku budou moct opět účastnit programu studijních pobytů Erasmus. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Kajakář Jakub Krejčí se v úvodním závodu světového poháru vodních slalomářů dostal na stupně vítězů na trati ve slovinském Tacenu na předměstí Lublani. Skončil český reprezentant třetí, když zaostal za vítězným Italem Ferracem a stříbrným Polákem Pašiutem. Mezi kajakáři obsadila Amálie Hilgertová 11. příčku, poté co dostala ve finále 50-sekundovou penalizaci. Zítra ráno bude v Praze oblačno a zataženo, ojediněle přehánky, postupně polojasno, teploty 25 až 27 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: A teď doprava a Lukáš Miller.
8: Hezký podvečer, tak v Praze stále čekejte komplikace. V Vekdalské ulici směrem z Letňan do Hloubětína před sjezdem na Prosek, kousek u Lidlu, řeší nehodu osobní auto v levém pruhu, kolona z Cínovecké ulice od sjezdu na Březině vezi asi na 15 minut. Komplikace čekejte v Kutnohorské ulici na průtahu Dolními Měcholupy. V centru Měcholup zasahují záchranáři u sraženého chodce. Projíždí se tam u parku Kivadlově, zdržení obou směrně asi 10 minut. V Praze pak stále probíhá regulace tunelu Blanka, kolony čekejte třeba v Radlické ulici, stojí se od motorletu, také v Plzeňské, tam je kolona od kavalírky a zdržení je před vjezdy do tunelů třeba také v Povltavské ulici v Troji. Pomalu se jede i po magistrále ve Velzonově ulici, provoz brzdí omezení u IP Pavlova, opravují tam poškozenou kanalizaci, kolona od Florence asi na 15 minut. A kolony jsou i na Pražském okruhu z letiště na D1 z Plzeňské D5 k Ořechu asi na 20 minut a více než půl hodiny pak naberete i na D1 za výjezdem z Prahy do Brna před omezením na mostě Šmejkalka, kolona je od Pražského okruhu. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.

0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
1: V dnešním pražském updateu uslyšíte pravidelný páteční pořad K věci. Štěpánka Duchková si tentokrát pozvala ředitelku odboru hygieny dětí a mladistvých hygienické stanice hlavního města Prahy Anu Fileovou. Přidáme podrobnosti k výrazné změně, která čeká cestující z Kladenska a Kralupska ve vlakové dopravě. Vše se týká modernizace pražského Masarykova nádraží. A už za chvíli vás naše létající redaktorka pozve na pražskou náplavku. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemný páteční večer.
0: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.

0: Pražská plavka dnes voní paprikou a gulášem. Právě tam probíhá festival maďarské gastronomie a kultury náplavky. A přímo na místě máme naši létající redaktorku Moniku Doležalovou. Tak Mončo, já tě zdravím správným maďarským Jóreget. To totiž znamená dobrý den. Tak tě zdravím na náplavku, dobrý den.
1: Já teda česky, krásný podvečer z pražské náplavky.
0: Jak to tam vypadá?
1: No, je tady dneska opravdu kousek Maďarska. Vzduchem silné vůně, guláše vařeného v obřích kotlích. Kolem slyšíte maďarskou hudbu a návštěvníci ochutnávají speciality z různých koutů Maďarska. Všude je slyšet navíc maďarština. Festival odstartoval dnes ve 2 hodiny odpoledne, pokračovat bude po celý víkend až do neděle. No, teď tu probíhá oficiální zahájení, hrála tu lidová kapela Huzavono. Já doufám, že ještě začnou, teď je tam nějaký proslov. Najdete tu téměř 40 stánků s autentickými maďarskými produkty. Ochutnat můžete třeba pravý maďarský guláš, čabajku, různé druhy koření nebo legendární langoše.
0: No, když už mluvíš o jídle, zbíhají se mi sliny samozřejmě. Co podle tebe návštěvníky láká nejvíc?
1: Tak to je úplně jasné, je to jednoznačně guláš a právě ty langoše. U těchto stánků jsou největší fronty. No a zatímco my Češi jsme zvyklí na guláš s knedlíkem, tak ten maďarský je trošku takový jako hustý a je výrazně kořeněný, je to spíš taková polévka nebo ragú. Velký zájem je také o vinařskou část festivalu, kde lidé ochutnávají slavná tokajská vína nebo červené víno přezdívané bíčí krev. Ale není to jenom o jídle, festival navíc představuje maďarské turistické cíle, takže si můžete udělat hezký obrázek o tom, jak to vypadá v Budapešti, o Balatonu nebo o známých maďarských lázních. Takže jestli přemýšlíte, kam v létě na dovolenou, tak tady se můžete inspirovat.
0: Výborně, děkujeme za pozvánku. Teď jsem si vzpomněl na cimrbany. Ti by asi teď použili své temné RM, což by asi použil Jára Cimrman, ano, Jára Cimrman, což prý znamená elektrárna, ale samozřejmě jsem si to neověřoval. Každopádně, kdo chce ochutnat maďarskou gastronomii a samozřejmě okusit i maďarskou kulturu, tak může vyrazit na pražskou náplavku. Odkud se nám ozvala naše létající redaktorka Monika Doležalová. Děkujeme za pozvánku a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A jaká je pražská doprava, to už nám řekne Lukáš Miller.
3: Hezký podvečer, tak v Praze ten provoz pozvolna slábne, ale stále jsou komplikace, například ve Kbelské ulici směrem z Letňan do Hloubětína, před sjezdem na Prosek, tam řeší nehodu osobního auta v levém pruhu, kolonu čekejte z Cínovecké ulice asi na 10-15 minut. Komplikace jsou pak také v Kutnohorské ulici na průtahu Dolními Měcholupy. V centru zasahují záchranáři u sraženého chodce. Provoz je řízen kyvadlově, zdržení v obou směrech asi na 10 minut. Stále je regulován průjezd tunely Blanka, kolony jsou tak před vjezdy do nich třeba v Radlické ulici od motorletu, nebo také docela dost v Plzeňské, tam se stojí od Klamovky. Zdržení je pak také na magistrále ve Velzenově od Florence do omezení u IP Pavlova. 15 minut pak naberete v koloně i v Bělohorské z centra od Břevnovského kláštera ke křižovatce Vypich. Na pražském okruhu stále pomalý provoz letiště k dálnici D1 a to od plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech je to asi na 20 minut a 25 minut pak naberete i na dálnici D1 za Prahou směrem do Brna. Kolona je od pražského okruhu až do omezení na mostě Šmejkalka. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

0: co dnes hýbalo Prahou. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Modernizace pražského Masarykova nádraží vstupuje do další etapy. Od pondělí 1. června výrazně zasáhne do provozu několika příměstských vlakových linek. Omezení se dotkne hlavně spojů z Kladna, Rakovníka nebo také Kralup nad Vltavou. Další informace už má pro nás Laura Hájková. Hezký den. Co se tedy od pondělí pro cestující nejvíc změní?
2: Dobrý den. Největší změna je v tom, že řada příměstských vlaků už nebude zajíždět přes Negrelliho viadukt na Masarykovo nádraží. Novou konečnou bude stanice Praha Bubny. Týká se to hlavně linek S4 od Kralup, S5 od Kladna, rychlíků R24 na Rakovník, spěšných vlaků R45 a také linky S54 přes Hostivici.
1: Proč vlastně k omezení dochází?
2: Důvodem je pokračující rozsáhlá modernizace Masarykova nádraží. Správa železnic tam přestavuje koleje, nástupiště i celé technologické zázemí. Jde o jednu z největších železničních staveb v Praze za poslední roky a souvisí taky s budoucím napojením letiště.
1: Jak dlouho budou omezení platit?
2: Podle současného plánu až do 12. prosince letošního roku. České dráhy ale upozorňují, že většina změn zůstane v nějaké podobě i po větší část příštího roku.
1: Jak se tedy lidé dostanou dál do centra Prahy?
2: Náhradní doprava zavedená nebude. Cestující budou muset pokračovat pražskou MHD, hlavně metrem C z Vltavské nebo metrem B z Florence. České dráhy doporučují počítat s delším časem na přestup.
1: A dotkne se to případně i dalších vlaků?
2: Jen částečně. Menší úpravy čekají i některé spoje linky R42 směrem na Lysou nad Labem, Poděbrady a Kolín. Některé ranní a odpolední spěšné vlaky budou nově končit nebo začínat už ve Vysočanech místo na Masarykově nádraží. Ostatní spoje ale zůstávají beze změn.
1: Od pondělí tedy některé příměstské vlaky od Kladna, Rakovníka nebo Kralup nad Vltavou nedojedou až na Masarykovo nádraží, ale budou končit v Bubnech, v podstatě až do konce roku. Mluvili jsme o tom s Laurou Hájkovou, děkujeme za informace a hezký den.
2: Rádo se stalo, hezký den a naslyšenou.
0: Pražský update.
3: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
4: Praze nepojede o víkendu metro.
3: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte Pražský update a v rámci něj už je připraven souhrn dnešních pražských zpráv, který do vysílání připravila Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobrý podvečer. Institut klinické a experimentální medicíny v Praze povede Romana Benešová. Od června nahradí Helenu Regnerovou, která vedla IKEM od září 2023. Ta se teď vrací na ministerstvo zdravotnictví jako poradkyně pro oblast veřejného zdravotního pojištění a řízení nemocnic. Simulované řízení jaderného reaktoru si budou moci vyzkoušet návštěvníci veletrhu vědy, který začne 4. června na výstavišti v pražských Letňanech. Umožní jim to České vysoké učení technické v Praze, které v interaktivní expozici Svět vědy a techniky představí například také hydraulický model vodácké slalomové dráhy nebo ukázky robotiky. Populárně naučný veletrh vědy od roku 2015 pořádá Akademie věd České republiky a vstup je zdarma. Svoz bioodpadu v Praze 14 zajistí městská společnost Pražské služby. Změna začne platit od srpna. Služba zůstane nadále bezplatná a nebude se měnit ani četnost svozu. Odlišný ale může být svozový den hnědých nádob. Přesné termíny si lidé můžou zjistit na webu Pražských služeb. Festival Praha žije hudbou nabízí dnes a zítra v centru Prahy téměř 200 volně přístupných pouličních koncertů a uměleckých vystoupení. Vedle začínajících muzikantů vystoupí například i Aneta Langerová. Festival se koná na 19 místech, hlavní festivalová trasa vede od Národního divadla přes můstek Palác Savarin a ulici Na Příkopě až na náměstí Republiky. Program se odehrává ale také na Smíchovské náplavce nebo na různých místech Prahy 6. Na nádraží Praha Braník se zítra koná dopravní den dětí. Návštěvníci se tam budou moci svést historickými vlaky, autobusy nebo tramvajemi. Soupravy pojedou třeba do Zbraslavy, Radotína nebo Vršovic. Akce je zdarma. Zítra ráno bude v Praze oblačno až zataženo, ojediněle přehánky. Postupně by se mělo vyjasňovat a teploty zítra 25 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy dopravní informace a Lukáš Miller.
3: Hezký podvečer, tak v Praze stále čekejte komplikace ve Kbelské ulici z Letňan do Hloubětína. Před sjezdem na Prosek dořešují nehodu osobní auto v levém pruhu. Kolona je stále z Cínovecké ulice od sjezdu na Čakovice asi na 15 minut. Zdržení pak čekejte i na magistrále obou směrně, jak ve Vlzenově. Tam se stojí od Florence do omezení u IP Pavlova asi 15 minut, tak 10 minut naberete i na Nuselské mostě na příjezdu do Legerovy ulice. Na Pražském okruhu jsou kolony směrem z letiště k dálnici D1, pomalu se jede už ze Zlíčí až Kořechu. Tam stále řeší nehodu v odstavném pruhu. Celkově čekejte zdržení asi půl hodiny. A na dálnici D1 z Prahy do Brna kolona před omezením na mostě Šmejkalka, to je před 23. kilometrem, stojí se od Velkých Popovic, je to asi na půl hodiny. Navíc u sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometru je teď i nehoda v pravém pruhu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
5: Zóna 90.
4: Hodina hitů, která baví vás i nás.
5: To nejlepší.

0: Máme 29. května a na Rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Poslední květnový pátek 29. Svátek mají Maximilián, Maxim a Max. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jeden z největších sportovních stadionů na světě byl otevřen přesně před 60 lety v roce 1966 v mexickém hlavním městě. Dostal název Aztécký stadion a pojme 104 tisíce diváků. Za pár dní 24. června na něm nastoupí naši fotbalisté k zápasu s domácím týmem Mexika. Výkladní skříň československého nábytku byla v Praze na Pankráci nad stanicí metra Budějovická otevřena před 45 lety v roce 1981.
4: V Domě bytové kultury je pro zákazníky na 11 tisících metrech čtverečních prodejní plochy připraven v 8 podlažích sortiment v současnosti vyráběného nábytku u nás i nábytek z dovozu.
3: Dům bytové kultury.
5: Poptávka daleko převyšuje nábytku, což dokládají i fronty tvořící se v nočních hodinách před vchodem. Dnešní ráno bylo ve znamení boje u kuchyňské linky UKM.
3: I to patřilo k tehdejší kultuře. Před 40 lety v roce 1986 byla před sídlem Evropské komise v Bruselu poprvé slavnostně vyvěšena vlajka Evropské unie se 12 hvězdami, symbolizujícími evropské tradice. Zásady pro sestavení seznamu podniků a majetkových účastí státu určených pro privatizaci schválila vláda před 35 lety v roce 1991. Tím byla zahájena velká privatizace. Jan Kubice svou zprávu přednesl před 20 lety, jen 4 dny před volbami. Uvedl v ní, že organizovaný zločin pronikl do státní správy.
6: Byl to tedy boj proti části lidí v médiích, proti jednotné frontě zločinců typu Krejčíře, lhářů typu Kubiceho, mocichtivé ODS.
3: Vypukla jedna z největších afér polistopadové politiky. A kulatou sedmdesátku dneska slaví sestra Michaela Jacksona LaToya. Taky zpěvačka, ale zdaleka ne tak úspěšná jako ostatní členové rodinného klanu. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Tak to byl Imagine Dragons na Rádiu Praha. Za pár okamžiků už tady bude pravidelný páteční pořad K věci, tedy Štěpánka Duchková a její host, tak se ještě předtím podíváme na dopravu. A jak to vypadá před 19. hodinou, nám řekne Lukáš Miller.
1: Hezký podvečer, tak opět začneme ve Kbelské ulici, tam jsou totiž zhruba největší komplikace směrem z Letňan do Hloubětína. Před sjezdem na Prosek dořešují nehodu osobního auta v levém pruhu, kolona se táhne z Cínoveckého sjezdu na Čakovici asi na 15 minut. Stále čekejte zdržení i na magistrále, a to jak ve Vilzenově od Florence do omezení u IP Pavlova, tam opravují poškozenou kanalizaci, je to na 15 minut, tak 10 minut se popojíždí i po Nuselském mostě na příjezdu do Ligerovy ulice. Na pražském okruhu stále velmi silný provoz, letiště k dálnici D1 před sjezdem na Ořech, kolony jsou ze Zlíčína, celkově asi na půl hodiny, a půl hodiny naberete i na dálnici D1 s výjezdem z Prahy do Brna, to před omezením na mostě Šmejkalka před 23. kilometrem, kolona je z Velkých Popovic z 15. kilometru, navíc na tom 15. kilometru je tam i nehoda v pravém pruhu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Věci Štěpánky Duchkové.
3: Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých hygienické stanice hlavního města Prahy, Anna Fileová. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: K věci.
3: Dětské skupiny, ty v podstatě nahrazují standardní mateřské školky v Praze. Těch je málo, nejsou tam místa. A pražští hygienici upozorňují, že ne všechny tyto provozovny, ty dětské skupiny, splňují hygienické požadavky. Co jsou nejčastější prohřešky v těch dětských skupinách, na které narážíte při kontrolách?
4: Tak v rámci těch našich kontrol tím nejčastějším prohřeškem bývá v oblasti poskytování stravování, nedodržení třeba teplotních řetězců, to znamená, že zejména tam, kde poskytují stravování formou dovozu z jiných subjektů, tak ne vždy se jim podaří dodržet ty teploty, které máme legislativou stanovené, ale je to stejné jako i v jiných školách, školských zařízeních, mateřských školách třeba.
3: Takže je to především ta teplota. To znamená, když to přeložím do hovorové češtiny, prostě dostanou to jídlo studené?
4: No, ne úplně studené, ale dostanou ho při teplotách, které nesplňují naše požadavky, kde legislativa stanoví při podání, do doby výdeje teplotu minimálně 60 stupňů. A ta se jim nedaří dodržovat.
3: Než rodiče začnou svoje dítě vodit do dětské skupiny, co by si měli zjistit?
4: Určitě by si měli zjistit, jestli ta dětská skupina, pokud tento název užívá, tak jestli ho užívá v souladu se zákonem o dětské skupině, to znamená, že jestli je skutečně evidovaná v evidenci poskytovatelů dětských skupin, a to lze ověřit na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.
3: Vy provádíte kontroly ve školních jídelnách, zaměřujete se hlavně na množství soli v jídle a cukru v nápojích. Co vám ty poslední letošní kontroly ukázaly?
4: Tak to zaměření ohledně množství cukru a soli je spíš naší edukační činnosti. Není to standardní kontrola požadavku legislativních na ten stravovací provoz, ale je to edukace v této oblasti, a kontroly nám ukazují, že v Praze

0: nápoj, který byl mléko ochucené grankem, myslím, to bylo zrovna, a tam bylo až 7-násobně překročený, doporučený limit, který je právě pro cukr v těch nápojích. Ale naší snahou je edukovat v této oblasti tím směrem, aby se vůbec nepodávaly slazené nápoje, protože z našeho pohledu preventivního to vůbec není zapotřebí.
1: Jaké jídlo bývá nejčastěji přesolené?
0: No, jak z našich měření vyplynulo, my měříme jenom teda polévky, ale byly prováděny už v předchozích letech i studie Státního zdravotního ústavu. A ty prokázaly, že se přesolují právě nejenom polévky, ale i celý ten hlavní chod. A ten se podílel na tom množství soli, překračování toho množství soli ještě více než ta samotná polévka.
1: Jak konkrétně probíhá náprava s kuchaři a vedením školy, když zjistíte, že ta jídla jsou přesolená nebo že je příliš sladký nápoj?
0: Když zjistíme, že ty hodnoty, které naměříme, jak u soli, tak u cukru, převyšují ty doporučené hodnoty, které jsou stanoveny právě těmi odbornými institucemi, tak probíhá přímá konzultace jak s vedoucí školní jídelny, s kuchařkama, které se podílejí na tom vaření, ale taky s vedením školy, a tam se jim snažíme vysvětlit negativní důsledky tady toho přesolování a zbytečného slazení nápojů.
1: A mluvila jste o edukaci. Co si po tím máme představit, pod tou edukací ze strany hygienické stanice?
0: No, pod tou edukací si můžete představit to, že my jim vysvětlujeme, jaké neblahé zdravotní následky toto jejich konání má. To znamená, že pokud jsou školní obědy, jak říkám, je to potvrzené už těma předchozíma studiema, přesolovány minimálně dvojnásob, tak to má prostě, a je tam vysoký obsah cukru v těch nápojích, tak to má skutečně negativní zdravotní důsledky na zdraví dětí. Může mít teda.
1: Jak se jídelny, pražské jídelny, o kterých máte přehled, jak se staví k těm moderním výživovým trendům nebo třeba i dietnímu stravování pro děti s nějakým omezením?
0: Tak pražské jídelny určitě stejně jako ostatní jídelny musí dodržovat určitá pravidla, která stanovuje školský zákon, respektive vyhláška k tomu příslušná, která jim přímo i stanoví určitý přesný prostě pravidla, co se týče nutričního doporučení nebo dodržování nutričních určitých jako hodnot toho školního stravování. Takže oni mají jasně daný prostě mantinely, jak se mají pohybovat v té nutriční vyváženosti těch školních obědů, ale nejsou to jenom obědy, protože třeba mateřské školy nebo předškolní zařízení mají širší spektrum těch nabízených pokrmů.
1: Když vyrážíte na ty kontroly, to jsou namátkové kontroly nebo se předem hlásíte?
0: Za nás jsou to vždy namátkové kontroly, nikdy se předem nehlásíme. K věci.
1: Naším dnešním hostem je ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých hygienické stanice hlavního města Prahy, Anna Filejová. A ještě jedna věc, ještě jedno téma, to jsou příměstské tábory. To je teď velmi aktuální, rodiče vybírají, kam s dětmi před blížícími se letními prázdninami. A ty příměstské tábory kontrolujete také, stejně jako ty klasické tábory zotavovací, pobytové?
0: No, tady musím říct, že velký rozdíl mezi tím příměstským a zotavovacím táborem z pohledu naší kontrolní činnosti, protože ty příměstské tábory nejsou kontrolovány hygieniky. Tam stát nestanovil žádným legislativním omezením jejich fungování. Pouze v případě, kdyby ty příměstské tábory zajišťovaly i stravování, tak tam už samozřejmě zase v rámci toho poskytování, přímého poskytování stravování, by naše kontrolní činnost se zaměřovala právě na tu takzvanou stravovací službu.
1: To znamená, když ten příměstský tábor neposkytuje stravování, tak ho nemusíte kontrolovat ze zákona.
0: Ani nemůžeme.
1: A nemůžete, tak. Ale když nahlásí příměstský tábor, že to bude i s jídlem?
0: Záleží, jakým způsobem to jídlo bude zajišťovat. Pokud ho bude zajišťovat formou docházky do nějaký standardní restaurace nebo i školní jídelny, které mohou

0: väzninách třeba poskytovat tuto službu, tak tam budeme kontrolovat toho konkrétního provozovatele, ty stravovací služby, ty jsou standardně pod kontrolou, ale pokud ten příměstský tábor to má zajištěno tak, že to stravování si zajišťují rodiče sami, i to je jedna z možností, tak tam my bychom jenom v rámci doporučení určitě doporučovali, aby bylo nějaké zázemí, nějaká lednice, něco, kde by si děti mohly uchovávat ty svoje svačiny z domova.
1: Jaké jste dostali v loňském roce podněty ke kontrole příměstských táborů v Praze?
0: Co se týče podnětu, tak se to týkalo spíš těch organizačních věcí a tam my tu kompetenci skutečně nemáme.
1: Řešili jste i nějaký extrémní případ, třeba rozšíření žloutenky?
0: V loňském roce v Praze probíhala opravdu jako lokální epidemie žloutenky typu A, takže se to dotklo i příměstských táborů a zhruba v tom období prázdnin tam už byl ten nárůst toho počtu a dotklo se to skutečně i těch příměstských táborů, tudíž tam se to řešilo formou epidemiologického šetření a byla nařízena protiepidemická opatření.
1: A jaká aktuální epidemická rizika v souvislosti s blížícím se létem v Praze sledujete?
0: Co se týče aktuálních epidemiologických rizik, tak určitě by se dalo hovořit v případě právě těch letních táborů a i příměstských táborů, protože i v Praze máme spoustu přírodních parků a lesů, kde se mohou vyskytovat klíšťata například, takže v této věci mě napadá určitě být opatrný, obezřetný, co se týče toho přisátí klíštěte a vybavit dítě oblečením, světlé oblečení, aby se to dalo rychle poznat, dlouhé rukávy, dlouhé kalhoty v případě, že děti budou pobývat někde v lese nebo v parku.
1: Já vám děkuji za to, že jste přišla do pořadu K věci. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším dnešním hostem byla ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých hygienické stanice hlavního města Prahy Anna Fileová. To je pro dnešek vše. Těším se za týden u pořadu K věci. Opět naslyšenou. Věci.
2: Baví vás rok?
3: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
4: Rok je náš.
5: Rok je náš.
2: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
4: Rok je náš.
3: Jedině na Rádiu Praha.

0: Alané cover verze hitu z 90. Robin Schulz a Ves. Máme 19 hodin, jsou tady další dnešní zprávy a Denisa Žešková ve studiu. Hezký večer.
1: Hezký večer. Bezpečnost v pražských Řepích dohlíží častěji hlídky městské policie se psy a nově také strážníci na koních. V lesích u Mnichovic poblíž Prahy zachytila fotopast vlka obecného, potvrdili to ochránci přírody. Americký prezident Trump se chystá rozhodnout o dohodě s Íránem. Zítra bude v Praze oblačno, postupně polojasno a teploty maximálně 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Sídliště Řepy v Praze 17 hlídá více strážníků. Zaměří se především na porušování zákazu konzumace alkoholu, například v okolí škol nebo zastávek MHD. Některá místa nově, kromě psovodů, kontrolují i hlídky na koních, říká místostarosta Prahy 17 Martin Benkovič z Hnutí ANO.
3: Vítáme také vznik preventistů pod městskou policií, protože právě prevence může pomoci sklidnit situaci v problémových místech. Stejně tak považujeme za důležité, aby se v ulicích Prahy 17 objevovaly například i psovodi, což se podle zkušeností osvědčilo i v dalších městských částech.
1: Okolí Mnichovic u Prahy se nejspíš pohybuje vlk. Zvíře zachytila fotopast tamnější obyvatelky. Agentura ochrany přírody a krajiny následně potvrdila, že se jedná o vlka obecného. Nezávislá starostka Mnichovic Margita Valentová ale ujistila, že se lidé šelmy nemusí obávat.
4: Vlk je ze své podstaty plaché zvíře, není třeba se ho bát. Nicméně lidé by na svých procházkách v lese měli být ohleduplní a především pejskaři by měli mít své čtyřnohé kamarády na vodítku.
1: Americký prezident Donald Trump tvrdí, že americká námořní blokáda u íránských břehů skončí. Na svou síť Truth Social bez dalších podrobností napsal, že lodě zachycené v Hormuzském průlivu kvůli blokádě mohou zahájit proces návratu domů. Zároveň dodal, že zasedne se svými poradci v takzvané situační místnosti, kde má definitivně rozhodnout o aktuálním návrhu dohody s Íránem. Podle dřívějších informací webu Axios údajně dosáhly obě strany velkého pokroku ohledně dohody o prodloužení příměří a chybí pouze Trumpův podpis. Podle agentury AFP ale Teherán tvrdí, že osud dohody záleží na tom, jestli Spojené státy přestanou klást přehnané požadavky. K nejspornějším bodům jednání patří íránský jaderný program. Tenistky Karolína Muchová a Marie Bousková si osmifinále Roland Garros nezahrají. Obě vypadly ve třetím kole. Bousková podlehla Rusce Andrejevové 4-6 a 2-6. Světová desítka Muchová prohrála i vinou zdravotních problémů se Švýcarkou Teichmannovou 1-6 a 5-7. Teď bojuje o osmifinále Jakub Menšík s Australanem Deminorem. Zítra ráno bude v Praze oblačno až zataženo, ojediněle přehánky postupně až polojasno a teploty 25 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jsou tady aktualizované dopravní informace a Lukáš Miller.
5: Hezký večer, tak v Praze ten provoz i nadále slábne, nicméně komplikace stále čekejte ve Kbelské ulici z Letňan do Hloubětína před sjezdem na Prosek, dořešují nehodu osobního auta v levém pruhu, kolona začíná už na příjezdu do Prahy po dálnici D8 z Ústí nad Labem, pomalu se jede od sjezdu na Čakovice, zdržení asi 15 minut. Kromě toho se kolony výrazně zkrátily, asi 5 minut teď naberete na magistrále ve Vilzonově od hlavního nádraží k muzeu, 5minutová kolona je i věčné od Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova. A větší zdržení stále čekejte na dálnici D1 za výjezdem z Prahy do Brna. Před omezením na mostě Šmejkalka na 23. kilometru se pomalu jede od Velkých Popovic z 15. kilometru zdržení 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Po 19. hodině tady budou Bastille, Činasky a třeba Sombr. Just crazy now, baby, things A co tady bude za téma? No tak v minulé hodině jsme vás v rámci Pražského updateu pozvali s naší letající redaktorkou na Pražskou náplavku, kde to žije maďarskou gastronomií a kulturou. Tak druhá naše letající redaktorka Sabina nás už za chvilku pozve pro změnu do Žlutých lázní. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Můžete si tady lehnout do trávy a sledovat projíždějící lodě a taky se tady můžete vykoupat. Areál Žlutých lázní nabízí ale i řadu sportovního vyžití. Na beach volejbal jsem vyrazila naše létající redaktorka Sabina Mosecká.
1: Můžu? Hrát?
2: Chodíme hrát pravidelně každý léto, už skoro 20 let. Na té hře to není vidět, ale hrajeme s láskou.
3: A hrajete teda podle klasických pravidel volejbalu, nebo máte nějaká svoje pravidla, nebo jak to vlastně ta vaše hra vypadá?
2: Hrajeme si svoje vnitřní pravidla, které se opírají o nějaký ty, jak se to má hrát, ale za tu dobu jsme si vytvořili svoje vlastní.
3: Já teda se přiznám, že jsem vás sledovala chvilku a přišlo mi teda, že vám to docela jde. Takže evidentně volejbal už jste hráli nějakou dobu, nebo jste hrál.
2: Tak to jste hodná teda, že nás tak chválíte, ale tak asi za ty roky se to pozná.
3: Ono se říká, že podání, já se teda přiznám, že zrovna v podání nejsem úplně nejlepší adept, ale je podání nejnáročnější v té hře?
2: Náročný je všechno, prostě dostat ten míč na druhou stranu a užít si to, to je nejdůležitější.
3: Dodává pan Michal, který si sem beach volejbal chodí pravidelně zahrát s přáteli. Podle mluvčí Žlutých lázní Hanky Týce nabízí areál několik novinek.
1: Samozřejmě to všechno, co tady bylo, se tady stále dá dělat, půjčit si něco na vodu, paddleboard, člun a samozřejmě jsou to hlavně sportoviště. A u těch sportovišť se zastavím, protože to, co je nové, jsou nově udělané beach volejbalové kurty, které jsou nově udělané tak, aby se tady mohly hrát profesionální soutěže. A taky se tady budou hrát v průběhu léta, to se dozvíte asi nejlépe na našich webových stránkách a sociálních sítích. Každopádně ty kurty mají úplně nový písek, o který se staráme, aby stále odpovídal všem normám. Mají nové sítě, nově jsou sítě mezi kurty, aby nelítal tolik míč a nově jsou také takové chrániče kolem sloupků, aby se nikdo nezranil.
3: Přibylo taky několik pingpongových stolů a kromě toho taky hřiště na minitenis. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
4: Praha žije. Rádio Praha.
5: Viny. Každé pondělí jedině na Rádio Praha.
6: Na Rádio Praha.
5: Viny. Zpátky do osmdesátek. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987. Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.

Tak to byla Taylor Swift, která nám dospívala na Rádiu Praha přesně v 7:30 večer. Tak teď už o tom, co se děje na Facebooku Rádia Praha. Tak kromě jiného hlasování nám zase postoupilo do pořadu Vinyl, tak už je tam podstatně víc hlasů než včera. A trochu se nám už ten rozdíl mezi Queenama a Pink Floydy, jak bych to řekl, zvětšil. Ano, je to tak. Včera to bylo o pár hlasů, dneska už je to o více než pár hlasů. Vedou Pink Floyd, ale máte ještě spoustu času to změnit. Celý následující víkend, jako vždy, skončí hlasování do pořadu Vinyl na Facebooku Rádia Praha v pondělí, tedy 1. června ve 12 hodin. A večer toho samého dne, první tedy červnový Vinyl, budou buď Queeni nebo Pink Floydi. Takže jenom připomínám, o co se jedná. Hlasujete o muziku z 80. let tentokrát. Buď to bude album Queenu z roku 1980 The Game, anebo si dáme album Pink Floyd z roku 1987 A Momentary Lapse of Reason, to je jejich 13. deska, abych to ještě doplnil. Je to těžká volba, chápu. A docela mě překvapuje, že Pink Floydi mají momentálně docela zásadně navrch. Ale jak říkám, není všem dnům konec, ještě to můžete fanoušci Queenu nějak ovlivnit. Takže hlavně hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Tak tolik Soul to Soul na Rádiu Praha. Teď jsou tady metropolitní tipy, které tradičně připravil do vysílání Jirka Štefl.
1: Na výstavišti v Holešovicích můžete až do neděle zažít legendy. To je festival pro všechny milovníky aut a motorek. Poznáte automobilové a motocyklové novinky. Někteří zavzpomínají na své dětství u historických vozidel. Na místě je přes 1000 exponátů. Na nádraží Praha Braník můžete zase oslavit Den dětí. Největším lákadlem jsou bez pochyby jízdy historického vlaku, který zamíří na trasu Praha Braník, Praha Zbraslav se závěrečnou jízdou až do Vraného nad Vltavou. A areál Vysočanské Pragovky se v sobotu promění v živé centrum současného umění. V rámci akce Pragovka Open otevřou více než 20 uměleckých rezidentek a rezidentů dveře svých ateliérů v hale E a v budově strojírny. I tam vás na Rádiu Praha zveme. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Rodinný den na výstavišti.
3: To je odpoledne plné zábavy,
4: hudby,
3: sportu
4: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
3: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
4: Čekají vás workshopy,
3: sportovní aktivity,
4: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
3: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
4: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
3: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
5: Mediálním partnerem je Rádio Praha. Petra Procházková je oceňovaná novinářka, spisovatelka a humanitární pracovnice. Během své kariéry mnohokrát vyjela do válečných oblastí a často si sáhla na dno. Jak se vyrovnává s lidským neštěstím, jak pečuje o své psychické zdraví a jak se podle ní proměnila role novináře. I o tom promluví v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Jsou tady zprávy na 20. hodinu, které připravila do vysílání kolegyně Denisa Žižková. Tak Deny, stále příjemný páteční večer.
1: Hezký večer. Železničáři prověřili opakované poškozování sběračů lokomotiv na trati mezi Prahou a Berounem. Agrofert vyčlení své chemické firmy do nově vytvořené společnosti. Cenový strop na naftu i benzín o víkendu opět klesne. Zítra bude v Praze oblačno, ojedinělé přehánky, později polojasno a teploty až 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Správa železnic stále neví, co na začátku května poškodilo osobní vlaky na trati mezi Prahou a Berounem. Kontrola, kterou železničáři provedli, nic mimořádného neprokázala, říká mluvčí správy železnice David Kabele.
3: Pro udržení toho provozu na této velmi důležité vytížené příměstské trati, tak děláme maximum a skutečně na dennodenní bázi tam jezdí měřící vozy a kontrolují ten stav toho trolejového vedení a ta podrobná měření se v tuto chvíli ještě vyhodnocují.
1: Koncern Agrofert vloží svých 9 chemických společností do nové firmy AGF Nitrogen. Ta zůstane součástí holdingu a bude mít základní kapitál 500 milionů korun. Vyplývá to z dokumentu, který Agrofert zveřejnil ve sbírce listin. Vyčlenění se týká třeba české Lovochemie, ale i firm ze Slovenska, Francie nebo Německa. Agrofert v minulosti vlastnil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Letos jeho akcie kvůli střetu zájmu vložil do svěřeneckého fondu. V Česku budou i o víkendu pokračovat letní teploty. Maxima můžou dosáhnout 24 až 28 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi meteorologů. Lokálně se ale v sobotu i v neděli budou objevovat přehánky nebo bouřky. V pondělí by se pak mělo ochladit na maximálních 17 až 22 stupňů. Na většině území Česka také začne víc pršet, říká meteoroložka Marie Odstrčilová.
4: A mohlo by spadnout mezi 2 až 15 mm plošně, v bouřkách i kolem 20 mm, protože ta zálivka o víkendu bude opravdu hodně regionální a lokální, tak tady by mohlo sprchnout na většině území.
1: Ve středních a severozápadních Čechách, ale až do odvolání platí kvůli suchu výstraha před vznikem požáru. Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu klesnou o desítky haléřů. Litr benzinu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 42 korun a 97 haléřů, to je o 61 haléřů méně než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 54 haléřů na 39 korun a 72 haléřů. Tyto ceny budou kromě víkendu platit ještě v pondělí, informovalo o tom ministerstvo financí. Fotbalová Slavia si pojistila reprezentanty Tomáše Holeše a Mojmíra Chytila. Obránce Holeš prodloužil s mistrovským klubem smlouvu do roku 2028. Útočník Chytil má kontrakt ještě o rok delší. Slavia o tom informovala na klubovém webu. Zítra bude v Praze nejprve oblačno a zataženo, ojediněle přehánky, postupně polojasno, teploty 25 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A podíváme se ještě krátce na dopravu, tak kde jsou ještě komplikace nebo mohou být, tak to je Belská ulice v Praze, tam bylo hlášené porouchané vozidlo a zdržíte se na D1, pokud vyjíždíte z Prahy na Brno. Od sjezdu na Popovice směrem tedy na Brno mezi 15. a 22. kilometrem je tam kolona a zdržení kolem půl hodiny. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Radio Praha.
0: A to už je hudební menu po 20. hodině. Holly Humberstone, Clean Bandit a Zara Larsson. A třeba Calvin Harris a Dua Lipa. A kromě muziky vás už za chvilku pozveme na novou výstavu do Muzea Vílovém u Prahy. Já jsem Petr Zajíček, přeji hezký večer.

0: Regionální muzeum v Jílovém u Prahy připravilo výstavu s názvem Kostitřas na silnici aneb cyklistike na Jílovsku. Otevírá se zítra.
1: Tak to je zvonkohlas z našich kol na naší nové výstavě, kterou vlastně uspořádáváme kvůli závodu etap Tour de France, které se tady pojede 20. června.
2: Kurátorka výstavy Veronika Stachurová-Kucrová nám tedy představuje novinku.
1: Snažili jsme se tady vystavit kola buď zdejších sběratelů, nebo lidí, kteří tady na Jílovsku žili, mají nějaké zajímavé vzpomínky, zajímavá kola.
2: A mě hnedkon na první dobrou zaujalo hasičské kolo. U něj je taky popisek a je to replika hasičského kola na rámu stadion z 20. let 20. století. Přála bych posluchačům ho vidět, protože na tom kole je dokonce v tom rámu smotaná hasičská hadice. Které další kolo podle vás stojí za to, abychom se u něj ještě zastavili?
1: Je to určitě handbike, to je vlastně takový náš nejnovější stroj. Je to kolo pro handicapované sportovce.
2: A vedle něj kontrast, protože to je takové to vysoké kolo.
1: Pochází z 80. let 19. století. To, na které koukáme, tak to je z muzea v Netvořicích a je zajímavé tím, že se ho vlastně postavil jeden občan z Neveklovska. On se vyučil ve Vídni a z Vídně vlastně přijel na něj domů.
2: Tak a když půjdeme dál, tak tady vidím svoje dětství, sobě 20 v modré barvě, které jsem dokonce měla, potom Liberta ve vínové barvě, na nosiči přidělaný takový ten klasický drátěný zelený košík, který býval v samoobsluhách.
1: Je to tak, máme tady právě i kola hodně z druhé poloviny 20. století, taková ta, na kterých opravdu tady místní obyvatelé jezdili.
2: Ta výstava bude mít přesah z muzea i na náměstí.
1: V parku budou umístěné panely, které se právě věnují zejména závodům, které tudy projížděly, osobnostem a různým zajímavostem.
2: A v muzeu čekají na návštěvníky ještě další novinky, třeba výstava hlavolamů nebo taky oblíbených hraček místních obyvatel. Z Jílového u Prahy Věra Hájíková, Český rozhlas.
3: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

Tak tolik Ema Drobná na Rádiu Praha. Za půl hodiny po 21. hodině po zprávách už tady bude náš pravidelný hudební speciál Rok je náš. Vždy v pátek necelých 60 minut rokové muziky z domova i ze světa. Za mikrofonem jako vždy Elia Kučera mladší. A co si pro vás tentokrát přichystal, tak na co nalákám? Budou tady třeba slovenská PH, potom U2 taky například, anebo skvělý kytarista Gary Moore. A bude toho mnohem víc, takže pokud máte rádi rokovou muziku, tak rozhodně i dnes, jako každý pátek po 21. hodině, poslouchejte pořad Rok je náš.

Du hast mich. Du hast mich.

0: České inovativní firmy se snaží rozšiřovat své působiště a uspět i v zahraničí. 90 z nich v tom financemi z evropských fondů pomohla státní agentura Czech Invest. Startupy se tak mohou zaměřit na expanzi nejenom po zemích Evropské unie. Připravují se na vstup na trhy v Severní Americe, v bohatých Spojených arabských emirátech, Singapuru nebo také lidnaté Indii. A některé už jsou velmi blízko.
1: Nápad, se kterým přišla česká firma Cardi AI Technologies, působí na první pohled docela jednoduše. Vzala hrudní pás, který běžně používají k měření srdečního tepu třeba běžci, a propojila ho s vlastní analytickou aplikací. Výsledek? Dlouhodobý monitoring činnosti srdce a včasné odhalování srdečních obtíží, vysvětluje Pavel Digaňa, spoluzakladatel a technologický ředitel Cardi AI.
2: V případě, že jsou nalezeny arytmie s naším zařízením, tak vy už vlastně nemusíte u toho lékaře nosit holter a ten lékař už může zahájit prostě léčbu. Takže vy už k lékaři můžete přijít ne s problémem, ale už přijdete přímo s diagnózou.
1: Díky dlouhodobému sledování EKG je podle Digaňi až 6x pravděpodobnější, že software Cardi AI najde srdeční arytmii, než při používání Holtrova monitoru. Cardi AI získala pro svůj produkt evropskou certifikaci. Postupně chce proto získávat zákazníky v celé EU. Zároveň se ale snaží o ještě větší trh v Indii, kam by mohla vstoupit už během léta. Ve hře jsou podle Digaňi také třeba Thajsko a později Spojené státy. Ty jsou hlavním cílem expanze jiného českého startupu Webout, který využívá umělou inteligenci k vytváření personalizovaných reklamních videí. Spoluzakladatel a technický ředitel firmy Karel Juřička říká:
3: vytvořili jsme chytrý vlastní software, který se dá nasadit do libovolného webu nebo mobilní aplikace. Firma natočí své vlastní video a díky technologii ho zpersonalizují a komunikují třeba se zaměstnanci nebo právě se zákazníky.
1: V Česku už Webout spolupracuje třeba s fotbalovou Spartou nebo s velkými bankami, jako jsou Česká spořitelna nebo Komerční banka. Opravdový úspěch technologie a celého startupu ale potvrdí až zahraniční expanze. S tou Webautu a Cardi AI pomáhala i státní agentura Czech Invest. Ta v rámci programu akcelerace startupů rozdělila celkem 160 milionů korun mezi 90 začínajících firem. Podle generálního ředitele Czech Investu Jana Michala tyto prostředky startupům pomáhají překonat tzv. Údolí smrti, než získají první klienty.
4: To znamená formou menšího grantu, no a potom pomáháme také napojováním na mentory, to znamená lidi, kteří už mají zkušenost vlastně s podobného druhu biznesu.
1: Program akcelerace startupů financoval Czech Invest z Národního plánu obnovy, tedy z unijních peněz. Jedna firma mohla získat maximálně 2 miliony korun. Další program na podporu startupů Czech Invest právě připravuje. Tomáš Jeník, Český rozhlas. Topíte.

0: Tak to byl na rádiu Praha Post Malone, máme 21 hodin, čas na další zpravodajskou relaci, kterou připravila do vysílání Denisa Žižková. Hezký páteční večer.
1: Dobrý večer.

0: rozsahu letos v létě. Podle odhadů Praxity Turism navštíví stejný počet turistů jako v loni. Kostitřas na trati aneb cyklistika na Jílovsku. To je nová výstava v muzeu v Jílovém u Prahy. Motorista Beran se vzdal poslaneckého mandátu, vrátí se k diplomacii. Zítra bude v Praze oblačno a zataženo, mí ojediněle přehaňky a teploty maximálně 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Do Prahy by mělo v létě přijet zhruba 2 miliony 300 tisíc turistů z celého světa. Odhaduje to městská společnost Praxity Turism. To je zhruba podobně jako v loni. Nejvíc zahraničních návštěvníků dorazí z Německa, Polska a nebo třeba Spojených států amerických, říká mluvčí organizace Klára Janderová.
2: Je samozřejmě možné, že se změní lehce skladba návštěvníků s ohledem na geopolitickou situaci, tedy že přijede méně návštěvníků z Blízkého východu nebo třeba Asie.
0: Muzeum v Jílovém u Prahy připravilo novou výstavu s názvem Kostitřas na trati aneb cyklistika na Jílovsku. Začne zítra a představí historii tohoto sportu v oblasti jižně od metropole. Nejstaršími exponáty jsou vysoká kola z 80. let 19. století. Součástí výstavy jsou podle kurátorky Veroniky Stachurové, Kucrové taky panely na náměstí.
3: Na náměstí v parku budou umístěné panely, které se právě věnují zejména závodům, které tudy projížděly, osobnostem a různým zajímavostem, které si můžou návštěvníci prohlédnout vlastně po celé léto.
0: Poslanec za motoristy Karel Beran se dnes ve sněmovně vzdal mandátu. Od června bude vedoucím stálé mise v Ženevě při OSN. Beran byl v minulosti velvyslancem například v Itálii nebo Španělsku. V dolní komoře parlamentu by ho mohl nahradit jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Jde o šestou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období. V Česku letos od ledna do konce dubna přibylo 7440 firem. To je meziroční nárůst. O třetinu oznámila to společnost KRIF s tím, že jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Nově vzniklo skoro 13,5 tisíce společností, což je o 16% víc než ve stejném období loňského roku. Víc než polovina obchodních společností vznikla v Praze, s odstupem následovali Jihomoravský a Středočeský kraj. Naopak zaniklo zhruba 6030 firem, meziročně o procento víc. Tenista Jakub Menšík postoupil poprvé do osmifinále Roland Garros. Osmého nasazeného Australana Alexe de Minora porazil na antukových dvorcích v Paříži 0-6, 6-2, 6-2 a 6-3 a probojoval se i na druhém Grand Slamu v sezóně mezi nejlepších 16 hráčů. V boji o čtvrtfinále narazí na turnajovou jedenáctku Andreje Rubljova z Ruska. Zítra ráno bude v Praze oblačno a zataženo, ojediněle přehánky, postupně polojasno a teploty 25 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Rádio Praha. Rok je

0: Německá kapela Scorpions s písničkou Shoot for Your Heart otevřela naše další setkání ve vysílání Rádia Praha v pořadu Rock je náš. Pročež vás jako obvykle vítá Ilja Kučera mladší a slibuje 55 minut bytostně rockové muziky domácí i zahraniční, archivní i prudce aktuální. Starším kouskem jsme začali, tak teď jedna novinka. Švédská kapela Confess vydala z Brusu nové album Metamorphosis a tohle je jeho titulní skladba.
1: Rock je náš.

0: No a teď z docela jiného hudebního soudku. V pořadí už pátou ukázku ze svého chystaného alba OI vydal v měsíci květnu Peter Gabriel. No a my si tyhle ty nové písničky pravidelně představujeme a dojde i na tu pátou, tedy květnovou. Po mém soudu opět velmi vydařenou. Celé album by mělo být kompletní na sklonku roku 2026. Tak a tady je ona, slíbená skladba, jmenuje se Won't Stand Down.
1: Rádio Praha, rok

0: Peter Gabriel a jeho nový single Won't Stand Down a po dvou novinkách je na čase sáhnout opět do rockové historie. Tady je rok 1974. Britská kapela UFO a písnička Doctor Doctor.
1: Rádio Praha. Rock je náš.
2: Rock je náš.

Morning Horizon, to byla písnička z nového alba německé kapely Frontline, založené v roce 1987. Byla z jejich comebackového alba nazvaného Rebirth. A teď se na chviličku vydáme na Slovensko, konkrétně na východní Slovensko, protože z východoslovenské bohaté hudební líhně vzešla svého času také kapela PH, v čele se zpěvačkou Kátkou Knechtovou. No a tady je s písničkou Experiment.

0: No a teď na chviličku zamíříme na koncert, a to na koncert americké kapely Godsmack do Connecticutu. Z jejich právě vydaného živáku si poslechneme písničku Bulletproof.
1: Rock je náš.

písničkou Alive, to byla americká kapela P.O.D. A teď zase trochu rockové klasiky, kterou myslím netřeba ani představovat. Irská kapela U2 přislíbila na konec roku 2026 z Bruxu nové album. Tak si pojďme to čekání ukrátit a připomenout si jeden jejich opravdu veliký hit. I Still Haven't Found What I'm Looking For, a to ještě navíc v živé verzi.

Až velebný gospelový chor uzavřel tuhle živou nahrávku irské kapely U2. A my se ještě zdržíme ve společnosti jiného Ira. Připomeneme si osobnost kytaristy, skladatele, zpěváka Garyho Moora. A to sice ve skladbě One Fine Day.

Písničkou Stop Arguing Over Me nás kapela Black Case doprovodila až k okamžiku, kdy je na čase se loučit. Proč za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera Mladší a těší se na slyšenou opět za týden, kdy

zpátky do osmdesátek. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987? Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.

0: Informace.
1: Informace.
0: Rádio Praha. Je 22 hodin.
2: Praha má nový územní plán. 5 zájemců se přihlásilo do výběrového řízení na ředitele Národní galerie. Evropská komise Maďarsku v reakci na reformy právního státu uvolní většinu zadržovaných unijních fondů. Zítra bude v Praze oblačno a zataženo, ojediněle přehánky a teploty maximálně 27 stupňů.
0: Rádio Praha. Zprávy.
2: Výstavba v hlavním městě se bude od 1. září řídit pravidly podle nového metropolitního plánu. Schválili ho pražští zastupitelé. Reguluje například maximální výšku nových budov. V dokumentu je také vyznačený prostor pro výstavbu 350 tisíc bytů a nových tras hromadné dopravy. Pro metropolitní plán hlasovalo 50 zastupitelů, včetně těch opozičních. Podle Radomíra Nepila z hnutí ANO je dokument nezbytný pro další rozvoj města.
3: My vnímáme ty nedostatky, které v tom plánu jsou. To je objektivně fakt a vlastně to přiznali všichni naši zastupitelstvem. Na druhou stranu je to věc, která se táhne 13 let a už je potřeba s tím pohnout. Je prostě důležitá pro město a to, že jsme to schválili, je významný milník k tomu, aby se Praha mohla posouvat zase dál.
2: Plán kritizuje například občanské sdružení Arnika, podle kterého dokument nepočítá s dostatečnou kapacitou škol, školek a zdravotnických a sociálních zařízení. Do výběrového řízení na nového ředitele Národní galerie se přihlásilo 5 zájemců. Na sociálních sítích to oznámilo Ministerstvo kultury, které chce vybrat vedení v dvoukolovém hodnocení do konce června. Šéf rezortu Otto Klempíř za motoristy odvolal předchozí ředitelku Alisiu Knast v březnu. Zdůvodnil to tím, že Národní galerie v Praze potřebuje výraznější odborný rozvoj a mít také ambici se posunout mezi přední evropské instituce. Galerie vede dočasně ředitelka sbírky starého umění Olga Kotková. Evropská komise odblokuje Maďarsku dohromady víc než 16 miliard eur v přepočtu bezmála 400 miliard korun. Oznámila to předsedkyně komise Ursula von der Leyenová po jednání s maďarským premiérem Peterem Maďarem. Komise tak reaguje na reformy v oblasti soudnictví, boje proti korupci a ochrany akademických svobod, které nová vláda provádí od svého nástupu do funkce.
4: Nová vláda podle von der Leyenové začala rychle plnit nutné reformy a jasně ukázala, že otáčí list. Většina uvolněných prostředků je z fondu obnovy po pandemii. Maďarsku přitom hrozilo, že o ně nenávratně přijde. Komise také Budapešti odblokovala většinu kohezních fondů. Peter Maďar prohlásil, že to pomůže nastartovat ekonomiku země. Dohodu označil za historický průlom. Maďarští studenti se také od začátku nového akademického roku budou moct opět účastnit programu studijních pobytů Erasmus. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Kajakář Jakub Krejčí se v úvodním závodu světového poháru vodních slalomářů dostal na stupně vítězů. Na trati ve slovinském Tacenu na předměstí Lublani skončil český reprezentant třetí, když zaostal za vítězným Italem Ferracim a stříbrným Polákem Pašutem. Zítra ráno bude v Praze oblačno a zataženo, ojediněle přehánky, postupně polojasno a teploty 25 až 27 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: jste viděli naše nejmodernější pražské nádraží Bubny? Otevřeli ho teprve nedávno a jeho velikost odpovídá moderním evropským stanicím. Mimochodem odtud se v budoucnu dopravíte až na letiště. Nádraží je bezbariérové a celkově tu na vás dýchne čistá a vzdušná architektura. Budova je totiž umístěná na pilířích. I proto tu občas fouká. Nepříznivé počasí ale můžete přečkat v prosklených čekárnách. Jo a pro veřejnost je dokonce na samotné střeše budovy přístupná taky vyhlídková terasa. Praha je nej. Praha je nej. Rádio
1: Praha. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
2: Zóna 90.
1: Hodina hitů, která baví vás i nás.
2: To nejlepší.

na Rádio Praha. Pražákům, hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům, hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Rádio Praha.
1: Vítejte v Leonardu Plus, tentokrát z Akademia Film Olomouc a z budovy Českého rozhlasu v Olomouci. Ze strany českých domácností sílí zájem, aby jim dodavatelé podávali informace, jak efektivně šetřit na energiích. Důvodem je hlavně obava z války, ta roste od půlky roku 2025. Každopádně podle průzkumu, o kterém mluvím, agentury Ipsos pro společnost ČES, polovina ze vzorku 1000 oslovených domácností chystá opatření, která by vedla k úsporám. Jak v téhle situaci oslovuje, jak do těchto úvah zapadá koncept komunitní energetiky? Tomu se budeme věnovat. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
0: Leonardo Plus.
1: Pozvání do dnešní debaty přijal jednak Ondřej Pašek, energetický expert Hnutí Duha a předseda energetického družstva Duhy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A Jakub Šmíd, který je z děčínské energetické skupiny SK Žárovka, čili věnuje se komunitní energetice v praxi. Vítám i vás.
3: Dobrý den.
1: V březnu tohoto roku, tedy 2026, Češi sdíleli historicky nejvíc elektřiny za kalendářní měsíc. Viděla jsem číslo 11,4 gigawatthodiny. Jakou spotřebu si s tím mám spojit? Pomohlo sluníčko, asi předpokládám.
2: Sluníčko pomohlo samozřejmě, protože zatím máme v energetických společenstvích a u aktivních zákazníků zapojeny hlavně fotovoltaické elektrárny. Celkově to číslo, které jste říkala, odpovídá zhruba spotřebě všech domácností v Mostě. Komunitní energetika je pořád na začátku, proto i ten velký rozdíl mezi tím březnem a tím předchozím obdobím, není to jenom sluníčkem, je to také tím, že stále vznikají nová společenství a další místa ke sdílení.
1: Tak to se ujal na úvod slova Ondřej Pašek. K tomu ke sdílení elektřiny se zatím zaregistrovalo skoro 41 tisíc zájemců, to jsou údaje energetického datového centra. Je to ve srovnání se sousedy, třeba v našem regionu nebo vůbec v Evropě, málo, hodně, průměr, zatím asi v začátcích, předpokládám.
2: Tak v porovnání se zahraničím je skutečně komunitní energetika u nás na začátku, energetická společenství na západě mají třeba i desítky tisíc členů, ale na druhou stranu musím říct, že ten start je poměrně ostrý. Musíme si uvědomit, že těch 11 tisíc dílejících je teprve od září roku 2024, takže vlastně za rok a půl.
1: To je poměrně krátkou dobu se to vyrostlo, protože to bylo poté, co byl schválen zákon, který to umožní.
2: Přesně tak, vlastně v září 2024 jednak zákon už v té době platil, ale hlavně začalo svou činnost energetické datové centrum, které to sdílení umožňuje, kam vlastně se může každý přihlásit a díky tomu se do sdílení zapojit.
1: Tak právě odtud jsme měli vlastně ta čísla o tom počtu lidí, kteří se zapojili do té komunitní energetiky. Já jsem měla možnost se dívat, jak to vychází v porovnání s jinými evropskými zeměmi, jakože premianty v obnovitelných zdrojích, to je tuším Skandinávie nebo Nizozemsko. A vlastně napadá mě obrátit se na Jakuba Šmíra, jestli třeba i ta cizina byla inspirace nebo spíš jako nějaké místní nápady, nároky, přání.
3: Ta cizina do nějaké míry určitě nás inspirovala, ale ten primární záměr, který jsme měli, byl z ciziny jenom těžko přijatelný, protože u nás jsou odlišné podmínky oproti té cizině. My jsme navštívili několik projektů v Německu, navštívili jsme několik projektů v Rakousku, kde jsme se určitě inspirovali. Nicméně v Žárovce jsme potom ty procesy všechny museli uspůsobit české legislativě.
1: Za pár okamžiků vlastně představíme to podrobně, jako jak vlastně vůbec vznikalo celé to vaše, řekněme, společenství, ta děčínská energetická skupina, protože myslím, že to může být jako inspirace pro lidi, kteří se třeba té komunitní energetice chtějí věnovat. Já, jestli to dobře chápu, tak ten pojem komunitní energetika si spojuje vlastně se sdílením elektřiny se sousedy. Chápu to správně?
3: Je to tak, celá ta myšlenka je taková, že ve chvíli, kdy máte nějaký zdroj, což u nás jsou typicky solární panely, tak pravděpodobně nejste schopní celou tu energii spotřebovat. A myšlenka je taková, že místo toho, abyste tu energii pod cenou prodal distributorovi, tak ji prodáte sousedovi za nějakou cenu, která je pro něj i pro vás přijatelná.
1: Takže přínos tohohle principu je v čem? Zase se vracím k Ondřeji Paškovi.
2: No těch přínosů je celá řada. Když tady zazněla otázka ceny elektřiny, tak samozřejmě hrozí teď, že ceny elektřiny budou stoupat, nebo už to vidíme i u některých obchodníků. A to, co se ukazuje právě jako jedna z těch zahraničních zkušeností, a u nás to začíná, takže možná, že se toho dočkáme i u nás, tak je to, že vlastně energetická společenství v zahraničí při té minulé energetické krizi, když došlo k napadení Ukrajiny, tak zachovala ceny svým členům. To znamená, oni nemusí být nejlevnější na trhu, samozřejmě musí být nějak konkurenceschopní, ale ta velká výhoda pro ty členy je ta, že mají vlastně nějakou stabilitu a jsou to zároveň zdroje, které jsou postaveny přímo v místě. Ti lidé se na nich často podílejí investičně a zároveň vlastně nějakým demokratickým způsobem si o nich rozhodují, takže právě třeba například cenu si mohou nastavit.
1: A v tom roce 2022 ještě v Česku nebyla ta zákonná opora.
2: Přesně tak.
1: Ale už se jako dalo začít nějak.
2: No, zapsat energetické společenství skutečně jde až od toho roku 2024. Vznikaly tady dřívější projekty, můžeme jmenovat třeba energeticky soběstačnou obec Kněžice. To nebylo společenství, ale je to vlastně podobný model. Vznikalo tady samozřejmě řada dalších obecních projektů, projektů místních akčních skupin, takže nějaké podhoubí v tomhle smyslu tady bylo, ale skutečně podle zákona založit energetické společenství a sdílet elektřinu, to můžeme až od roku 2024.
1: Jakuba Šmíde, se ptám, co vás zaujalo tenkrát v tom Německu a Rakousku, když jste se tam byli podívat, jako co stalo za pozornost?
3: To, co mi přišlo pozoruhodný a inspirativní, a nejenom mě, byl ten sociální přesah tady těch projektů. Bylo zajímavý a příjemný sledovat, že ty komunity fungují nejenom na tom obchodním principu, ale zároveň jsou mezi těma uživatelema a členama nějaký přátelský vazby, nějaký lidský vazby a z toho vyplývající i nějaký pocit sounáležitosti, no a sociálního zasíťování. No, člověk má pocit, že když se něco bude dít, takže tady je velká komunita lidí, která mu nějakým způsobem pomůže, protože mají nějaký společný projekt.
1: No, trošku jiná sociální síť, než na jaké sdílíme videa a obrázky, ale takové to sdílení, jako živí lidé spolu sdílejí nějaký zájem a nejenom obchodní.
3: Je to tak, výrazně zdravější sociální síť to je.
1: A tohle byl pro vás hlavní motor, proč jste se pustili do komunitní energetiky?
3: Myslím si, že u nás v Žárovce je to hodně roztříštěný, my jsme hodně pestrý spolek, máme tam jak matky samoživitelky, tak rodiny s dětma, souběžně i nějaký komunitní spolek, dejme tomu. Takže ty motivace nás byly rozdílný, ale ten sociální aspekt pro nás byl určitě důrazný, nebo důležitý a je pořád důležitý.
1: Pane Pašku, vy jste asi viděl také nějaké ty, jak bych řekla, instalace nebo ty formy komunitní energetiky také leckde možná. Zas nějaký příklad možná na úvod, než se pustíme do toho popisu vlastně těch konkrétních projektů, které máte jeden i druhý tady v Česku.
2: No, vlastně zmíním taky sociální přínosy, kromě toho, že to lidi propojuje samozřejmě, tak třeba na západě se energetická společenství věnují také poradenství pro ty své členy, nebo dokonce pomáhají jim při zateplování budov, ať už co se týče projektu, nebo dokonce i realizace. Zase u nás se některá energetická společenství tímhle směrem poohlížejí. Dobře u nás funguje poradenství, které vlastně dělají místní akční skupiny a zároveň energetická společenství, které ty místní akční skupiny pomáhaly založit. Takže to je nějaký příklad, který se k nám postupně dostává. My bychom rádi i jako Hnutí Duha, aby energetická společenství u nás právě nebyla spojovaná jenom se sdílením elektřiny, což je výborný princip, ale prostě vidíme právě, že těch funkcí může být mnohem více.
1: Sdílení elektřiny, poradenství.
2: Zateplování.
1: Mhm.
2: Ještě jsem chtěl dodat k tomu, co tady říkal Jakub, k tomu sociálnímu rozměru té komunikace mezi lidmi, potkávání se a podobně. My vidíme, že komunitní energetika tady často může být nějakým doplňkem, kde už prostě nějaká parta lidí se dala dohromady, kde mají nějaký společný záměr. Může to být komunita kolem školy, kolem minipivovaru, kolem farmy a podobně. Tahle komunita prostě si může společně pořídit nějaký zdroj energie a sdílet z něj energii. Takže ukazuje se, že ti lidé pak vlastně ve chvíli, kdy mají nějakou důvěru mezi sebou a ve chvíli, kdy mají nějaký společný zájem, tak se do toho mohou pustit a pak jim to začne dávat i ten ekonomický smysl.
1: V našich podmínkách asi nejčastěji soláry, solární panely.
2: Je to tak zatím.
1: Ale zase třeba, když myslím, nebo pořád odskakuji ke Skandinávii nebo k tomu Nizozemsku, tak častěji také větrníky.
2: Je to tak, na západě jsou komunitní větrníky velmi rozšířené a je to, myslím, úplně nejvhodnější forma toho, jak větrné elektrárny instalovat. U nás dneska běží poměrně rozjitřená debata kolem větrné energie a je strašná škoda, že tady zaznívá strašné množství dezinformací, ale mezi jednou z těch výtek, které platí pro ty projekty, tak je to, že jen málo z nich nabízí skutečně nějaký benefit těm lidem, kteří žijí okolo, protože ti lidé skutečně se na to dívat musí, nějaký zásah do krajinného rázu to je. A právě na západě my jsme byli v Německu například se podívat na projektu, kde každý člověk, který viděl ze svého bydliště na tu elektrárnu, tak dostal slevu na elektřinu. Takže naprosto jasná kompenzace a pak samozřejmě ti lidé se na to dívají jinak, protože oni si samozřejmě říkají, my tady budeme mít větrník, co z toho budeme mít a ve chvíli, kdy už mají vážit nějaký přínos, který je přímo pro ně a vážit ty nevýhody, tak ta úvaha může vypadat úplně jinak.
1: Když jste mluvil o dezinformacích kolem větrníku, tak v čem spočívají nebo jak? Jaké jsou ty nejčastější?
2: No, je to teď taková módní vlna. Vidíme, že se tady zapojí některé kanály na sociálních sítích, nebo dokonce i někteří lidé konkrétně tady objíždí vlastně republiku s prezentacemi o tom, jak je větrná energetika nebezpečná, jak šíří infrahluk, jak zabíjí ptáky a tak dále. Je tady samozřejmě řada naprosto oprávněných obav lidí, například z hluku. Hluk je potřeba sledovat, je potřeba ho měřit a je potřeba samozřejmě větrné elektrárny stavit v takovém odstupu, aby splňovaly hlukové normy, úplně jako jakákoliv jiná stavba, to samozřejmě platí.
1: Posloucháte Leonardo Plus a jeho hosty jsou tentokrát z Olomouce, z festivalu Akademie Film Olomouc, Ondřej Pašek, energetický expert Hnutí Duha a Jakub Šmíz, děčínské energetické skupiny SK Žárovka.
0: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Ta energetická skupina SK Žárovka, kterou zde zastupuje pan Šmíd, tak pokud jim tvoří 8 domácností, vy se tedy připravujete teprve na ten projekt komunitní energetiky, čili v jaké to je fázi, jak si to máme teď představit?
3: V tuhle chvíli máme založený energetický spolek, máme vytvořený systém, pomocí kterého se ta energie bude rozpočítávat a tuhle chvíli získáváme finance na stavbu té první solární elektrárny.
1: Ty finance se získávají od vašich členů.
3: Část, jak jsem říkal, to naše složení je velice pestrý. Bohužel žádný z našich členů není milionář. To jsme podcenili, když jsme zakládali Žárovku. Takže část financí máme vlastních, část financí tvoří bezúročné půjčky od rodinných příslušníků a přátel a část financí tvoří dary. A pak je tam poslední část, kterou získáváme pomocí fundraisingu na portálu Darujme.
1: Tak to je možná ta nejtěžší část, jo, sehnat peníze, aby se to dalo vůbec provozovat.
3: Je to tak. Přiznávám, že když jsme s tím začínali, tak jsme byli optimističtější a teď mám pocit, že každá koruna je poctivě vydřená.
1: Pokud vím, tak jedním z podnětů k tomu, že jste se takhle dali dohromady, byl pád společnosti Bohemia Energy, jak jste ustáli tuto etapu zdražování elektřiny?
3: Není to tak, že bychom reagovali přímo na tady tu situaci. My jsme vznikli později. Tady to byl takový první impuls, kdy různí naši budoucí členové byli hodně ovlivněni touhle krizí a my jsme viděli, že ten trh vlastně hodně rozkýval, ty ceny šly výrazně nahoru. Spousta lidí se dostalo pod toho dodavatele poslední instance. Pro spoustu lidí bylo strašně složitý to řešit. Já jsem to řešil se svojí maminkou, takže vím, jak z toho byla bezradná. Takže tady ta situace nám ukázala, jak, nevím jestli naivní, ale krátkozraký je spolehat jenom na velký dodavatele energie.
1: Někdo bydlí v rodinném domku, někdo bytě, někdo bytovém domě. To jako je možné sdílet elektřinu mezi úplně různými bytovými situacemi, nebo jak to mám říct. Je možné sdílet elektřinu v situaci, kdy ti lidé, kteří jsou v téhle komunitě, tak jsou v úplně jiných bytových situacích.
3: Možný to je. Jedinou podmínkou pro sdílení energie je vlastnictví elektroměru. A pak jsou tam nějaké další legislativní podmínky, že musíte být v navazujících třech krajích nebo v sousedících třech krajích. Vy mě opravíte, že to nejsou kraje?
2: Jo. Můžu to říct? To?
1: Jasně, dobře. Tak jak, zeptám se Ondřeje Paška, jako, jaké jsou vlastně ty podmínky v situaci, kdy ty bytové poměry lidí, kteří se na tom chtějí podílet, jsou různé.
2: Do sdílení se může zapojit naprosto každý, kdo vlastně má na sebe napsaný elektroměr, a sdílení probíhá sice s nějakými omezeními, jako je třeba území tří obcí s rozšířenou pravomocí, ale to bude teď končit. Máme tady dva typy sdílení aktivního zákazníka, to jsou menší skupiny, energetická společenství, to jsou větší skupiny, ale v zásadě ve chvíli, kdy máte na sebe napsaný elektroměr, buď se přihlásíte do společenství, nebo si s někým dáte dohromady aktivního zákazníka, zaregistrujete se v energetickém datovém centru, tak elektroměr vám zdarma vymění distributor energie. Jakmile ho vymění a proběhnou ty procesy v tom energetickém datovém centru, tak můžete začít sdílet.
1: Vy potřebujete ten takzvaný výrobní EAN, nebo stačí jako klasický ten, co má každý vlastně?
2: Výrobce, když se chce přihlásit do sdílení, tak EAN, to znamená ten kód toho odběrného místa, který každý najde na své faktuře, to není nic složitého to najít, tak zadává do energetického datového centra a tím se identifikuje, že toto je ta výrobna, ze které se bude ta energie sdílet.
1: Ještě se zeptám, Jakuba Šmída, vy jste potřebovali nebo budete potřebovat nějakého energetického manažera, který by vám to propočítal, nebo jste sami si jako už dělali odhady, věděli jste si rady, víte si rady?
3: Nevěděli jsme si rady, ale obrátili jsme se na odborníky, kteří nám spočítali pravděpodobnou spotřebu v těch jednotlivých domácnostech a navrhli optimální řešení a kapacitu té solární elektrárny.
1: Ale nechtěli jste, myslím, dotace z té nové zelené úsporám? To by bylo ještě za těch starých podmínek, předpokládám. Proč? A nebudou chybět finance tady z toho důvodu?
3: Já bych neřekl, že jsme je nechtěli. Spíš to nebylo možné. My jsme se už na začátku během debaty o zakládání a dalších debat jsme si uvědomili, že je potřeba, aby ta elektrárna byla nikoli jednoho člena, ale aby byla spolku, protože se tím předchází různým krajním situacím ve chvíli, kdy ten člen s výrobnou by chtěl spolek opustit.
1: Když se někdo pohádá.
3: Ano, když se někdo pohádá. My jsme se snažili všechny dokumenty, všechny procesy nastavit hádovzdorně.
1: To je běžná praxe, nebo ještě zase pořád se ptám i na tu praxi třeba jinde v Evropě, jo, ale...
2: No, já spíš řeknu z praxe našeho energetického družstva Hnutí Duha. My jsme ho vlastně založili proto, že jsme chtěli ukázat tady nějaký příklad, že skutečně je možné vybudovat komunitní energetiku z dola, že je možné udělat to s lidmi. Takže Hnutí Duha, které tady kromě družstva pracuje také na legislativě a dalších věcech v energetice, tak oslovili jsme naše příznivce, přihlásilo se nám vlastně původně asi 500 lidí, z nichž dneska je 230 členů energetického družstva. My máme stanovy demokratické, to znamená jeden člen má jeden hlas a naši členové vkládali do družstva členské vklady 5000. Udělali jsme to schválně takhle nízké, aby to nebylo velkou bariérou. A z těchto vkladů jsme získali základní kapitál, kterým dneska dostavujeme první fotovoltaiku naší 50 kW pík ve velkých hostěrátkách na biofarmě. A vlastně od června už naši členové budou sdílet, naši první členové v Brně a okolí budou sdílet z téhleté elektrárny elektřinu.
1: Takže tohle je biofarma jižně od Brna, která je teď spojená i s tímhletím projektem komunitní energetiky. Já jsem se vlastně ptala na to jako běžnou praxi, když se zakládají tahle ta energetická společenství, tak jaké formy to má, jo, je to obvykle takhle, jak už jste se domluvili, dali jste nějaký minimální vklad. Nevím, jestli se to dělá ještě jinak.
2: Nejběžnější společenství dneska u nás vklady členské nemají, jsou to většinou spolky, zakládají je města nebo je zakládají místní akční skupiny často. Zároveň tedy jednak mají problém teď z čeho vlastně stavět svoje investice a zároveň je to spojeno s tím, že tato společenství dost často vlastně nenabízejí moc možností běžným lidem, jak se zapojit. Sdílejí třeba mezi obecními budovami nebo obecní budovy a pár lidí. To znamená, ty členské procesy jsou nastavené tímhletím způsobem. My naopak je máme nastavené tak, abychom skutečně nabídli tu možnost být členem družstva a postupně časem sdílet tu energii každému, kdo se přihlásí.
1: Působíte v Unii komunitní energetiky, když si jako promítnete právě, kdo jsou ti členové, tak nejčastěji jsou to ta velká společenství nebo spíš ti menší?
2: Ta společenství, která tam máme, tak jsou vlastně ta nejrozvinutější v Česku. Řada z nich existuje už několik let, založili ty spolky ještě před platností zákona a pak se transformovali na ta energetická společenství. Mezi naše členy patří také obce samotné, asociace obcí, patří tam firmy, asociace firem a podobně, takže to spektrum je široké. Vlastně ta praxe jejich dneska ukazuje to, že oni začali se sdílením energie právě od loňského září a ukazuje se, že sdílení energie jako takové v tom množství, v jakém to zatím dělají, to znamená relativně v malém, vlastně ekonomicky neúplně dobře vychází, protože pořád se pohybujeme na nějakém energetickém trhu, pořád cena ve sdílení musí být nižší nebo minimálně srovnatelná s cenou, kterou vám dává obchodník, proto aby mělo smysl to dělat, ale přitom ty zdroje, které musíte platit, tak zase mají svoje náklady. Takže ukazuje se právě, že jednou z těch cest, kterou by se komunitní energetika měla vydat, jsou vlastní investice těch společenství. A tady se vracím k těm příkladům ze západu, protože tam vlastně naopak ta společenství vznikla, protože lidé chtěli společně investovat, chtěli se dát dohromady. Někde dokonce ani v zákonech nemají sdílení, jako u nás, a vznikaly tam ty občanské elektrárny. No a to je vlastně také ta naše inspirace a zároveň ten projekt, který teď dokončujeme, pokud vím, tak je první investiční projekt energetického společenství v Česku. Budeme zahajovat sdílení v červnu. Předpokládám, že do té doby žádný další projekt se neobjeví ještě.
1: Kdo je tahounem třeba u vás v té energetické skupině? Jsou to třeba podnikatelé, nebo jsou to lidé, kteří jenom řeší energii pro svoji rodinu, pro svoji domácnost?
3: V našich 8 domácností jsou 2 domácnosti, které to celé táhnou. Máme to štěstí, že nemáme existenční problémy. Je snadný něco táhnout, když člověk nemusí se bát, že nebude mít co jíst a tak.
1: Obvykle, když si třeba pořizujeme, nevím, pro rodinné domy, solární panely, tak přemýšlíme o návratnosti. Každý se často zeptá, kdy se vám to vrátí, když si pořídíte ty soláry. Tak vy máte nějak propočítanou, nevím, jestli v obou případech tu návratnost?
2: My máme návratnost počítanou, je poměrně dlouhá. U toho prvního projektu 50 kW je 15-letá, ale je to proto, že nabízíme členům elektřinu za 2 koruny za kWh, to je konečná cena za silovou elektřinu a tedy cena, která vlastně je jedna z nejnižších dneska na trhu. A je to také proto, že to je pilotní projekt. My se na tom projektu samozřejmě učíme, museli jsme rekonstruovat rozvodnu, museli jsme přidat hromosvody, narostly nám náklady, ale tím zájmem naším a i vlastně zákonnou povinností, nám zákon zakazuje tvořit zisk, tak tím naším zájmem je uspokojit ty potřeby těch členů. Čili ta návratnost, určitě je potřeba se na ní dívat, na druhou stranu není to pro nás hlavní kritérium.
1: Říká Ondřej Pašek a jak Jakub Schmidt uvažuje o té návratnosti? Mluvili jste o tom se sousedy?
3: My máme návratnost spočítanou na necelých 8 let, 7,5 roku, protože tu elektřinu, energii plánujeme prodávat trošku dráz, kolem 3,50 a je to proto, že musíme mořit ty půjčky, které na to máme. Takže doufejme, že za 15 let už budeme mít vyděláno na druhou solární elektrárnu a postavíme ji na nějaký další střeše.
1: Posloucháte Leonardo Plus, které tentokrát natáčíme na festivalu Akademia Film Olomouc, natáčíme v Olomouci v Českém rozhlase a hosty Leonarda Plus jsou dnes Ondřej Pašek, energetický expert Hnutí Duha a předseda energetického družstva tohoto hnutí a Jakub Šmíd z dětinské energetické skupiny SK Žárovka. Rádio Praha.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Plus se vracíme k rozhovoru o komunitní energetice. Tentokrát pořad natáčíme na Akademia Film Olomouc v Českém rozhlase v Olomouci. Jak motivace k tomu zapojit se do komunitní energetiky souvisí s geopolitickou situací a co je důležité pro lidi, kteří stojí o tenhle model toho, jak financovat svoji energetiku, jak ji provozovat svoji energetiku a co je důležité nastavit ze strany státu. Nejen tomu se budeme věnovat v další části debaty. Ještě jednou vítám hosty pořadu Ondřeje Paška, energetického experta hnutí Duha. Dobrý den. A Jakuba Šmída z děčínské energetické skupiny SK Žárovka. Ještě jednou dobrý den.
1: Dobrý den, jsem rád, že jsem tady.
0: Příjemný poslech nadále přeje Martina Mašková.
2: Leonardo Plus.
0: Jak se promítá do našeho uvažování o komunitní energetice, o sdílení elektřiny geopolitika? Průzkumy, které jsem citovala, zejména průzkumy Ipsos, odráží to, že lidé přece mají obavy z takových záležitostí, jako je uzavření Hormuzského průlivu, válka na Blízkém východě, válka na Ukrajině. Ondřej Pašek má slovo.
3: Vidíme to teď při té energetické krizi a viděli jsme to velice prakticky při té energetické krizi předchozí, to znamená při napadení Ukrajiny. Jakmile jsme závislí na dovozu energií, tak nevíme, co se může všechno stát. Ta dnešní situace je skutečně nestabilní. Lidé se začínají zajímat mnohem více než dříve, jednak o úspory energie, o to, jak můžou ušetřit, ale také o to, jak zajistit vlastně svoji domácnost, svoji komunitu, svoji obec, jednak proti nějakým výpadkům, ale také samozřejmě proti těm cenovým výkyvům.
0: Sousedé, Slovensko, že tam se ještě donedávno spoléhalo na ropovod Družba, Maďarsko taktéž, teď se to asi mění s novou politickou situací. Já to říkám, protože je vidět, jak ta politika ovlivňuje i takovéhle praktické věci, jako je energetika, ropovod Družba, jak víme, se opravoval po útoku ruského dronu. Takže všechny tyhle ty tlaky světové, jako cítíte, že debatuje se o tom mezi lidmi, se kterými mluvíte, mezi lidmi, kteří uvažují o zapojení do nějakých projektů komunitní energetiky?
3: Lidi přirozeně zajímá to, jak bude vypadat jejich budoucnost. A komunitní energetika je příležitostí, jak tuhle tu budoucnost uchopit do vlastních rukou. Samozřejmě je to nové téma, je to taky téma poměrně složité, technické, zákony tam vstupují a tak dále, ale vidíme, že roste zájem lidí o to energii sdílet. Vidíme to konec konců i na těch číslech, které vy jste tady na začátku citovala. Co je důležité, je, že také ten tlak lidí vlastně vedl k tomu, že se v minulém volebním období schválily zákony, které komunitní energetiku sdílení umožnily. Co je velká škoda, je to, že vlastně dneska, když opět čelíme energetické krizi, opět řetězec fosilních paliv se někde zasekl, tak vlastně adekvátní odpověď, která by měla přijít, tak vlastně nepřichází. Dneska z té politické scény vidíme spíše kritiku obnovitelných zdrojů, nálepkování a strašení a podobně. Přitom máme prostě tady potenciál pro fotovoltaiku, máme potenciál pro větrnou energetiku a mohli bychom se stát na té politické situaci mnohem nezávislejší právě i díky energetickým společenstvím.
0: Ale přinejmenším na té evropské úrovni je to momentálně téma, protože vím, že Ursula von der Leyenová právě měla nedávno v Evropském parlamentu řeč, ve které zdůrazňovala, že je potřeba víc sdílet informace především, to znamená koordinovat energetické dodávky, třeba i zásoby ropy, řešit společné nákupy plynu, ale také třeba mluvila právě o tom, že je potřeba víc elektrifikovat a dokonce se uvažuje v Evropské unii o tom, že by se snížila daň z elektřiny. Mám dojem, že tyhle ty věci se probíhají jako na evropské úrovni. Takže ten netlak, ale ten zájem možná přichází ze širšího regionu, než jenom tady Česká republika.
3: Z Evropské unie vlastně k nám přichází možnost komunitní energetiku dál posílit. Mezi těmi věcmi, které vy jste jmenovala, jako je změna zdanění, informace, společné nákupy a tak dále. To jsou ta velká opatření, které mohou dělat státy, mohou dělat velké podniky, ale vlastně dělení Evropské unie, energetický balíček pro občany, který teďka vydala, tak v něm říká, že bude dál posilovat podporu pro komunitní energetiku, dokonce nastavila nějaký cíl pro to, kolik energie by tady energetická společenství měla vyrábět. Samozřejmě komunitní energetika není řešení všech energetických potřeb, které máme, ale je to segment, který umožňuje lidem přímo mít tady tady prospěch z toho, co se dneska v energetice děje. To znamená, my se můžeme přesunout od těch obav a od té závislosti k tomu, že lidé do nějaké míry a i vlastně s velmi malou úrovní znalostí nebo i s málo penězi se mohou nějakým způsobem stát aktivními na tom energetickém poli a mít z toho ať už levnější elektřinu, jistější dodávky nebo třeba nějaký podíl na elektrárně.
0: Myslím si, že asi občanům Evropské unie se ulevilo, když přišel ten společný roaming. Já nevím, jestli to přirovnání je správné v tomhle případě.
3: To je vlastně velmi hezké přirovnání. Česko zatím nemá implementovanou legislativu, abychom mohli dělat přeshraniční energetická společenství, ale zase existují jinde v Evropě i přeshraniční energetická společenství. Komunitní energetika je skutečně způsob, jak v oboru, ve kterém vlastně měli vždycky navrch velké firmy, dát nějakou výhodu běžným lidem.
0: Takže to pravidlo, o kterých jste mluvil, nebo to nastavení té komunitní energetiky z evropské úrovně, to bude nějak závazné, anebo to je zatím spíš doporučení, protože to je dost velký rozdíl?
3: Závazná ustanovení už tady máme, díky nim také vzniknul ten český zákon nebo ta novela Lex OZE 2. Na co se ten balíček Evropské unie dívá, tak jsou vlastně hlavně bariéry. A ty bariéry nám tady zbyly také, protože například v Rakousku, když sdílíte elektřinu lokálně na území jedné obce nebo ještě menším, tak získáváte výraznou slevu na distribučních poplatcích. U nás se distribuční poplatky platí za sdílení elektřiny bez ohledu na vzdálenost a jsou stejné jako při běžné obchodní dodávce elektřiny. Takže to je třeba tady ekonomická bariéra, která, kdyby to tady bylo podobně jako v Rakousku, tak by to sdílení mohlo pomoci skutečně sousedům na malých obcích a tak dále tu elektřinu sdílet, zatímco dnes, jak jsem říkal, je to někde na hranicích té ekonomické návratnosti.
0: Kde, tam se Jakuba Šmída, vidíte ty bariéry vy, cítíte jakoby nějakou určitou oporu třeba na té evropské úrovni nebo v nějaké české legislativě nebo spíš nemáte pocit, že se tím musíte proklestit sami?
4: Za nás můžu říct, že tam těch opor moc nevnímám. Mám pocit, že jedna z těch bariér je složitost celého toho procesu. Ale dokážu si představit, že kdybychom byli tak velký, jako je třeba Duha, a měli někoho, kdo se tomu může věnovat systematicky, tak by nám tahle bariéra odpadla.
0: A složitost je při schvalování všech těch věcí, nebo v čem vidíte tu složitost?
4: Vlastně i v uchopení toho problému sdílení. Pro hodně lidí u nás a v našem okolí je vlastně už jenom ta představa, že ty elektrony z něčí střechy přiletějí k ním do elektroměru natolik abstraktní, že nejsou schopní uvažovat o tom, co pro to zařídit, na koho se obrátit, kde získat podklady, kde získat inspiraci, když už se dostanou tak daleko pro napsání stanov třeba. Jo, je to vlastně spousta maličkých kroků, který snadno člověka zahltí.
0: Co z pohledu Ondřeje Paška může pomoci tedy těm menším zájemcům o komunitní energetiku, kam se můžou podívat, o co se můžou opřít, kdo jim může poradit?
3: No, na prvním místě bych se podíval někde ve svém okolí, jestli nějaké sdílení nebo energetické společenství nezaložila třeba vaše místní akční skupina na venkově, vaše obec, vaše město a podobně. Můžete se obrátit na nás, na Hnutí Duha, pokud byste chtěli vědět, kde je možné sdílet, můžeme vás odkázat. Pro zájemce o sdílení v Brně a na jihu od Brna máme teď právě otevřené dveře v našem družstvu, takže to se na nás také neváhejte obracet. A jinak třeba Unie komunitní energetiky vydala řadu manuálů, kde podrobně vysvětluje to, co tady Jakub zmiňoval, ať už přípravu stanov, registraci do energetického datového centra, alokační klíče.
0: Pokud tedy nepostupujeme tou komunitní cestou, tak si hledáme dodavatele. A jak je to v tomhle případě?
3: Energetické společenství není o obchodním vztahu, to znamená nejprve ti lidé se musí dát dohromady, musí mít nějaký společný zájem a potom vytvořit energetické společenství jako právnickou osobu. Může to být spolek, to je úplně jednoduché na založení vlastně, vzory stanov se najít na internetu. Ve chvíli, kdy mají spolek, tak vlastně mohou jednotlivé ty elektroměry těch členů a ty výrobny těch členů zaregistrovat do energetického datového centra. Zase asi mají lidé různé zkušenosti s různými státními systémy IT. Já bych řekl, že energetické datové centrum je relativně přátelské, aspoň v tomhle segmentu, abych to řekl diplomaticky. Takže přihlásí se do energetického datového centra, nastaví si alokační klíč. Pokud je to v malém, pokud je to skupina do 10, 11 odběrných míst, ten takzvaný aktivní zákazník. Není to otázka velkého počítání, nastavit si alokační klíč, čili říci v tom společenství, jak si tu energii v každou chvíli, kdy ta elektrárna vyrábí, jak si ji budeme rozdělovat.
0: Ve vysílání Českého rozhlasu Plus pokračujeme v rozhovoru hosty Leonarda Plus, těmi jsou tentokrát Jakub Šmíd z děčínské energetické skupiny SK Žárovka a Ondřej Pašek, předseda energetického družstva Hnutí Duha a energetický expert tohoto hnutí.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Zase doplním v naší debatě, kterou vedeme tentokrát z Olomouce, z Festivalu Akademia Film Olomouc, nějaká čísla, protože to je ten čerstvý průzkum Ipsos. Mírný růst cen energií dle průzkumu Ipsos čekalo březnu 32% domácností, výrazný růst 8% domácností, ku podivu pokles čekalo 20% domácností i přes tu současnou geopolitickou situaci. Je všechno s cenami nepředvídatelné? Nebo přece jenom se může někdo, kdo třeba začal uvažovat o tom, že nevím, zvažoval by komunitní energetiku, se může o něco opřít, něco z toho odráží realitu, z toho, co sledujeme ve světě?
3: Lidé, kteří typovali na pokles ceny elektřiny, tak vlastně typovali správně, protože začíná letní sezóna fotovoltaická, takže tady vidíme, že skutečně nárůst obnovitelných zdrojů v celé Evropě vede ke snižování ceny elektřiny. Samozřejmě geopolitika tady hraje roli, může se stát to, že Evropa nestačí včas nakoupit zásoby plynu pro zimní období a podobně. Nechci tady vykreslovat nějaké černé scénáře, ale z srovnání mezi tou minulou energetickou krizí a touhle, které vydala tuším agentura Ember, vyplývá, že ty náklady dneska nám nestouply tolik právě kvůli tomu, že Evropa mezi tím masivně investovala do obnovitelných zdrojů.
0: Není jenom jedna cesta v komunitní energetice. My jsme už se to trošku dotkli v té první části debat. Co je tedy vyzkoušeno v České republice? Protože těch společenství je, myslím, více než 100
3: ano.
0: Česku. Takže jaké cesty jsou teda vyzkoušeny v té komunitní energetice?
3: Tak to, co dneska ta společenství dělají na prvním místě, tak je sdílení energie mezi jejich členy. To znamená, nejčastěji je to na základě obecních budov, to znamená fotovoltaiky na školách, na obecních úřadech, na domovech s pečovatelskou službou a tak dále na těch obecních budovách, tak zásobují vlastně ve sdílení další obecní budovy, případně jsou do toho zapojení občani, jejich fotovoltaiky a podobně. Dneska vlastně je vypsán dotační program Komunerk, který umožňuje společenstvím také investovat. Dotace v energetice tady byly a jsou na řadu různých odvětví, takže teď i komunitní energetika konečně se mohla zařadit bok po boku těch ostatních sektorů. Právě společenství začínají uvažovat o tom, jak zlepšit svoji ekonomiku skrz právě investice do obnovitelných zdrojů. Ta nejpokročilejší, když budu mluvit třeba o Enercomu Slovácko, tak uvažuji o velké komunitní baterii s výkonem v megawatt hodinách. Enercom Opavsko uvažuje o větrné elektrárně. Jsou tady energetická společenství, která uvažují o malých vodních elektrárnách. Jsou tady města, které do sdílení už zapojili nebo chtějí zapojit megawattové obnovitelné zdroje ve formě fotovoltaik. Takže sdílení nám funguje, investice se připravují a ta zkušenost současná těch energetických společenství je taková, že vlastně nelze to společenství, a už jsme na to tady narazili, dělat bez nějakého společného zájmu, bez důvěry. Ta myšlenka v tuhle tu chvíli je na začátku, stále má svoje porodní bolesti, ale ten rozvoj je relativně rychlý, hodně nových subjektů se to učí a vstupuje do sdílení.
0: Pokud vím, tak jsme také se dotkli, jsme se připravili na to naši debatu tady v Olomouci. Situace v Chorvatsku, kde tahle ta společenství také půjčují svým členům, to jsou takzvané mikropůjčky, kde se tedy složí na zdroje. Jak to funguje?
3: To je jeden z příkladů vlastně investic. V chorvatské družstvo Zelená energetická zadruga ZES udělalo crowdfunding mikropůjček běžných lidí, to ani nemuseli být žádní členové toho společenství, ale oni prostě tím crowdfundingem dali dohromady částku, která pokryla náklady a teď nevím přesně, jak velká ta elektrárna je, budou to nějaké desítky kilowatt peak na obecní škole a zase ty úroky z těch půjček se vyplácejí těm lidem zpátky, mají tam garantovanou návratnost. Tohle je trošku jiný model než u nás. Oni nezdílí tu elektřinu nevyužívají přímo ti lidé, ale tím, že ta škola vlastně za ní platí, platí nižší cenu, než by platila běžnému dodavateli, a oni z toho mají vlastně ten zisk.
0: Jaké překážky případně, nebo zase naopak, jaký prostor vidíte vy? Tam se Jakuba Šmída, třeba již slyšíte, jak to funguje jinde. Vy jste mluvil o těch financích, že to je to nějak inspirativní pro vás? Zajímá vás to tenhle aspekt komunitní energetiky?
4: Je to pro nás inspirativní v tom ohledu nebo kontextu, že jedna z cest, kterou se dá jít, poté, co jsou splacené všechny půjčky, tak jedna z cest, jak to investovat dál, je právě budovat další fotovoltaiky. Eventuálně je budovat na budovách potřebných, to znamená, ať už jsou to lidi v nějaký špatný ekonomický situaci. Vlastně tam vidíme primárně ten sociální rozměr, že jsme chtěli udělat rozumitelný návod pro ostatní, kteří by chtěli jít stejným směrem, to znamená ze spoda budovat tu komunitu energetickou.
0: Já se ptám na ty příklady i ze světa, i z Česka, proto, že vlastně teď se snažíme uvést nějaké příklady dobré praxe, ale i překážek. Takže teď jsem jako byla v té sféře těch překážek, kde případně ve světě můžou být menší. Možná, že ještě nějaký jiný příklad budeme potřebovat. Náš host Ondřej Pašek mluvil o Belgii a družstvu EcoPower.
3: Ano, to je opravdu velká inspirace. Na družstvu EcoPower, které vlastně dneska asi největším energetickým družstvem v Evropě, mají 80 tisíc členů. Tak je zajímavé to, že to vzniklo vlastně jako iniciativa pěti přátel, kteří zrekonstruovali vodní mlýn a v něm měli první elektrárnu, a dneska je to skutečně masivní projekt. Dodávají těm svým členům elektřinu 24/7, mají desítky větrníků, mají stovky fotovoltaik, mají biomasové výtopny a tak dále a tak dále. A to všechno vlastně s tím, že podobně jako v energetickém družstvu Hnutí Duha, tak začali na financování podílů jejich členů. I dneska je možné tam za 250 euro za podíl vstoupit. Samozřejmě pak to financování pocházelo z běžných půjček, asi i z dotací, hledali jiné zdroje, ale právě to společné investování vlastně pomohlo tomu, aby se z toho původně malého projektu postupem času vyvinul vlastně občany vlastněný obchodník s obnovitelnou elektřinou.
0: A ty mikropůjčky dovoluje i česká legislativa, nebo ne? Zatím asi ne.
4: U nás je to trošku složitější. Je to tak, že pokud, v podstatě to neumožňuje, pokud chcete přijímat půjčky, tak potřebujete bankovní licenci, a tím je řečený vše.
0: A takže je možné příspěvky členů, dotace, příspěvky, řekněme, jako fundraising, jo, jak jste o tom mluvil.
4: Je to tak, dary.
0: Či sponzoři nebo ano. Dary. Já nevím, jestli jsme během té naší diskuse inspirovali někoho, kdo by třeba se rád zajímal o tu komunitní energetiku. Máte pocit, že těch překážek je ještě momentálně víc než těch příležitostí, nebo je to obojí a dá se to prošlapat?
4: Pokud bych mluvil za nás, tak překážky nějaký jsou, určitě se to dá prošlapat. Přijde mi, že čím dřív člověk nebo společenství vyrazí na tu cestu, tak tím dřív dojde k tomu cíli. A pro mě je tam hodně důležitý ten mezilidský kontakt, ta komunita. Takže za mě, i pokud se to nepodaří a získáte během té cesty nový známý a nový vazby, tak i to je jako úspěch.
0: Cesta je cíl, ano, ale co vy potřebujete kromě těch financí?
4: Kromě těch financí?
0: Co by vám pomohlo ze strany státu, ze strany Evropy?
4: Bylo by příjemné, kdyby u nás byla ta distribuční sazba nebo ta částka za distribuci odstupňovaná podle vzdálenosti. To si myslím, že by byl velký impuls ze strany státu, že opravdu podporuje to komunitní sdílení. Bylo by určitě hezký, kdyby bylo snažší, kdyby byla kapacita té sítě větší všude na území České republiky, což teď bohužel není, ale doufejme, že se to v horizontu 100 let zlepší.
0: Kapacita sítě.
4: Tak. Jsou lokality u nás, kde není možný připojovat velký soláry nebo velký elektrárny, protože ta síť na to není stavěná. Ta síť u nás je prostě stará a někde je udržovanější a někde je novější a někde má tu kapacitu omezenou. Takže i to je překážka.
0: A jaké překážky by bylo dobré zbourat podle Ondřeje Paška?
3: No, určitě připojování do sítě. Jižní Morava, jižní Čechy, řada jiných oblastí, skutečně lidé tam nemohou do sítě připojovat nové elektrárny a tudíž ani se účastnit sdílení. To je velká překážka. Já předpokládám, že k jejímu zlepšení bude docházet spíš v jednotkách let než v delším období, protože investice tady probíhají, ale určitě je potřeba tady výrazně zrychlit. Ale máme tu i mnohem jednodušší úlohy, jako je třeba přístupnost energetického datového centra. Energetické datové centrum dnes nekomunikuje přes takzvané API, to znamená přes rozhraní, ve kterém by s ním mohly komunikovat aplikace a počítačové programy. Takže to je třeba jedna z překážek, která nám velmi otravuje život, protože my, když chceme někoho přijet do sdílení, tak skutečně musíme jít na web EDC a tam ho naklikat. Určitě by pomohla změna těch alokačních klíčů. Dneska vlastně díky tomu, že máme pouze takzvané statické alokační klíče, to znamená, ten alokační klíč se může měnit jenom jednou za měsíc, tak spousta energie, která by se dala vyzdílet mezi členy, třeba kdyby mohli mít jiný alokační klíč o víkendu, kdy ve škole prostě nikdo není, nazdílelo by se to prostě na plovárnu nebo do domácností, tak by to pomohlo tomu, že to společenství by využilo více té energie, méně energie by odcházelo jako přetok obchodníkovi. A celkově myslím, že je důležitá stabilita pro to odvětví. Podařilo se vlastně novelu energetického zákona schválit hlasy všech stran, které byly ve sněmovně v tom minulém období, to znamená včetně ANO, včetně SPD. Takže my doufáme, že tady ten nastolený kurz i s pomocí těch stran, které proto dříve hlasovaly, ten stát bude dál podporovat. Mluvil jsem tady o dotačním programu Komunérk, takže tam snad společenství najdou i možnost, jak najít část svých financí, a s těmi investicemi se začne ukazovat, že těch příležitostí je více a více, jak se zapojit do společenství, a to zároveň znamená, že se to zjednoduší pro ty lidi, jo, protože ta složitost, o které tady mluvil Jakub, která tam skutečně je, tak se dá vyřešit jedině tím, že ta společenství se dokáží postarat o ty svoje členy. Zaregistrovat je, ukázat jim, vysvětlit jim, kdy zapínat, kdy vypínat spotřebiče, jak mohu nejlépe ušetřit za energie. A právě ten komunitní rozměr, to, že je to také postavené na tom lidském kontaktu, tak tohle strašně usnadňuje, protože díky tomu se ke sdílení můžou dostat lidé, kteří prostě nevědí, jak ovládat IT systémy státu, nevědí, co je to EAN a tak dále. A to je strašně důležité. U nás v družstvu vlastně většina členů se přidala, protože chtěla být u něčeho nového, u něčeho zajímavého, u něčeho, co tady prostě pokládá nějaké základy progresivního demokratického směru v energetice. Ale samozřejmě ten výhled toho, že časem budou moci odebírat elektřinu z jejich vlastního zdroje, ze zdroje, který spolu vlastní, tak samozřejmě je také zajímavý. Já bych obecně řekl, že důležité je, aby se vlastně v té komunitě objevil někdo, kdo má o to zájem, kdo se stane prostě ať už formálním nebo neformálním nějakým lídrem toho. A ve chvíli, kdy v té komunitě je nějaká důvěra a zájem dělat věci společně a objeví se tam někdo, kdo řekne, podívejte, komunitní energetika, to by mohlo být zajímavé, máme tady volnou střechu nebo máme vysoké účty za energie, pojďme s tím něco dělat, tak to jsou vlastně asi ty tři hlavní podmínky pro to, aby energetické společenství vzniklo.
0: Mluvíme o příkladech dobré praxe a tím, jak je možné se zapojit do komunitní energetiky. Mluvili jsme o tom, jak je to, když třeba jde o obec nebo nějakou firmu, ale jak je to v případě, že třeba nějaká rodina má na střeše rodinného domu fotovoltaiku, solární panely, má možnost jako se zapojit, nebo jak se může zapojit do té komunitní energetiky?
3: Tak takhle v malém je to vlastně poměrně jednoduché, to je ten koncept aktivního zákazníka, to znamená ve chvíli, kdy už mám fotovoltaiku, mám k ní ten kód toho odběrného místa, ten EAN výrobní, tak ten si zaregistruji do energetického datového centra, no a s dalšími rodinnými příslušníky se domluvím na tom alokačním klíči, kdo kolik procent bude té energie odebírat. A ve chvíli, kdy jsem rodina, takhle si to zařídím, tak se nemusím zabývat nějakým placením, babička mi peče koláč, já babičce sdílím elektřinu do té trouby, ve které to peče, takže vlastně tam jde opravdu jenom o tu registraci do energetického datového centra, je to poměrně jednoduché.
0: Z festivalu Akademia Film Olomouc a Olomouckého studia Českého rozhlasu jsme vysílali Leonardo Plus. Mými hosty byli Ondřej Pašek, předseda energetického družstva Hnutí Duha a energetický expert tohoto hnutí. Děkuju, že jste byl účastníkem této diskuse.
3: Já moc děkuji za pozvání.
0: A Jakub Šmíd, který působí v děčínské energetické skupině SK Žárovka. Děkuju vám za váš vklad.
4: Děkuju, že jsem tu mohl být.
0: Martina Mašková děkuje za pozornost.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus
5: na Rádiu Praha.
2: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině. Host Lenky Vahalové. Designér, vítěz ceny Czech Grand Design za rok 2025 Jiří Krejčiřík. Porotu oslovil třeba kolekcí svítidel s názvem Emílie a Emil. Co pro něj toto ocenění znamená? Co bude dělat v Japonsku? A proč je pro designéra důležité obklopovat se skvělými řemeslníky?

0: každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Zpátky do osmdesátek. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987? Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.
2: Rádio Praha.
3: Víte, že série Kati ještě zdaleka nekončí.
4: Stále to není hotové.
3: No jo, ještě Mugabe, Kadáfi, Husajn a Asad.
4: A byl by možná šel do důchodu.
3: Kati, příběhy diktátorů, každou sobotu ve Vinohradské 12. Chtěl bych důrazně upozornit, že následující epizoda obsahuje popis sexuálního násilí. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Léčitelé Alana Jarkovského viní kriminalisté ze znásilnění 4 žen.
6: Další 3 klientky měl sexuálně napadnout.
7: Podle detektivů před nimi vystupoval jako psychoterapeut.
8: Při sezeních jim údajně často podával psychedelické látky, třeba vývar z lysohlávek.
9: Chtěl 2 mlýny na Kutnohorsku proměnit v luxusní sídlo.
10: Sexuální trestné činy a nakládání s omamnými látkami mu hrozí až 10 let vězení.
3: Pražský léčitel, drogy a obvinění ze znásilnění. Co všechno se mělo podle policie dít v suterénu starého domu na Hradčanech? Jak to muž vysvětluje a jak to všechno prasklo? Zjišťoval a poví Vít Kubant, kolega z investigativního týmu Radiožurnálu. Dnes je pátek 29. května. Ahoj Vítku, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi sem přišel.
11: Ahoj Matěj, děkuji za pozvání.
3: Přes půl roku je už vazebně stíhán léčitel Alan Jarkovský, policie ho viní z několika znásilnění, mimo jiné. Jarkovský o sobě mluvil jako o psychoterapeutovi, že vykonává psychoterapeutickou práci, při níž se měly podle policie ty dané skutky odehrát. S jakými problémy měl konkrétně pomáhat?
11: Tak obraceli se na něj lidé s různými problémy. Buď to mohly být nějaká traumata z dětství, třeba když vyrůstali v nějaké násilné rodině, nebo to byli lidé s psychickými problémy, s depresemi, s úzkostmi, a nebo to byli lidé, kteří si zrovna v tu chvíli prošli nějakou nešťastnou událostí, ať už to bylo úmrtí v rodině, nebo třeba náročný rozvod a další věci. Takže opravdu obrovské množství lidí, kteří z nějakého důvodu prostě potřebovali se obrátit na psychoterapeuta a věřili, že jim pomůže.
3: No a byl to teda psychoterapeut, anebo to byl léčitel? Já jsem použil oba dva ty termíny v té první otázce. A je mezi nimi teda zásadní rozdíl, že jo?
11: Je mezi nimi zásadní rozdíl. On o sobě psal na svých webových stránkách, že je psychoterapeut, to už se ale změnilo, protože Alan Jarkovský podle našich informací nevystudoval vysokou školu, která by ho opravňovala o sobě mluvit jako o psychoterapeutovi, nezískal ten vysokoškolský titul, ale zároveň zřejmě neabsolvoval ani žádný terapeutický výcvik, který by k tomu nějak mohl vést, protože on se vydal na dráhu alternativního terapeutství, když to tak řeknu, bavíme se o holotropním dýchání, o maitri dýchání, které vlastně on dělal strašně dlouho, dělal to nějakých 18-19 let od roku 2000.
3: Takže k němu chodili desítky, stovky klientů, klientek.
11: Přesně, chodili k němu stovky lidí, chodili k němu známé celebrity, jak z Česka, tak ze Slovenska, vystupoval v nějakých rozhovorech jako úspěšný terapeut. Některé celebrity ho dokonce zmiňovali v takových těch lifestyleových časopisech, že dávali ho jako za příklad, že vlastně měli nějaký problém, třeba psychický, a právě Alan Jarkovský byl ten, kdo jim z toho pomohl. Takže proto asi se tady o něm taky bavíme, že to skutečně nebyl nějaký neznámý člověk, ke kterému by chodili pár desítek lidí, ale byla to skutečně, nechci říct, známá osobnost vyloženě, ale prostě dostával tu váhu známého psychoterapeuta. Ale jak jsme si řekli, on by neměl vystupovat jako psychoterapeut, takže my o něm mluvíme spíš jako o léčiteli, o kouči osobního rozvoje nebo o jenom terapeutovi.
3: Chodili k němu muži i ženy?
11: Můžeme říct, že ano, ale zároveň drtivá většina těch jeho klientů byly ženy. My, když jsme mluvili s některými klientkami, tak dokonce říkali, že byl skutečně jako odpuzovač na muže, takže byly to převážně ženy, které ho navštěvovaly.
3: A to znamená, že byl charismatický, nebo jak ho popisovali? On měl svoji pracovnu tady v centru Prahy, v historickém domě na Hradčanech, v suterénu, chodívali k němu tedy klientky třeba asi i dlouhé roky, tak jak to z jejich pohledu vypadalo? Jak ta sezení vypadala?
11: Jak jsi to říkal, on působil velmi charismaticky, působil důvěryhodně, do toho teď ten mediální obraz, desítky nějakých kladných recenzí na jeho webových stránkách, to všechno přispívalo k nějakému jeho jako obrazu, do toho musíme se trošku asi vcítit. Neříkám, že všechny ženy to takhle, které ho navštěvovali, měly, ale nějaká část určitě, že měli vlastně najednou pocit, že třeba někdo poslouchá. Že třeba právě když šli z nějaké té těžké životní zkušenosti, třeba po tom rozvodu, nebo prostě měli tam nějaké jiné prostě trauma měli, tak měli najednou pocit, že ten člověk tam je pro ně a že se mu můžou svěřit a že ten člověk je vnímá a třeba jim nějak pomůže. A
3: že ho to více otevírali, měli k němu důvěru,
11: přesně tak,
3: protože jim naslouchal.
12: A řekni, že mám i takový jako hodně jako citlivý systém, že bych mu třeba mohla dát jako asistentku časem.
11: Naslouchal jim a zároveň, jak jedna z těch bývalých klientek říkala, jim dával vlastně nějaký pocit jako výjimečnosti.
13: Já jsem, že jako i mě i lidem dával ten pocit, že jako něčím jsme speciální.
11: Že tam můžou chodit k němu, že k takový kapacitě, na takovou adresu, na těch Hradčanech u toho Černínského paláce, opravdu jako mělo to takový ten punc jako luxusu. Když se ptal, jak vlastně to probíhalo, tak v tom domě byl takový suterén, byl to dům, kde on normálně bydlel v tom suterénu, tam si vodil ty svoje klienty, kde probíhal nejdřív nějaký rozhovor, kde se mu právě ti klienti svěřovali. Bylo to trošku s nádechem jako ezoterismu, kdy tam byly nějaké svíčky, byl tam nějaký jako oltář a jak to probíhalo, že jo. Jedna věc byly to holotropní dýchání a to maitri dýchání a on pak vyvinul potom v roce 2018 nějakou techniku, kterou nazval Avalon Breathwork, což ale vycházelo právě z toho maitri dýchání a z toho holotropního dýchání, tak to byla jedna z těch jako terapií, ale druhá ta část, během kterých se právě odehrály podle policie, jak to konstatovala ta znásilnění, tak byly overnighty, takzvané celonoční terapie.
3: Na které ty ženy teda přicházely za ním do toho suterénu, toho domu a tam trávily celou noc?
11: Přesně tak, ono to probíhalo od nějakých 7 hodin večer až do pozdních hodin, ty ženy tam potom přespaly. Alan Jarkovský šel normálně do té obytné části k sobě a je totiž velmi důležité říct, že lidé se na něj obraceli s tím, že věděli, že Alan Jarkovský při těch terapeutických seancích tak využívá psychedelické látky. Psychedelické látky, je to velmi živé téma, můžeme říct, protože v Česku dochází trošku k rozvolnění, kdy se například začal povolovat psilocybín.
3: Od letošního roku.
11: Od letošního roku za velmi přísných podmínek 2 atestovaní lékaři, psychiatři můžou to podávat vlastně pacientům třeba na deprese, u kterých vlastně žádné látky nebo prášky nefungují. Takže právě odvar z lisohlávek, odvar z routy syrské nebo MDMA, tak to byly látky,
3: jako
11: účinná látka extáze, tak to byly látky, které se daly u Jarkovského užívat, protože on je používal k těm terapiím. Fungovalo to tak, že po tady tom úvodním vlastně rozhovoru a vytažením tarotových karet a nějakým dalším jako ezoterickém úvodu, tak tam byla připravená matrace, kam si ten klient vlastně lehl v pohodlném oblečení. Jarkovský měl namíchat nějaký takovýhle odvar z něčeho, to určoval on, určoval množství. Klient to požil, lehl si, nebo můžeme možná mluvit v ženském rodě, takže lehla si na to lůžko v nějakém pohodlném oblečení. Jarkovský jí dal masku na spaní na oči, dal jí sluchátka na uši, protože součástí těch terapií byla nějaká hudba, která měla rozšířovat ten zážitek. No a v ten moment prostě začala už působit ta látka, kterou ten klient požil, a ten klient začal vnímat nějaké jako transcendentní zážitky, nebo prostě začal se přenášet do jiných světů, někdo do pralesa, někdo měl pocit, že vystupuje z toho svého těla, prostě začaly fungovat ty psychedelické látky.
3: Takže jsme v tom domě, v tom suterénu, žena leží na matraci, má na očích masku, nic nevidí, hlavou a myšlenkami je jinde, protože začínají fungovat ty psychedelické látky, které jí teda léčitel podal. A v ten moment se mělo podle policie odehrát co? Já teda upozorňuji, že můžeš mluvit o momentech týkajících se teda sexuálního násilí.
11: Ten moment několik žen popsalo, že Jarkovský sexuálně napadl. Těžko tam určit, kdy přesně to bylo, protože často třeba ty ženy vypověděly, že to bylo až ve chvíli, kdy se pomalu začaly vracet zpátky z toho stavu, kdy vůbec nebyly schopné vnímat tu realitu, tak až když se začaly jako přicházet sami k sobě. A některé vypověděly, že je vlastně znásilnil pomocí vibrátoru, některé vypověděly, že přímo na nich vykonal soulož a oni se vlastně nemohli bránit v tu chvíli. Buď tam byl takový ten stav toho zamrznutí, který prostě známe i z jiných případů, že ten šok a ta situace najednou tak znemožní prostě ženě jakkoliv reagovat, anebo to bylo způsobeno nebo ovlivněno ještě vlivem těch psychedelických látek, kdy ta žena vlastně nedokázala ovládat třeba své tělo. Některé vypověděli, že během toho křičeli, ale že vlastně Jarkovský na to nějak nereagoval.
3: A pokračoval teda v tom, že se jich nejenom dotýkal, ale vykonal na nich třeba i teda soulož.
11: Ano, u některých to tak bylo. U některých to probíhalo tak, že vlastně k žádnému sexuálnímu ataku nedošlo. Jarkovský prostě během této terapie, tak součástí ní bylo i dotyk. Cílený dotyk na těle toho klienta. To bylo asi u drtivé většiny, ale pak byly ty čtyři ženy, které podle obvinění tedy znásilnil, a další tři, které měl nějakým způsobem sexuálně napadnout.
3: Byly ženy potom schopné Jarkovského konfrontovat ex post?
11: Ne v ten moment. Většinou k tomu došlo až s odstupem třeba několika týdnů. Některé ženy i přes tento zážitek ho navštívily znovu. Znovu podstoupili tu terapii, protože buď se to snažili vytěsnit a doufali, že se to nestalo, anebo si nebyli jisté, jestli to nebylo součástí té terapie.
3: A tak to obhajoval i Jarkovský? Vyjádřil se k tomu nějak, nebo jak jim to vysvětloval?
11: Podle našich informací některé ženy pak na policii vypověděly, že ho konfrontovali s tímto, že je sexuálně napadl, a on na to měl reagovat buď tak, že to popřel, že to je jejich představa na základě účinků těch psychedelických látek, anebo že to bylo součástí terapie a že to byla práce v intimních zónách.
3: Takže on popírá, že by došlo k něčemu nezákonnému.
11: My v tuhle chvíli nevíme přesné jeho stanovisko, protože jak říkal v úvodu, tak on je od listopadu ve vazbě. Snažili jsme se ho oslovit, získat odpovědi na naše otázky, ale jeho advokát Tomáš Křivna nám vzkázal, že se nechtějí k tomu jakkoliv vyjadřovat.
14: Děkujeme za možnost vyjádření, ale nevyužijeme této možnosti.
11: Takže nevíme, jak to vnímá teď. Víme, že dříve i vlastně z dopisu, který my máme k dispozici, který v posledním roce psal několika ženám, to byl 44-stránkový dopis, tak tam víme, že dá se říct, že odmítal jakékoliv své pochybení.
15: Ano, párkrát jsem se zamotal do vašich nabídek a sítí a měl vás odmítnout, ale navzdory lživým domněnkám místní Pavlače, nikdy jsem nebyl tím, kdo by je sám chystal. Nikdy.
11: On tam mluvil o tom, že se nechal někdy vlákat do sítí, které mu ty ženy upřadly, ale že to měl jako odmítnout, ale že on se nikdy jako ničeho ze své vlastní vůle jako nedopustil.
3: A proč ten dopis psal?
15: Hvězdná brána vašeho lůna, jóny, vagíny a posvátné vášnivé kudy, gadis, měsíční svatyně, jeskyně nefritového nektaru a bílého tygra. Či jak tento
3: co ho k tomu vedlo? Jaká byla ta motivace?
11: Nějakým způsobem on asi cítil, to zase víme z výpovědí těch žen, že on začal cítit, že se tak nějak jako stahuje ta smyčka. Mm-hmm. Ty klientky se od něj začaly vlastně jako trošičku odtahovat některé a pak on měl potřebu si udržet ty, o které jako stál a těm se jako obhájit a byla to nějaká snaha možná ještě o jako zvrácení celého toho průběhu, kam to směřovalo do listopadu, kdy ho zatkla policie.
3: Mm-hmm. Ale ty ženy teda ale byly pod jeho absolutní mocí do té doby, chápu správně. Když jim vysvětloval, že to, co jim udělal, že může být součástí té terapie, nebo že si to jenom představovali, oni mu prostě věřili v tomhletom.
12: Alan si mě posadil a řekl prostě...
3: Jedna z nich taky vyprávěla, jaký Jarkovský tvrdil, že vykazuje známky toho, že byla v dětství zneužívaná.
12: Tvoje tělo, jako tak, jak se chová prostě během těch overnightů a během toho dechání, tak jako projevuje takový známky, že mi se prostě jako zdá, že si byla v dětství zneužívaná.
3: A ona tomu na čas teda uvěřila a těžce se s tím vyrovnávala.
12: Prostě nanosila jsem si rodinný alba a teď jsem jakoby zkoumala svoje výrazy na těch fotkách, jako kde se to měnilo, kdy jsem třeba začala být jakoby víc jako nešťastná. Brutus.
3: Já se na to ptám i z toho důvodu, že my dva se tu setkáváme opakovaně ve Vinohradské 12 nad tématy, které třeba souvisí se vznikem sekt a různých náboženských hnutí, tak jestli to nenese podobné znaky?
11: Řekl bych, že to nenese znaky, jako je sekta. Možná to nese znak nějakého možného budování kultu nebo něco v tom smyslu, ale je to pokud, tak v úplném jako zárodku, což jsme ověřili třeba s religionistou panem Václavíkem z Masarykovy univerzity v Brně, že prostě zatím se to tam tak jako začalo formovat, kdy on ano, začal hlásat nějaké takové myšlenky, které připomínaly nové náboženské hnutí, ale zároveň v dnešní době se to hrozně těžko, zvlášť u těch léčitelů nebo tady těch terapeutů, jako rozpoznává, jestli to něco takového je nebo není, protože tam se nebudujou takový ty vnitřní struktury sekt, které jako známe, že se mezi sebou znají a že je nějaká hierarchie, ale ve středu máš toho terapeuta nebo léčitele a každý ten klient je závislý přímo na něm, ale vlastně navzájem se ti lidé moc jakoby neznají, nestýkají se, vidí se třeba jako to bylo v tomhle případě párkrát na nějakých seancích někde, když jezdili prostě do takových jurt, kde měli nějaké víkendové, taky prostě terapeutický program, tak tam se vidí, ale těžko se o tom jako mluví, jestli tam něco bylo nebo ne.
3: Takže Jarkovský ze sebe dělal takového guru v podstatě.
11: Je to tvoje interpretace.
3: Je to moje otázka. Tak vy jste to probírali tedy s experty, zároveň ty mluvíš o tom, že tam jsou nějaké znaky, které byly viditelné i kvůli tomu, že měli ty společné výjezdy? No, on měl nějakou nemovitost někde za Prahou, kam vyjížděli?
11: Jo, tak na tohle jsem přesně narážel, protože v tom dopisu, v tom 44-stránkovém, tak on začal mluvit o jakémsi konci světa, o apokalypse, s tím, že koupil ještě se svým společníkem dva mlýny, někde na Čáslavsku v takovém údolí potůčka Klejnárka. Mm-hmm. Jsou to dva mlýny, které jsou od sebe vzdálené 3,5 kilometru vzdušnou čarou. Jeden byl fakt nádherný ze 17. století, původní kachlová kamna, částečně zrekonstruovaný. Ten bohužel už ale neexistuje, protože Jarkovský na tom místě chtěl vybudovat nějaké jako terapeutické centrum. Aspoň takhle to prezentoval před investory. Ale právě pak těm svým některým vyvoleným bližším klientům, tak se svěřil, že právě v tomhle mlýně by měli přečkat konec světa, který by měl přijít. Někteří mluví dokonce o tom, že tam měl být i protiatomový kryt a čistička vzduchu a čistička vody a nevím co všechno. A souvisí s tím i ten druhý mlýn, protože mělo to být celkem 33 lidí, kteří by takto přečkali ten konec světa a V jednom mlýně by bylo 22 žen a ve druhém mlýně by bylo 11 mužů. Mm-hmm. Takže z toho důvodu my pak říkáme, že tam vidíme nějaké znaky budování čehosi, protože v tom dopise tak skutečně něco takového, jako on naznačuje, mluví tam o tom konci světa, mluví o takových teoriích, které bychom mohli označit jako teorie New Ageismu, prostě, kdy se přikláníme k nějakým jako ezoterickým tělením bohů a všeho možného. Někdo říkal, že slyšel Jarkovského, jak o sobě mluví, že je vlastně jako reinkarnace Ježíše nebo něco v tom smyslu, takže prostě takovéhle myšlenky se tam nějakým způsobem v těch posledních letech úplně, dejme tomu po té pandemii koronaviru, tak se začaly tam objevovat.
3: Současně on musel být teda hodně movitý v momentě, kdy si mohl dovolit takovýhle investiční záměr. Nebo on scháněl na to peníze a přesvědčoval tedy investory, pojďte do toho investovat, chci tady udělat velké retreatové terapeutické centrum, zbořím ty mlýny, nebo rekonstruuji, já nevím, jaký byl ten záměr. Pak tam postavil ty jurty, kam teda jezdili společně.
11: Ano, on vlastně za každou terapii, tu celonoční, tak někdo říkal, že platil 10 000 korun, někdo říkal, že dostal slevu, takže platil 4 000, to se tak jako různě lišilo a zároveň vybíral poměrně velké prostředky finanční právě na nákup a rekonstrukci těch mlýnů. My jsme měli možnost nahlédnout do prezentace, která byla určena investorům. Tam mluví o tom, že celkově by potřeboval přes 80 milionů korun. Jemu se podařilo od sponzorů a zřejmě asi i od nějakých svých klientů získat 20 milionů korun. Mm-hmm. Říkám, za těch 20 milionů tam postavil ty jurty, strhnul ten mlýn, který tam stál. A nakonec ale v srpnu loňského roku, pokud se teď nepletu, tak z toho projektu vystoupil, prodal nějaký podíl tomu společníkovi a vlastně s těmi mlýny a s těmi pozemky nemá už nic společného.
3: To bylo pár měsíců předtím, než ho policie obvinila z těch skutků, o kterých jsme tady mluvili. Jak na něj přišla tedy? Čím dál víc žen začalo víc mluvit o tom, co jim dělá? Ty jsi říkal, že se začaly od něj oddalovat v tom období.
11: Na policii se začaly obracet ženy, které nahlásily, že se jim prostě u Jarkovského staly nějaké činy, které policie vyhodnotila jako trestné.
3: Policie se o to začala víc zajímat a proto ho taky z toho důvodu tedy obvinila. Já už jsem mluvil o tom tedy, že je přes půl roku, tak od listopadu je ve vazbě, je vazebně stíhán Jarkovský. Co ho čeká teď? Co mu hrozí v případě prokázání viny, v případě vůbec podání obžaloby?
11: Takže Jarkovský je nyní vlastně obviněný z několika znásilnění, ze sexuálních útoků a z útisku. Do toho kvůli tomu podávání těch psychedelických látek, tak ho policie obvinila i z práce s omamnými látkami. Za to mu hrozí 10 let vězení. Zatím zůstává ve vazbě. Policie ale vyzývá vlastně další ženy, pokud některé ještě se třeba nenahlásily nebo zatím nenašly odvahu, tak teď je prostě ta chvíle, kdy mohou se přidat k těm poškozeným, protože mají tu jistotu, že Jarkovského třeba teď nepotkají na ulici. Prostě ta možnost tady je, takže záleží, jak se to tam třeba ještě rozšíří, to já nevím, jestli od té doby, co ho zadrželi v listopadu, jestli tam už někdo jiný se nahlásil a teď se čeká na to, až policie dokončí to vyšetřování a pak zda se státní zástupce stotožní s těmi závěry, aby případně mohl podat obžalobu.
3: Dobrá, tak jo, tak díky, že jsi přišel a že jsme mohli mluvit o tom, na co policie přišla v případu léčitele Alena Jarkovského.
11: Děkuju.
3: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Vít Kubant z našeho investigativního týmu dnes přišel k nám do zpravodajského podcastu Českého rozhlasu, aby mi řekl něco víc o pražském léčiteli, kterého policie viní z několika případů znásilnění svých klientek. A policisté vyzývají další případné poškozené ženy, že se jim mohou kdykoliv ozvat na lince 158. Závěrem dodávám to, co vždy u podobných epizod, pokud máte pocit, že prožíváte něco podobného, o čem jste slyšeli ve Vinohradské 12, tak nemějte žádný strach si o tom s někým promluvit. Linka první psychické pomoci má číslo 116 123 a je zdarma. Další čísla a další kontakty na lidi, kteří vám budou rádi naslouchat a mohou vám pomoci, najdete na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.

0: K věci. Štěpánky Duchové.
1: Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých hygienické stanice hlavního města Prahy, Anna Fileová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: K věci.
1: Dětské skupiny, ty v podstatě nahrazují standardní mateřské školky v Praze. Těch je málo, nejsou tam místa. A pražští hygienici upozorňují, že ne všechny tyto provozovny, ty dětské skupiny, splňují hygienické požadavky. Co jsou nejčastější prohřešky v těch dětských skupinách, na které narážíte při kontrolách?
2: Tak v rámci těch našich kontrol tím nejčastějším prohřeškem bývá v oblasti poskytování stravování, nedodržení třeba teplotních řetězců, to znamená, že zejména tam, kde poskytují stravování formou dovozu z jiných subjektů, tak ne vždy se jim podaří dodržet ty teploty, které máme legislativou stanovené, ale je to stejné jako i v jiných školách, školských zařízeních, mateřských školách třeba.
1: Takže je to především ta teplota. To znamená, když to přeložím do hovorové češtiny, prostě dostanou to jídlo studené?
2: No, ne úplně studené, ale dostanou ho při teplotách, které nesplňují naše požadavky, kde legislativa stanoví při podání, do doby výdeje teplotu minimálně 60 stupňů. A ta se jim nedaří dodržovat.
1: Než rodiče začnou svoje dítě vodit do dětské skupiny, co by si měli zjistit?
2: Určitě by si měli zjistit, jestli ta dětská skupina, pokud tento název užívá, tak jestli ho užívá v souladu se zákonem o dětské skupině, to znamená, že jestli je skutečně evidovaná v evidenci poskytovatelů dětských skupin, a to lze ověřit na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.
1: Vy provádíte kontroly ve školních jídelnách, zaměřujete se hlavně na množství soli v jídle a cukru v nápojích. Co vám ty poslední letošní kontroly ukázaly?
2: Tak to zaměření ohledně množství cukru a soli je spíš naší edukační činnosti. Není to standardní kontrola požadavků legislativních na ten stravovací provoz, ale je to edukace v této oblasti a kontroly nám ukazují, že v Praze například se potýkáme už za poslední 4 roky, kdy to provádíme, to cílené měření soli v polévkách, že zhruba 80% školních jídelen nedodržuje doporučení, které stanovila Světová zdravotnická organizace pro množství soli v podávaných pokrmech v rámci školního stravování.
1: A co se týče toho cukru, na jaké rizikové nápoje s příliš velkým množstvím cukru narážíte ve školní jídelně?
2: Tak z našeho loňského šetření, kdy jsme začínali s tou edukací ohledně podávání nápojů ve školních jídelnách, tak jsme narazili na největší prohřešek nebo nápoj, který byl mléko ochucené grankem, myslím, to bylo zrovna, a tam bylo až 7-násobně překročený, doporučený limit, který je právě pro cukr v těch nápojích. Ale naší snahou je edukovat v této oblasti tím směrem, aby se vůbec nepodávaly slazené nápoje, protože z našeho pohledu preventivního to vůbec není zapotřebí.
1: Jaké jídlo bývá nejčastěji přesolené?
2: No, jak z našich měření vyplynulo, my měříme jenom teda polévky, ale byly prováděny už v předchozích letech i studie Státního zdravotního ústavu. A ty prokázaly, že se přesolují právě nejenom polévky, ale i celý ten hlavní chod. A ten se podílel na to množství soli, překračování toho množství soli ještě více než ta samotná polévka.
1: Jak konkrétně probíhá náprava s kuchaři a vedením školy, když zjistíte, že ta jídla jsou přesolená nebo že je příliš sladký nápoj?
2: Když zjistíme, že ty hodnoty, které naměříme, jak u soli, tak u cukru, převyšují ty doporučené hodnoty, které jsou stanoveny právě těmi odbornými institucemi, tak probíhá přímá konzultace jak s vedoucí školní jídelny, s kuchařkama, které se podílejí na tom vaření, ale taky s vedením školy, a tam se jim snažíme vysvětlit negativní důsledky tady toho přesolování a zbytečného slazení nápoju.
1: A mluvila jste o edukaci. Co si po tím máme představit, pod tou edukací ze strany hygienické stanice?
2: No, pod tou edukací si můžete představit to, že my jim vysvětlujeme, jaké neblahé zdravotní následky toto jejich konání má. To znamená, že pokud jsou školní obědy, jak říkám, je to potvrzené už těma předchozíma studiema, přesolovány minimálně dvojnásob, tak to má prostě, a je tam vysoký obsah cukru v těch nápojích, tak to má skutečně negativní zdravotní důsledky na zdraví dětí. Může mít teda.
1: Jak se jídelny, pražské jídelny, o kterých máte přehled, jak se staví k těm moderním výživovým trendům nebo třeba i dietnímu stravování pro děti s nějakým omezením?
2: Tak pražské jídelny určitě stejně jako ostatní jídelny musí dodržovat určitá pravidla, která stanovuje školský zákon, respektive vyhláška k tomu příslušná, která jim přímo i stanoví určitý přesný prostě pravidla, co se týče nutričního doporučení nebo dodržování nutričních určitých jako hodnot toho školního stravování. Takže oni mají jasně daný prostě mantinely, jak se mají pohybovat v té nutriční vyváženosti těch školních obědů, ale nejsou to jenom obědy, protože třeba mateřské školy nebo předškolní zařízení mají širší spektrum těch nabízených pokrmů.
1: Když vyrážíte na ty kontroly, to jsou namátkové kontroly nebo se předem hlásíte?
2: Za nás jsou to vždy namátkové kontroly, nikdy se předem nehlásíme.
0: K věci.
1: Naším dnešním hostem je ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých hygienické stanice hlavního města Prahy Anna Filejová. A ještě jedna věc, ještě jedno téma, to jsou příměstské tábory. To je teď velmi aktuální, rodiče vybírají, kam s dětmi před blížícími se letními prázdninami. A ty příměstské tábory kontrolujete také, stejně jako ty klasické tábory zotavovací, pobytové?
2: No, tady musím říct, že velký rozdíl mezi tím příměstským a zotavovacím táborem z pohledu naší kontrolní činnosti, protože ty příměstské tábory nejsou kontrolovány hygieniky. Tam stát nestanovil žádným legislativním omezením jejich fungování. Pouze v případě, kdyby ty příměstské tábory zajišťovaly i stravování, tak tam už samozřejmě zase v rámci toho poskytování, přímého poskytování stravování, by naše kontrolní činnost se zaměřovala právě na tu takzvanou stravovací službu.
1: To znamená, když ten příměstský tábor neposkytuje stravování, tak ho nemusíte kontrolovat ze zákona.
2: Ani nemůžeme.
1: A nemůžete, tak. Ale když nahlásí příměstský tábor, že to bude i s jídlem?
2: Záleží, jakým způsobem to jídlo bude zajišťovat. Pokud ho bude zajišťovat formou docházky do nějaký standardní restaurace nebo i školní jídelny, které mohou o prázdninách třeba poskytovat tuto službu, tak tam budeme kontrolovat toho konkrétního provozovatele, ty stravovací služby, ty jsou standardně pod kontrolou. Ale pokud ten příměstský tábor to má zajištěno tak, že to stravování si zajišťují rodiče sami, i to je jedna z možností, tak tam my bychom jenom v rámci doporučení určitě doporučovali, aby bylo nějaké zázemí, nějaká lednice, něco, kde by si děti mohly uchovávat ty svoje svačiny z domova.
1: Jaké jste dostali v loňském roce podněty ke kontrole příměstských táborů v Praze?
2: Co se týče podnětu, tak se to týkalo spíš těch organizačních věcí a tam my tu kompetenci skutečně nemáme.
1: Řešili jste i nějaký extrémní případ, třeba rozšíření žloutenky?
2: V loňském roce v Praze probíhala opravdu jako lokální epidemie žloutenky typu A, takže se to dotklo i příměstských táborů a zhruba v tom období prázdnin tam už byl ten nárůst toho počtu a dotklo se to skutečně i těch příměstských táborů, tudíž tam se to řešilo formou epidemiologického šetření a byla nařízena protiepidemická opatření.
1: A jaká aktuální epidemická rizika v souvislosti s blížícím se létem v Praze sledujete?
2: Co se týče aktuálních epidemiologických rizik, tak určitě by se dalo hovořit v případě právě těch letních táborů a i příměstských táborů, protože i v Praze máme spoustu přírodních parků a lesů, kde se mohou vyskytovat klíšťata například, takže v této věci mě napadá určitě být opatrný, obezřetný, co se týče toho přisátí klíštěte a vybavit dítě oblečením, světlé oblečení, aby se to dalo rychle poznat, dlouhé rukávy, dlouhé kalhoty v případě, že děti budou pobývat někde v lese nebo v parku.
1: Já vám děkuji za to, že jste přišla do pořadu K věci. Naschledanou.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naším dnešním hostem byla ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých hygienické stanice hlavního města Prahy Anna Fileová. To je pro dnešek vše. Těším se za týden u pořadu K věci. Opět naslyšenou.
0: K věci.
3: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
1: Pražský update.
2: Rádio Praha.
3: Kilometry Jiřího Ješka.
4: Příjemný poslech u aktuálních kilometrů Jiřího Ješka. Věřím, že dneska to bude hodně příjemné, protože ve studiu na Vinohradské 12 se mnou usedí asi dva nejoptimističtější, nejmilejší, nejhodnější a nejúžasnější lidi, které jsem kdy ve svém pracovním životě potkal.
5: Teď můžeme už jenom zklamat.
4: Já pevně věřím, pánové, že se vám to nepodaří. Samozřejmě jako prvního vítám Jiřího Ješka, po kterém se tenhle pořad jmenuje. Jirko, krásné dopoledne.
6: Ahoj Karle, zdravím všechny naše posluchače a myslím, že ten dnešní den bude opravdu specifický v tom, slyšeli jste jméno, teda jméno jste ještě neslyšeli, slyšeli jste hlas a z toho jste pochopili, že naším hostem je Dan Stach, jeden z nejlepších moderátorů současnosti, tvář a srdce vědecké redakce České televize, zároveň nadšený komentátor obrovských sportovních akcí a náš velký kamarád. Dané, vítej, děkujeme za tvůj čas.
5: Děkuju moc za pozvání, kluci, jsem tady s váma rád.
6: Myslím si, že můžu pořád říct tvůj nízký věk, 38, že? Mm-hmm.
5: Moje šéf vás to nemyslí, to je o 7 let mladší.
6: No dobře, ale tak zase já jsem v jiné roli, takže já si to myslím. Tak přes tvůj věk, jako seš ve většině svých oborů už na absolutní špičce. Jako sbíráš významné ceny, teď si dostal cenu třeba i zajímavou cenu, cenu Fair Play, k tomu se určitě vrátíme, ale máš na svém kontě prestižní novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky, ceny za popularizaci vědy. Myslím si, že patříš mezi nejznámější hlasy vlastně českého sportovního prostředí. Tak pojďme začít tím činem Fair Play, vlastně cenou za čin Fair Play. Bereš Fair Play jako nezbytnou součást jako tvýho života i mimo sport?
5: Jako úplně normální. Pro mě je vlastně normální a chci, aby byla normální, protože to, že se k sobě chováme podle pravidel Fair Play, by mělo být normální. Pojďme si říct, že když se tak nechováme, tak je to, co je divný. Ne to, že se někdo podle Fair Play chová.
6: A je to tak, máš to tak jako v té DNA, protože jsi vyrůstal v prostředí vodáckého sportu, který třeba já cítím hodně, že je tam jako důraz na respekt, na kamarádství, na fair play právě už od těch malých dětí. Byly právě tohleto ty hodnoty, které se ti vtiskávaly jako do toho srdce?
5: Určitě nejvíc za to můžou moji rodiče, tam je to jednoznačné, protože mě v životě nejvíc ovlivnili moji rodiče a pak právě ta voda, kterou zmiňuješ. U vody je obrovská výhoda, že voda, jakmile máš jenom chvíli nos nahoře, tak ti okamžitě srazí celý. Okamžitě. U vody tohle funguje hned. Člověk si myslí, je to v pohodě, dám to. Ne. Hotovo. Jakmile je arrogantní na vodě, okamžitě končí. A voda je pak úžasná do života, protože ona učí analyzovat, ona učí rozhodovat se, ale zároveň mě naučila rozhodnout se, aniž bych přemýšlel. Protože ta divoká voda se pořád mění. To není prostě basketbalová palubovka, která zůstává stejná. Tam se mění ti soupeři, mění se podmínky té hry a podobně. Ale ta voda, já pojedu jednu jízdu 10x za sebou a 10x budu mít trošku jiné podmínky na té vodě. Takže to musím vyhodnotit, musím se rozhodnout a zároveň se musím být schopný rozhodnout bez toho, aniž bych to vyhodnocoval. A to je do života strašně super.
4: S Danem Stachem si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ješka. Pojďme na chviličku ještě k tomu konkrétnímu činu Fair Play. O tobě se hodně mluví, protože děláš strašně moc věcí, jak už to Jirka říkal. Já jsem si velmi oblíbený, prostě myslím, že ty recenze na tebe a určitě se k tobě dostali, jsou velmi, velmi pozitivní. A moji kamarádi občas jako říkají, že už se bojí otevřít skříň, aby na ně nevyskočil Dan Stach. A potom přijdou právě nominace nebo ocenění ještě za ceny Fair Play. A teď tam je to takhle různě popsáno, kdo za co byl oceněn. A najednou je tam Dan Stach a prostě to už si lidi opravdu říkají, jak je tohle možné, jak to ten člověk dělá. Tak já vím, že to budeš asi umenšovat, nebo říkat, že jsi se zachoval normálně, ale jenom krátce schrni nebo řekni posluchačům, kteří nevědí, o co šlo.
5: Jo, a fakt nešlo nic významného. Jako je to prostě věc, která se stane. Tohle byl závod na 10 kilometrů, kdy závodník dobíhal do cíle a ušel za hranici svých možností. A v tu chvíli mozek říká, hele bacha, já vím, že hrozně chceš, já vím, že to hrozně chceš dát, že chceš doběhnout, ale jde ti o zdraví, jde ti o život. A tak mu začal vypínat nohy. Protože mozek takhle funguje, on vypne ty periferie tak, aby nás ochránil, aby jsme neumřeli. A on běžel dál, protože v tom rauši, toho běhu prostě nemohl zastavit. A já jsem mu pomohl do cíle. On mi pak psal, že moc děkuji, že to vlastně ani neuvědomoval, ale to je něco, co se na závodech opravdu děje. Já jenom mám jednu prosbu, když se vám tohle na závodech stane, tak fakt zastavte. Fakt nestojí za to doběhnout. Možná si vybavíte Brownleeovi slavné to video triatlonových bratrů, jak jeden bratr vlastně táhne druhého do cíle. Ne, to není správně. Nejlepší bylo opravdu zastavit těch 200 metrů před cílem, postarat se o bráchu, počkat, až tam přijdou zdravotníci a pak doběhnout. Protože náš mozek říká, bacha, už je to moc a my jdeme přes čáru. Já jsem o tomhle dělal rozhovor v Hyde Parku Civilizace s přímo sportovním lékařem, panem doktorem Dostálem, a hodně doporučuju, my přímo tohle video tam rozebíráme, přímo o něm se bavíme a on medicínsky vysvětluje, proč opravdu riskujeme svoje zdraví.
6: Zvlášť, když se to stane někde jinde než v cílové rovince, kde není dan stah a dan stah nemůže být všude, prosím vás.
4: Takže někdo myslí, že let kde je.
6: Ano, ano.
5: A s váma to bude těžké dneska, kluci.
6: Ne, ale je to s obrovským respektem k tobě.
5: Jste hrozně hodný, já se vážím, ale uvádíte mě do rozpaků. Fakt jsem neudělal nic, co by tam neudělalo spousta dalších lidí, kteří takhle pomůžou jako někomu na trati anebo v samotném závěru. Tady spíš, myslím, že se to dostalo do toho povědomí tím, že i mě se na to pak ptali novináři a já jsem právě vysvětloval tu zdravotnickou stránku zatím, která si myslím, že je fakt důležitá.
6: Ne, tak tím, že já jsem byl v té komisi, kdy jsme rozhodovali vlastně, které ty činy ocenit, a je to strašně těžký, protože každý vlastně ten čin fair play, zvlášť v dnešní době, potřebuje ocenit, a my jsme se snažili opravdu vybrat ze všech těch různých kategorií, ať to byla vyloženě záchrana života, ať to byla pomoc třeba soupeři s tím, že on si nepřivezl svoje technické vybavení pro svůj sport, ale půjčil mu ho soupeř, a nakonec ten, který mu tu věc půjčil, tak byl poražen vlastně s tím svým rivalem, jo. Takže to jsou věci, které vlastně opravdu ukazují to, že v tom sportu je i kamarádství. Když se vrátíme na začátek, mluvil jsi o té vodě. Byli to právě rodiče, když jsi říkal, že tě hodně ovlivňovali, kteří tě posadili na tu vodu poprvé?
5: My jsme se s kamarády, s Týmalovými, jsme jezdili v létě u Anína na řeku a tam jsme se poprvé dostali ke kajakům, protože Kokáč jezdil a Segra začala jezdit jako první. Já jsem v tu dobu hrál ještě fotbal, ale pak jsem prozřel a šel jsem dělat pořádný sport a divokou vodu.
6: Zdravíme naše fotbalové posluchače.
4: Jsem si tě Jiří Ježek jako velký fanoušek fotbalu, tohle určitě slyší moc rád.
5: Ne, tak hrál jsem fotbal, byl jsem primárně záložník, ale já jsem byl v takovém týmu, že se nás občas na zápas sešlo jenom 10, takže jsme hráli pak v 10 od začátku. Zas na druhou stranu člověk si hodně zaběhal. Ne, zdravím všechny dobrý fotbalový fandy, zdravím všechny ty, kterým fotbal dělá radost, zvlášť prostě na těch jako malých městech nebo vsích, kdy to je skvělý. Já se teď nějak chodím z práce a tam večer kluci prostě, kolik jim bude, 50, 60, 70, tam prostě valej fotbálek a to je super, jo, to je prostě skvělý. Ale pardon, utekl jsem od tvé otázky, jak kdybych byl u poslaneckého pultíku a ne u mikrofonu sportovního pořadu. Ta otázka směřovala na to,
6: jak mi tomu rodiče. Vodu, jak ti pomohli,
5: já jsem se vlastně takhle připojil k Segře, která začala jezdit a začali jsme jezdit spolu u nás v Českém Vrbném v areálu Lídy Polesné, kousíček od Českých Budějovic, a potom už jsem u toho vlastně úplně zůstal. My jsme tehdy dělali ještě orientační běh, což je mimochodem sport, který já považuji za ultimátní. Za mě ultimátní sport je orientační běh, protože člověk musí běžet a přece jenom, a teď to nemyslím nějak zle, jo, ale na tom kole se občas člověk může svést.
6: Jo, jo.
5: V tom běhu se prostě nesveze. Tam se člověk nesveze a musí se rozhodovat sám, žádný trenér. Prostě vběhnu do lesa a zaběhu, když jsem pod tlakem, dělám rozhodnutí. Já třeba jsem mapoval velmi špatně, takže já jsem toho hodně naběhal, protože jsem dělal hodně špatných mapových rozhodnutí.
3: Kilometry Jiřího Ježka.
4: Že ta příprava potom byla vlastně velmi dobrá k té vodě a to je taky jedna z věcí, která se vždycky zmiňuje, když se řekne Daniel Stach, že jo, český reprezentant. Víc,
5: jenom juniorský.
4: A ty to vždycky takhle dodáváš, že juniorský. No, ale tak juniorský. Asi nebylo to úplně špatné, ne? Do kolika let to nebylo takhle vůbec špatné?
5: No tak do 18 jsem jezdil a pak já jsem věděl, že chci jít studovat, ale tak já jsem jezdil s tou generací, co je Vávra Hradilek, Vítek Přindiš, Honza Vondra, to byly vlastně tři moji takový největší soupeři, kdy my jsme se tak různě střídali, že Vítek je o rok mladší, to je teď současný reprezentant mistr světa, mistr Evropy. Stoupa vlastně Honza Vondra, tak to je juniorský mistr Evropy, a Vávra Hradilek, tak to je stříbrný z olympiády mistr světa. Takže s těma já jsem jezdil.
6: To byla dobrá líheň.
5: A bylo to skvělý, já jsem hrozně rád, že jsem vlastně měl tu šanci vlastně soutěžit s těma, co jsou dneska nejlepší na světě. A bylo to skvělý. My jsme kamarádi, vždycky jsme byli, jsme pořád. Já jsem u stoupy Honzy Vondry, jsem bydlel už v 11 letech, když jsme prostě v létě, jsem zůstával u něj třeba přes týden. S Vítkem se potkáváme jako dál i s rodinami, takže já je mám hrozně rád, oni jsou prostě fajn. A proto třeba pro mě ta nominace je těžká, protože já tam mám ty kamarády, ale zároveň jsem tam jako komentátor té nominace, takže jako je tam ten bias, jo, to nezastírám, ale musím ho držet trošku na úzdě.
6: Jak velká porce makačky to byla vlastně ta voda pro tebe ve srovnání potom třeba s tím orientačním během nebo vůbec s tím, co vidíš dneska, tu profesionalitu toho sportu?
5: Pro mě největší posun je v tom, jaká je péče o toho sportovce. Mm-hmm. Já jsem byl poprvé u fyzioterapeuta v 17 letech. Jo. V 17 letech, když jsem zablokoval krční páteř před nominací a moje mutinka tehdy pracovala pro fotbalový klub, kde měli fyzioterapeuta, a tak jsem mi pomohl uvolnit tu krční páteř. Dneska je úplně normální, že od začátku, a je to dobře, že cvičí, že kompenzují, a my jsme prostě se řídili podle toho, že hodně dobře, víc bude lépe, a to ne vždycky dobré. Já jsem pak v těch 17-18, kdy jsem se dal dohromady s Kubou Prýherem, což je jeden z lidí, který mě ovlivnili v životě vůbec nejvíc, ten startoval na olympiádě v Barceloně 92, který je vodák, který se pak k vodě vlastně vrátil po té, co rozjel firmu, tak ten mi ukázal, že se dá dělat těch věcí víc najednou. Že člověk může trénovat a zároveň může mít firmu, může mít rodinu, že to nemusí být jedna věc, a to mě ovlivnilo hodně. A potom, ano, pak jsme měli těch 14 fází týdně, kdy jsem stával v 5 ráno, šel jsem plavat, pak jsem šel do školy, pak jsme šli běhat a pak jsme šli do posilovny, večer jsem se šel učit a pak jsem šel spát.
4: A to rozhodnutí víceméně, ty už asi na to odpověděl, ale ty si tak nějak už tušil, když jsi věděl, že chceš studovat, že to prostě dohromady tohle jako nejde dál.
5: Ale já jsem ve 14, ve 13,5 jsem si říkal, že chci být 4-násobný olympijský vítěz, 8-násobný mistr světa, 8-násobný mistr Evropy a 16krát vyhrát celkový hodnocení světového poháru, což znamená, že 16 let si neporažen.
6: K tomu mít dva doktoráty.
5: A ve 14 jsem si řekl, že by mě to nebavilo a že bych chtěl studovat. Jo. Takže já jsem od 14 věděl, že chci jezdit naplno, dokud jsem junior, ale pak chci jít studovat.
6: A bylo v ten moment i to rozhodnutí zůstat u té vody aspoň za tím mikrofonem?
5: To vlastně vzniklo tak trochu jako náhodou, protože přišel právě Kuba Prýher, ten můj trenér, a říká: hele Dane, lidi sem přijdou k nám do areálu, zastaví se tady, protože kolem areálu vede cyklostezka, kde jezdí tisíce lidí denně. Teď zastaví, teď kouká na ten vodní slalom. Někdo vyhraje o, když je to o hodně, tak vyhraje o sekundu. A ty lidi vůbec neví proč. Tak jim vysvětli, proč někdo vyhrál o desetinu. Takže můj vstup do sportovního komentování bylo, kdy mu trenér řekl: hele, vysvětli jim, proč někdo vyhrál a někdo prohrál. Což je trošku paradoxní, že to dneska já se živím tím, že vysvětluju. Já vlastně celé moje komentování je vysvětlování. Takže já pořád něco vysvětluju. A na to jsou nejlepší tréninková jako metoda děti, samozřejmě, že všechno vysvětlovat je nejlepší. No a v těch 17 já jsem komentoval první závod. První závod u nás na kanále a díky tomu jsem pak postupně, že lidi na to strašně dobře reagovali, a abych prvního klienta vlastně já získal jakožto komentátor, tak jsem jel vlastně 320 kilometrů jenom kvůli smalltalku. Jel jsem 160 kilometrů vlakem tam a zpátky, popovídali jsme a pak mi nabídli práci spolu s mým parťákem Mírou Lencem. A my jsme komentovali, bylo to zrovna shodou okolností cyklistické Omnium, o kterém já jsem, když mi to v úterý řekli, jako věděl, že existuje, ale nikdy jsem nebyl na dráhové cyklistice. A tak jsme strávili s Mírou následující dny až do té soboty tím, že jsme jako projížděli videa, koukali jsme na to. A když jsme odcházeli, tak za náma přišli cyklisti a říkají: hele, z jakého jste klubu, kluci? A my říkáme: SK Vodní slalom České Budějovice. Ne, počkej, ne, to znáte tu cyklistiku. A říkám: no, jako já jsem poprvé tady jako na dráze, já jsem tady ještě nikdy nebyl. A oni: to není možný. A to mě samozřejmě potěšilo, protože to je to, na čem je vlastně postavené to moje komentování a moje práce, že se snažím co nejlíp připravit.
6: A to kamarádství s Mírou Lencem,
5: je
6: protože
5: unikátní.
6: Vy jste vlastně jako parťáci, berou vás lidi hlavně na těch veřejných akcích, na těch sportovních akcích, jako pořád jasný duo, tak vzniklo na té vodě.
5: Ano, my jsme oba dva vodáci. My jsme spolu dokonce s Mírou jezdili na deblu.
6: Aha.
5: A jednou jsme spolu vyhráli růžový legíny. V jednom závodě.
4: To je prosím tě cena nebo název nějaké soutěže?
5: Ne, to byla cena. To bylo na jihočeském poháru, kdy jsme jeli spolu s Mírou na deblu, tak jsme vyhráli růžový legíny. Máme z toho i dost děsivou fotku, myslím si. Je dost děsivá.
6: Já si dost ani nedokážu představit vás dva v jedné lodi. Teda, jako.
5: Ale moc jsme to nenajezdili. Oficiálně proto, že Míra je o 2 roky starší, tím pádem já bych musel jezdit ve vyšší věkový kategorii než on a tam už ta konkurence byla těžší. Ale myslím si, že my ani jeden nejsme jako do deblový posádky jako ideální varianta.
6: Takže to komentování jste začali dělat spolu.
5: Jo, já jsem vlastně poprosil Míru, jestli by do toho nešel, protože já jsem říkal, že on na to bude dobrý. A myslím si, že je na to dobrý. Myslím, že je na to hodně dobrý.
4: Myslím, že docela dobré oko na kolegu. Já, když se u tohohle na chviličku zastavím, já tomu všemu rozumím. Ten široký rozptyl, který ty už si tady párkrát zmínil, ten ty si vlastně držíš, protože jednak vysvětluješ vědu a jednak s Mírou Lencem stojíte u kanálu a řvete. A to, co je mezi tím, mluvíte velmi důrazně, Dané. Já, když jsem vás poprvé viděl na život, tak jsem si říkal, že to snad proboha není ani možné. Jak skvělé to je, ale jak strašně daleko je to od toho člověka, se kterým jsem pár let zpátky seděl ve studiu na Kavčích horách a společně jsme prostě tlumočili profesora Lorence Krause a bavili jsme se prostě o černých dírách. Jo? A já jsem si říkal, to je úplně neuvěřitelné, kde se to v nich jako bere. A zůstává to ve vás pořád, ale prostě tohle jste v sobě objevili od začátku.
5: Já jsem naopak se musel v televizi zbrzdit. Jasně. Jako moje defaultní nastavení je jiné. Já se teď brzdím, abych mluvil pomalu. Teď mluvím pomalej, než mě by bylo příjemné. A ta Troja, no teď nás čeká Troja, vlastně příští víkend, že jo? Vlastně příští víkend je Svěťák v Troji, tak přijďte v pátek v podvečer a my budeme mluvit rychle, to můžu slíbit. A budeme mluvit určitě rychle a náš cíl je, aby se třásly břehy. To je můj cíl. Já prostě, a to je skvělý, jo, kluci, protože já jsem na druhé straně břehu, než jsou diváci. A já, když to jde, tak komentu bosej. Já hrozně rád komentu bos. A já normálně, když jedou závodníci, tak pode mnou stavěš třese. Normálně se klepe a na těch bosích nohách to člověk slyší. A cítí, pardon.
4: Mám pocit, že se třese na druhé straně stromovka.
5: Snažíme se o to. Snažíme se o to. Protože ta voda je zábava. Já chci, aby se lidi přišli podívat na vodní slalom. Aby se něco dozvěděli, aby mu líp porozuměli. Ale hlavně, aby se bavili. To je zábava. Já chci, aby se řekli, to je cool, to jsem nevěděl, to je hustý, to je super. A příště přijdu zas.
6: No ale to není jenom kanál, to jsou všechny závody Rančeku, všechny ty půlmaratony po republice, pražský maraton, závody na horských kolech v Novém Městě.
5: To bylo teď o víkendu fakt dobrý.
6: Jako neuvěřitelný.
5: Bylo krásný.
6: Liší se nějak, protože třeba já cítím, že když komentujete ty běžecký závody, tak hodně té energie vlastně dáváte těm běžcům.
5: Ano.
6: Tam je těch diváků možná míň než těch samotných běžců. Jo? Samozřejmě diváci jsou v těch posledních metrech, ale jsou to většinou příbuzní těch, kteří běží a snaží se je odchytit v tom cíli, tak jako si odchytával ty toho zoufalce. Myslím v dobrém, jakože prostě chtěl se doplazit do cíle, já to chápu. Asi bych, někdy by vypli nohy, no tak jako mě vypila jedna, já už by si dávno, jo, ale... Možná to tělo už tenkrát vědělo, že
4: ale
6: to...
4: Malinko, Jirko, v tom slyšíme, že kdo nesprintuje do cíle, tak už zího Ježka je zoufalý. Ale dobré.
5: Já bych chtěl jenom do toho udělat jednu vsuvku. Jestli kdo jste nečetli knížku Frajer, přečtěte si knížku Frajer, anebo si puste Hyde Park civilizaci, kde byl hostem Jirka Ježek. Kde se bavíme, aby to nevyznělo, že to lidi mají vždycky zabalit, jo? O tom, jak chtěl Jirka, jako životem ještě neprotřelý závodník, nevyjet kopec, když prohrával v závodě. Jo? Co se stalo tehdy? Puste si to, přečtěte si to. A to je to, co je ten rozdíl. To je přesně ten rozdíl.
6: No?
5: Kdy někdy to vzdát nesmíš.
6: Nesmí.
5: A někdy bys naopak měl.
6: No, přesně tak. Jo. Takže to komentování vlastně těm lidem, vydáváte energii těm samotným sportovcům při těch bězích. Kdežto naopak při třeba těch slalomových vodáckých závodech, tam podle mě ten závodník asi moc ani neslyší, že jo, v té vodě.
5: Já to říkám závodníkům otevřeně. Mm-hmm. Já tady nejsem pro vás.
6: Jo.
5: Já tady nejsem pro vás.
6: A liší se to v tvým nastavení, když komentuješ pro ty běžce a komentuješ pro diváky. Mm-hmm. Tady diváku musíš vlastně vysvětlovat, co se děje v tom závodě, kdežto běžcům spíš dáváš tu energii.
5: Žiješ
6: a dáváš
5: s ním,
6: jí vlastně. Skvělou. Teda,
5: Ježiš, děkuju. Jako. Děkuju. Já, když jsem u vody, tak... A teď to možná vyzní jakoby zle, ale nemyslím to vůbec jakoliv zle, ale ten závodník je pro mě nástroj pro tu moji cílovou skupinu a to jsou diváci. Jo. A já jim to říkám zcela otevřeně, já tady vůbec nejsem pro vás. Jo, protože my, když jsme začali takhle s Mírou komentovat, tak ne všichni byli nadšený, protože najednou na vás je to pro závodníky jako daleko větší tlak. Jsou závodníci, kteří se chtějí jenom soustředit, ať mají ticho. Já říkám, ne.
6: Hlavně, sportery... jak tam přijdou diváci.
5: Přesně, jo. A říkám,
6: a hlavně
5: to ne.
6: Nevědí, že jedu já.
5: Naštěstí těch bylo úvody úplný minimum, takže na toho vlastně byli jako jednotlivci, za mnou chodili a říkají, hele, ne, říkej, ne to. A říkám, hele, ne, ty tady seš prostě jednak v okamžiku, když jsi na světovém poháru, tak jsi jako profík a ty jsi tady prostě v práci. A v práci jsi tady pro ty diváky. Takže moje nastavení je snad pro diváky. A u těch běhů zase já tam víc pro ty běžce, protože oni dobíhají jakoby za náma. My dobíháme jakoby s nimi v uvozovkách. Tím neříkám, že zapomínáme na ty fanoušky okolo, ale daleko víc vnímám toho závodníka. Proto já vlastně zůstávám celou dobu v cíli. Já se vlastně nehnu z cíle a stojím před cílem a dávám si high five se všemi závodníky. Jestli dívám tady na pravou ruku, kde už tady zva není vidět, chtěl bych poprosit zvlášť všechny dámy, které už jsou vdané nebo zasnoubené, prosím vás, neotáčejte si ty diamantové prsteny směrem dolů, když si dáváme high five. Stalo se mi to loni nebo předloni na maratonu, kdy hned na začátku jako on probíhají, kde je high five a takhle jsem měl roztržený kus jakoby ruky, kdy vlastně tam byl jako ten dráp v vozovkách.
6: Měl si najednou delší čáru života.
5: Jo, o dost. No, ale ono to bylo na začátku a lidi mi samozřejmě plácali dál a do toho tam jde ten pot, že jo, takže já jsem potom tak jenom na druhou stranu, ale jinak já jsem nadšený, já jsem
6: tak
5: z toho
6: takhle šestný. Se rozšířila ta žloutenka. V té Praze.
5: Očkovanej, dezinfikuju, já jsem vzornej. Ne, byl to jako naštěstí, byl to vlastně škrábanec, jo, jako řízlá kůže, ale pamatuju si to docela dost, že těch následujících 6 hodin, těch high five, protože já jich mám na maratonu několik tisíc vlastně, no, si plácnu, což je super. A je to fakt skvělý, já jsem úplně nadšenej. A jsou skvělý ty běžci, co dobíhají a pak mi třeba píšou, víte, na co jsem se těšil nejvíc? Že vás uvidím v cíli.
6: Jo.
5: Už je ten cíl, už je ta dana, už je ten cíl. Tak to mi dělá samozřejmě obrovskou, obrovskou radost a jsem z toho šťastný, že to ty lidi užívají, že jim to dává tu radost. Zvlášť ti, co dobíhají vlastně úplně na konci, kdy... Tam jsou ty nejsilnější emoce. Na to byl jen skvělý týpek, to byl Ir, doběhl do cíle po maratonu, hned se o něj začali starat zdravotníci, on se tam složil pozvracený, měl křeče, teď tam 20 minut jako ležel, starali se o něj, po těch 20 minutách se zvednul a říkám, seš v pohodě? A on, jo, a příští rok přijedu zas.
4: Takže vytrvalostní běhy, cyklistika, úvody, tam je to jasné. Máte s Mírou Lencem nějaké omezení, kam byste, do čeho byste nešli, nebo jste otevření do čehokoliv?
5: Já vím, že Míra třeba komentoval i bojový sporty, dělal teď třeba mistrovství světa v hokeji, beach volejbal, volejbal, baseball, ten se v tom pohybuje víc, já přece jenom pak víc inklinuju k té vědě a těm odborným věcem, takže pak jsem rozkročený spíš tímhletím směrem.
6: Ale ty věci, které děláte spolu, spíš si držíte ty spolupráce, které jste měli, to znamená ty závody, na kterých vás vlastně diváci nebo i ty běžci čekají a jste tam pořád. A nemusíte to nějak jako ořezávat kvůli tvým aktivitám? Asi jo, trošku.
5: No, nestihneme úplně všechno, co bychom si třeba spolu přáli, ale zase to bereme tak, že to, co spolu strávíme, tak si o to víc užijem. Ale jestli někdy půjdu sedět, tak je to kvůli Lencovi, to vám můžu. A to vždycky s nadsázkou, to vždycky říkám. Vždycky v legraci z tohle to říkáme. Ne, on je opravdu, je super. My jsme spolu fakt vyrostli, vlastně od malička, takže potom ten vztah je úplně jiný. On mě oddával.
3: Kilometry Jiřího Ježka.
6: Jsme tady na půdě Českého rozhlasu. Já si pamatuju, že vlastně poprvé my jsme se potkali spolu na nějakých cyklistických závodech, který jste oba komentovali a pak na úkor toho jste, nebo díky tomu jste mě pozvali do svého pořadu, který jste měli tady Sportstake na Radio Wave, tady ano. Na půdě Českého rozhlasu. Tak to byla asi první jako taková ta studiová vaše
5: jo,
6: role,
5: to byl obrovský krok pro nás. To byl obrovský krok, tam vlastně náš třetí klient, pro kterého my jsme komentovali, tak nás doporučil, protože věděl, že v rozhlase na Radio Wave se uvolnilo místo, jako v rámci pořadu, který byl o sportech. Tehdy tam byla Ride Zone a oni vlastně ty kluci, kteří to dělali, tak končili a teď se tam uvolnili 2 hodiny vysílacího času a Judita tehdy hledala prostě někoho nového a nás tady doporučil prostě náš klient jako zvenku cyklistického světa právě. A my jsme tam přišli na ten konkurs, uspěli jsme a dostali jsme 2 hodiny vysílacího času, ve kterém jsme vlastně mohli dělat, co jsme chtěli. A to byla úžasná škola. To byla naprosto úžasná škola, protože my jsme první hodinu jsme dělali rubriky, druhou hodinu jsme měli vlastně hodinový rozhovor. A mohli jsme tam fakt dělat, jako co jsme chtěli. Takže jsme řekli, dáme tam tady jako rychlý breaking news, dáme tenhle rozhovor, protáhneme ho, zkrátíme ho. Všechno jsme si museli míchat sami. Bylo to skvělý. To byla jako obrovitánská škola a mohli jsme zvát, koho jsme chtěli. Jo, takže právě jsme měli Jirku, kterého jsem tehdy scháněl přes Soňu samozřejmě. A nevěděl jsem tehdy, že volám na špatné číslo. Takže jsem zavolal nějaké paní. Do dneška si to pamatuju. A ona říká, no, já teď nemůžu, tak mi zavolejte v pondělí. Byla asi středa, ne? Já si říkám, tak dobře, tak asi jsou jako fakt busy ty Ježkovi. Říkám, tak jsou to jako profíci, tak jako má za sebou to, co má. Říkám si, OK, v pohodě, tak jako dobrý, myslel jsem, že ten telefonát zvládnem, ale dobrý. Tak volám jako ve stanovený čas v pondělí a říkám, dobrý den, chtěl pozvat Jirku Ježka do vysílání. A ona, Jirka Ježek? A já říkám, dovolal jsem se Seni Ježkové. Ne, nedovolal. Takže jsem ztratil týden, jsem volal někomu jinému. Pak jsem hned sehnal správné číslo a dovolal jsem se Soně a za, asi za 2 hodiny jsme měli potvrzeno, že Jirka přijde. Takže hned jsem ztratil takový ten dojem, jo, to je nějaká ta celebritka, která má toho manažera, která kolem něj to. A bylo to super. No a ještě teda musím prásknout, že Jirka, když přišel do Hyde Parku Civilizace jako host, tak první větu, kterou řekl, když přišel do studia, říká, hele, sorry, já zapomněl nohu.
6: Jo, to je pravda, ne? Protože já jsem měl přinést nohu nějakou jako na ukázku, to je pravda. No.
5: A teď ty kameramani za těma kamerama, jako, co se to tady děje, teď mě, co se to tady stane. A pak mě ještě dobře Jirka kolnul ve vysílání, že jsme tam měli Honzu Říhu, což je nevědomý horolezec. Hmm. A já v jedné té reakci říkám Honzovi, a Honzo, jak to vidíš ty? A Jirka... A pak jsem se obrátil na Jirku a Jirka říká, no já bych teda jim chtěl říct, že bylo jako zajímavý, jak si říkal, Honzo, jak to vidíš? A teď to nechal úplně ten drop a já jsem musel vysvětlovat, že vím, že Honza tohle to používá sám. A hrozně se mi to líbilo a do dneška to na to vzpomínám občas, když se potkám se studentama. Že to jsou přesně jako ty jako lidský okamžiky toho vysílání, který tam podle mě strašně patří.
6: A já musím říct, že jak jsem byl poprvé s váma v tom studiu na tom Radio Wave, tak jsem si říkal, tyjo, tohle jsou borci, jako to je škoda, že jsou tady jako na tomhle tom, nechci snižovat Radio Wave, ale tenkrát jako to nebyla úplná poslechovosti jako hlavní Hyde Peak. Takže nakonec jsem vás pak viděl na tom jednom z pražských půlmaratonů a rozjelo se to neuvěřitelně. No, ale když jsme právě v tom kontrastu tvojich studiových prací v České televizi, vědecká redakce, Hyde Park Civilizace a další pořady. A na rozdíl právě, když pak stojíš bos na tom kanále, tam musí být i hrozná práce s tou energií, jako i třeba co se týče hlasivek, ne? Mm-hmm. Ty musíš mít jako buď obrovský štěstí na to, že ty hlasivky ti drží, nebo staráš se o ně nějak speciálně?
5: Já mluvím přes záda. Mě to učil právě ten Kuba Príher, který je v punkové kapele Akia B.A. Mají písně o lásce, jsem patolog, psychopat, nenávidím bouračky, z těch jsou lidi na kampe, chápete, kam to spěje. Šťourám si to vidličkou, to je dneska masíčko. Takže ten mě právě učil mluvit. Mm. Takže já vlastně, když mluvím a dám si tady vlastně na obratle, co to je nějaký čtvrtý obratel plus minus, tak budete se jít, jak mi vibruje. Mm. Takže já vlastně šetřím hlasivky tím, že tolik nenamáhám. Potřebuji zlepšit dýchání, to je něco, na čem teď chci zapracovat, že nedýchám dobře do bránice, mám tam jako rozhodně volný prostor, dýchám moc nahoru a málo dolů, ale vlastně ty hlasivky snažím šetřit. A nejhorší je, když jako začne foukat, protože vyschnou, takže já hodně piju. Já za finále kajakářů vypiju třeba kolem, třeba jako rekord, myslím, byl něco k 8 litrům vody, jakože to vlastně prolévám za ten den. Za ten den já třeba přes 10 litrů vody na kanále jako vypiju, což není potom už úplně zdravý, upřímně řečeno, ale pro ty hlasivky je to důležitý. A nejhorší je, když já občas něco jako zakřičím, že mi to jakoby ujede, tak v tu chvíli já si můžu jako naběhnout. Pamatuju si jeden světový pohár, kdy jsem říkal, a teď si naběh, chámo. Kdy vlastně jsem jako přetáh a potřebovali by prostě 2 dny odpočinout a já viděl, že 2 dny budu komentovat. Ale pokud se hlídám, pokud jsem zdravý, pokud na mě něco jako neskočí, tak můžu mluvit. Teď třeba ten světový pohár v horských kol, tam my každý komentujeme sám na různých místech a tam já vlastně nepřestanu za ten závod vůbec mluvit, ale jakože vůbec. A pak přebíhám, mám rozhovory a pokračuju dál, takže já za tu sobotu jakoby regulérně nemluvím jenom v okamžicích, kdy přecházím z místa na místo. Ale ten závod, to opravdu se jde hodinu a půl, kde já hodinu a půl bez přestávky mluvím. A to je samozřejmě dobrá výzva, zvlášť když nemáte televizní přenos a komentujete to bez přenosu.
4: S Danem Stachem si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ježka. Mně se moc líbilo, jak si před chviličkou vysvětloval, jak vlastně si hlídáš to dýchání a odkud jsi to vzal. A jak ty prostě ve všem vlastně propojuješ ten sport s tou vědou. A nevím, jestli ta věda je prostě pro tebe teď číslo jedna, to, že se snažíš vysvětlovat, přibližovat lidem, prostě dávat informace, tak i tohle spojuješ třeba s tím sportem, protože říkal jsi, že jste tam měli pana doktora Dostala a další spoustu hostů.
5: Určitě, protože věda je ve sportu. Jako sport je čím dál tím větší věda. V dobrém i ve zlém, jo. Jasně, můžeme se bavit o tom, jestli chceme, aby všichni koukali na wattmetry nebo ne. U cyklistiky, jestli opravdu chceme, aby byly všude vary a jestli chceme, aby všude byla jako ten rozdíl v technice, který dělá obrovskou. Podívejte se na nový světový rekord na maratonu, jo. 1:59:30, ale máte prostě boty, které vám přihodí pár procent. A pár procent je strašně moc. To je extrémně moc. Mimochodem, ten světový rekord je neuvěřitelný za mě. Jako mě nejvíc líto je toho druhýho. Jo? Vy doběhnete prostě pod 2 hodiny, suverénní svěťák a hashtag sorry jako. Ano. Toho je mi fakt strašně líto. Stejně tak ta nejlepší ženy, taky prostě doběhnete skvěle, ale samozřejmě všichni řeší 1:59:30, zcela právem samozřejmě. Ale já tu vodu, třeba na té vodě, já tu vědu tam opravdu vidím. Dokonce, když byla olympiáda, tak já jsem natáčel vědu divoké vody. Měli jsme to v Událostech a my jsme vysvětlovali, jak tu vědu využíváme. Protože ať chceme nebo nechceme, tak aerodynamika, technologie, ale i jako chování, ta psychologie, dívejte se, jak obrovská věda tohle je, výživa, fyzioterapie, to je všechno postavené na vědě. Ať se mi to líbí nebo nelíbí, ta věda prostě do značné míry neovládá, ale ukazuje směr sportu.
6: No a teď tvoje osobní sportovní aktivity. Přesně, seš ten typ, který když už má ty vědomosti a vlastně dělá o tom pořady, přesně ví, co v kterém sportu se dá využít za ty poslední high-tech technologie. Využíváš to? Nebo ne. Když si jdeš zaběhat, tak běží. Málem si zapomeneš zapnout
5: hodinky. To sleduju. Já mám rád data, mám rád čísla, mám hodinky, které mě neustále sledují. Měřím, jako sleduju body baterie, sleduju hladiny stresu, sleduju prostě vše možné ukazatele, byť jsem v tomhle tom, jakože klidová tepovka. Dneska ráno jsem vstal, díval jsem se, mám klidovou tepovku 42, vím, že je to jako v pohodě, to je tak jako, když se mi dobře nějak funguje, tak se jako pohybuju. Ale že bych prostě řešil jako úplně jako do detailů, já nevím, HRV třeba, HRV, jako to úplně ne třeba, to úplně neřeším, protože tím, jak mám malý děti, tak mi to rozhazuje prostě doprava doleva, tam to vůbec nemá jako smysl řešit. Ale já když běžím, tak já mám problém běžet na pocit, já to jako úplně necítím. Takže já běhám na pocit jenom, když jdu běhat proto, abych si vyčistil hlavu, to se mi dělo v posledních dnech, protože jsme rozjeli nový pořad na dosah, měl jsem hodně práce, takže teď jsem nešel běhat jako pro trénink, ale pro vyčištění hlavy. A tam já žádný technologie nepotřebuju. Já mám boty, které jsou široký a měkký, protože já mám hodně těžkopádný běh a mám velký nohy, hodně široký, takže mám vlastně, našel jsem jedinou značku bot, ve který můžu běhat, abych se tam vešel. A potom běhám prostě v triku, co jsem dostal, v kalhotech, který mám od roku... Já jsem v nich totiž, teď mi to ti připomněla manželka, když jsem v nich šel v pondělí běhat. Říká, ty si bereš tyhle kraťasy? A já říkám, jo, já jiný nemám. A ona, počkej, to jsou ty špinavý. A já říkám, jo, já nečeš, když bydlela v Budějovicích, tak já jsem jim tam totiž maloval v těch kraťasech. A od té doby jsou na ní
6: bílý flaky. Mají svůj vlastní design.
5: Jako tvrdě, ale tvrdě. No, takže ty mám přes 10 let, ve kterých jako běhám. Běžel jsem v nich i maraton. A
6: vlastně tak ještě můžeš použít ty růžový legíny, co
5: ty už nemám, když jsem vyrost. Ale jezdil jsem v nich zimně na vodě. Normálně jsem nosil pod neoprenky tyhle ty růžový legíny. Takže pak jako speciální oblečení vůbec jako nepotřebuju. Samozřejmě, když jedu na kole, tak mám dobrou helmu třeba, mám dobrý rukavice, aby to bylo jako bezpečný, to jako jo.
6: Tak v tom tvým nabitým programu pracovním, jak často se dostaneš vlastně ke sportovním aktivitám?
5: Snažím se to hlídat, abych jako ideální je, abych 4x týdně minimálně něco dělal. A ne vždycky se mi to podaří. Záleží na tom prostě, jak děti spí, jak mám prostě práci, co a jak stihnu. A vodu teď třeba nestíhám, ale já jsem měl trošku problematický záda, takže jsem na vodu chvíli nemohl. A pak jsem měl problematickou nohu a potom koleno.
6: Já mám taky trošku problematickou nohu.
5: Méně problematickou nohu. Beru. Takže se snažím, takže tenhle ten týden třeba jsem byl 2x běhat, ale vysloveně na to, abych si vyčistil hlavu, takže jsem si odběhl 7-8 kilometrů a pak já cvičím doma, že cvičím opravdu takový ty v uvozovkách jogový cviky, ale pro mě je to částečně posilující, částečně posilovací cvičení a částečně jako regenerační a rehabilitační.
4: A jen tak pro zajímavost, když jsi zmínil to kolo, tak když se na něj dostaneš, tak někam do lesa nebo někde?
5: Bike, jo? Vysloveně bike, no, já jsem bajkový typ, takže pro mě jako horský kolo potřebuji vyměnit vidlice, nemůžu ji teďkon zaaretovat, nedá se mi zamykat vidlice, tak jsem, už je to vždycky hrozně dlouho, si na to vzpomenu, Jirka chyba mi říká, já jsem u něj byl už před lety, on říká, jo, hele, musím ji vyměnit a já se na to vždycky vzpomenu a když s těma dětma vyrážím a ta vidlice mi prostě takhle pumpuje.
6: Tak asi to není to hlavní, jako čemu by si se věnoval. Je to tak, že ten běh je pro tebe i produkčně nejjednodušší,
5: je přesně
6: prostě
5: tak.
6: Člověk se vezme tenisky
5: času. A ano, takže vyrazí. Přesně, já jsem uspal děti a šel jsem běhat. A
4: teďko... Nej ty staré špinavé kraťasy a
5: jo, tak oni jsou pak fakt na jednom místě. Ale stalo se mi teda, že jsem šel k Vojtovi Hačeckému před lety, když jsem si řekl, hele, půjdu maraton, tak já jsem zase v tomhle tom jako zodpovědnej, že jsem chtěl otestovat, že nemám nějaký skrytý zdravotní problém, něco, abych si prostě nepřivodil nějaký problém. Tak jsem říkal, hele, chci trénovat na maraton, tak jdu k němu jako na testy, aby mě opravdu zátěžové věci udělali. No a přišel jsem k němu na ty testy, vybalil jsem ty věci, já jsem je ráno balil putně, abych jako nezbudil doma rodinu, vytáhl jsem je, no a místo kraťasů jsem si vzal manželky sukni. Takže jsem běžel, takže ten test na pásu jsem běžel v běžecké sukni. Vojta Hačecký na to má zdokumentované.
6: Podle mě v Centru sportovní medicíny tam mají jako...
4: Vojta je na seznamu hostů do kilometru Jiřího Ježka, tak se k tomu možná někdy dostane.
5: Vojta je super, Vojta je fakt super.
4: A teď teda jenom, když se tě zeptám, ty jsi řekl, že jsi běžel maraton, a tak jak dlouho třeba bylo mezi tím, co jsi šel tady k Vojtovi zkusit, jestli je to vůbec dobrý nápad a když jsi se rozhodl běžet?
5: Já kolik jsem se tomu věnoval času? Že chci jít maraton, to bylo prostě na jaře, jsem si řekl, že v tuhle chvíli, ještě než mám děti, bylo 2019, tak je čas jako natrénovat, že ten objem času na ten maraton je prostě hrozný. Tak jsem řekl, než se do toho pustím, zjistím, že jsem v pohodě a pak se roztrénuju. Takže můj kolega Robin Šemotl, který hodně běhá, tak mi psal tréninkový plán. To, že hodně běhá, jsem zjistil tak, když jsem se ho ptal, hele Robine, ty kompresní podkolenky, má to smysl nebo nemá? A on říká, hele, já se beru na druhou půlku závodu. A já říkám, počkej, jak na druhou půlku závodu? Jako zastavíš, jako převlečíš si ponožky, jako co to je za to? A on říká, no tak na tu druhou padesátku. Říkám, dobré Robine, tak tady jsme to skončili spolu. A nebudeme pokračovat v téhle debatě. Takže ten mi psal tréninkový plán a já jsem na podzim šel jsem třeboňský maraton. Nebyla to pro mě úplně dobrá volba, nesedlo to úplně tak, jak by jako by mělo. Přiznám, že jsem šel do toho závodu hodně unavený, že jsem se chystal na rozhovor s přeživší holokaustu a hodně mě to jako sebralo. Měl jsem moc práce. Podcenil jsem ten poslední týden. A takže jsem nebyl ani s výsledkem jako úplně spokojený. Tak jsem řekl, že zaběhnu jako hned na jaře znova. No a přišla pandemie covidu a měl jsem úplně jiný starosti.
4: Takže to byl jediný maraton, který si běžel ten v Třeboni.
5: Jediný.
4: Já jsem teď nedávno jsme se vlastně s někým bavili, kdo běžel i v Třeboni a nic proti Třeboni, krásné město, ale třeba běžel zrovna i v Praze. A právě ta zpětná vazba, kterou já jsem zaznamenal, byla, že pro člověka, který běží třeba poprvé, je to strašně těžké v té Třeboni, protože tam mnohem méně lidí. A vlastně zatímco v té Praze pořád jste s nějakou skupinou a vlastně pořád se člověk s někým drží, takže to tady bylo jako na hlavu hodně náročné taky, no.
5: Pro mě, já vlastně jsem rád jako pryč od lidí. Jo, takže... To nemyslím nějak zle, já jsem hrozně rád jakoby s lidmi na tom závodě, ale ne běžet jakoby v tom davu, ale já jsem si tehdy Třeboň vybral kvůli tomu, že sliboval, že tam bude jako hodně měkkýho povrchu a tím, jak já jsem těžkej a tak, tak mě se po měkkým běhá prostě líp, mám to radši. Nakonec tam mě nejvíc vlastně vadilo takový jako dlouhá rovinka skrz les, kilometr, prostě úplná rovina a drobou linký stoupání, což na tu hlavu prostě jako nefunguje úplně dobře. A byla tam tehdy trochu škoda, protože já jak opravdu necítím to tempo, tak jsem řekl, hele, chytnu se pacemakerem. Vypnul jsem si alarmy na hodinkách, žádný hlášení kilometru, což jsem si na prvním kilometru uvědomil, že budu asi jediný z těch lidí, kteří tam běží, takže to opravdu nic neřeší. A chytnu se s pacemakerem, takže moje tempo mělo být, já jsem chtěl jít pod 3:30, byl můj cíl, takže vlastně těch 4:54 na kilometr byl můj cíl. No ale pacemaker to rozběhl hrozně rychle, šel první kilometr za 4:30 a já v tu chvíli jsem říkal, hele ne, tak z tohohle vystupuju, na to jako nemám. No takže já jsem vlastně celou dobu viděl toho pacemakera, jak jako má ten náskok přede mnou a já, jakože kdybych je docvaknul, tak by mi to hrozně pomohlo, ale oni šli ten první půlmaraton, vlastně šli o nějaký 2,5-3 minuty rychlejc, než já jsem jako by chtěl jít, takže já jsem byl na půlmaratonu 1:43 jsem šel, což bylo ještě jakoby nad můj plán, no ale pak jsem odpadl za 30. No.
6: Ale tak pak, že nemáš tempo, jako když to cítíš, jako že běžíš vlastně bez hodiny, pořád
5: ne,
6: s tím
5: pak jsem
6: stejným,
5: si je kontroloval, jenom jsem si vypnul takový ty, že ti to nepočítá ten kilometr, aby mi to hlásilo. Takže nakonec doběhl jsem za 3:44, takže spokojený jsem nebyl. No, nebyl.
6: Musíš teďko, už jsi v té fázi kariéry, kdy vlastně přemýšlíš o tom, že na tobě vlastně visí několik lidí, několik pořadů, takže se i v těch sportovních aktivitách trošku jako kontroluješ, šetříš, aby si nevypadl, protože ty, kdyby si prostě nepřišel, tak ten pořad se neodvysílá nebo nenatočíš, jo?
5: Musím to hlídat, no. Musím to hlídat, abych to nepřepálil, aby to nebylo moc. Teď zrovna, no předevčírem, jsem vyběhl a měl jsem prostě fakt chuť běžet. Jo, jak to člověk někdy to fakt cítí, jo, že chceš ano, běžet. Jo. A teď já jsem si vyběhl na ten kopec, jako, a teď jsem byl, můžeš jít po krásný ten travers po té vrstevnici, běží se ti strašně dobře, že člověk vyběh ten kopec, tak po té vrstevnici je to super. Mm. Úžasný počasí, bylo 9 večer, jako stmívalo se, nikdo tam nebyl a já si říkám, hele, nemusíš to otočit, kámo. Měl bys toho, když tady poběžíš 15 kilometrů, užiješ si to, ale prostě přiběhneš domů pozdě, už se nestihneš pořádně protáhnout, půjdeš pozdě spát, zítra budeš unavený, víš, že potřebuješ se otočit do Budějic a pak co hlavně, jako čeká mě vrchol mého týdne, což je rozhovor v kilometrech Jirky Ježka a tam nesmím přijít unavený prostě. Jo. To, že budu teď tlumočit na stolku Nobelovy ceny, je vedlejší. Pro mě tady prostě highlight tohoto týdne je teď a tady. Takže já jsem věděl, že musel jsem potlačit to, že jsem fakt chtěl běžet.
6: Tak to nás mrzí, protože...
5: Ne, to nemá.
6: Ne, samozřejmě, tohle ten pocit já mám taky, že někdy prostě mám málo času, jdu si vyběhnout a je to zrovna ten den, kdybych klidně běžel půlmaraton sám pro sebe někde v lese a užil bych si to, vrátil bych se, odpočinul se, lehnul si na terasu a nedělal nic, ale to prostě bohužel nejde, no. Takže nejsme profesionální sportovci, bohužel.
5: Nemůžeš to dovolit, no. Ale... Pro mě bohu dík teda.
6: Ne, tam je ale krásně vidět, jak to tělo každý den je jiný, jak každý den funguje jinak a někdy prostě člověk se cítí dobře, i hodinky říkají, že je dobře, vyběhnu a je to špatně a naopak zase někdy prostě to tělo překvapí.
3: Kilometry Jiřího Ježka.
6: My jsme oba velký milovníci koček.
5: Ano.
6: Myslím si, že jako...
5: Karel, to... ten prostě teď se bude muset...
6: Karle, promiň.
4: Je to vaše. Ne, já jsem psí, já jsem měl jednoho...
5: Dobrý, dozraješ, neboj. Ano, a Jirko, pokračuj.
4: Omlouvám se, pánové.
5: Ne, abych byl fér, já bych chtěl mít psa taky. Jo, jenom já se o ní nestíhám starat. Mm. Ale jinak bych hrozně rád měl psa taky, ještě k tomu třeba morče a tak, abych chtěl mít jako hodně zvířat, ale nestíhám se o ně starat. Takže ano, kočky.
6: Já jsem teď naprosto pohlcený světem koček, protože mám kočky teprve asi čtvrtým rokem v životě. Do té doby jsem byl natolik zodpovědný. Ne, zodpovědný, protože jsem byl 300 dní v roce mimo republiku, tak jako moje zvíře by asi trpělo, pokud by teda nemohlo cestovat se mnou všude. Ale teď od té doby, co jsme se usadili a máme kočičky, tak jsem naprosto pohlcený tímhle světem. A musím říct, že pro mě jsou obrovskou inspirací i pro normální život, i pro ten sportovní. Je tam něco, co ty třeba od tvého pana Rozárky si nějakým způsobem proinspiroval pro svoji sportovní aktivitu? Nebo i třeba...
5: To jako umí výborně regenerovat. Jo. To je... Musím říct, že u nás doma nejsilnější v regeneraci je pan Rozárka. Jo, ten si vždycky najde čas. Mm. Vždycky si najde prostor, pokud ho okupujeme my, tak ho samozřejmě musíme vyklidit.
6: Vždycky není natolik unavený, aby si nemohl odpočinout. Že?
5: Ano, ještě krásná definice. To je krásná definice, ano. Ale musím teda přiznat, že pan Rozárka je jako dost psí, takže on na mě čeká před dveřma. Já když jdu spát, vždycky než já usnu, tak si čtu, tak já říkám, Rozárko, jdem si číst a on jde se mnou a lehne si ke mně a jde si číst se mnou. Takže on je opravdu hodně psí, hrozně moc se o nás stará. Když já jsem nemocný, tak tam leží se mnou prostě celou dobu. Takže asi tu péči bych si od něj mohl vzít. A do sportovního života...
6: Mě tam strašně inspiruje to protahování.
5: Hele, to je ale velmi dobrý point. Protože v tom já nejsem úplně silný, protože já jakmile už mám ten čas, že vyběhnu, tak já mám to nutkání běžet. No a teď já vím, že těch 10 minut mi strašně pomůže. Je to hloupých 10 minut. S výjimkou tedy, když jsem jezdil na vodě s Jiřou Prskavcem starším, a protože před prací jsem s ním šel jezdit táta Jiří Prskavce, našeho olympijského vítěze, mistra světa, a před jeho tréninkem šel jsme spolu na vodu a říkám, Jiřo, tak se jdem rozjezdit, že dojedete v troji k tomu mostu a zpátky. To je takový jako minimum. Jiřa dojel na kraj těch branek a říká, tak jdem do toho kanálu, ne? A říkám, Jiřo, já jsem úplně tuhej. A Jiřa říká, no to je dobrý, já vždycky se protáhnu, jak se bojím, že něco povolí. Takhle, když je to tuhý, tak to drží pohromadě. Ale mě to hrozně pomáhá. Hmm. Takže já třeba teďkon právě v úterý jsem se dobře protáhnul a vím, že se mi díky tomu běželo výrazně líp.
6: Já se takhle cvičím každý ráno, než úplně začnu vůbec jako fungovat, tak musím mít těch svých 20 minut přesně
5: fakt
6: na tohle to. Každý ráno.
5: Hele, a dáš to ještě než je chvíli jdeš? Já třeba potřebuji chvíli se pohybovat, aby mi bylo příjemný se protahovat.
6: Tak to já dojdu si jako na záchod a vyčistit zuby. To je tak jako, to jsou ty moje kroky a pak teda vylezu na tu terasu, zvlášť když je sluníčko, tak je to úplně krásný. Úžasný. Když ne, tak prostě doma zavřený a pustím si k tomu moje tady milé kolegy. Protože Karel, když vysílá, tak vysílá od 6 od rána, takže to krásně
5: stíhám. Takže počkej, stáváš s Karlem, jo?
6: No, tak jako.
4: Někdy podle mě stává až na naší poradu, přitom si myslím, že se taky velmi dobře procvičuje, ne? To je až ano. 9.30, jo. To si myslím, že je velmi zábavné. Já si vždycky představuju, když tam řešíme, co pracovně bude v následujících dnech, jak Jiří Ježek doma prostě u toho leží na karimace, jogamace a nebo s činkami tam.
5: Občas se zdraví slunce.
6: Ano, zdraví slunce. Jednou se mi stalo, že jsem nechtěně u té porady zapnul i video. A cvičil jsem tam do půl těla a samozřejmě to sklidilo obrovský ohlas našich kolegů.
5: Jakože tohle nebylo na sociálních sítích, to jsem neviděl.
4: To jsou print screeny, které máme uchované pro pozdější použití, třeba ještě bude čas na to je vytáhnout. Dane,
5: Já jsem zmínil, že můžeš hned vstát a protahovat se, protože já jsem dneska vstal a měl jsem tuhé levé lítko. Jo, a věděl jsem, že když to začnu protahovat...
6: Já mám pravý dost tuhý dneska. I včera bylo.
5: Hele, musím říct, a to teda teď fakt odmoučuji od toho tujího lítka, chtěl jsem vám říct dobrou story, jak jsem se protahoval až tady v rozhlase, jo, ale dobře. S Jirkou Ješkem jsme seděli na, to byl světový nebo evropský pohár handicapovaných cyklistů, který já jsem několik let měl to štěstí komentovat na Strahově. A tam
6: Měli to štěstí, že jsi to komentoval.
5: To bylo fakt pro mě čest, jako opravdu. A tam jsem poznal, že jako můj černý humor opravdu není černý, jo. Opravdu není černý.
6: Že jsou tam ještě daleké rezervy.
5: Tam jako velké, jo. Jako Jirko, můžu říkat, co jsi říkal?
6: Si to nepamatuju.
4: Jo. Můžeš, když tak to vystřihnem.
5: Jo?
4: Teď následuje velmi vtipná historie s velmi černým Jiřího Ješka. Dnes byl s námi ve studiu. Děkujeme. Pojď.
5: To bylo i pro mě... A k tomu... No, se to k tomu prostředí hrozně hodí a mě se to strašně líbí, jak prostě opravdu u handicapovaných sportovců to máš prostě ložený na férovku, jako žádný keci okolo, prostě jdeme. A tam byl kluk, který jezdí na tricyklu, protože po mozkový obrně, byl to zahraniční závodník a teď on prostě přijížděl a jel tam na záchod k těm mobilním záchodům, my jsme seděli s Jirkou na tom našem komentátorském stanovišti a my jsme se o něčem bavili, o nějakých závodech, co budou, a Jirka úplně z ničeho nic, takhle se mě podívá a říká: hele, koukni se na něj prostě. Takhle brzo ráno je za volantem a už se klepe prostě, jo. Ten je snad ještě furt ožralej prostě. A teď já tam takhle jako sedím. Říkám, co se to teď stalo? Co se to teď stalo? Co to je?
6: A on měl chudák takový ty křeče, jako...
5: No, přesně. No, tak a mě to bylo, říkám, co se to jakoby děje? A pak čím víc jsem jakoby proniknul do toho světa handicapovaných, tak přesně nevědomí říkají, já na to kouknu. Kluci na vozíčkách říkají, počkej, já tam skočím. Prostě.
6: No, jo.
5: A vlastně taková ta jako... opravdu otevřenost, takže prostě jdeme k věci. Jasně, ložený je to takhle. Je, jako myslím si, pro spoustu lidí by měla být podle mě fakt inspirativní. Ale otevřeně říkám, že jako na mě někdy ten černý humor je tam teda jako opravdu jako, jako hodně temnej.
6: Dá se najít třeba černý humor v té vědě?
5: Jasně.
6: Podle mě jsou to strašně vtipný lidi, když jsou.
5: Já jsem třeba se bavil s jedním vědcem, který, aby dodrželi časový limit těch vystoupení na konferencích, což je problém, tak ty normálně kreslej oběšence. Jo, že normálně postupně nakreslej šibenici a pak prostě oběšenec, aby prostě dokončil jako v čase ten člověk, co má. Jo. A jinak tam samozřejmě ten humor je někdy jako brutální. A to je v individuálních lidech. Někteří vůbec, někteří úplně. U toho sportu handicapovaných mám pocit, že ta jako laťka je celkově teda posunutá úplně někde jinde, ale i že to procento lidí, kteří tomuhle humoru fandí, je jako výrazně vyšší než běžné populace.
3: Kilometry Jiřího Ješka.
6: Dává ti pořád ten sport ještě jako víc pro ty tvý energie, kterou potom použiješ pro ty vědecký pořady? Chodíš si tam dočerpávat?
5: Hodně ji tam nechám.
6: To jasně.
5: Po komentování světového poháru nebo třeba maratonu mě nejvíc bolí nohy, teda musím přiznat, že já za maraton nachodím půlmaraton, jako měří hodinky. A,
6: no protože ty tam chodíš na té rovince jak lev.
5: Jeden použil lev, druhý použil tygr, jsem rád, že jste ani jeden neřekl něco jako, nevím, mravenečník. Ale pro mě je to místo, kde jsou ty emoce. Mm. Já v tom televizním vysílání, kde dělám vědu nebo dělám rozhovory třeba s přeživšími holokaustu, tam jsou úplně jiné emoce a úplně jiná práce s emocemi. Tady je to otevřené, tady je to pro mě jako úplně totálně volné a já se nemusím vlastně brzdit.
6: No ale na druhou stranu je tam krásná ta protiváha, že zase děláš takhle jako důležitou a nádhernou práci, která je jako klidná, o tom sklidnění, o tom respektu. Mm. A pak vlastně přepneš a můžeš se jít vyřádit za ten mikrofon mezi ty lidi.
5: To si asi popsal líp, než bych to dokázal popsat já, že vlastně v tohle se ve mně jakoby přepíná. Nevím, jestli je to Jekyll a Hyde, a myslím, že to je pořád Dan.
6: To je Dan, to jsou dvě tváře jednoho Dana.
4: Spektru prostě, to nejsou dva Danové, to je Dan prostě i tam.
5: Jako je fakt, že jsem normální, mi někdo řekl naposledy ve 12 letech.
6: Ty nemáš čas být normální, podle mě.
5: Tak kamarádím s váma, tak jak bych mohl.
6: Hele, co do budoucna? Máš nějaký, ty nemůžeš mít teď už cíle. Jako,
5: když to takhle říkáš, tak se rozhovor blíží ke konci, což znamená, že můj životní vrchol právě končí.
6: Jako, můžeš mít nějaký ještě pracovní cíle?
5: Ty? Já nejsem nastavený tak, že bych si řekl za 5 let si moderovat tohle nebo dělat takhle. Na to já vůbec nejsem nastavený, jako absolutně. Takže já kdybych dostal na pohovoru, kde se vidíte za 5 let, tak já odpovídám, chci být zdravý a spokojený.
6: Spíš nějaký touhy, jako jestli máš něco, co bys si chtěl vyzkoušet třeba a můžeš to říct takhle veřejně.
5: Ale...
6: A nebo to přichází většinou, že prostě ty dostaneš nabídku a zvažuješ, že si ji vemeš nebo ne?
5: Mně se víc ta cesta otevírala, ne že bych nešel tou cestou, která se mi nakonec otevřela, protože si nemyslím, že kdybych byl pasivní, tak se něco z toho, co dělám dneska, stane. To jako bezesporu jsem musel být aktivní hodně. Ale já třeba nevím, jestli mě za 20 let nebude bavit něco úplně jiného. A já jsem s tím vlastně i vnitřně, jsem s tím úplně v pohodě. Nechápejte mě špatně. Mě baví komentovat, mě baví moderovat, mě baví dělat rozhovory. Cítím se v tom dobře a věřím, že to má nějaký smysl, že to má nějaký přesah, že to je užitečné, že to lidem pomáhá. Teď jsem dostal třeba po tom prvním vysílání pořadu Na dosah, jsem dostal teďkon zprávu, že na základě toho vysílání už se jednomu týmu, který tam vlastně vystupoval, ozvali 3 další, kteří s nima chtějí spolupracovat. Že to slyšeli, že to se to zvěděli a že by s nima chtěli spolupracovat. Vím, že díky Hyde Parku civilizace jsou tady vědkyně a vědci, kteří by nikdy do vědy nevstoupili. Vím, že jsou tady děti, kteří šli třeba studovat něco, co by nikdy studovat nešli, a nebo si na to začali věřit díky té mojí práci. A to mě těší. A vím, že jsou děti, kteří sportují díky tomu, že viděli sport, že může být zábava, že je to bavilo, že se jim to líbilo a že jejich rodiče si řekli, já bych vlastně chtěl, aby to moje dítě u toho bylo, protože je ten sport bavil. A jestli tohle budu moct dělat dál a bude mě to dál dávat smysl, tak to budu dělat dál rád.
4: Dané, my moc děkujeme. Já jsem před 50 minutami začínal tím, že se moc těším, protože tady opravdu jsem snad se dvěma z mých nejoblíbenějších lidí, se kterými jsem se potkal na planetě, a nesklamalo to. My moc děkujeme opravdu, že jsi na nás našel čas mezi těmi držiteli Nobelových cen, kterých pořád přibývá. Nevím, jestli si ještě děláš čárky. Všich je přes 40.
5: 46, no, když nepočítám teda za ekonomii.
4: Tak... Dělej, prosím, dál to, co děláš, protože je to skvělé. Buď dál zdravý a spokojený a opravdu moc děkujeme, že jsi našel čas na kilometr Jiřího Ježka.
5: Já, kluci, moc krát děkuju za rozhovor, moc děkuju za to, že vy jste si na mě udělali čas a dali mi tu důvěru sem přijít. Karle, tobě děkuji, jsme spolu mohli dávat světu kosmologii stejně tak jako astronauta, co lítal na oběžné dráze, protože ano, tam byl Karlův hlas. Najděte se u Hyde Parku civilizace, u Andrew Foisla i Lorence Krause. A Jirko, tobě moc děkuju za to, jaký jsi a co všechno děláš pro tuhle společnost. Fakt,
6: my
5: jako není to vůbec málo.
6: Děkujeme za tobě, že jsi našel čas. A pozdravuj pana Rozárku.
5: Podrbu ho za uchem.
4: Hostem kilometru Jiřího Ježka dnes byl Dan Stach.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
3: Na rádiu Praha.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.
1: Rádio Praha.